0: A z toho dostane. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy.
1: Rock Radio.

it.

0: Nestihli jste o víkendu... Nestihli jste o víkendu žádnej kon... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout život a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před naku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok. Nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Nalaďte si rock rádio v neděli večer a vychutnejte rock rádio v neděli večer a vychutnejte si rockovej neděli večer a vychutnejte si rockovej živák a vychutnejte si rockovej živák místo v a vychutnejte si rockovej živák místo v první řadě. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncert. Vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice.
0: Zes. Opravdu vás pobaví.
1: Alice.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Alice.
2: Už je moc.
0: Pobaví.
1: Alice.
2: Už je moc pozdě.
1: Alice.
2: Už je moc pozdě, Pavle. Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho...
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme
2: spolu... Moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu...
2: Jale.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu...
2: Já mám zítra ráno stáž.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu...
2: Já mám zítra ráno stání.
1: My už jsme spolu...
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Spolu.
2: Já mám zítra ráno stání. Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám
2: ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska. Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
1: Stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
1: Rok dneska.
2: No tak. Dobrou noc.

0: jak černé bolí to hořím, jak černé bolí to hořím, jak černé ter,
1: no tak
0: hořím, jak černé ter,
1: no tak
0: jak černé ter.

Radio. Rock Radio.

0: se střídají jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockoví si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockoví český kat. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockoví český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultury hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav o roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Výtků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc čturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíte. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Lač hr. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Název
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Název
0: Stage v dabu.
1: Rock Radio. Název
0: opravdu dabu.
1: Rock Radio. Název opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název opravdu vás pobaví. Název opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli beton.
1: Pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj. Svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Hele, brzděte jo.
2: Betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Hele, brzděte jo.
2: To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě
2: aktualita, Matěj.
3: Hele, brzděte jo. Betonový lodě, v životě jste neslyšel větší. Hele, brzděte jo. Betonový lodě, v životě jste neslyšel větší hovadinu. Hele, brzděte jo. Betonový lodě, v životě jste neslyšel větší hovadinu.
4: To je napravo.
3: Betonový lodě, v životě jste neslyšel větší hovadinu.
4: To je napravo.
3: Betonový lodě, v životě jste neslyšel větší hovadinu.
4: To je napravo.
3: Vody beton, v životě jste neslyšel větší hovadinu.
4: To je napravo.
3: Vody beton plave, betonově jste neslyšel větší hovadinu.
4: To je napravda.
3: Vody beton plave, betonově větší hovadinu.
4: To je napravda.
3: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
4: To je napravda.
3: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
4: Pravda.
3: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
5: No tak no.
3: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
5: No tak no, tak.
3: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
5: No tak no, tak.
3: Beton nemůže plavat, ty vole.
5: No tak no, tak.
2: Z čeho si čerpal, Matěj?
3: Může plavat, ty vole.
5: No tak no, tak.
2: Z čeho si čerpal, Matěj?
3: Ty vole.
5: No tak no, tak.
2: Z čeho si čerpal, Matěj?
5: No tak.
2: Z čeho si čerpal, Matěj? Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak tomu čerpal, Matěj. Pravda. Tak tomu si. Pravda.

0: To musí být pravda. Pravda. Tak to musí být pravda.
1: A hlavní?
0: Pravda. Tak to musí být pravda.
1: A hlavní město Sahary je...
0: Pravda. Tak to musí být pravda.
1: A hlavní město Sahary je písek, vole.
0: Tak to musí být pravda.
1: A hlavní město Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole.
0: Tak to musí být pravda.
1: A hlavní město Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano.
0: Pravda.
1: A hlavní město Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano.
1: A hlavní město Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole
1: říkal... Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla...
1: Vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan... Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl...
3: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

poctivej českej festiák, non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages.

0: Po vydatným obědě. Po vydatným obědě nejlíp Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se než... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej, nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do neňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rodině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz z Dankovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy nos do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrknem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 teče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock is na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím.
0: Vás pobaví.
1: Taky prosím tě. Taky prosím tě.
2: Pepino. Pepino. Už toho máme dost.
1: My taky.
2: Pepino. Už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se...
2: Už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek...
2: Už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
2: To máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rok.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Grazie.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co
0: M nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obleč. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obleč. Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.stane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz. Rokrádia na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. Rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.

vstáváme brzo. Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou

Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Rádio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Rádio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Rádio. Rok z garáží a z kušeben. Rock Rádio. Garáží a z kušeben. Rock

teď v mojí starý košile. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý košile. To jenom na chvíli, teď v mojí starý košile. Na chvíli, teď v mojí starý košile. Nosí, teď v mojí starý košile.

Každý mý gesto dobře zná. Každý mý gesto dobře znáš. Každý mý gesto dobře znáš. Taky mě v duchu. Každý mý gesto dobře znáš. Taky mě v duchu. Každý mý gesto dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Každý mý gesto dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Dobře znáš.

tak nějak jsme to zvládli a neměl vůbec nic. Tak nějak jsme to zvládli, měl vůbec nic. Tak nějak jsme to zvládli, vůbec nic. Tak nějak jsme to zvládli. Tak nějak jsme to zvládli. Tak nějak jsme to zvládli. Tak jsme to zvládli.

vázne spojení, oči se v... Někdy nám vázne spojení, oči se v... Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění. Vázne spojení, oči se v louže promění. Spojení, oči se v louže promění. A já tě, oči se v louže promění. A já tě hledám, louže promění.

budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Hledat houby magické. Už budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Vždycky hledat houby magický. Má dobré hledat houby

Ubru s voskem, bude to dobrý, uvidíš. Ubru s voskem, lepí, uvidíš. Ubru s voskem, lepí, uvidíš. Ubru s voskem, lepí, uvidíš.

0: 15 do 18 na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás k rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babi...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto.
0: Pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto. Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto. Aby nakonec všechno zapomněl. Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto. Aby nakonec všechno zapomněl. Nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto. Aby nakonec všechno zapomněl. Že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati.
1: Učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati.
1: Aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na poledne s Kubou a Petrem, každý všední den od

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, cestou ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock Rádio. I na Rock Rádiu.

0: Americe měli Brangelínu. My máme Danda. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fí. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.
1: Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo.
2: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Rock Radio. Rock Radio. Názes. Rock Radio. Názes. Opravdu vás. Rock Radio. Názes. Opravdu vás. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
0: Pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři. Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu, Bedřichu.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před... To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpělo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam...
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Takže zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater. Zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky. Tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď?
2: Mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď? Do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď?
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď? Jeď do Pelhřimova.
2: Nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni. Tak když kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
3: Další.
1: Ať víš, do čeho jdeš.
3: Další.
0: Rokra.
1: Víš, do čeho jdeš.
3: Další.
1: Jdeš.
3: Další.
0: Rokra.
3: Další.
0: Rock Radio. Konec legra.
3: Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Další.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

На цестах свіх сил. На цестах свіх сил.

na plíce, uvrh se deru a sedej na plíce, a sedej na plíce, a sedej na plíce, a sedej na plíce.

i FM nebo na rádi v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání radia.cz. Slyšeli jste právě teď z .cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou pít. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůž... Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůže... Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí... právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a můžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovina nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovirádio. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovirádio.cz. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovirádio.cz. A mrkněte na náš web www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlistněte na náš web www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. radio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rok. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Slušnej web písní. www.rokovirádio.cz. Slušnej web. www.rokovirádio.cz. Slušnej web. www.rokovirádio.cz. Slušnej web. www.rokovirádio.cz. Slušnej web. www.rokovirádio.cz. Slušnej web. Slušnej web. Web.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý.

garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

Rasmussen. Ronny Rasmussen. Ronny Rasmussen. Máte chuť. Ronny Rasmussen. Máte chuť na pořádnej. Ronny Rasmussen. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabu... Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrejšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd. Nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každýčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem bere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. do... Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, po celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme. Ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se dusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Ele a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrické servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den pejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Od 11 do 12 na Rock Rádiu. Do 12 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

vyznáváte jedině klasik, k tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví... Minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, ví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. A nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC Rock a budete na svých. Od AC/DC a budete na svých.

Where's the river?

0: minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Zamilujte si je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
0: je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in? Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in? Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí.
1: Děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě týden jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržme.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bez.
2: Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní
2: recepční. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete.
2: Napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete.
2: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
2: nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Bezpečnostní kontrola. Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Obě.
2: Kontrola. Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Obě. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz. Na práci na letišti .cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
1: Na letišti .cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde ne o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafik, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zde si, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáže. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu z kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc novou kuchyni nebo koupelnu.

0: Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihová. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Slo. Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na kterém Várek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Do Brna. Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte
1: do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte
1: do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním. Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna. Moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, o českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a Sach. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každým vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejno Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších souce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybranou pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy na soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychle. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za tři vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za tři hodiny. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za tři hodiny a 7 minut. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. A 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je.

0: 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich komů. Měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň. 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak cent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní i podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz. Také podlah. Siko.cz.
1: Přestaň být jen.
0: Siko.cz.
1: Přestaň být jen divák.
0: CZ.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A přestaň být jen divákem. A staň se součástí divákem. A staň se součástí A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají běhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybere, ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš, dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. V realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek odteč. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Jiná realita od tebe. Another world. Jiná realita od tebe. Another world. Jiná. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ.
2: Make a beautiful T-shirt, 条纹多多，品。Make a beautiful T-shirt, 条。

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky.
0: 条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se. Drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. S***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Tak co jí kousku?
1: Bez potisku CZ.
2: Tak co jí koupíme?
1: Bez potisku CZ.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: CZ.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: Jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká... Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dost... Co?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a...
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kys...
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to...
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem...
2: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem...
2: Dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte...
3: Boj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte...
3: To vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
3: Zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Grie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
4: House.
2: Darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
4: House.
2: Zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
4: House running.
2: Jízdu v super Allegrie.
4: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
4: House running.
2: Jízdu v super sportu.
4: Adrenalinový. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
4: House running.
2: Jízdu v super sportu.
4: Adrenalinový zážitek.
2: Pobyt pro dva.
4: House running.
2: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou house running.
2: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masning.
2: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegri v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
4: Nový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu. Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
2: Opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. No. Nejlepší zážitky hledejte na.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Chceme ho postavit vlastně.
4: Zážitky hledejte na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama.

0: www.masažitky.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý
2: zážitky.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý
2: materiál.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý materiál.
1: A chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý materiál.
1: A chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfikama?
0: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
0: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
0: Materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
0: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
0: Náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Rozumem, budujte srdcem. Nejvyšší čas, budujte srdcem. Nejvyšší čas, navštívte srdcem. Nejvyšší čas, navštívit. Nejvyšší čas, navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas, navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. To, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Já nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

Dnes večer začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Komplexně a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli na dráze nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček. Výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček. Známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy. Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indické. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indické na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší kolaps tamního města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku jednají o ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku jednají o integraci kapitálových trhů. Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku jednají o integraci kapitálových trhů. Řeší konkurenceschopnost v Lucemburku jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán se schopnost v Lucemburku jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomiku. V Lucemburku jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně

0: financí Alena Schillerová. V Americe a Číně Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze předehrávce Desna Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze předehrávce 10. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze předehrávce 10. kola nastoupí. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze předehrávce 10. kola nastoupí první po reprezentační pauze předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti po reprezentační pauze předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané z 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Prvního kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporpí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. V této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rock Radio.
0: Stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rock Radio.
0: Poražení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska ještě nevyhrál.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až...
1: Rock Radio, počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až...
1: Radio, počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severu...
1: Radio, počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude...
1: Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu... Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer a večer polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer a večer se během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytnosti přibývat, na jihovýchodě až večer. A večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Na jihovýchodě až večer. A večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty večer. A večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 1 večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 spadů místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 stupni Celsia déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 stupni Celsia na jižní Moravě. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 stupni Celsia na jižní Moravě. Naměříme mezi 11 až 15 stupni Celsia na jižní Moravě. Naměříme až 18 stupňů mezi 11 až 15 stupni Celsia na jižní Moravě. Naměříme až 18 stupňů až 15 stupni Celsia na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů. Celsia na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů.
2: Ať už
0: na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů.
2: Ať už prší,
0: naměříme až 18 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce,
0: 18 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání po paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. rok si můžete diktovat každý den.

0: Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava.
1: Nadej.
0: Rock Radio doprava.
1: Nadej.
0: Rock Radio doprava.
1: Nadej.
0: Rock Radio doprava.
1: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25.
0: Rock Radio doprava.
1: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25. kilometru.
0: Doprava.
1: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25. kilometru se srazil nákladák. Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25. kilometru se srazil nákladák s osobák. D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25. kilometru se srazil nákladák s osobák. Bouralo ve směru na Prahu na 25. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam na Prahu na 25. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. 20. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Metrů se srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7, srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7 s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7 ve směru na Prahu na 30. Tvoří se tam dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7 ve směru na Prahu na 35. Dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7 ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášti. Bouralo se taky na D7 ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří, taky na D7 ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutov. Sedmičce ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské. Na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici. Na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici. Kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici. A v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici. Nad Ohří na Chomutovské ulici.
0: Hledáte
1: na Chomutovské ulici.
0: Hledáte radost z jízdy
1: ulici.
0: Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BM. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, Tovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Dubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. I vaše BMW. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čum.
0: Rock Radio.

0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Audio Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný páteček.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný páteček vám přeje Honza.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný páteček vám přeje Honza.
3: Anabel.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný páteček vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný páteček vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty.
1: Čumáci.
2: Pěkný páteček vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po šestý. Pěkný páteček vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po šestý. Máme pátek. Pěkný páteček vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po šestý. Máme pátek. 9. vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po šestý. Máme pátek. 9.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po šestý. Máme pátek. 9. října, přátelé, takže.
4: Zuzka.
2: 3 minuty po šestý. Máme pátek. 9. října, přátelé, takže. Poslední minuty po šestý. Máme pátek. Pátek 9. října, přátelé, takže máme pátek 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiálně 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiálně 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda tohoto týdne je za náma, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda tohoto týdne je za náma, někdo něco, poslední pracovní den oficiální teda tohoto týdne je za náma, někdo něco něco novýho. Pracovní den oficiální teda tohoto týdne je za náma. Někdo něco novýho? Máte? Pracovní den oficiální teda tohoto týdne je za náma. Někdo něco novýho? Máte? Pracovní den teda tohoto týdne je za náma. Někdo něco novýho? Máte? Ne? Tohoto týdne je za náma. Někdo něco novýho? Máte? Ne?
4: Ne.
2: Někdo něco novýho? Máte? Ne?
4: Ne. Dneska po nás už nic nechtějí.
2: Co novýho? Máte? Ne?
4: Ne, dneska po nás už nic ne...
2: Máte? Ne?
4: Ne, dneska po nás už nic nechtějí.
2: Dobře.
3: Tak jo.
2: Máte? Ne?
4: Ne, dneska po nás už nic nechtějí.
2: Dobře.
3: Tak jo, já jsem rychle. Začala den...
2: Ne?
4: Ne, dneska po nás už nic nechtějí.
2: Dobře.
3: Tak jo, já jsem
2: rychle.
3: Začala den tak skvěle, že...
4: Ne, dneska po nás už nic nechtějí.
2: Dobře.
3: Tak jo, já jsem
2: rychle.
3: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit.
4: Dneska po nás už nic nechtějí.
2: Dobře.
3: Tak jo, já jsem
2: rychle.
3: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit.
4: Nechtějí.
2: Dobře.
3: Tak jo, já jsem
2: rychle.
3: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste dobře.
3: Tak jo, já jsem
2: rychle.
3: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady skvěle.
3: Já jsem
2: rychle.
3: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska.
3: Den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska.
3: Skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
3: Ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
4: Před chvíli on
3: končit, jestli by to šlo.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
4: Před chvíli on zavě říkal, jestli by mohl.
2: Vy jste tady si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
4: Před chvíli on zavě říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže.
2: Si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
4: Před chvíli on zavě říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže.
2: Dneska jsem se Zuzku.
4: Před chvíli on zavě říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže. Před chvíli on zavě říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže.
3: Tak já vyběhnu za tebou.
4: Říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže.
3: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli.
4: Otevřít to okno, že z něj skočím, takže.
3: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
2: Takže
4: okno, že z něj skočím, takže.
3: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
2: Takže pátečkým
4: čím, takže.
3: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
2: Takže pátečkým vysílání,
3: prosím tě, jestli můžu. Díky.
2: Takže pátečkým vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě.
3: Díky.
2: Takže pátečkým vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno. Pátečkým vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si gante je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses, zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door,

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké
0: rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme pap.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme pap.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme pátek, 6 hodin a jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme pátek, 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké ráno máme pátek, 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké ráno máme pátek, 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají. Hezké ráno máme pátek, 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální. Ráno máme pátek, 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a stek 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou.

0: Rock Radio.
1: A krásných 13.
0: Rock Radio.
1: A krásných 13 minut po 6.
0: Rock Radio.
1: A krásných 13 minut po 6.
0: Rock Radio.
1: A krásných 13 minut po 6. hned po brus.
0: Radio.
1: A krásných 13 minut po 6. hned po. A krásných 13 minut po 6. hned po Bruce Dickinsonovi přichází. A krásných 13 minut po 6. hned po Bruce Dickinsonovi přichází. 13 minut po 6. hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Anabel 6. hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Anabel Šíp hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Anabel Šípková, aby nám udělala Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Anabel Šípková, aby nám udělala přichází. Naše Anabel Šípková, aby nám udělala dnešní protažení. Naše Anabel Šípková, aby nám udělala dnešní protažení s Anabel. Šípková, aby nám udělala dnešní protažení s Anabel. Šípková, aby nám udělala dnešní protažení s Anabel. Aby nám udělala dnešní protažení s Anabel. Žení s Anabel.
2: Moment.
1: S Anabel.
2: Moment.
1: Potřebuješ sluchátka?
2: Jak by řekla? Moment. Jak by řekla?
1: Potřebuješ sluchátka?
2: Jak by řekla Jilková? Moment. Moment. Jak by řekla?
1: Potřebuješ sluchátka?
2: Jak by řekla Jilková? Moment. Jak by řekla?
1: Potřebuješ sluchátka?
2: Jak by řekla Jilková? Moment. Počkej. Jak by řekla?
1: Potřebuješ sluchátka?
2: Jak by řekla Jilková? Moment. Počkej.
1: Potřebuješ sluchátka?
2: Jak by řekla Jilková? Moment. Počkej.
1: Tak, potřebuješ sluchátka?
2: Jak by řekla Jilková? Moment. Počkej.
1: Tak,
2: by řekla Jilková? Moment. Počkej. Tak, jsem ready. Moment. Počkej. Tak, jsem ready. Počkej. Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd gay.
1: Jibaj.
2: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží.
1: Jibaj.
2: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice.
1: Jibaj.
2: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a ready. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý mrtvý. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden. Dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla. Garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený ze servisu. Velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený ze servisu. Tímto odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený z servisu, tímto zdravím tady. Celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený z servisu, tímto zdravím tady. Který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený z servisu, tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásně zvedla, opravený z servisu, tímto zdravím tady. Paní, která mi to opravený z servisu, tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásně rozleštila, tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásně rozleštila, opravila a celý stán tady. Paní, která mi to krásně rozleštila, opravila a celý stáhla a nahodila. Paní, která mi to krásně rozleštila, opravila a celý stáhla a některá mi to krásně rozleštila, opravila a celý stáhla a nahodila. Krásně rozleštila, opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Rozleštila, opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dopravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řídila a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči byla zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči dnes, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem udělala z auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem udělala speciální rozcvičku. Dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem udělala speciální rozcvičku.

pro nás pro tupičky a řidiči. Dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat.

0: Nevejdeš na poprvé, nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. Nevejdeš na poprvé, nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. A každopádně, ale nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho jedna, dáš to při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý to při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok. Druhým kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já. Takže krásný den. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já. Takže krásný den, přátelé, opatrně. Ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já. Takže krásný den, přátelé, opatrně. Aniž byste si odřeli celý bok jako já. Takže krásný den, přátelé, opatrně.
1: A my jdem.
0: Byli celý bok jako já, takže krásný den, přátelé, opatrně.
1: A my jdem na olympiky.
0: Já, takže krásný den, přátelé, opatrně.
1: A my jdem na olympiky.
0: Krásný den, přátelé, opatrně.
1: A my jdem na olympiky.
0: Přátelé, opatrně.
1: A my jdem na olympiky.
0: Opatrně.
1: A my jdem na olympiky. Jdem na olympiky. Okay.

Rockradio!

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: dodací termíny.
1: I česká firma, se dá říct,
0: technologie, kvalitu a krátké dodací termíny.
1: I česká firma, se dá říct, špatně.
0: No a kvalitu a krátké dodací termíny.
1: I česká firma, se dá říct, špatně. No a stavba
0: krátké dodací termíny.
1: I česká firma, se dá říct, špatně. No a stavba stavebniny, který nám
0: termíny.
1: I česká firma, se dá říct, špatně. No a stavba stavebniny, který nám vrtačku. I česká firma, se dá říct, špatně. No a stavba stavebniny, který nám vrtačku. Má, se dá říct, špatně. No a stavba stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi špatně. No a stavba stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních mat. No a stavba stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních materiálů. Stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku. Darovali patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
0: Na 70
1: mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
0: Na 76
1: největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
0: Na 76
1: materiálů a střešních krytin v Česku.
0: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály
1: střešních krytin v Česku.
0: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály
1: krytin v Česku.
0: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály střechy, okapy, nářadí. Na 76 prodejnách seženete stavební materiály střechy, okapy, nářadí a k tomu veškeré stavební materiály střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
1: Ale a kuvrtačku Stanley seženete
0: kapy nářadí a k tomu veškerý servis.
1: Ale a kuvrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět
0: a k tomu veškerý servis.
1: Ale a kuvrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět. Kuvrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si seženete dneska úplně zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
0: Ano, pište na Instagram
1: úplně zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
0: Ano, pište na Instagram, na Facebook připište
1: tam opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
0: Ano, pište na Instagram, na Facebook připište
1: v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
0: Ano, pište na Instagram, na Facebook připište telefonní číslo
1: rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
0: Ano, pište na Instagram, na Facebook připište telefonní číslo, protože je pátek a
1: napíšete.
0: Ano, pište na Instagram, na Facebook připište telefonní číslo, protože je pátek a ano, pište na Instagram, na Facebook připište telefonní číslo, protože je pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes na Instagram, na Facebook připište telefonní číslo, protože je pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes v Facebook připište telefonní číslo, protože je pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes v už půl osmé. Telefonní číslo, protože je pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes v už půl osmé. Protože je pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes v už půl osmé. Tak a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes v už půl osmé.
1: Takže držíme palce.
0: Výzva pro pandu, tak dnes v už půl osmé.
1: Takže držíme palce.
0: Tak dnes v už půl osmé.
1: Takže držíme palce a za chvíli Ozzy
0: už půl osmé.
1: Takže držíme palce a za chvíli Ozzy Osbourne No More. Takže držíme palce a za chvíli Ozzy Osbourne No More Tears žádný. Takže držíme palce a za chvíli Ozzy Osbourne No More Tears žádný další. Palce a za chvíli Ozzy Osbourne No More Tears žádný další slzy. To znamená No More Tears žádný další slzy. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dnes žádný další slzy. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte slzy. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. Kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. Vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. Nissan dneska nezískali, tak hlavně neplačte.
2: Nissan Days jsou
1: tak hlavně neplačte.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan
1: plačte.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc pro tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc pro 90 tisíc korun.

0: Mama się zogieni. Mama się zogieni. Mama się zogieni. A 22 minut k tomu Mike Mama się zogieni. A 22 minut k tomu Mike Romance. Mama się zogieni. A 22 minut k tomu Mike Romance. Mama się zogieni. A 22 minut k tomu Mike Romance. I don't love you. A 22 minut k tomu Mike Romance. I don't love you. A 22 minut k tomu Mike Romance. I don't love you. 22 minut k tomu Mike Romance. I don't love you. No a přátelé, my napůl Mike Romance. I don't love you. No a přátelé, my napůl Romance. I don't love you. No a přátelé, my naposledy dneska nebudeme... I don't love you. No a přátelé, my naposledy dneska nebudeme kecat... No a přátelé, my naposledy dneska nebudeme... No a přátelé, my naposledy dneska nebudeme kecat, ale budeme... No a přátelé, my naposledy dneska nebudeme kecat, ale budeme makat. Naposledy dneska nebudeme kecat, ale budeme makat. Lépe řečeno budeme vrtat. Dneska nebudeme kecat, ale budeme makat. Lépe řečeno budeme vrtat.
1: Přesně tak.
0: Kecat, ale budeme makat. Lépe řečeno budeme vrtat.
1: Přesně tak. Máme tady poslední...
0: Budeme makat. Lépe řečeno budeme vrtat.
1: Přesně tak, máme tady poslední kus
0: vrtačky. Budeme vrtat.
1: Přesně tak, máme tady poslední kus vrtačky Stanley.
0: Vrtat.
1: Přesně tak, máme tady poslední kus vrtačky Stanley. Přesně tak, máme tady poslední kus vrtačky Stanley.
0: Tu nám i dnes
1: kus vrtačky Stanley.
0: Tu nám i dneska do naší rozdávky
1: vrtačky Stanley.
0: Tu nám i dneska do naší rozdávačky
1: Stanley.
0: Tu nám i dneska do naší rozdávačky věnovali stavebněny. Tu nám i dneska do naší rozdávačky věnovali stavebněny. Nám i dneska do naší rozdávačky věnovali stavebněny. Dodavatel výrobků. Dneska do naší rozdávačky věnovali stavebněny. Dodavatel výrobků Den Bráven. Dneska do naší rozdávačky věnovali stavebněny. Dodavatel výrobků Den Bráven by věnovali stavebněny. Dodavatel výrobků Den Bráven by Debex by Den Bráven. Stavebněny. Dodavatel výrobků Den Bráven by Debex by Den Bráven.
1: To si řekl moc hezky.
0: Jiný dodavatel výrobků Den Bráven by Debex by Den Bráven.
1: To si řekl moc hezky.
0: Dodavatel výrobků Den Bráven by Debex by Den Bráven.
1: To si řekl moc hezky. To je krásná česká firma.
0: Den Bráven by Debex by Den Bráven.
1: To si řekl moc hezky. To je krásná česká firma.
0: By Debex by Den Bráven.
1: To si řekl moc hezky. To je krásná česká firma, prosím, která nabízí spolehlivý. Moc hezky. To je krásná česká firma, prosím, která nabízí spolehlivý výrobky moderní. Technologie. To je krásná česká firma, prosá, která nabízí spolehlivý výrobky moderní technologie kvalitu. A krásná firma, prosá, která nabízí spolehlivý výrobky moderní technologie kvalitu a krátké dodací termíny. Která nabízí spolehlivý výrobky moderní technologie kvalitu a krátké dodací termíny. Spolehlivý výrobky moderní technologie kvalitu a krátké dodací termíny.
0: I česká firma
1: moderní technologie kvalitu a krátké dodací.

Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let 1000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimní. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejci let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. CZ. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Izomat stav na Nissan.cz. Izomat stav na Nissan.cz.

0: 14. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týden října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, najděte až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike Profimet díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike Profimet a další týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike Profimet a další značkové obchodce. Navštivte L'Occitane, Nike Profimet a další značkové obchody. L'Occitane, Nike Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Nike Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10
0: a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím Čín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého
1: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme.
1: Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem. Světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes
2: Salonek. Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Letišti.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně. Angry Birds, lousy vůně. Pot i sporek, žádný keci funkčí. Angry Birds, lousy vůně. Pot i sporek, žádný keci funkčí. Angry Birds, lousy vůně. Pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Si vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Ano, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Ano, gr, i, věci. Ano, gr, i, br, dosa, tečka, c. Ano, gr, i, br, dosa, tečka, cz. Gr, i, br, dosa, tečka, cz.
4: Tati.
3: BRDS.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koup.
3: BRDS.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou.
3: BRDS.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku.
3: CZ.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych.
4: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý.
4: Chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý. Schytrál.
4: Koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý. Schytrártem jsme.
4: Telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý. Schytrártem bych chytralý. Schytrártem.

0: chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
0: Trálí, s chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
0: Kdyby se snachytřil jako já, chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
0: Kdyby se snachytřil jako já, jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
0: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízkrily.
1: A co je chytrárt?
0: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké.
1: Co je chytrárt?
0: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny. Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.
0: Chytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny.
1: Přechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datárt.
1: Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datárt.
1: Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datárt. Zadíké ceny. To je chytrárt. Datárt.
3: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej, akou nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Skonto nabité.
4: Už nemusíte čekat. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu
5: 50% z každých v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu na skonto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodu.
6: Rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,2. Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian Jogunka výběrová 100 gramů za 18,90.

0: Izomat stavebniny.
1: Široký sort.
0: Vystihnout termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment.
0: Termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Měny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si. Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebně. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomrejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Proč
1: stačí si vybrat Izomat stavebniny www.izomat.cz.
2: Proč se
1: Izomat stavebniny www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme
1: stavebniny www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný
1: www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme
1: CZ.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme
3: to.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropolis.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropolis Zličín.
3: Jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropolis Zličín.
2: Vlasový styling bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropolis Zličín.
2: Vlasový styling
3: beauty jiný level.
2: Beauty Days v Metropolis Zličín.
3: Vlasový styling
2: beauty workshop.
3: Beauty Days v Metropolis Zličín.
2: Vlasový styling
3: beauty workshopy
2: přípravčín.
3: Vlasový styling
2: beauty workshopy příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Vlasový styling
2: beauty workshopy
3: příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Link,
3: beauty workshopy,
2: příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropy,
2: příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropolis Zličín,
2: 15.
3: Příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropolis Zličín,
3: 15.
2: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropolis Zličín,
2: 15.
3: kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropolis Zličín,
3: 15. až 18. října.
2: K tomu
3: Beauty Days v Metropolis Zličín,
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové
2: Metropolis Zličín,
3: 15. až 18. října.
2: K tomu pohodové nákupy se slevín,
3: 15.

0: Olma Florian jogurt za 6,92 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,92 za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet 12,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Kan jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 a z Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland za 299,90 až do 13. října Kaufland.
1: Dobrý den.
0: 99,90 až do 13. října Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pich.
0: 99,90 až do 13. října Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
0: Až do 13. října Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do...
0: 13. října Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda...
0: Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Právě Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás
1: a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimo
1: pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné
1: salonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní
1: Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Zrovna mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV až teď na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV až téměř SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Honda CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat. ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčte a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním 1 000 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být z korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více ním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rok na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rok
1: na. Těšíme se na vás.
2: Rok Radio.
1: Těšíme se na vás.

Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko. Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko. Máme i vrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko. Máme i pro vás slušnou vrtačku. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek o vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek králíkárnuku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek králíkárnu. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek králíkárnu nebo nějaký. Dnes nebude úplně vhodná, ale nábytek králíkárnu nebo nějaký. Nesmysl pro děcka, ale nábytek králíkárnu nebo nějaký. Nesmysl pro děcka. S ní složí nábytek králíkárnu nebo nějaký. Nesmysl pro děcka. S ní složíte jedna báseň. Králíkárnu nebo nějaký. Nesmysl pro děcka. S ní složíte jedna báseň. A pokud nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, smysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a a pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Ana od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka, pište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na rok. Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na rok rádiu. Vrtačka od pondělí do pátku na rok rádiu. Slušnou pondělí do pátku na rok rádiu. Slušnou vrtačku na rok rádiu. Slušnou vrtačku vám přináší rádiu. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by dem Raven. Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by dem Raven. Stavmat. Držíme stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by dem Raven. Stavmat. Držíme. Dodavatel výrobků Debex by dem Raven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Výrobků Debex by dem Raven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Jdem Raven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Držíme zakázky v pohybu.

0: vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebývá vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebývá tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli definitivně odtáhnout. Soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes dělníci rozebírají, aby ji mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes pozná nového držitele, mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír odtáhnout. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír, norský výbor. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír, norský výbor. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír, norský výbor oznámí jméno vítězně nového držitele Nobelovy ceny za mír, norský výbor oznámí jméno vítězně přesně Nobelovy ceny za mír, norský výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit let oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 200 v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 280. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidátů. Favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidátů. O ocenění vybírá se z rekordních 287 kandidátů. O ocenění už dřív veřejně se z rekordních 287 kandidátů. O ocenění už dřív veřejně mluvil 287 kandidátů. O ocenění už dřív veřejně mluvil také americký prezident 27 kandidátů. O ocenění už dřív veřejně mluvil také americký prezident Donald kandidátů. O ocenění už dřív veřejně mluvil také americký prezident Donald Trump. O ocenění už dřív veřejně mluvil také americký prezident Donald Trump. Hokejová extraliga má za sebou veřejně mluvil také americký prezident Donald Trump. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky americký prezident Donald Trump. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení.
1: Rock Radio.
0: Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne, mraky dorazí nejdřív na sever. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru má.
1: Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru máme hlášen.

0: Ve 11 ve směru na Prahu na 8. kilometru máme hlášenou nehodu.
1: Zkontrolujte, až zastavíte.

0: Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu minutku a... Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu minutku a něco... Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu minutku a něco po půl sedmi. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu minutku a něco po půl sedmi. Na Rock Rádiu minutku a něco po půl sedmi. Přátelé, minutku a něco po půl sedmi. Přátelé, neroňte slzy, protože a něco po půl sedmi. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka po půl sedmi. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka je tady. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka je tady.
1: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrchnout? Máte pocit, že vám v životě něco chybí?

0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je půl...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké...
0: Co se děje?
1: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči... Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podvozku. Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu. V půl sedmé jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v Pražské krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v Pražské Krči. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v Pražské Krčik. Po celém dni vyprostili kamion z podmostu v Pražské Krčik. Uvolnění zaklíněného kolosu museli prostili kamion z podmostu v Pražské Krčik. Uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva kamion z podmostu v Pražské Krčik. Uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky Krčik. Uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovali kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovali kolosu museli v noci použít dva

Zuzko, díky. Před chvílí tu byl Ozzy. Zuzko, díky. Před chvílí tu byl Ozzy. Jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Metallica. Wherever I may roam. Wherever I may roam. I may roam.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Metallica na...
0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin...
0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 30...
0: Rokový kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dneš...
0: Dárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní oslavence. Nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní oslavence. Je 5 a 38 minut uvedla dnešní oslavence. Je pátek 8 minut uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9. října uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví dnešní oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan, případně Sára. A pátek dneska slaví Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sybila, Denis, Diona. A pak je tady ještě spousta dalších. Sybila, Denis, Dionýs, Dionýska, Diviš. Pak je tady ještě spousta dalších. Sybila, Denis, Dionýs, Dionýska, Diviš, Gunt. Spousta dalších. Sybila, Denis, Dionýs, Dionýska, Diviš, Gunter. A nebo Sybila, Denis, Dionýs, Dionýska, Diviš, Gunter. A nebo Gunnar.
2: Není těch men.
1: Denis, Dionýs, Dionýska, Diviš, Gunter. A nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: Denis, Dionýska, Diviš, Gunter. A nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: No je to Diviš, Gunter, a nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: No je to taková dobrá party doma. Diviš, Gunter, a nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: No je to taková dobrá party. Tr, a nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: No je to taková dobrá party doma, kdyby si... A nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: No je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla...
2: Není těch men málo.
1: No je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza. No je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem. Gunnar. Taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a si... Party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru. Kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefan. Pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě.
1: Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych
1: Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by umělou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně.
2: Tě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně. Bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně. A protože ta by uměla věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně. A stejně vím, že nevyhrajou, no nic. Výročí věšky, ty si vyhrajou ve sportce konečně. A stejně vím, že nevyhrajou, no nic. Výročí narození ve sportce konečně. A stejně vím, že nevyhrajou, no nic. Výročí narozenin má dnes. A stejně vím, že nevyhrajou, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec. A stejně vím, že nevyhrajou, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec. A stejně vím, že nevyhrajou, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho se nevyhrajou, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Ten byl dobrý. Ten Kalil a vyprávěl. Třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Ten byl dobrý. Ten Kalil a vyprávěl vtipy. Vladimír Menšík, toho jsem měl rád. Ten byl dobrý. Ten Kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na toho jsem měl rád. Ten byl

dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví. Ten byl dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzamo nahrál. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzamo nahrál druhý a třetí muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzamo nahrál druhý a třetí album z Evanescence a slaví americký kytarista Terry Balzamo nahrál druhý a třetí album z Evanescence a taky krátce kytarista Terry Balzamo nahrál druhý a třetí album z Evanescence a taky krátce působil Terry Balzamo nahrál druhý a třetí album z Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Nahrál druhý a třetí album z Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Třetí album z Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Sense a taky krátce působil v Limp Bizkit. Taky krátce působil v Limp Bizkit. Působil v Limp Bizkit.

0: No a 86 let by dneska oslavil John Lennon, spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem má syna, který má narozeniny ve stejný
1: Imagine there's no country.

0: Tomuhle v kapele se říká, když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě je to moc pomalý. Tak se tomu říká, že na rakve. Tak takhle, jak to vypadalo.
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dá verbičky 48 zamilovaný nešťastný.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Luboši, ty ho nevyhod, nic ti neudělám.

68 let slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman Industrial Metalu Ministry.

0: Pořiďte si ho jednoduše za cenu na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte vprek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skontoce, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Z každý získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Z prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Z každých 10 000 shopu skonto.cz slevu 50%. Z každých 10 000 nákupu nábytku z slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla po slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si
0: 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu
0: nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro
0: poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: U obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
2: Za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než
2: 3000, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Více léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenech. Doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných. Nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách. Doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. A podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Sem.
1: Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Sem.
1: Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Sem horská gorila.
1: Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Benu, rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy.
1: Vám poradíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
5: Neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská
5: kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
5: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila. Jsem horská gorila.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
4: Horská gorila.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní Česká značka outdoorového oblečení Bushman

82. 82. 82 ledby oslav. 82 ledby oslavil britskou. 82 ledby oslavil britskou. 82 ledby oslavil britský basák. 82 ledby oslavil britský basák. 82 ledby oslavil britský basák. John Entwistle oslavil britský basák. John Entwistle oslavil britský basák. John Entwistle hrál s kapelou The Who z Ringo Starr basák. John Entwistle hrál s kapelou The Who s Ringo Starrem a jeho sák. John Entwistle hrál s kapelou The Who s Ringo Starrem a jeho Star Bandem. John Entwistle hrál s kapelou The Who s Ringo Starrem a jeho Star Bandem. Entwistle hrál s kapelou The Who s Ringo Starrem a jeho Star Bandem. S kapelou The Who s Ringo Starrem a jeho Star Bandem. S Ringo Starrem a jeho Star Bandem. Star Bandem.

zapojila do unikátního projektu s výjimečným... Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 byla do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Taxin Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte ský. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou. Korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu. Jeho balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte go. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman.

0: a formou této romantické písně přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday.
0: A formou této romantické písně přejeme všechno nejlepší.

0: na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme.
0: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Letišti Praha děláš? Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
2: Ne,
1: čistota je pro nás pověry. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
2: Ne,
1: čistota je pro nás úplný základ. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
2: Ne,
1: čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Takme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
2: Ne,
1: čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Takám lidí.
0: Salonky.
2: Ne,
1: čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady.
2: Ne,
1: čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno.
2: Ne,
1: čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne. Je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha.
1: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
1: Dohromady vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
1: Vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Obě. Kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Tak různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Tak co, sousede, už
0: napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní
0: obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní
0: tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Práci na letišti.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně.
0: .cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No, už máš zimní gumy.
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
4: Citroen. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
4: Citroen Happy Days. Jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. K ním nový Citroen.
3: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. Citroen.
3: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra.
3: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let za. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu kvotu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. A ceny, až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. Záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroenku kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Mrkněte na Citroen.cz.
5: ACDC
4: mete na Citroen.cz.
5: ACDC
4: Metal.cz.
5: ACDC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin. ACDC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a

0: Kempovat můžeš... Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. www. Bez kempu CZ. www. Bez kempu CZ. Bez kempu CZ.
1: Už nemůžu. Už nemusíte čekat.
2: Skonto nábyte.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
2: Skonto nábyte.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový.
2: Skonto nábyte.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, nakrkat, až si ušetříte na nový nábytek.

0: výjimečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universe a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universum, speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universum, Praha. Nenechte si na skupina Lucie. 27. října O2 Universum, Praha. Nenechte si skupina Lucie. 27. října O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít událost. 27. října O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony. Října O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony. Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
0: Ticketmaster.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun iPhone. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun iPhony a mnoho dalších cen rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Allegro.cz/smart/soutěž.
2: Chceme ho postavit
1: na smart/soutěž.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Těž.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vy. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat na. Postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
3: Porf. Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix.
3: Dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Budovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Ne.
1: Každý je naladěný.
0: Ne. Ne.
1: Každý je naladěný na něco
0: jiného. Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si...
0: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu...
0: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete...
0: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze... je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze... něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50 pro nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět tu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy po 500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na RB nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Mám jen
1: víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na lidi...
1: Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Bank. Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 na...
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme
2: vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.

další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom. Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. A další legendy v

0: Nemusíš prochlastat všechny.
1: Já jsem tak zamilovaný.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl
1: rokem.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rokem. Rok je... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rokem. Rok je slušná muzika. Musíš prochlastat všechny prachy, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Prochlastat všechny prachy, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Prachy, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Rok je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: co se nevešlo do zpráv. Rock Radio, co se nevešlo do zpráv. Rock Radio, co se nevešlo do zpráv.
1: 9.
0: Rock Radio, co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou.
0: Radio, co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme krev.
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a tak
0: šlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při 5 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku. Byl pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku.
2: Byl oficiálně zlomen rekord v držení plenku. Což je takové
1: plenku
2: na zemu.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a na zemu.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor, její je ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor, její 1,60. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor, její 1,60 přes 5 hodin a pozor. Její 1,60 let. 5 hodin a pozor, její 1,60 let. A pozor, její 1,60 let.
3: Já jsem jí viděla babka.
2: Její 1,60 let.
3: Já jsem jí viděla babka, byla hodně přemotivovaná.
2: 60 let.
3: Já jsem jí viděla babka, byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
2: 60 let.
3: Já jsem jí viděla babka, byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba
2: let.
3: Já jsem jí viděla babka, byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba.
3: Já jsem jí viděla babka, byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká.
3: Viděla babka, byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká.
3: No to je možná hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká.
3: No to je možná taky, ale vyjetá, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká.
3: No to je možná taky, ale byla každopádně celá.
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká.
3: No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá.
1: Byla třeba vyjetá nějaká.
3: No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá, vypadala, že nedožije
1: nějaká.
3: No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá, vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, měsíc. No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá, vypadala, že nedožije dalšího dne. Možná taky, ale byla každopádně celá rudá, vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, měsíc.
2: To
3: za to stálo.
2: Vypadá to hrozně a
3: každopádně celá rudá, vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, jestli to za to stálo.
2: Vypadá to hrozně a musím teda říct,
3: celá rudá vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, jestli to za to stálo.
2: Vypadá to hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně
3: vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, jestli to za to stálo.
2: Vypadá to hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila.
3: Dožije dalšího dne, nevím, jestli to za to stálo.
2: Vypadá to hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů.
3: Nevím, jestli to za to stálo.
2: Vypadá to hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem. Vypadá to hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem. A musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci. No tak takovýhle plenk bych do komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají.
3: Po těch pěti hodinách opravdu už nevypadá úplně nejlíp ta paní ani ten plank.

0: prohraj.
1: Ti hodina, kdo opravdu už nevypadá úplně nejlíp, ta paní, ani ten plank.
0: Prohraj.
1: Vypadá úplně nejlíp, ta paní, ani ten plank.
0: Prohraj paragraf.
2: Nevypadá sízně.
1: Nejlíp, ta paní, ani ten plank.
0: Prohraj paragraf.
2: Nevypadá sízně.
1: Líp, ta paní, ani ten plank.
0: Prohraj paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
1: Ani ten plank.
0: Prohraj paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: No, prohlej paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
1: No, ale upřímně bych chtěla...
2: Paragraf, nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
1: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komenty.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
1: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti
2: hodinách. Sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
1: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti hodinách.
2: Jak rajče rošlápnutý.
1: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti hodinách takhle. Ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti hodinách takhle jako já. Upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti hodinách takhle jako já. Myslím si, že by byly vidět všechny ty komentující po pěti hodinách takhle jako já. Myslím si, že by byly už dávno mrtví. Ty komentující po pěti hodinách takhle jako já. Myslím si, že by byly už dávno mrtví. Po pěti hodinách takhle jako já. Myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
0: Já už po pěti vteřinách.
1: No, takhle jako já. Myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
0: Já už po pěti vteřinách.
1: No, jako já myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
0: Já už po pěti vteřinách.
1: No, myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
0: Já už po pěti vteřinách.
1: No,
0: chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by
1: byly už dávno mrtví na místě.
0: Já už po pěti vteřinách.
1: No,
0: chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin.
0: Já už po pěti vteřinách.
1: No,
0: chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plank.
0: Po pěti vteřinách.
1: No,
0: chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plank.
0: No, chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
0: Kdyby drželi.
2: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
0: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
2: Spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
0: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
1: A moč.
2: Spousta by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
0: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
1: A moč.
2: A nebo 5 hodin držet aspoň ty plenky.
0: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
1: A moč.
2: A nebo tak jsme milí připát plenky.
0: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
1: A moč.
2: A nebo tak jsme milí při pátku. Rock
0: Radio. Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
1: A moč.
2: A nebo tak jsme milí při pátku. Rock
0: Radio. Bylo by to lepší.
1: A moč.
2: A nebo tak jsme milí při pátku. Rock Radio. Tak pojďme trošku zvolnit.
1: Moč.
2: A nebo tak jsme milí při pátku. Rock Radio. Tak pojďme trošku zvolnit. Nebo tak jsme milí při pátku. Rock Radio. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Full Non Blood. Milí při pátku. Rock Radio. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Full Non Blondes. A... Rock Radio. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Full Non Blondes a jejich What. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Full Non Blondes a jejich What's Up. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Full Non Blondes a jejich What's Up. Jakože česky dáme si Full Non Blondes a jejich What's Up. Jakože česky se to překládá jako co je? Full Non Blondes a jejich What's Up. Jakože česky se to překládá jako co je? Blondes a jejich What's Up. Jakože česky se to překládá jako co je? What's Up. Jakože česky se to překládá jako co je? What's Up. Jakože česky se to překládá jako co je? Česky se to překládá jako co je? Česky se to překládá jako co je? Ale jako co je?

0: To ještě málo, to ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
1: Čím?
2: Trénujou.
0: Ale to ještě málo, to ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
1: Čím?
0: Ještě málo, to ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
1: Čím?
0: No to se neptej. Jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
1: Čím?
0: No to se neptej. Kopač rozčilovat, tak přitvrdím.
1: Čím?
0: No to se neptej. Kopačkou nasvrdím.
1: Čím?
0: No to se neptej. Kopačkou na solár.
1: Ježiši Kriste.
0: Jan Brut z výskok.
1: Čím?
0: No to se neptej. Kopačkou na solár.
1: Ježiši Kriste. Jan
0: Brut s výskokem jako Chuck Norris. No to se neptej. Kopačkou na solár.
1: Ježiši Kriste.
0: Jan Brut s výskokem jako Chuck Norris. To se neptej. Kopačkou na solár.
1: Ježiši Kriste.
0: Jan Brut s výskokem jako Chuck Norris. To budeš koukat na solár.
1: Ježiši Kriste. Jan
0: Brut s výskokem jako Chuck Norris. To budeš koukat.
1: Ježiši Kriste. Jan
0: Brut s výskokem jako Chuck Norris. To budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě.
0: Jan Brut s výskokem jako Chuck Norris. To budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě, protože já
0: naštěstí. Jan Brut s výskokem jako Chuck Norris. To budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě,
0: protože jako Chuck Norris. To budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně.
0: Chuck Norris. To budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku.
0: To budeš koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemám. Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše. Naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
0: No, tak.
1: Protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
0: No, tak to seš v pohodě.
1: No. Tak tě nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
0: No, tak to seš v pohodě. No. Tak tě kopnu.
1: Bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
0: No, tak to seš v pohodě. No. Tak tě kopnu do držky.
1: Jenom aby v paneláku a tam je nemáme na střeše.
0: No, tak to seš v pohodě. No. Tak tě kopnu do držky.
1: Jenom aby my nemáme na střeše.
0: No, tak to seš v pohodě. No. Tak tě kopnu do držky.
1: Jenom abyste
0: střeše. No, tak to seš v pohodě. No. Tak tě kopnu do držky.
1: Jenom abyste
0: tak to seš v pohodě. No. Tak tě kopnu do držky.
1: Jenom abyste
0: v pohodě. No. Tak tě kopnu do držky.
1: Jenom abyste jenom abyste věděli
0: kopnu do držky.
1: Jenom abyste jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem jenom abyste jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěl, aby holky dnes jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěl, aby holky jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěl, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unavení. Jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěl, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unavení. Věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěl, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unavení unky a chtěli by hajinkat. Protože jsem chtěl, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unavení unky a chtěli by hajinkat.
0: No nejenom hajinkat.
1: Aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unavení unky a chtěli by hajinkat.
0: No nejenom hajinkat.
1: Co dělali, protože jsou obě unavení unky a chtěli by hajinkat.
0: No nejenom hajinkat.
1: I dadinkat. Unavení unky a chtěli by hajinkat.
0: No nejenom hajinkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Unky a chtěli by hajinkat.
0: No nejenom hajinkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Hajinkat.
0: No nejenom hajinkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: No nejenom hajinkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: I papinkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: I papinkat.
1: I dadinkat.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: I papinkat.
1: Přátelé, za chvíli bude sedm.
0: I dadinkat.
1: Dobře.
0: I papinkat.
1: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno. Dobře.
0: I papinkat.
1: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak dobře.
0: I papinkat.
1: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak snad.
0: I papinkat.
1: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak snad se
0: za ty dary.
1: Do dalšího. Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak snad se
0: za ty dary.
1: Do další hodiny. Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak snad se
0: za ty dary.
1: Do další hodiny posuneme ze 7 hodin ráno, tak snad se
0: za ty dary.
1: Do další hodiny posuneme ze ráno, tak snad se
0: za ty dary.
1: Do další hodiny posuneme ze větší energií, dáme si nějak
0: snad se za ty dary.
1: Do další hodiny posuneme ze větší energií, dáme si nějakou další slušnou muziku. Do další hodiny posuneme ze větší energií, dáme si nějakou další slušnou muziku. Zuzka má pravdu. Další hodiny posuneme ze větší energií, dáme si nějakou další slušnou muziku. Zuzka má pro vás připravený. Posuneme ze větší energií, dáme si nějakou další slušnou muziku. Zuzka má pro vás připravený zprávy. A ze větší energií, dáme si nějakou další slušnou muziku. Zuzka má pro vás připravený zprávy. A v půl energií, dáme si nějakou další

0: Slušnou muziku, Zuzka má pro vás připravený zprávy a v půl osmí budeme si nějakou další slušnou muziku, Zuzka má pro vás připravený zprávy a v půl osmí budeme rozdávat poslední muziku, Zuzka má pro vás připravený zprávy a v půl osmí budeme rozdávat posledního pro vás připravený zprávy a v půl osmí budeme rozdávat posledního Stanleyho zprávy a v půl osmí budeme rozdávat posledního Stanleyho.
1: Vod.
0: V půl osmí budeme rozdávat posledního Stanleyho.
1: Voda je fajn.
0: V osmí budeme rozdávat posledního Stanleyho.
1: Voda je fajn.
0: Rozdávat posledního Stanleyho.
1: Voda je fajn.
0: Posledního Stanleyho.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ani. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt ne. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. Uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. V baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát a teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spol fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových. Proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvatlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinných pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfaltové firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Tím kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Prostě v krvi. www.charvat.cz www.charvat.cz www.charvat.cz
2: www.charvat.cz ne.
3: Každý je naladěný na něco jiné.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiné.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si...
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému...
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat...
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto

0: Si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10%. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 1% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Máte chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Máte špatný den.
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Máte špatný den. Buďte rádi, že se nemůžete.
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Máte špatný den.
0: Více na rb.cz.
1: Máte špatný den. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
0: .cz.
1: Máte špatný den. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je. Máte špatný den. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Máte špatný den. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovani.cz. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovani.cz. Se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovani.cz. Kompletní stěhovat, stěhovat. Život je rok. www.stěhovani.cz. Kompletní stěhovací a vy. Život je rok. www.stěhovani.cz. Kompletní stěhovací a vy. www.stěhovani.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovani.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Krbec.cz, kompletní stěhovací a vyklízecí služby. CZ, kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Stěhovací a vyklízecí služby. A vyklízecí služby.
2: Z nabídky z
1: služby.
2: Z nabídky sedm. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 200. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 200 si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 3 svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 3 nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 478, již za 379 tisíc, nebo 2008, již za 479 tisíc, nebo 2008, již za 475 tisíc, 9 tisíc, nebo 2008, již za 475 tisíc, 7 dní Peugeot, nebo 2008, již za 475 tisíc, 7 dní Peugeot, právě teď, 2008, již za 475 tisíc, 7 dní Peugeot, právě teď, 475 tisíc.

0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 55 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem.
0: Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u kopečka.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u kopečka.
1: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký.
1: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby na...
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby
2: na... Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby
2: na které se snad...
3: U Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Autosalony Kopecký. Služby na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Kopecký. Služby na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Zahrádkář se rad...
3: Služby na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Zahrádkář...
3: Na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
3: No zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
2: Na... Více na Kopecký.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu
2: Kopecký.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík.
4: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo
4: všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík.
4: Potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte
4: e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim.
4: CZ.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od Č... Vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. U zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.
5: Výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz.
5: AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz.
5: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Spotřební daň. Tvoří.
4: e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Spotřební daň. Tvoří.
4: e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Spotřební daň. Tvoří.
4: Partner pro vaši zahradu.
6: Spotřební daň. Tvoří 14% státního.
4: Vaši zahradu.
6: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko počtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Česko.

0: Four Non Blondes 3 minuty před 4 Non Blondes 3 minuty Four Non Blondes 3 minuty před 7 na Rock Radio s Peckou. Four Non Blondes 3 minuty před 7 na Rock Radio s Peckou. WhatsApp, kde Four Non Blondes 3 minuty před 7 na Rock Radio s Peckou. Four Non Blondes 3 minuty před 7 na Rock Radio s Peckou. WhatsApp, kdyby to napsali. Four Non Blondes 3 minuty před 7 na Rock Radio s Peckou. WhatsApp, kdyby to napsali tři sestry. 3 minuty před 7 na Rock Radio s Peckou. WhatsApp, kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je. Na Rock Radio s Peckou. WhatsApp, kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, s Peckou. WhatsApp, kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, WhatsApp, kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, musím vám něco říct. Kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat. Napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, musím vám něco říct, musím se to co je. Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanují. Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě má.
0: Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě
0: vám něco říct, musím si postěžovat, normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě, jestli mě budeš...
0: Musím si postěžovat, normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat,
0: normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak...
0: Holky dneska šikanujou.

Překáží vám doma vysloužilé. Překáží vám doma vysloužilé. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřeby. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených konzí vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Biče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery? Právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz www. Červené kontejnery.cz Červené kontejnery.cz

0: Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnil přes Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budov, nedostatek učitelů.
1: V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku.

0: Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio.
0: Půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio.
0: Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dne v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu.
1: Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu
1: oblačnosti.
0: Spočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin.
0: Na D11 pozor ve směru na Prahu na
1: Radio.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku. Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují. Ráno je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. A jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 míst. Dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 míst. Taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren 30 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor na týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovné výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále pozor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné proty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a nové bytové domy.

0: Na D11 pozor ve směru na Prahu na...
1: Doprava.
0: Na D11 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Na D11 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy 11 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bourala pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7 na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7 na 7. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7 na 7. kilometru i nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7 na 7. kilometru a na D1 ve směru do Prahy se bouralo taky na D7 na 7. kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete se bouralo taky na D7 na 7. kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete směr na D7 na 7. kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete směr Brno, tam se na 7. kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete směr Brno, tam se řeší nehoda 3 kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete směr Brno, tam se řeší nehoda 3 osob na D1 pozor, pokud pojedete směr Brno, tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. Pozor, pokud pojedete směr Brno, tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. Pokud pojedete směr Brno, tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. kilometru. Je tam neprůjezd Brno, tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. kilometru. Je tam neprůjezd. Tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh 3 osobáků na 204. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a osobáků na 204. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se 204. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony.
1: Instagram Rock
0: Ruch a tvoří se tam kolony.
1: Instagram Rock Rádia
0: a tvoří se tam kolony.
1: Instagram Rock Rádia
0: tam kolony.
1: Instagram Rock Rádia to je Instagram Rock Rádia to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia to je slušná jízda. Nezapomeň, Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky na jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte.

0: plenky vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 7:03 v pátek. Potřebujete plenky vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 7:03 v pátek. Přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 7:07 v pátek 9. října.
2: A Zuzka.
0: 7:07 v pátek 9. října. Mně se Zuzko... 7:07 v pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí. 7:07 v pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska v pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymna. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak... Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu. Ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu nebo v podzemí, a nebo jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu nebo v podzemí, a nebo na půdě. Že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu nebo v podzemí, a nebo na půdě. To je mazec. Prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu nebo v podzemí, a nebo na půdě. To je moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu nebo v podzemí, a nebo na půdě. To je mazec. Jako co máš třeba jako normálně na stadionu nebo v podzemí, a nebo na půdě. To je mazec. Jako co tam říkáš jako občas. Jako normálně na stadionu nebo v podzemí, a nebo na půdě. To je mazec. Jako co tam říkáš jako občas. Nebo v podzemí, a nebo na půdě. To je mazec. Jako co tam říkáš jako občas. Nebo na půdě. To je mazec. Jako co tam říkáš jako občas.
2: Fakt.
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě. Mazec, jako co tam říkáš jako občas.
2: Fakt.
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle, dobře.
0: Jako občas.
2: Fakt.
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle, dobře, humor.
0: Ne? Říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle, dobře, humor.
0: Ne?
2: Ano.
0: Brzo?
2: Jo.
0: Kde hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle, dobře, humor.
0: Ne?
2: Ano.
0: Brzo?
2: Jo.
0: Nějaký půdě.
2: Jo, takhle, dobře, humor.
0: Ne?
2: Ano.
0: Brzo?
2: Jo. Takhle, dobře, humor.
0: Ne?
2: Ano.
0: Brzo?
2: Jo. Dobře, humor.
0: Ne?
2: Ano.
0: Brzo?
2: Jo.
0: Za hodinu znova?
2: Příliš, ne.
1: Hele, já...
2: Ano.
0: Brzo?
2: Jo.
0: Za hodinu znova?
2: Příliš, ne.
1: Hele, já...
2: Ano.
0: Brzo?
2: Jo.
0: Za hodinu znova?
2: Příliš, ne.
1: Hele, já myslím, že dneska bychom měli...
0: Brzo?
2: Jo.
0: Za hodinu znova?
2: Příliš, ne.
1: Hele, já myslím, že dneska bychom měli...
2: Jo.
0: Za hodinu znova?
2: Příliš, ne.
1: Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbýt, jak mám takový tušení.
0: Za hodinu znova?
2: Příliš, ne.
1: Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbýt, jak mám takový tušení, že jako normálně.
2: Já přemýšlím, co
1: povím, ne. Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbýt, jak mám takový tušení, že jako normálně. Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbýt, jak mám takový tušení, že jako normálně. Něco, dneska bychom měli zbýt, jak mám takový tušení, že jako normálně. Něco jako dych já zbýt, jak mám takový tušení, že jako normálně
2: hodím, jako.
1: Něco jako dych já takový tušení,
2: já
1: že jako normálně
2: hodím,
1: něco jako dych já horký kafe, že jako normálně
2: hodím,
1: něco jako dych já horký kafe, tak mu chrstu do obliče.
2: Tak hodím,
1: něco jako dych já horký kafe, tak mu chrstu do obliče. Něco jako dych já horký kafe, tak mu chrstu do obliče.
2: Tak ho jdu udělat.
1: Dych já horký kafe, tak mu chrstu do obliče.
2: Tak já ho jdu udělat.
1: Dobře, já taky. Dych já horký kafe, tak mu chrstu do obliče.
2: Tak já ho jdu udělat.
1: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hit.
1: Horký kafe, tak mu chrstu do obliče.
2: Tak já ho jdu udělat.
1: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry.
1: Chrstu do obliče.
2: Tak já ho jdu udělat.
1: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry.
2: Tak já ho jdu udělat.
1: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry.
1: Z každý strany je
2: dělat.
1: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry.
1: Z každý strany jednu. Já taky.
0: Vy dvě hydry.
1: Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku.
0: Vy dvě hydry.
1: Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka.
0: Dvě hydry.
1: Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Teda pardon. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Teda pardon.
2: Na ten popu.
1: Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Teda pardon.
2: Na ten popánek si tak.
1: Mám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Teda pardon.

0: popánek si tak...
1: Honzíčko, já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, pardon.
0: Na ten popánek si tak...
2: Přátelé, mám
1: ráda, když mě sereš. Teda, pardon.
0: Na ten popánek si tak...
2: Přátelé, máme pro vás poslední...
1: Teda, pardon.
0: Na ten popánek si tak...
2: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley.
0: Na ten popánek si tak...
2: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za...
0: Tak...
2: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majetek, budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majetek, matek už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majetek, matek už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majetek, matek už za podle toho kam všude. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majetek, matek už za podle toho kam bude trošku potřísená krví nebo nějaký majetek, matek už za podle toho kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli bude potřísená krví nebo nějaký majetek, matek už za podle toho kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená nebo nějaký majetek, matek už za podle toho kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v majetek, matek už za podle toho kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už rozbalená. Tam a podle toho kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už rozbalená. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už rozbalená. To nevím, nechám se překvapit. Tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už rozbalená. To nevím, nechám se překvapit. Nicméně strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už rozbalená. To nevím, nechám se překvapit. Zabalená v krabici nebo už rozbalená. To nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám ji někomu z vás darujeme. Zabalená, to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám ji někomu z vás darujeme. Pokud ji chcete, napište si jenom, nechám se překvapit. Nicméně potom vám ji někomu z vás darujeme, pokud ji chcete, napište si. Nicméně potom vám ji někomu z vás darujeme, pokud ji chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. Potom vám ji někomu z vás darujeme, pokud ji chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. Někomu z vás darujeme, pokud ji chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrh darujeme, pokud ji chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám, pokud ji chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám asi vole si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám asi vole stokrát. Nezapomeňte přidat na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám asi vole stokrát. Nezapomeňte připsat telefonní vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám asi vole stokrát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo. A opět podtrhávám asi vole stokrát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět podtrhávám asi vole stokrát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba si vole stokrát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třikrát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 vzkazů. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 vzkazů, kde to telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 vzkazů, kde to telefonní číslo není. Protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 vzkazů, kde to telefonní číslo není. Už je tam třeba 30 nebo 40 vzkazů, kde to telefonní číslo není. Třeba 30 nebo 40 vzkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nebo 40 vzkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě vzkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuď telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte to není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který se tady včera jako můžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který se tady včera jako kokot, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který se tady včera jako kokot, nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který se tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě nebuďte jako pan Filip, který se tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádí. Pan Filip, který se tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás. Rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás. Vzkazech, že prostě

0: podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase, pokud to číslo Filipe nenapíšeš, nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase, pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic. Vás prostě několik stovek, ale zase, pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. Kolik stovek, ale zase, pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál, David Koller. Pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál, David Koller. Chci za číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál, David Koller. Chci píšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál, David Koller. Chci za tobě zpět. Opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál, David Koller. Chci za tobě zpět. Dostat. Jdeme dál, David Koller, chci za tobě zpět.
1: Rock Radio.
0: Dál, David Koller, chci za tobě zpět.
1: Rock Radio.
0: Chci za tobě zpět.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: čumáci! Ať nezjezd. Dobré ráno, čumáci! Ať dneska nepotřebujete plenky. Dobré ráno, čumáci! Ať dneska nepotřebujete plenky, vám přeje... Dobré ráno, čumáci! Ať dneska nepotřebujete plenky, vám přeje Honza. Dobré ráno, čumáci! Ať dneska nepotřebujete plenky, vám přeje Honza.
1: Anabel.
0: Čumáci! Ať dneska nepotřebujete plenky, vám přeje Honza.
2: Anabel. A Zuzka.
0: Tři minutky po sedmí. Ať dneska nepotřebujete...

0: Pecka Immigrant Song. Ha! 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na
0: tý... Song. Ha! 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na tý loďce.
0: Ha! 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: A 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti. Řvou, když jezdí na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Tady.
1: Loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě. Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě. Uparí.
1: Emigranti.
0: Tady na Vltavě. Uparíku Praha. Tady na Vltavě. Uparníku Praha. Tady na Vltavě. Uparníku Praha. Tady na Vltavě. Uparníku Praha. Uparníku Praha. Uparníku Praha. Uparníku Praha.
1: Ty vole. Já se dneska vtipná.
0: Praha.
1: Ty vole. Já se dneska vtipná. Ty vole. Já se dneska vtipná.
0: Jo, je to krásný.
1: Ty vole. Já se dneska vtipná.
0: Jo, je to krásný.
1: Já se dneska vtipná. Ty vole. Já se dneska vtipná.
0: Jo, je to krásný.
1: Já se dneska vtipná. Kladničku, Marianu. Já se dneska vtipná.
0: Jo, je to krásný. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech. Já jsem úplně netušil, že otvírákem

0: způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba, že otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. Patíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na těch vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku, je to teda 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, kteří vzkazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, kteří je fakt strašně na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, kteří je fakt strašně baví, je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, kteří je fakt strašně baví, píš nám Honza. Nicméně jsou tam i tací, kteří je fakt strašně baví, píš nám Honza. A už nicméně jsou tam i tací, kteří je fakt strašně baví, píš nám Honza. A už já jsem tady koukal, tam i tací, kteří je fakt strašně baví, píš nám Honza. A už já jsem tady koukal a strašně fakt strašně baví, píš nám Honza. A už já jsem tady koukal a strašně moc nás nám Honza. A už já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje. A už já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, už já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo, a koukal a strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě...
0: Strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si...
0: Moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko...
0: Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko...
0: Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko... těší mě.
0: A Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko... těší mě. Lucka mě pobavila, aby si je Lucko... těší mě.
2: Já jako Honzo...
1: Pobavila, aby si je Lucko... těší mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju už...
1: Lucko... těší mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom vzkazníku...
1: těší mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom vzkazníku, říkala jsem... Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom vzkazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno vzkazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný a já, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný a já hlavně mám vůči Luckám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný a já hlavně mám vůči Luckám, že teda moje jméno je jiný a já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Luckům je jiný a já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi. A hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj.
2: Vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já ti nevím.
2: Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já ti nevím.
2: S pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já ti nevím. Jakoby ještě horší jsou
2: vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já ti nevím, máte jakoby ještě horší jsou
2: trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já ti nevím, máte jakoby ještě horší jsou Nikoli. Luci bejvaj krávy, já ti nevím, máte jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně krávy, já ti nevím, máte jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že já ti nevím, máte jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený Nikoli, každopádně chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno, chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno, bych říct, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou jakoby konkrétní jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou jakoby konkrétní osobou, jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou jakoby konkrétní osobou dost často, když má spojený nějaký jméno s nějakou jakoby konkrétní osobou dost často to dává takový vroubek jakoby konkrétní osobou dost často to dává takový vroubek nepříjemný každopádně konkrétní osobou dost často to dává takový vroubek nepříjemný každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzka dost často to dává takový vroubek nepříjemný každopádně naše Lucka se

0: jmenuje Zuzanka, jo, takže se z toho dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka, jo, takže se seznamte. Takový vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka, jo, takže se seznamte. Honza a na příjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka, jo, takže se seznamte. Honza a Anabel. Naše Lucka se jmenuje Zuzanka, jo, takže se seznamte. Honza a Anabel. Lucka alias Zuzka se jmenuje Zuzanka, jo, takže se seznamte. Honza a Anabel. Lucka alias Zusabel, Lucka alias Zuzka.
1: Je to Zuzka, začíná to na Z, tak kdybyste jen nevěděli, je to...
0: Alias Zuzka.
1: Je to Zuzka, začíná to na Z, tak kdybyste jen nevěděli, je to Zuzka, teďka se lžička. Je to Zuzka, začíná to na Z, tak kdybyste jen nevěděli, je to Zuzka, teďka se lžičkou v krku. Je to Zuzka, začíná to na Z, tak kdybyste jen nevěděli, je to Zuzka, teďka se lžičkou v krku. Já si myslím, že začíná to na Z, tak kdybyste jen nevěděli, je to Zuzka, teďka se lžičkou v krku. Tak kdybyste jen nevěděli, je to Zuzka, teďka se lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál lepší, je to Zuzka, teďka se lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muzika, teďka se lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku, lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku, Eagle Eye. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku, Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. To při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku, Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku, Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Si radši pojďme dát muziku, Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Muziku, Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Radio Safe Tonight. Nice.

should watch.

Honzou Dandou Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou

0: To bylo na vás. Máte rádi Aerosmith? To bylo na vás dvě, nikdo tady tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: To bylo na vás dvě, nikdo tady tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. To bylo na vás dvě, nikdo tady tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert? Na vás dvě, nikdo tady tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert? Nikdo tady tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne. Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne.
0: Dobře. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne.
0: Dobře. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne.
0: Dobře. Víme.
2: Ne.
0: Dobře. Víme, že Aerosmith v Dobře. Víme, že Aerosmith v roce Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili. Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat. Že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat. Pro roce 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku. Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku. Hlasivky, měl zranění a od té doby se to nemá pořád ještě úplně v pořádku. Hlasivky, měl zranění a od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je pořád ještě úplně v pořádku. Hlasivky, měl zranění a od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že pořádku. Hlasivky, měl zranění a od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto měl zranění a od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady z Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nic, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně naživu. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně naživu spolu s hostama. Teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně naživu spolu oznámila dva koncerty, který dají normálně naživu spolu s hostama. Bude to v LA. Dva koncerty, který dají normálně naživu spolu s hostama. Bude to v LA v Americe, který dají normálně naživu spolu s hostama. Bude to v LA v Americe v Hollywood Bowlu naživu spolu s hostama. Bude to v LA v Americe v Hollywood Bowlu spolu s hostama. Bude to v LA v Americe v Hollywood Bowlu 29. října. Bude to v LA v Americe v Hollywood Bowlu 29. října. Bude to v LA v Americe v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu. V Americe v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu, což znamená za Americe v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu, což znamená Bowlu 29. října a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny nebo 29. října a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny nebo možná už za 9. října a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny nebo možná už za 3. Tak a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny nebo možná už za 3. Tak kdyby, což znamená za nějaký 4 týdny nebo možná už za 3. Tak kdybyste někdo měl náhodou cestu do LA za nějaký 4 týdny nebo možná už za 3. Tak kdybyste někdo měl náhodou cestu do LA 4 týdny nebo možná už za 3. Tak kdybyste někdo měl náhodou cestu do LA, tak se jděte podívat nebo možná už za 3. Tak kdybyste někdo měl náhodou cestu do LA, tak se jděte podívat 3. Tak kdybyste někdo měl náhodou cestu do LA, tak se jděte podívat. Budou tam i hosti údajně.

0: kdybyste někdo měl náhodou cestu do LA, tak se jděte podívat. Budou tam i hosti, údajně Black Crowes Run. Náhodou cestu do LA, tak se jděte podívat. Budou tam i hosti, údajně Black Crowes Run LA, tak se jděte podívat. Budou tam i hosti, údajně Black Crowes Run DMC Heart. Podívat. Budou tam i hosti, údajně Black Crowes Run DMC Heart, Billy Idol / Duff McKagan, Tom Morello a další. Takže spousta zajímavých hostů, McKagan, Tom Morello a další. Takže spousta zajímavých hostů, což by to a další. Takže spousta zajímavých hostů, což by trošku možná další. Takže spousta zajímavých hostů, což by trošku možná. Takže spousta zajímavých hostů, což by trošku možná dávalo, že spousta zajímavých hostů, což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno. Spousta zajímavých hostů, což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno. Hostů, což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno. Teda bude, což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno. Teda bude, možná dávalo tušit, že ne všechno. Teda bude zpívat přímo Steven. A dávalo tušit, že ne všechno, teda bude zpívat přímo Steven. Dávalo tušit, že ne všechno, teda bude zpívat přímo Steven. Tak bych jako to... Ne všechno, teda bude zpívat přímo Steven. Tak bych jako to typoval, nebo... Teda bude zpívat přímo Steven. Tak bych jako to typoval, nebo uvažuju špatně. Bude zpívat přímo Steven. Tak bych jako to typoval, nebo uvažuju špatně.
1: Uvažuješ se.
0: Zpívat přímo Steven. Tak bych jako to typoval, nebo uvažuju špatně.
1: Uvažuješ skvěle.
0: Tak bych jako to typoval, nebo uvažuju špatně.
1: Uvažuješ skvěle, naprosto.
0: Tak bych jako to typoval, nebo uvažuju špatně.
1: Uvažuješ skvěle, naprosto, dokonalé jsem z... Uvažuješ skvěle, naprosto, dokonalé jsem z toho ohromená, spadla mi sáňka. Uvažuješ skvěle, naprosto, dokonalé jsem z toho ohromená, spadla mi sáňka. Naprosto, dokonalé, jsem z toho ohromená, spadla mi sáňka. Dokonalé, jsem z toho ohromená, spadla mi sáňka. Jsem z toho ohromená, spadla mi sáňka. Ohromená, spadla mi sáňka. Je to těžké, spadla mi sáňka. Je to těžký dneska, je to je pátek, vanka. Je to těžký dneska, je to je pátek. Je to těžký dneska, je to je pátek. Nemůžeš očekávat žádný velký výkony.
0: Přátelé,
1: dneska je to je pátek. Nemůžeš očekávat žádný velký výkony.
0: Přátelé, za chvíli
1: nemůžeš očekávat žádný velký výkony.
0: Přátelé, za chvíli si dáme
1: Nemůžeš očekávat žádný velký výkony.
0: Přátelé, za chvíli si dáme
1: velký výkony.
0: Přátelé, za chvíli si dáme Luci a Marii. Přátelé, za chvíli si dáme Luci a Marii pak zprávy. Přátelé, za chvíli si dáme Luci a Marii pak zprávy a pak už budeme za chvíli si dáme Luci a Marii pak zprávy a pak už budeme rozdávat vrtačku. Si dáme Luci a Marii pak zprávy a pak už budeme rozdávat vrtačku, jestli chcete, máte ještě a Marii pak zprávy a pak už budeme rozdávat vrtačku, jestli chcete, máte ještě 6 minut na to. A Marii, pak zprávy a pak už budeme rozdávat vrtačku, jestli chcete, máte ještě 6 minut na to, abyste nám pak zprávy a pak už budeme rozdávat vrtačku, jestli chcete, máte ještě 6 minut na to, abyste nám psali. A pak už budeme rozdávat vrtačku, jestli chcete, máte ještě 6 minut na to, abyste nám psali. Vrtačku, jestli chcete, máte ještě 6 minut na to, abyste nám psali. Máte ještě 6 minut na to, abyste nám psali. Nám psali.
2: Jeďte, do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderní. Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderní. Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem. Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy Brna Olomouc českých drah. Jeďte,

Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. V nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Těch soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazí. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji. Skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. U vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Čte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Miluje autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. A 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si je taky.

Takhle hraje Švédska. Takhle hraje Švédska partička z Göteborgu. Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na rok. Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na rok rádiu a jejich One More. Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na rok rádiu a jejich One More Minute. Ještěká partička z Göteborgu, hardcore superstar na rok rádiu a jejich One More Minute. Ještě jednu minutu. Partička z Göteborgu, hardcore superstar na rok rádiu a jejich One More Minute. Ještě jednu minutu. Tohle to. Hardcore superstar na rok rádiu a jejich One More Minute. Ještě jednu minutu. Tohle to. Superstar na rok rádiu a jejich One More Minute. Ještě jednu minutu, tohletou prosby. Triu a jejich One More Minute, ještě jednu minutu, tohletou prosby. Všechny holky znají, vždycky to pak do One More Minute, ještě jednu minutu, tohletou prosby. Všechny holky znají, vždycky to pak ještě jednu minutu, tohletou prosby. Všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, ten tohletou prosby. Všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, ten pár vteřin. Hele holky, prosby. Všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, ten pár vteřin. Hele holky, všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, jenom pár vteřin. Hele holky, mám tady otázku. Hele, maky znají, vždycky to pak dopadne stejně, jenom pár vteřin. Hele holky, mám tady otázku. Hele, máte rádi, to pak dopadne stejně, jenom pár vteřin. Hele holky, mám tady otázku. Hele, máte rádi Aerosmith? Jenom pár vteřin. Hele holky, mám tady otázku. Hele, máte rádi Aerosmith? Hele holky, mám tady otázku. Hele, máte rádi Aerosmith? To bylo, mám tady otázku, hele, máte rádi Aerosmith? To bylo na vás dvě, nikdo otázku, hele, máte rádi Aerosmith?

Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější než... Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů. Je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem, než si myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odbíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Proto na ventilatory.cz najdete přes 3000

0: Vsaďte na značku tradičního... Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým pro tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým pro tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístě. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístě. Term. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i sní. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobními partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Honda při kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Honda přiváží a
0: na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny.
0: Proterm.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
0: CZ.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním ažské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dream může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams. A co Honda? The power of dreams.
2: A co vaše
0: power of dreams?
2: A co vaše úspory v penzíku?
0: Dreams.
2: A co vaše úspory v penzíku? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte
2: ku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeď
2: nebo jenom spí.
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NNP. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růst. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000. Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN. Získejte

0: poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jedno produktu skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Doktor Max.
0: Svět vytrání na jednom místě.
1: Doktor Max.
0: Svět vytrání na jednom místě.
1: Doktor Max o vás pečuje
0: na jednom místě.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte bis o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 je už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k... Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky dejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky ne o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Výkola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drma, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz lomeno jsou poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz lomeno jsou na měření cholesterolu. Více na drmax.cz lomeno soutěž. Více na drmax.cz lomeno soutěž. Více na drmax.cz lomeno soutěž.
2: Vízku pro vás.
1: Drmax.cz lomeno soutěž.
2: Vízku pro vás máme extra.
1: CZ lomeno soutěž.
2: Vízku pro vás máme extra slevu.
1: Lomeno soutěž.
2: Vízku pro vás máme extra slevu 10%. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí po extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do boží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na pro 10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleep 11.10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living
3: uvažuje
2: i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living
3: uvažujete o
2: JISK Scandinavian Sleeping and Living.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle?
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na
2: Sleeping and Living.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle?

0: odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. NN. Na vás záleží.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se...
0: Na vás záleží.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
0: nes... Vás záleží.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí...
1: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje...
1: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje...
1: Účastí... Nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí... varuje. Účastí na hazardní hře může
1: osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casty
2: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionář.
2: Na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře.
2: Může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře.
2: Závislost.
3: Sportka Casting na milionáře.
4: Dokážete si představit?
3: Sportka Casting na milionáře.
4: Dokážete si představit, co byste dělali?
3: Sportka Casting na milionáře.
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vy...
3: na milionáře.
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportci. Představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportci. Byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených jste vyhráli milion. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Milion. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve. Losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce pro... Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevní... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevní... Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevní si počítače. Chystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevní si počítače. Mobilové kódy na tisíce produktů. Zlevní si počítače. Mobily na tisíce produktů. Zlevní si počítače. Mobily nebo hračky produktů. Zlevní si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30 hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš rán. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš procent. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na a náš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Se slevovými kódy na Alza.cz.
6: Rok.
5: Mi kódy na Alza.cz.
6: Rok.
5: Na Alza.cz.
6: Rok. Radio.
5: CZ.

0: malíř, topenář,
1: fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník, malíř, topenář, podlahář,
1: ale padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník, malíř, topenář, podlahář,
1: ale ne, nám to praví.
0: Zedník, malíř, topenář, podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí.
0: Zedník, malíř, topenář, podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník, malíř, topenář, podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce, topenář, podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vaše
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu,
1: ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu,
1: všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více info rekbity. Rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz,
2: vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz, více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Ty.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Z.
2: Rekbity, záruka kvality. Ty, záruka kvality.
3: Pomoc.
2: Kvality.
3: Pomoc. Pomoc. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc.

0: Uvolnění zaklíněného kolosu museli vyprostili kamion z podmostu v Pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva podmostu v Pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělní rozebírají, aby ji mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy. Norský výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 97 kandidátů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Jinde bude do 15 stupňů.

0: Viktor Dyk jako ještě pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu právě teď. Viktor Dyk jako ještě pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu právě teď zpíval. Jako ještě pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu právě teď zpíval. Marie H. Pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu právě teď zpíval. Marie H. Je 7 hodin 31 minut a my pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: Rock Rádio, rokovej...
0: Právě se Zuzkou.
1: Rock Rádio, rokovej večer. Máte za sebou per... Rock Rádio, rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Rádio, rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás... Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho... Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane? Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane? Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nerv? Rokovej večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krev... Z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak? Ne. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak? To je rokovej... Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak? To je rokovej večer. Odcuchaný nervy a zvýšený krevní tlak? To je rokovej večer. Od pondělí do pátku u... A zvýšený krevní tlak? To je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. Krevní tlak? To je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. To je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. Večer. Od pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rok úderem 8. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Rádio, co se děje? Slušná muzika. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké
1: rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči.

0: Na D7 15 stupňů. Rock Radio. Doprava. Na D7
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 se řeší hromadná nehoda 5.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 se řeší hromadná nehoda 5 osobáků.
1: Doprava.
0: Na D7 se řeší hromadná nehoda 5 osobáků ve směru na Prahu na 7. Na D7 se řeší hromadná nehoda 5 osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru. Se řeší hromadná nehoda 5 osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru. Je tam neprůjezdná nehoda 5 osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na Prahu na 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na dvou levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na dvoustém čtvrtém hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na dvoustém čtvrtém kilometru a na provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na dvoustém čtvrtém kilometru a na D1 se bouralo ve směru na Brno na dvoustém čtvrtém kilometru a na D11 se stem čtvrtém kilometru a na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 8. kilometru. A na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 8. kilometru. Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 8. kilometru. Nehoda ve směru na Prahu na 8. kilometru.
2: Hledáte radost
0: Prahu na 8. kilometru.
2: Hledáte radost z jízdy
0: kilometru.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BM. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valley. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze Hradci Králové nebo Pardubice. Do BMW Auto Valis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postará Auto Valis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše bez v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Rock BMW.

Zuzko. Rock Radio. Zuzko, díky. Zuzko, díky. Trošku zvolníme za 1999 před milénem a Californication. 9 před milénem a Californication. Milénem a Californication.

0: No, to je zajímavé.
1: Někde hrajou, tak si napíšou o lístky, ale o tu vrtačku vždycky píše hodně pánů.
0: No, to je zajímavý. Asi tím, že...
1: O lístky, ale o tu vrtačku vždycky píše hodně pánů.
0: No, to je zajímavý. Asi tím, že ženského rodu...
1: Vrtačku vždycky píše hodně pánů.
0: No, to je zajímavý. Asi tím, že ženského rodu a je to...
1: Píše hodně pánů.
0: No, to je zajímavý. Asi tím, že ženského rodu a je to Stanley. Je to... No, to je zajímavý. Asi tím, že ženského rodu a je to Stanley. To je zajímavý. Asi tím, že ženského rodu a je to Stanley. Je to ta vrtačka. Ten Stanley. Tím, že ženského rodu a je to Stanley. Je to ta vrtačka. Ten Stanley.
1: Ta Stanley.
0: Takže ženského rodu a je to Stanley. Je to
1: ta vrtačka.
0: Ten Stanley.
1: Ta Stanley.
0: Takže je to Stanley. Je to
1: ta vrtačka.
0: Ten Stanley.
1: Ta Stanley.
0: Takže kdo chtěl Stanleyho a je... Je to ta vrtačka, ten Stanley.
1: Ta Stanley.
0: Takže kdo chtěl vrtačka,
1: ten Stanley. Ta Stanley.
0: Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky Stanley.
1: Ta Stanley.
0: Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky.
1: Ta Stanley.
0: Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky. Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky. Kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky. A je muž, mobil do ručky.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurt. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Itálie, která chutná, objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciálních vín a proseka. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavit prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www

0: www.lavite.cz. Tu Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Itálii. www.lavite.cz. www.lavite.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě?
0: Lavite.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději
1: úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: A ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: Manžel. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.
1: No.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ. KBCZ.
3: Zatímco Zatímco všichni ještě spí. Ty Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti ví... Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme... Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že... Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabely. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna zadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna zadí Hilti. Protože profi se od kabelu a vyzkoušej akuna zadí Hilti. Protože profi a vyzkoušej akuna zadí Hilti. Protože profíci vědí. I aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Řadí Hilti. Protože profíci vědí. I. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. I vědí.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav? Který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká
4: jasnou historii a perfektní technický stav.
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká
4: a perfektní technický stav.
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů.
4: Technický stav.
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů. Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má
5: garanci a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garanci
5: na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný
5: a široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
5: prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis
5: těch vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné
4: a skvělý servis.

0: Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers se na Rock Rádiu. Red Hot Chili Peppers se na Rock Rádiu s peckou Californication 8 minut po půl osmí. A přátelé, je Californication 8 minut po půl osmí. A přátelé, je to tady. Musím říct, že 8 minut po půl osmí. A přátelé, je to tady. Musím říct, že jste nám ještě po sedmý po půl osmí. A přátelé, je to tady. Musím říct, že jste nám ještě po sedmý brutálně zaplavili. A přátelé, je to tady. Musím říct, že jste nám ještě po sedmý brutálně zaplavili. A přátelé, je to tady. Musím říct, že jste nám ještě po sedmý brutálně zaplavili náš vzkazník. Je to tady. Musím říct, že jste nám ještě po sedmý brutálně zaplavili náš vzkazník těch vzkazů. Musím říct, že jste nám ještě po sedmý brutálně zaplavili náš vzkazník těch vzkazů. Vzkazů je těžce přes tisíc. Postupně to proklikáváme a už těžce přes tisíc. Postupně to proklikáváme a už máme vybrat tisíc. Postupně to proklikáváme a už máme vybrat. Postupně to proklikáváme a už máme vybranýho jednoho. A už máme vybranýho jednoho. Můžu říct šťastlivce, že jo? Máme vybranýho jednoho. Můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No, je to
0: vybranýho jednoho. Můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No, je to muž?
0: Jednoho, můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No, je to muž?
0: Můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No, je to muž?
0: Můžeme asi říct, že ten. Můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No, je to muž?
0: Můžeme asi říct, že ten muž.
1: Tak, no, je to muž?
0: Můžeme asi říct, že ten muž.
1: Tak pokud jste muž, je to muž?
0: Můžeme asi říct, že ten muž.
1: Tak pokud jste muž, je to muž?
0: Můžeme asi říct, že to je muž.
1: Tak pokud jste muž a napsali jste nám.
0: Můžeme asi říct, že to je muž.
1: Tak pokud jste muž a napsali jste nám.
0: Ono napsalo, můžeme asi říct, že to je muž.
1: Tak pokud jste muž a napsali jste nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů ku podivu.
1: To je muž. Tak pokud jste muž a napsali jste nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů ku podivu než holek. Holky.
1: Jste muž a napsali jste nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů ku podivu než holek. Holky třeba píšou, jako když
1: napsali jste nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů ku podivu než holek. Holky třeba píšou, jako když Dimitri
1: nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů ku podivu než holek. Holky třeba píšou, jako když Dimitri někde. Ono napsalo daleko víc mužů ku podivu než holek. Holky třeba píšou, jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky a podivu než holek. Holky třeba píšou, jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky a lotu. Holky třeba píšou, jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky a lotu. Vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No,
0: když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky, ale o tu vrtačku vždycky píše hodně pánů.

0: oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.
1: Využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz.
1: Výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli. Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli. Váš autorizovaný. Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner na auto pomlčka police.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto pomlčka police.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze. Z. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Restaurace Vikárka.
0: Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Restaurace Vikárka.
0: Praze a Příbrami.
2: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. V hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyň každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů. Pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava. Prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned. Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta Republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělmu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče Více. A nyní taky výjimečné nedělní branče Více informací a rezerv. Taky výjimečné nedělní branče Více informací a rezervace. Taky výjimečné nedělní branče Více informací a rezervace na VIK nedělní branče. Více informací a rezervace na Vikárka restaurant. Informací a rezervace na Vikárka restaurant.cz. Rezervace na Vikárka restaurant.cz.
3: Já
0: se na Vikárka restaurant.cz.
3: Já nový
0: Vikárka restaurant.cz.
3: Já nový plot mám.
0: .cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od Fri.
0: CZ.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od Fri.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.
3: Nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Plotovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Prade. Ploty a brány prodáváme.

0: prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. I montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Skonto
1: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetří. Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu na kat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ak, pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskyt procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jak to mám? 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jak to mám? Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jak to má motora kola? Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jak to má motora kola, dřív či později, motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc, ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka, ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motorů. Motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motorská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzín. Naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvouka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory sportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela, Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídí Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Ta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
2: Řídíš rád
1: do pátku na Rock Rádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku
1: na Rock Rádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si dávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spíš práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/lom. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.

0: Za dvě minutky bude 7:45 a přátelé rozdávám. Za dvě minutky bude 7:45 a přátelé rozdáváme poslední. Za dvě minutky bude 7:45 a přátelé rozdáváme posledního Stanleyho. A bude 7:45 a přátelé rozdáváme posledního Stanleyho. A kuvrtačku 8 a přátelé rozdáváme posledního Stanleyho. A kuvrtačku rozdáváme posledního Stanleyho. A kuvrtačku od Stavmat stavebniny, kterou máme posledního Stanleyho. A kuvrtačku od Stavmat stavebniny, jeho Stanleyho a kuvrtačku od Stavmat stavebniny, kterou právě teď tramtadadá, jeho a kuvrtačku od Stavmat stavebniny, kterou právě teď tramtadadá získává kuvrtačku od Stavmat stavebniny, kterou právě teď tramtadadá získává Stavmat stavebniny, kterou právě teď tramtadadá získává Michal z Ústí nebo Niny, kterou právě teď tramtadadá získává Michal z Ústí nebo od Ústí, kterou právě teď tramtadadá získává Michal z Ústí nebo od Ústí nad Orlicí. Tadadá získává Michal z Ústí nebo od Ústí nad Orlicí. Michale, dobrý ráno přejeme. Získává Michal z Ústí nebo od Ústí nad Orlicí. Michale, dobrý ráno přejeme. Michal z Ústí nebo od Ústí nad Orlicí. Michale, dobrý ráno přejeme. Z Ústí nebo od Ústí nad Orlicí. Michale, dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno přeju.
0: Michale, dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno přeju taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No přejeme.
1: Dobré ráno přeju taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
1: Dobré ráno přeju taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě. Dobré ráno přeju taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě.
2: Nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě.
2: Než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě.
2: Tak určitě. Ne?
0: No.
1: No tak určitě.
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš teďka v... No.
1: No tak určitě.
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš teďka v práci někde?
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš teďka v práci někde?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže...
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš teďka v práci někde?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže ten hovor...
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš teďka v práci někde?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže ten hovor je placený. Prosím tě, seš teďka v práci někde?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže ten hovor je placený. V práci někde?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže ten hovor je placený.
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže ten hovor je placený.
1: Jo.
0: Výbor je. Takže ten hovor je placený.
1: Jo.
0: Výbor je. Hovor je placený.
1: Jo.
0: Výbor je, takže vlastně si dostal zadarmo.
1: Jo.
0: Výbor je, takže vlastně si dostal zadarmo.
1: Jo.
0: Výbor je, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš.
1: Jo.
0: Výbor je, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Výbor je, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si si dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve nebo jakýkoliv. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve nebo jakýkoliv jiných tekutin hlavy. Ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve nebo jakýkoliv jiných, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve nebo jakýkoliv jiných tekutin, když bude vrtačka trošku od krve nebo jakýkoliv jiných tekutin, hlavně že bude fungovat jak má. Obrázka trošku od krve nebo jakýkoliv jiných tekutin, hlavně že bude fungovat jak má. Obrázek se manžel nebo jakýkoliv jiných tekutin, hlavně že bude fungovat jak má. Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček v jiných tekutin, hlavně že bude fungovat jak má. Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak na zahradě, hlavně že bude fungovat jak má. Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak na zahradě kolem domku fungovat jak má. Obrázek se manželce již přidělal,

0: Šel hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi. Pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
0: Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
0: To jsme se trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
0: Trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
2: Další milionář.
0: Boháčovi.
1: No, tak to určitě.
2: Další milionář.
1: No, tak to určitě.
2: Další milionář.
1: Správno, tak to určitě.
2: Další milionář.
1: To je správný.
0: Hele, prosím.
2: Další milionář.
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě.
2: Další milionář.
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě. Máš tam...
2: Milionář.
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě. Máš...
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě. Máš tam třeba, já nevím...
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě. Máš tam třeba, já nevím... Většinou, hele, prosím tě, máš tam třeba, já nevím, většinou, že jo, máš tam třeba, já nevím, většinou, že jo, chlapy smontovávají, máš tam třeba, já nevím, většinou, že jo, chlapy smontovávají, máš tam třeba, já nevím, většinou, že jo, chlapy smontovávají dětem, nevím, většinou, že jo, chlapy smontovávají dětem trampolíny, většinou, že jo, chlapy smontovávají dětem trampolíny nebo bazény, chlapy smontovávají dětem trampolíny nebo bazény, nebo dětský dotovávají dětem trampolíny nebo bazény, nebo dětský domky, něco takového dětem trampolíny nebo bazény, nebo dětský domky, něco takového máte. Trampolíny nebo bazény nebo dětský domky, něco takový políny nebo bazény nebo dětský domky, něco takového máte?
1: Ano, máme tam.
0: Něco takového máte?
1: Ano, máme tam zahradní domek, dětský domek i houpačku.
0: Te?
1: Ano, máme tam zahradní domek, dětský domek i houpačku.
0: No ty
1: zahradní domek, dětský domek i houpačku.
0: No ty vado,
2: takže bychom se
1: dětský domek i houpačku.
0: No ty vado,
2: pak
0: že bychom se...
1: I houpačku.
0: No ty vado,
2: pak
0: že bychom se...
2: Pak že není bohatej, hele, už to z ní leze.
0: No ty vado,
2: pak
0: že bychom se...
2: Pak že není bohatej, hele, už to z ní leze.
0: No ty vado,
2: pak
0: že bychom se...
2: Pak že není bohatej, hele, už to z ní leze. Venku akvapark, tyjo, pak že není bohatej, hele, už to z ní leze. Venku akvapark, tyjo, sol nice, hele, už to z ní leze. Venku akvapark, tyjo, sol na jeskyně, tyjo, už to z ní leze. Venku akvapark, tyjo, sol na jeskyně, tyjo. Venku akvapark, tyjo, sol na jeskyně, tyjo. No
0: to... Přesně, medvěda ve zlatě.
2: Venku akvapark, tyjo, sol na jeskyně, tyjo. No
0: to... Přesně, medvěda ve zlatě před barákem.
2: Park, tyjo, sol na jeskyně, tyjo. No
0: to... Přesně, medvěda ve zlatě před barákem.
2: Na jeskyně, tyjo. No
0: to... Přesně, medvěda ve zlatě před barákem.
2: Ne, tyjo, no to...
0: Přesně, medvěda ve zlatě před barákem. Michale, to... přesně, medvěda ve zlatě před barákem. Michale a ve zlatě před barákem. Michale a ty jsi psal, že manželce barákem. Michale a ty jsi psal, že manželce si obrázek už... Michale a ty jsi psal, že manželce si obrázek už... Michale a ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě... Michale a ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje... Ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným. Mám pocit. Manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným. Mám pocit. Obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným. Mám pocit.
1: No to...
0: Takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným, mám pocit.
1: No to něco si vymyslí to.
0: Určitě zaúkoluje něčím jiným, mám pocit.
1: No to něco si vymyslí to, toho bych se nebál.
0: Zaúkoluje něčím jiným, mám pocit.

0: to niečo si vymyslí, to Boh by sa nebal.
1: Niečím iným, mám pocit.
0: No to niečo si vymyslí, to Boh by sa nebal.
1: Jestli bys možná neměl tu vrtač...
0: Za úhodu to stojí.
1: Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí nad Orlicí. Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí nad Orlicí, už tě nebudeme déle zdržovat od práce, ať máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka příští týden dorazí ještě jednou moc gratulujem, mocí užij. Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Budem rádi.
0: Určitě, moc krát děkuju.
2: Hezký den, měj se krásně.
0: Hezký den, měj se krásně, papa. Taky, ahoj.
1: No a přátelé, my kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme.
2: S Bohem, Stanley.
1: Neměli štěstí.

0: tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme.
1: S Bohem Stanley.
0: Zase příští týden něco pěkného vám rozdáme.
1: S Bohem Stanley, vítej Oasis.
0: Týden něco pěkného vám rozdáme.
1: S Bohem Stanley, vítej Oasis.
0: Vám rozdáme.
1: S Bohem Stanley, vítej Oasis. S Bohem Stanley, vítej Oasis. Today. Bohem Stanley, vítej Oasis. Today is gonna be. Vítej Oasis. Today is gonna be the day.

0: Nemusíš prochlastat Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Kolik?

0: Já ti dorazím.
1: Marcela!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: O to. Marcela!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: O to.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím i Česko...
2: Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu. Zemí designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. Činu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. Či jeho nabít pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. Či jeho následníku v Osace loň. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. Či jeho následníku pavilonu na světové výstavě v 58. Či jeho následníku v Osace loni výstavě v 58. Či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel 58. Či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeň. Či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeň. V Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design praset. Co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prostě na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá fenomenální design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta králo prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta Škody Felicie, samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je? Samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je? Království, tam musí být dlouhá léta královstvím designu. A kde je? Království, tam musí být nutně král. V tom královstvím designu. A kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli k designu. A kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále. Kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil dál. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi nám. V případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Sádky a přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legend, protože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX, ta mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8 Super se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8 Super Sport. Namátkou legendární MTX Tatra V8 Super Sport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Tatra V8 Super Sport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster TX Tatra V8 Super Sport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základu Super Sport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit, design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit, jeden každý fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit, jeden každý tenhle kousek by stačil. MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit, jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se který vznikl na základech Škody Favorit, jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy.

0: Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nečil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od ty legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první. Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici, svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho nakreslili. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodě. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodě. Život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen dizi až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport, Java, Athéna, připade, to je, to prostě musí. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport, Java, Athéna, připade, to je, to prostě musíte vidět. Nevěnoval se jen autům, supersport, Java, Athéna, připade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe věnoval se jen autům, supersport, Java, Athéna, připade, to je, to prostě musíte vidět. Supersport, Java, Athéna, připade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách, Java, Athéna, připade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března výstava s názvem. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března výstava s názvem Václav Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března výstava s názvem Václav v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu, právě tam běží až do března výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu, běží až do března výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu a věst výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu a vězte, že je na co koukat. Zvem Václav tečka král automobilového designu a vězte, že je na co koukat. Tečka král automobilového designu a vězte, že je na co koukat. Král automobilového designu a vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio
0: nového designu a vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio Moto
0: designu a vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio Moto
0: Keci, že je na co koukat.
1: Rock Radio Moto Keci.
0: Koukat.
1: Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Moto Keci.

0: Pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a s Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezóní, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. I teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim
0: plno. Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné.
0: Tak Allegro.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš na rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v Benčku a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali turáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali 4 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak do republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak face to face v menších sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak do rush. A že nehrajem nikde poblíž, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak do rush. A že nehrajem nikde poblíž, vstaňte, že jo. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak do rush. A že nehrajem nikde poblíž, vstaňte, že jo. 16.10. mladá hráli za mladá, tak do rush. A že nehrajem nikde poblíž, vstaňte, že jo. 16.10. mladá do rush. A že nehrajem nikde poblíž, vstaňte, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme někde poblíž, vstaňte, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak do rush, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak do rush na Kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak do rush na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak do rush na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: A zadny jsou tady.
1: 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: A zadny jsou tady. A tak se
1: doraž na Kačinu.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nach. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal sle. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobil stal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily, více produktů, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30%, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30%. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se, nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři z půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy náš, ráno v Alza.

0: Rammsteini, Sehnsucht na Rock Radio minutku.
1: Po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy, počasí a doprava?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy, počasí a doprava? Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče.
0: Takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy, počasí a doprava? Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče.
0: Takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy, počasí a doprava? Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Bude zprávy, počasí a doprava? Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska za počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, prava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole.
2: Ale, co pak?
1: Zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole.
2: Ale, co pak?
1: Písám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy?
1: Zabiju, ty vole.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pl... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijde, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poru, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis koliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní prachy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Je termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak...
2: Poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu ale...
2: Jezděte bez poruchy.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty
2: bez poruchy.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší...

0: Za boxu máš? Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Ano, v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Tu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Netři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Neváhejte. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Váhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Kupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr. Letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr let. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuš výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Bak, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. CZ. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
2: Řekni třikrát
1: CZ. Víc než jen letenka.
2: Řekni třikrát strč prst skrz
1: než jen letenka.
2: Řekni třikrát strč prst skrz skrz
3: známka.
2: Řekni třikrát strč prst skrz skrz
3: znám lepší.
2: Řekni třikrát strč prst skrz skrz
3: znám lepší. Skla pro
2: řekni třikrát strč prst skrz skrz
3: znám lepší. Skla pro stroje
2: třikrát strč prst skrz skrz
3: znám lepší. Skla pro stroje
2: skrz
3: znám lepší. Skla pro stroje CZ
2: co
3: skla pro stroje CZ
2: co
3: skla pro stroje CZ
2: co
3: kvalitní skla pro zemědělství skla pro stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a skla pro stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební prostroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
2: CZ. Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní dělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní
2: skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: K novému Peugeotu parádní nákup
2: CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: K novému Peugeotu parádní nákup.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského.
3: Skla pro pracovní stroje.
4: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k
3: novní stroje.
4: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete
3: k novému Peugeotu
4: parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodní pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru a jeho dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. K novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. V obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Arkády Pankrác. Domanský CZ.
5: Nejvyšší čas na
4: Pankrác. Domanský CZ.

Nejvyšší čas. CZ. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia ne... www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Nešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. rokovýradio.cz.

0: letí příští týden do Indie nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou. Zaměří se hlavně na letectví.
1: Počátku bude slunečno, během nebude od severozápadu.
2: Počasí.
1: Počátku bude slunečno.

0: slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Zpočátku bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě. Zpočátku bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer. A večer se bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer. A večer se během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer. A večer se v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer. A večer se v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer. A večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Bývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Jinde bude mezi 11. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Jinde bude mezi 11 až 15. Měříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Jinde bude mezi 11 až 15 stupni. Jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Jinde bude mezi 11 až 15 stupni. 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupni. Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupni. Jinde bude mezi 11 až 15 stupni.
1: Ať už prší,
0: nebo 11 až 15 stupni.
1: Ať už prší, nebo paří
0: 15 stupni.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušně. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psaní nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika dokaž. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Tu je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D11.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se
1: Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8.
1: Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. Se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor taky na D7 na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor taky na D7, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor taky na D7, tam se řeší hromadná kilometru a pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy kilometru a pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu a pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru je tam neprůjezdní tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru je tam neprůjezdní levý tam se řeší hromadná nehoda.

0: nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve metru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 200 a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204 provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204 kilometru. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204 kilometru. Se pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204 kilometru. Brna, tam se boural na 204 kilometru.
1: Hledáte radost?
0: Boural na 204 kilometru.
1: Hledáte radost z jízdy?
0: Kilometru.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeď. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do B. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Park z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi s BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaš Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW po Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vaše BMW. B.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rokovej rozjezd.
3: Dobrý.
2: Rock Radio. Rokovej rozjezd.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po...
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další...
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají... Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místa jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti jsou zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti jsou... V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14. Komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetin otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček

0: Ale dneska už se těším. Dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů.
1: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají.
0: Já to mám ráda pro nás pro líní paní, je to ideální, takže si jdu nechat.

0: Aha, to existuje.
1: Já mám ráda pro nás, pro líní paní, je to ideální. Takže si jdu nechat dělat.
2: Rock Radio.

0: Čumáci.
1: Radio Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci.
1: A dneska rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci.
1: A dneska nemusíte už nic vám přehonit.
0: Dobré ráno, čumáci.
1: A dneska nemusíte už nic vám přehonza.
0: Dobré ráno, čumáci.
1: A dneska nemusíte už nic vám přehonza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Ráno, čumáci.
1: A dneska nemusíte už nic vám přehonza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Čumáci.
1: A dneska nemusíte už nic vám přehonza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minutky po 8. A dneska nemusíte už nic vám přehonza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minutky po 8 hodině. Nemusíte už nic vám přehonza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minutky po 8 hodině. Vám přehonza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minutky po 8 hodině. V pátek 9.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minutky po 8 hodině. V pátek 9. října.
3: Zuzka.
1: 3 minutky po 8 hodině. V pátek 9. října. Zuzka. Po 8 hodině. V pátek 9. října. Startujeme poslední hodinkou hodině v pátek 9. října. Startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden. Pátek 9. října. Startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden. 9. října. Startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
2: No tak dneska teda já jsem chodil.
1: Října. Startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
2: No tak dneska teda já jsem.
1: Startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
2: No tak dneska teda já jsem chodím strašně.
1: Hodinkou společnou tenhle týden.
2: No tak dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci.
1: Nechci společnou tenhle týden.
2: No tak dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se
1: tenhle týden.
2: No tak dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat.

0: Portline Ferry na Rock Rádiu s 2 roky starou... Portline Ferry na Rock Rádiu s 2 roky starou peckou Doufám. Máme... Portline Ferry na Rock Rádiu s 2 roky starou peckou Doufám. Máme 13 minut... Portline Ferry na Rock Rádiu s 2 roky starou peckou Doufám. Máme 13 minutek po 8... Na Rock Rádiu s 2 roky starou peckou Doufám. Máme 13 minutek po 8 hodině... Starou peckou Doufám. Máme 13 minutek po 8 hodině raní... Doufám. Máme 13 minutek po 8 hodině raní... A máme 13 minutek po 8 hodině raní a připátku je 13 minutek po 8 hodině raní a připátku je takhle na čase, aby po 8 hodině raní a připátku je takhle na čase, aby děda hodině raní a připátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal raní a připátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal. Mám tady a připátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal. A připátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal. Mám tady pro tebe takhle na čase, aby děda vzpomínal. Mám tady pro tebe speciálně rok děda vzpomínal. Mám tady pro tebe speciálně rok 1993, kolik vzpomínal. Mám tady pro tebe speciálně rok 1993. Mám tady pro tebe speciálně rok 1993, kolik jí tehdy bylo. Mám tady pro tebe speciálně rok 1993, kolik jí tehdy bylo. Pro tebe speciálně rok 1993, kolik jí tehdy bylo.
1: 93.
0: Speciálně rok 1993, kolik jí tehdy bylo.
1: 93, 6.
0: 6. Rok 1993, kolik jí tehdy bylo.
1: 93, 6.
0: 6. 93, kolik jí tehdy bylo.
1: 93, 6.
0: 6. Takže mě jí tehdy bylo.
1: 93, 6.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo...
1: Hodně. 93, 6.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo...
1: Hodně.
0: 8.
1: 93, 6.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo...
1: Hodně.
0: 8. 6. Takže mě tím pádem bylo...
1: Hodně.
0: 8. Hodně. Takže mě tím pádem bylo...
1: Hodně.
0: 8. Hodně. Mě tím pádem bylo...
1: Hodně.
0: 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla...
1: Bylo... Hodně.
0: 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem... Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo? Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo? Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo? Třetí. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo? Třetí a poslední album, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo? Třetí a poslední album, tak to byla asi druhá třída, že jo? Třetí a poslední album Nirvány i třída, že jo? Třetí a poslední album Nirvány in utero. Třetí a poslední album Nirvány in utero. Třetí a poslední album Nirvány in utero. Třetí a poslední album Nirvány in utero. In utero. Album Nirvány in utero. In utero. Vyšlo jen album Nirvány in utero. In utero. Vyšlo 21. in utero. In utero. Vyšlo 21. září roku 1990. Utero. In utero. Vyšlo 21. září roku 1993. A potero in utero vyšlo 21. září roku 1993. Vyšlo 21. září roku 1993. A potom už 9. října vyšlo 21. září roku 1993. A potom už 9. října totál 20. září roku 1993. A potom už 9. října totálně 1993. A potom už 9. října totálně královalo prvnímu 93. A potom už 9. října totálně královalo prvnímu místu. A potom už 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku. 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Zajímavé královalo prvnímu místu žebříčku.

0: žebříčku prodejnosti. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tahle třetí deska původně jmenovala. Nenávidím se a chci umřít.
1: Ten pocit mám často, to znám. To album místo teda by to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak jsem si řekl, že to bude hodit. Ty potřebuješ čurát. No, už
0: tady docela jedeme od rána, tak jsem si řekl, že to

0: Či dořekneš to už, prosím tě.
1: Ty potřebuješ čurát.
0: No, už asi 10
1: rána, tak já jsem si řekl, že to bude hodit.
0: Dořekneš to už, prosím tě.
1: Ty potřebuješ čurát.
0: No, už asi 10 minut, ale teď jsem potřebuji řek, močit, dořekneš to už, prosím tě.
1: Ty potřebuješ čurát.
0: No, už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, dořekneš to už, prosím tě.
1: Ty potřebuješ čurát.
0: No, už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu, to už, prosím tě.
1: Ty potřebuješ čurát.
0: No, už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady.
1: Ty potřebuješ čurát.
0: No, už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny spomínáš.
1: Čurát.
0: Už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
1: Přátel.
0: 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
1: Přátelé, než si dám.
0: Jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
1: Přátelé, než si dám.
0: Si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
1: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B.
0: Půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
1: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B. Tak to mám ještě 10.
0: Máš, tak už si dospomínal.
1: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B, tak to mám ještě 10-minutovej.
0: Vzpomínal.
1: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B, tak to mám ještě 10-minutovej zvuk. Než si dáme Hooters a Johnny B, tak to mám ještě 10-minutovej zvuk. Tekoucí Hooters a Johnny B, tak to mám ještě 10-minutovej zvuk. Tekoucí vody, tak to mám ještě 10-minutovej zvuk. Tekoucí vody, tak to mám ještě 10-minutovej zvuk. Tekoucí vody, vodopádů v Amsterdamu. Minutový zvuk tekoucí vody vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit. Zvuk tekoucí vody vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit. Zvuk tekoucí vody vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit. Tekoucí vody vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit. Vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit. V Amazonii, takže se můžete těšit.
2: Petla, jako tohle nemá cenu.

let, jak je úžasný, což my tady řešíme už dohromady 18 let, jak je to těžký být úžasný.

0: chviličku, jenom chceme připomenout, že ty z vás, který už jednou registrovaný byli, tak už registrovaný nejsou, protože jenom chceme připomenout, že ty z vás, který už jednou registrovaný byli, tak už registrovaný nejsou, protože se dělal celý nový systém.
1: Je to tak slušná parta.
2: Alpecin, doping pro vaše vlasy.
1: A za chvíli si dáme
2: doping pro vaše vlasy.
1: A za chvíli si dáme jednu z kapel, která
2: je vlasy.
1: A za chvíli si dáme jednu z kapel, která na našich narozeninách. A za chvíli si dáme jednu z kapel, která na našich narozeninách, jak tušíte. A za chvíli si dáme jednu z kapel, která na našich narozeninách, jak tušíte, nebude. A to jsou kabáti.

0: držet tempo s náma želvn. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná
1: u zvířat.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální nappingová show. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz. Slyšíte?
3: To je seznam, když zrovna ne...
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

Je 8 hodin 22 minut, ladíte... Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokovej... Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokovej rozjezd... Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokovej rozjezd... A-Rock Radio... Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokovej rozjezd... A-Rock Radio s kapelou Steel Panther... 22 minut, ladíte rokovej rozjezd... A-Rock Radio s kapelou Steel Panther a songem... 2 minut, ladíte rokovej rozjezd... A-Rock Radio s kapelou Steel Panther a song... Rokovej rozjezd... A-Rock Radio s kapelou Steel Panther a songem... The Burden of Being... A-Rock Radio s kapelou Steel Panther a songem... The Burden of Being Wonderful... ...s kapelou Steel Panther a songem... The Burden of Being... Wonderful. Jak je těžký být Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký být úžasný songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký být úžasný, což wonderful. Jak je těžký být úžasný, což my tady řešíme už dohromady 18 let. Jak těžký být úžasný, což my tady řešíme už dohromady 18 let. Být úžasný, což my tady řešíme už dohromady 18 let.

0: co neznám.
1: Bez potisku CZ.
2: To bylo chytrý koupe.
1: Bez potisku CZ.
2: To bylo chytrý koupitelku v
1: datisku CZ.
2: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
3: Vychytralý
1: CZ.
2: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
3: Vychytralý.
4: S chytrártem jsme ušetřili.
2: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
3: Vychytralý.
4: S chytrártem jsme ušetřili.
2: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
3: Vychytralý.
4: S chytrártem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo ne...
5: Chytrý koupitelku v datártu.
3: Vychytralý.
4: S chytrártem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo nepřechytračí.
5: Dartu.
3: Vychytralý.
4: S chytrártem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Chytralý.
4: S chytrártem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Vnestý.
4: S chytrártem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Vnestý.
4: Jsme ušetřili.
2: Tebe

0: k recyklaci.
1: Hele, neď pastojí odpad do třídičky a k recyklaci.
2: Hele, nedělej ze mě cementál.
1: Radši dopíjat do petkový třídit, aby se třídičky a k recyklaci.
2: Hele, nedělej ze mě cementál.
1: Radši dopíjat do petkový třídit, aby se vrátila
2: ze mě cementál.
1: Radši dopíjat do petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev. Radši dopíjat do petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a pít, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty vy... třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte
1: plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
1: Při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
1: Cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Ekokom. Plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Ekokom. Více na cesta na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Ekokom. Více na cesta odpad. Má to smysl. Cítte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Má to smysl. Cítte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Cítte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Více na cesta odpadu CZ. Na cesta odpadu CZ.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 2. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za tvý vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo dvačích podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 408 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 470 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 79 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď prost již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď prost 475 tisíc 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si 5 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů. Svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
5: To je Domanský.
4: Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
5: To je Domanský.
4: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
5: To je Domanský.
4: Auto kupujte výběr vozů skladem i hned k odběru.
5: To je Domanský.
4: Auto kupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
5: To je Domanský.
4: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. I hned k odběru.
5: To je Domanský.
4: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
5: To je Domanský.
4: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
6: Když chcete.

0: nakupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,
0: s nabídkou od Domanského.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,
0: je Domanského.

0: čerstvé latte i osvěžující cold brew, který snadno připraví espresso krémové latte i osvěžující cold brew. Snadno připraví espresso krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny. Espresso krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny. To je chytrá. Latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny. To je chytrát. Datart. Opravdový osvěžující cold brew. Nízké ceny. To je chytrát. Datart. Opravdový elektrický cold brew. Nízké ceny. To je chytrát. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi.
0: Nízké ceny. To je chytrát. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to.
2: A co, jako?
0: To je chytrát. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to.
2: A co, jako?
1: No jak tady...
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to.
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner do...
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to.
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty...
0: Specialista.
1: Viděl jsi to.
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty...
2: No má bejt.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by to.
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by při...
2: Jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že si jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
2: Bejt.
1: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky?
1: Normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky?

0: Sberbanka. Kámoš, když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji.
0: Když neví mamka, poradí mi Partnersbanka. Mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se.
0: Poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsty za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XX platí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů a okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl 50 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 94,90. Lidl, to se vyplatí. Rok. Lidl, to se vyplatí. Rok. To se vyplatí. Rok. Radio. Platí.

0: Slyšíte to?
1: No, že...
0: Tak teď nevím, co s tím.
1: Já taky ne.
0: Slyšíte to?
1: No, že někdo? Nic neslyšíme.
0: Teď nevím, co s tím.
1: Já taky ne.
0: Slyšíte to?
1: No, že někdo? Nic neslyšíme. Taky ne.
0: Slyšíte to?
1: No, že někdo? Nic neslyšíme.
0: Haló?
1: Haló?
0: Slyšíte to?
1: No, že někdo? Nic neslyšíme.
0: Haló?
1: Haló?
0: My tady nic...
1: No, že někdo? Nic neslyšíme.
0: Haló?
1: Haló?
0: My tady...
1: Slyšíme.
0: Haló?
1: Haló?
0: My tady nic neslyšíme.
1: Hm?
0: Haló?
1: Haló?
0: My tady nic neslyšíme.
1: Hm? Blbý.
0: My tady nic neslyšíme.
1: Hm? Blbý.
0: Tak to asi vypnem.
1: Tak jo. Hm? Blbý.
0: Tak to asi vypnem.
1: Tak jo. Hm? Blbý.
0: Tak to asi vypnem.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko.
1: Blbý.
0: Tak to asi vypnem.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko. Tak to asi vypnem.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko.
2: Rock Radio.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko.
2: Rock Radio.
0: Tak Zuzko.
2: Rock Radio. Sport. Rock Radio. Sport.
1: Fotbalová.
2: Rock Radio. Sport. Rock Radio. Sport.
1: Fotbalová.
2: Radio. Sport.
1: Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. V předehrávce první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga má v sezóně stále neporažení. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soutěže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soutěže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soutěže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soutěže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soutěže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soutěže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soutěže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soutěže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soutěže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půd

0: Reprezentantky příští týden v úterý na půdě Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19. Reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio.
0: Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio.
0: Začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V 19 hodin.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se
1: Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 170. Se bouralo ve směru na Brno na 171. kilometru se srazila dodávka ve směru na Brno na 171. kilometru se srazila dodávka na 171. kilometru se srazila dodávka s autem 171. kilometru se srazila dodávka s autem auto skončilo na boku ve prvním kilometru se srazila dodávka s autem auto skončilo na boku ve Valašském Meziříčí se srazila dodávka s autem, auto skončilo na boku. Ve Valašském Meziříčí se řeší nehoda. Na Vsetínské ulici a na D7 pozor, pokud jedete do Prahy. Na Vsetínské ulici a na D7 pozor, pokud jedete do Prahy. Na 7. kilometru se bouralo.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do B.
3: Rock BMW.

Vrátili jsme na grano. Pojistky vrátili jsme na grano. Pojistky vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřel. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely. Vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Na granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Ty. Čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný. Čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní. Čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní na. Ležíce v plný polní na kanapy. V plný polní na kanapy.

0: Kabáti a písnička. Kabáti a písnička o naší milovaný herečce. Kabáti a písnička o naší milovaný herečce. A písnička o naší milovaný herečce. Jak se jmenuje? Písnička o naší milovaný herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Naší milovaný herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo. To je rozdílová. Mluvte se mnou někdo. To je rozdílová. Nic, pojďme. Mluvte se mnou někdo. To je rozdílová. Nic, pojďme na sport. Mluvte se mnou někdo. To je rozdílová. Nic, pojďme na sport. Dneska je to... Nic, pojďme na sport. Dneska je to těžký. Pojďme na sport. Dneska je to těžký. Je to těžký. A? Ono to zase ne... A? Ono to zase nehraje. A? Ono to zase nehraje. A? Ono to zase nehraje. A? Ono to zase nehraje. A? Ono to zase nehraje. Tak teď... A? Ono to zase nehraje. Tak teď nevím, co s tím.
1: Hele.
0: Tak teď nevím, co s tím.
1: Já taky ne.
0: Tak teď nevím, co s tím.
1: Já taky ne.
0: Slyšíte to? Tak teď nevím, co s tím.
1: Já taky.

0: dneska a zítra, tak pokud to vašeho vedení města či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit města či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit, tak dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit, tak jděte volit. Musím a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit, tak jděte volit. Musím, pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit, tak jděte volit. Musím říct, že nějak aspoň trošku ovlivnit, tak jděte volit. Musím říct, že lituju ovlivnit, tak jděte volit. Musím říct, že lituju spoustu, tak jděte volit. Musím říct, že lituju spoustu lidí ve volit. Musím říct, že lituju spoustu lidí ve spoustě. Musím říct, že lituju spoustu lidí ve spoustě míst. Lituju spoustu lidí ve spoustě míst, protože jsem viděl spoustu lidí ve spoustě míst, protože jsem viděl spoustu lidí ve spoustě míst, protože jsem viděl spoustu letošních voleb ve spoustě míst, protože jsem viděl spoustu letošních volebních spotů a je to teda br míst, protože jsem viděl spoustu letošních volebních spotů a je to teda brutální, protože jsem viděl spoustu letošních volebních spotů a je to teda brutální, brutální. Viděl spoustu letošních volebních spotů a je to teda brutální, brutální bizár. Letošních spotů a je to teda brutální, brutální bizár.
1: A každý rok vždycky.
0: No, ale teď teda brutální, brutální bizár.
1: A každý rok vždycky.
0: No, ale teď je to brutální, brutální bizár.
1: A každý rok vždycky.
0: No, ale teď je to jako ultra brutální bizár.
1: A každý rok vždycky.
0: No, ale teď je to jako ultra.
1: A každý rok vždycky.
0: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych.
1: A každý rok vždycky.
0: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl nalejt. No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodovočí. Ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodovočí. Nicméně, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodovočí. Nicméně, je tu některé ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodovočí. Nicméně, to bych si chtěl nalejt sa vodovočí. Nicméně, je to asi půl roku nalejt sa vodovočí. Nicméně, je to asi půl roku, co mi psí. Nicméně, je to asi půl roku, co mi nicméně, je to asi půl roku, co mi psala posluchačka Petra. Je to asi půl roku, co mi psala posluchačka Petra. Půl roku, co mi psala posluchačka Petra. Vzkaz ve smyslu, co mi psala posluchačka Petra. Vzkaz ve smyslu, prosím, co mi psala posluchačka Petra. Vzkaz ve smyslu, prosím, prosím, moc prosím, posluchačka Petra, vzkaz ve smyslu, prosím, prosím, moc prosím, udělej něco, vzkaz ve smyslu, prosím, prosím, moc prosím, udělej něco od Bena Kristová, ve smyslu, prosím, prosím, moc prosím, udělej něco od Bena Kristová, což jsem si, prosím, udělej něco od Bena Kristová, což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, udělej něco od Bena Kristová, což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase od Bena Kristová. Kristová. Což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrný roky. Což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrný rokeři. Říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Bizár, že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Ale mám, protože to tady zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to. Volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec to docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem na

0: Van Halen, Can't... Van Halen, Can't... Van Halen, Can't Stop Loving You, Can't Stop Loving You, nemůžu tě přestat milovat, 7 minut po půl devátý. Stop Loving You, nemůžu tě přestat milovat, 7 minut po půl devátý. 7 minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít.
1: Rock Radio, výzva.
0: Je pátek, tak si to pojďme odbít.
1: Rock Radio, výzva pro pandu. Výzva pro pandu.
0: Dneska a zítra jsou
1: pro pandu.
0: Dneska a zítra jsou komunální volby. Dneska a zítra jsou komunální volby. Dneska a zítra jsou komunální volby.
2: A já ne.
0: Dneska a zítra jsou komunální volby.
2: A já ne, nemusím nic.
0: Zítra jsou komunální volby.
2: A já ne, nemusím nic. Ne,
0: jsou komunální volby.
2: A já ne, nemusím nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
0: Volby.
2: A já ne, nemusím nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
0: Ty už si prozradila.
2: A já ne, nemusím nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
0: Ty už si prozradila. Děkuju.
2: Nemusím nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
0: Ty už si prozradila. Děkuju.
2: Nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
0: Ty už si prozradila, děkuju.
2: Ne, ne, ne, ne, nic.
0: Ty už si prozradila, děkuju.
2: Jako, ne, nic.
0: Ty už si prozradila, děkuju.
2: Jako, jsi neprozradila, jsem řekla, že nemusím...
0: Prozradila, děkuju.
2: Jako, jsi neprozradila, jsem řekla, že nemusím... Jako, jsi neprozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
0: Nemusíš nic, nejdeš volit.
2: Jako, jsi mi prozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
0: Nemusíš nic, nejdeš volit.
2: Jsi jako, mi prozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
0: Nemusíš nic, nejdeš volit.
2: Ne.
0: Dobře.
2: Já nemám si, čas, já...
0: Dobře.
2: Já nemám si, čas, já mám odřený
0: auto. To hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé,
2: já nemám
0: to si,
2: čas, já mám odřený
0: to hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby...
2: Mám odřený
0: to hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby do komunálu... Hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, a motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely... Posluchače, přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, ale do vaš... přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, ale do vašeho... Přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, ale do vašeho vedení města, či obby do komunálu, ne do té kapely, ale do vašeho vedení města, či obce dneska, ale do vašeho vedení města, či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak do vašeho vedení města či obce

0: konec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku... Jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku stravitelnější. Vůbec jsem to tak jako trošku předělal. A udělal jsem z toho takovou předvolební slibovačku. Co všechno vás v těch letošních volbách může čekat od těch kandidátů.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.

Všechny prachy z heren vyhraju, až zkrachujou. Nechám jako most, dětem do škol sudy piva, ať se radujou. Všechny prachy z heren vyhraju, až zkrachujou. Nechám zmizet rychlovlak, dětem do škol sudy piva, ať se radujou. Všechny prachy z heren vyhraju, až zkrachujou. Nechám zmizet rychlovlak, jak kozelní žito, se radujou. Všechny prachy z heren vyhraju, až zkrachujou. Nechám zmizet rychlovlak, jak kozelní žito. Nečekejte, všechny prachy z heren vyhraju, až zkrachujou. Nechám zmizet rychlovlak, jak kozelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevně vyhraju, až zkrachujou. Nechám zmizet rychlovlak, jak kozelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevně zbytkujou. Nechám zmizet rychlovlak, jak kozelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevně zbytov. Na trávníku povolím ti parkovat svůj bek. Zmizet rychlovlak, jak kozelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevně zbytov. Na trávníku povolím ti parkovat svůj bekáč. Kozelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevně zbytov. Na trávníku povolím ti parkovat svůj bekáč. Do historického zámku. Nečekejte na doktora, když zlevně zbytov. Na trávníku povolím ti parkovat svůj bekáč. Do historického zámku na sněhu, když zlevně zbytov. Na trávníku povolím ti parkovat svůj bekáč. Do historického zámku na sněhu mekáč. Budu zdravit každou na trávníku povolím ti parkovat svůj bekáč. Do historického zámku na sněhu mekáč. Budu zdravit každou babičku na školinky parkovat svůj bekáč. Do historického

0: šťastnou ruku vám.
1: Pro pandu.
0: Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde. Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama.
2: Kde to snad?
0: Tohle to potom najdete někde s titulkama.
2: Kde to snad bude srozumitelnější?
0: Ne, nemusí. Potom najdete někde s titulkama.
2: Kde to snad bude srozumitelnější?
0: Ne, nemusím nic. Kde s titulkama.
2: Kde to snad bude srozumitelnější?
0: Ne, nemusím nic.
2: Kde to snad bude srozumitelnější?
0: Ne, nemusím nic. Ne, nic.
2: Hej. Srozumitelnější.
0: Ne, nemusím nic. Ne, nic. Hej. Ne, nemusím nic. Musím nic. Ne, nic. Hej. Ne, nemusím nic. Ne, nic. Hej. Ne, nemusím nic.
3: Já mám sakra od...
0: Ne, nic. Hej. Ne, nemusím nic.
3: Já mám sakra odřený auto.
0: Nic. Hej. Ne, nemusím nic.
3: Já mám sakra odřený auto do psích náušnic.
0: Ne, nemusím nic.
3: Já mám sakra odřený auto do psích náušnic.
0: Nic.
3: Já mám sakra odřený auto do psích náušnic.
0: Jo, to s tím hodně souvisí.
3: Já mám sakra odřený auto do psích náušnic.
0: Jo, to s tím hodně souvisí. Tak za
4: to
0: chvíli...
4: je mnohem důležitější než žádný volby.
0: Za chvíli si dáme Green Day a bás...
4: Mnohem důležitější než žádný volby.
0: Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case bys tady demříct.
4: Žádný volby.
0: Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case bys tady demříct mimo. Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case bys tady demříct mimo. Case bys tady demříct mimo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Jdem říct mimo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
0: mimo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsa. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky, cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 90 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A salátová okurka 1 kus za 11,90. A salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 24,90. Lidl. To se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. To se vyplatí.
5: Denně řeší. Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaříme s respektem. Vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaříme s respektem k přírodě Němcovy. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj.

volit a hodíš to mě, protože vás bepeli, ale městskýho lokálu. Dneska a zítra vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit, jsem v lokálu. Dneska a zítra vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit, jsem ten, kdo vydáš. Dneska a zítra vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit, jsem ten, kdo vydáš zlatem chodník. Občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit, jsem ten, kdo vydáš zlatem a hodíš to mě, protože vás budu solit, jsem ten, kdo vydáš zlatem chodníky, jsem ten, kdo vydáš to mě, protože vás budu solit, jsem ten, kdo vydáš zlatem chodníky, jsem ten, kdo postaví školku, vydáš zlatem chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od spíky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od spíky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, co díry a jsem ten, kdo postaví školku od spíky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, co díry asfaltuje v kravatě, školku od spíky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, co díry asfaltuje v kravatě, jakým jsem ten, co nasadí úředníkům.

jsem tu jediný. Volit babičku naší obci, tak mi dej hlas, věz mi jak svýmu otci, jsem tu jediný. Volitelný zvíře, až vyzvolíš tak obci, tak mi dej hlas, věz mi jak svýmu otci, jsem tu jediný. Volitelný

0: Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probio přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanem plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je bonitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Alza.
0: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Alza.
0: To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Alza, dny jsou tady. A tak jsem...
0: Váš farmář František.
1: Alza, dny jsou tady. A tak jsem pro tebe na...
0: Tišek.
1: Alza, dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevovek. Alza, dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíc. Alza, dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si. Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Chystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Už. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevový meň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými si objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alzace, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Skontoš.
0: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Skonto nábyte.
0: Se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Skonto nábyte.
0: Kódy na Alza.cz.
2: Skonto nábyte.
3: Už nemusíte čekat.
0: CZ.
2: Skonto nábyte.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetří.
2: Skonto nábyte.
3: Už nemusíte čekat, až si už...
2: Nábyte.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto, kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50 získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákupů.

0: skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: No to, že seš mladý.
0: Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: No to, že seš mladý projektitku.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: No to, že seš mladý projekta.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí
0: u obchodníka.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. To, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. I projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Prahy, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podívat Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovské výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratů. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti cel nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti cel vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš v tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha, projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektant.cz
1: právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz
1: Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz
1: Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz
1: Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz
3: Ceny střech
1: s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedo...
2: www.projektantbudoucnosti.cz
3: Ceny střech jsou šílený a termín...
2: budoucnosti.cz
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
4: Já jak...
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
4: Já jako řem...
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše...
3: Střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet
3: a... Na... A termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet
3: a naprost... nedohlednu, nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet
3: a naprostá... Kou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet
3: a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? Jako řemeslník beru vše ukaz bet
3: a naprostá spokojenost. Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Beru vše u Kazbet
3: a naprostá spokojenost. Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý
3: bet
4: a naprostá spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělají vše blesk a spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělají vše blesk.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý.

autobusy platit. Postavím sám každý den 3 obecní byty a vedle nich stadion jenom na mošpity. Platit. Postavím sám každý den 3 obecní byty a vedle nich stadion jenom na mošpity. Oběhnu postavím sám každý den 3 obecní byty a vedle nich stadion jenom na mošpity. Oběhnu mladý holky a zvýším porodnost. Den 3 obecní byty a vedle nich stadion jenom na mošpity. Oběhnu mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci stadion jenom na mošpity. Oběhnu mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci budou bezpečný jako most. Děti jenom na mošpity. Oběhnu mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci budou bezpečný jako most. Oběhnu mladý holky a zvýším porodnost.

0: výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekají.
1: A v čem jsou jiní?
0: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně per cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní.
0: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet.
0: Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český
0: poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru.
1: Jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o
2: těm. Na míru a hned. Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně
2: nebo a hned. Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web si... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Styl do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Stylová řešení a Niko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její monta. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc má a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 Kč. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc u kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. Ku procent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. Procent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Mami,
3: kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už ne.
3: Také podlah. Siko.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme.
3: Siko.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: CZ.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil lehce jetý.
5: Opravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil lehce jetý za
5: super. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil lehce jetý za super cenu.
7: Ať řešíte jak.
6: Elektromobil lehce jetý za

0: super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto v Autonord.
0: Lehce jetý za super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto v Autonord.
0: Jetý za super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto v Autonord.
0: Super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto v Autonord. Najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 5. Ať řešíte jakékoliv auto v Autonord. Najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověř jakékoliv auto v Autonord. Najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Auto nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord certifikovaný ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord certifikovaný přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord certifikovaný prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS každé druhé mladší dvou let. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto každé mladší dvou let. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord.cz. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord.cz. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord.cz. Izomat stavební Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord.cz.
2: Izomat stavebniny
1: a DAS Welt Auto. Autonord.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Stavíš barák
1: auto. Autonord.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Stavíš barák rodin.

0: pandu. Rock Radio. Výzva pro pandu. Rock Radio. Výzva pro pandu. Rock Radio. Výzva pro pandu.
1: Tak ještě...
0: Rock Radio. Výzva pro pandu.
1: Tak ještě jednou šťastný...
0: Výzva pro pandu.
1: Tak ještě jednou...

0: stavebniny.
1: Široký sortiment.
0: Iny, Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40%
0: stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen.
0: Stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat. A e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat.cz. Stačí si vybrat Izomat stavebniny www.izomat.cz. Izomat stavebniny www.izomat.cz. Stavebniny www.izomat.cz. Rok www.izomat.cz. Rok Radio. Izomat.cz. Rok Radio. Do you have that?

Nemusíš prochlastat všechny prachy. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: super, tady mám update super songu pro dámské osazenstvu. Já neumím, tady mám update super songu pro dámské osazenstvu. Já neumím nic. Mám update super songu pro dámské osazenstvu. Já songu pro dámské osazenstvu. Já neumím nic. Jsem pirátka silnic. Dámské osazenstvu. Já neumím nic. Jsem pirátka silnic. Kapsu si chtvu. Já neumím nic. Jsem pirátka silnic. Kapsu si chci napakovat, protože neumím nic. Jsem pirátka silnic. Kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat nic. Jsem pirátka silnic. Kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat. Jsem pirátka silnic. Kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat. Musím si rychle silnic. Kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat. Musím si rychle kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat. Musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra, chci napakovat, protože neumím zaparkovat. Musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den. Protože neumím zaparkovat, musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den. Zaparkovat, musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak to je krásná.
0: Musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak to je krásná báseň.
0: Vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak to je krásná báseň.
0: Nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho
0: teda na opravu, hezký den.
1: No tak to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní,
0: hezký den.
1: No tak to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní. No tak to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to necení ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to, jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Protože pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odříct si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odříct si kompletně necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odříct si kompletně jen co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odříct si kompletně to vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odříct si kompletně celý dveře, které byly nalakovaný ze servisu. Takže odříct si kompletně celý dveře, které byly nalakovaný ze servisu. Takže odříct si kompletně celý dveře, které byly nalakovaný 5 dní opravdu. Takže odříct si kompletně celý dveře, které byly nalakovaný 5 dní opravdu umění, který kompletně celý dveře, které byly nalakovaný 5 dní opravdu umění, který umím jenom já. A dveře, které byly nalakovaný 5 dní opravdu umění, který umím jenom já. Ale nalakovaný 5 dní opravdu umění, který umím jenom já. Ale nalakovaný 5 dní opravdu umění, který umím jenom já. Ale jsou mě opravdu umění, který umím jenom já. Ale jsou i horší věci, že jo? Umění, který umím jenom já. Ale jsou i horší věci, že jo? Umím jenom já, ale jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná, ale jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak. Což
1: jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což jsi taky.
1: Jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což jsi taky.
1: Věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což jsi taky.
1: Což jsem taky a beru. Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což jsi taky.
1: Což jsem taky a beru antibiotika.
0: Což jsi taky.
1: Což jsem taky a beru antibiotika, ale tak, že jo.
0: Hele, jestli chceš.
1: Což jsem taky a beru antibiotika, ale tak, že jo.
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím.
1: Jsem taky a beru antibiotika, ale tak, že jo.
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím
1: antibiotika, ale tak, že jo.
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to
1: normálně. Tak, že jo.
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na. Hele, jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechty. Jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechty a bude to jak nový.
1: Pojďme.
0: Já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechty a bude to jak nový.
1: Pojďme to.
0: Já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechty a bude to jak nový.
1: Pojďme to volízat dolů.
0: A lízni to normálně bezbarvým lakem na nechty a bude to jak nový.
1: Pojďme to volízat dolů.

0: Prosím tě, a jdeme domů.
1: Pojď to normálně bezbarvým lakem na nechte a budete jak nový.
0: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdeme domů.
1: Ironic.

0: JT Corp a jejich Butterfly na Rock Rádiu 9 minut před... JT Corp a jejich Butterfly na Rock Rádiu 9 minut před devátou, pojďme... JT Corp a jejich Butterfly na Rock Rádiu 9 minut před devátou, pojďme si to dnes... JT Corp a jejich Butterfly na Rock Rádiu 9 minut před devátou, pojďme si to dnes... Butterfly na Rock Rádiu 9 minut před devátou, pojďme si to dneska hezky ukončit. Dostali jsme 9 minut před devátou, pojďme si to dneska hezky ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy minut před devátou, pojďme si to dneska hezky ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy, píše nám Miloslátou, pojďme si to dneska hezky ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy, píše nám Miloslav. To dneska hezky ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. Taky jsem na ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. Taky jsem na... Dostali jsme krásný vzkazy, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. Taky jsem na sebe nás. Mé krásný vzkazy, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. Taky jsem na sebe nás. Páč jsem se včera taky, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. Taky jsem na sebe nás. Páč jsem se včera taky netrefil do... Ahoj Anabel. Taky jsem na sebe nás. Páč jsem se včera taky netrefil do garáže. Taky jsem na sebe nás. Páč jsem se včera taky netrefil do garáže. Na mým taky netrefil do garáže. Na mým miláčkovi jsem si odřel blatník. Takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí. Na mým miláčkovi jsem si odřel blatník. Takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel s kapkovi jsem si odřel blatník. Takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel s kapecka. Zdník. Takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel s kapecka. Zdravím. Tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel s kapecka. Zdravím. Tak tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel z kapecka. Zdravím, taky mám update super tady.
1: Ano.
0: A ještě na nasel z kapecka. Zdravím, taky mám update super tady. Mám update ještě na nasel z kapecka. Zdravím, taky mám update super tady. Mám update super songa. Zdravím, taky mám update super tady. Mám update super songu pro dám update

Rokovej rozjezd z Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dou a Anabel Fárovou.

0: značkové... Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší... Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Klasik nebo kuřecí za 20 celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Klasik nebo kuřecí za 20. Například Snackit. Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Kit Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprní tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října Keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland 13,90 až do 13. října. Kaufland 10 až do 13. října. Kaufland 13. října. Kaufland
1: kosmetika co má koule.
0: Kaufland
1: Angry Birds, kosmetika co má koule. Angry Birds, kosmetika co má koule. Angry Birds, kosmetika co má koule. Angry Birds, lousy vůbec,

0: Škrč, prs, skrz, krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje.
0: Škrč, prs, krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje. CZ. Znám lepší. Skla prostroje. CZ. Skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla. Skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské stroje. Skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje. CZ. Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla CZ.
1: Co? Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje. Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje. CZ.
1: Specialista pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Skla prostroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Prostroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří.
0: CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
1: Pro pracovní stroje.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda...
1: Stroje.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme...
2: A rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění.
2: Do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybrid...
2: Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybrid...
2: Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. Vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. Mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V. Zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám RV, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a RV a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z hybridním čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz. Může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz. Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: I úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je.
2: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě
2: se na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný. Bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný. Spát bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný. S Partners appkou. Je to jistě nápad víc než obstojný. S Partners appkou bankovní. Koupíš to jistě nápad víc než obstojný.

www.červenekontejnery.cz. Cí do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. www.červenekontejnery.cz. www.červenekontejnery.cz. www.červenekontejnery.cz. www.červenekontejnery.cz.

0: Partnersbanka.
1: Mož, když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Aktu... Když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva.
1: Mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní...
1: Poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí...
1: Poradí ty Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo.
2: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí
2: varuje. V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
2: se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vznik
2: osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj.
3: Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj. Eurojackpot.
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj. Eurojackpot nám stále.
3: Hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží.
3: Závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Se nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Pod. Lístek ke svobodě. Lístek ke svobodě. Svobodě.
5: Překáží vám doma vysloužilé. Překáží vám doma vysloužilé dro. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektro. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. červené kontejnery cviče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. červené kontejnery právě ty patří do červených kontejnerů. www. červené

0: na chátrající školy, 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety spojí na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií za školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií za nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií za palování budov. Demonstrace provází tvrdé střety s policií za palování budov i aut a rabování učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií za palování budov i aut a rabování učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech palování budov i aut a rabování učeben.
1: Nejvyšší teploty naměříme na Čechách od severozápadu vyskytnej déšť.

0: vůně pot i sporek žádný. Angry Birds, lousy vůně pot i sporek žádný. Keci funkčí věci Birds, lousy vůně pot i sporek žádný. Keci funkčí věci a nousy vůně pot i sporek žádný. Keci funkčí věci a nogr i pot i sporek žádný. Keci funkčí věci a nogr i pek žádný. Keci funkčí věci a nogr i B.A. Keci funkčí věci a nogr i B.A.R. Dosel funkčí věci a nogr i B.A.R. Dosel a nogr i B.A.R. Dosel tečka CZ nogr i B.A.R. Dosel tečka CZ
1: Řekni třikrát
0: B.A.R. Dosel tečka CZ
1: Řekni třikrát, strč prst skrz...
0: B.A.R.D.S.L.T.C.Z
1: Řekni třikrát, strč prst skrz...
0: S.L.T.C.Z
1: Řekni třikrát, strč prst skrz...
2: Znám lepší...
0: S.L.T.C.Z
1: Řekni třikrát, strč prst skrz...
2: Znám lepší...
0: S.L.T.C.Z
1: Řekni třikrát, strč prst skrz...
2: Znám lepší... Sklaprostroje, sklaprost...
1: Řekni třikrát...

0: naměříme na jižní Moravě až 18 západu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Jinde od nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Jinde od 11 do 15 měříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Jinde od 11 do 15 stupňů. Jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů. Až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů. Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů.
1: Ať už
0: jinde od 11 do 15 stupňů.
1: Ať už prší nebo
0: 11 do 15 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce
0: 15 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání starce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušte diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rok rádio počasí. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava.
0: Na D1.
1: Rok rádio doprava.
0: Na D1.
1: Rok rádio doprava.
0: Na D1 se řeší.
1: Rok rádio doprava.
0: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na
1: Rok rádio doprava.
0: Na D1 se řeší nehoda ve směru
1: doprava.
0: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. Prvním kilometru jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na ne dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek končilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky z Plzeň. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou. V Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou. Bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou. Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou. Ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou.
1: Instagram Rokrády.
0: Kousek od křižovatky s Plzeňskou.
1: Instagram Rokrádia, to je
0: s Plzeňskou.
1: Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jdeme na
0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku... Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes... Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Poledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 7. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlav. Dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. Taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká běžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větr 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektrárn v obcích hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují. Případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují. Výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchodních elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny, obchvaty nebo nové v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masy obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů o nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů o domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přeparalyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých silné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy. Měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují

nepatří. Naše příspěvky jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastav... Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte.

0: Třel. No jak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý větřel. No jak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký Aha. výzkum. No jak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký výslogan. Já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký výslogan, jaký tohle a furt. Já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký výslogan, jaký tohle a furt tam mám jako ten zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký výslogan, jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jakože určitý věci, nějaký výslogan, jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to není z extra. Nějaký výslogan, jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to není z extra. Nějaký výslogan, jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to není z extra.
1: Třeba ti to zůstane už.
0: Jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to není z extra.
1: Třeba ti to zůstane už.
0: To snad ne. Tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to není z extra.
1: Třeba ti to zůstane už.
0: To snad ne. No jak ten nostiček, víš, jakože to není z extra.
1: Třeba ti to zůstane už.
0: To snad ne. No jak víš, jakože to není z extra.
1: Třeba ti to zůstane už.
0: To snad ne. No jak když. Není z extra.
1: Třeba ti to zůstane už.
0: To snad ne. No jak když. Proč ne, že jo?
1: On se ti to zůstane už.
0: To snad ne. No jak když. Proč ne, že jo?
1: On si řekne, no.
0: To snad ne. No jak když. Proč ne, že jo?
1: On si řekne, no.
0: No jak když. Proč ne, že jo?
1: On si řekne, no.
0: No i když. Proč ne, že jo?
1: On si řekne, no.
0: Tak doufám, že to posluchačům nevadí. Proč ne, že jo?
1: On si řekne, no.
0: Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne. Řekne, no.
0: Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek. Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no. Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no. Tak jo, tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend. Vadí.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, polež si teda budeme...
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, polež si teda budeme to sledovat. Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, polež si teda budeme to sledovat. Jo, tak Zuzko, hezký víkend, polež si teda budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe. Hezký víkend, polež si teda budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
1: Já myslím, že
0: teda budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad.
0: Jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad.
0: Ne, teda to bude v pondělí znít u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad
0: ne. Ne, tak to tady znít u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad
0: ne. Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad
0: ne. Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
1: To je pravda.
0: To vo...
1: Sledovat, jak ležím, tak to snad
0: ne. Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
1: To je pravda.
0: To oko, hele, může být všude.
1: Tak to snad ne.
0: Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
1: To je pravda.
0: To oko, hele, může být... Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
1: To je pravda.
0: To oko, hele, může být všude, jako dneska. I na tom telefonu, hele, nevíš. Víš dneska.
1: To je pravda.
0: To oko, hele, může být všude jako dneska. I na tom telefonu dneska.
1: To je pravda.
0: To oko, hele, může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím tě.
0: No fakt, jak
1: to je pravda.
0: To oko, hele, může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím tě.
0: No fakt, jako. To oko, hele, může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím tě.
0: No fakt, jako. Může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím tě.
0: No fakt, jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: Dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím
0: no
1: tě.
0: No fakt, jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Telefonu.
1: Nestraš, prosím
0: no
1: tě.
0: No fakt, jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt. To normálně zková.
1: Nestraš, prosím
0: no
1: tě.
0: No fakt, jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt. To normálně skovávej. No fakt, jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt. To normálně skovávej, protože...
1: Já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt. To normálně skovávej, protože ty jsi nečetla...
1: Zahradě.
0: No to radši, fakt. To normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo... No to radši, fakt. To normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo... Fakt. To normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize, to normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize něco sledují, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co... Nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Kauzu teďkon, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Teďkon, jak to bylo?
1: Ne.
0: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako...

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový dopoledne. Tak. Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Tak rozjíždíme.
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne.
0: Rokový dopoledne.
1: Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne.
0: Dopoledne.
1: Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne. Máme 5 minut po deváté. Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne. Máme 5 minut po deváté hodině. Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne. Máme 5 minut po deváté hodině. Jak seš na tom? Rozjíždíme páteční rokový dopoledne. Máme 5 minut po deváté hodině. Jak seš na tom s Rýmou s Horečkou? Rokový dopoledne. Máme 5 minut po deváté hodině. Jak seš na tom s Rýmou s Horečkou a s těma věcma? Dopoledne. Máme 5 minut po deváté hodině. Jak seš na tom s Rýmou s Horečkou a s těma věcma? 5 minut po deváté hodině. Jak seš na tom s Rýmou s Horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý. V hodině, jak seš na tom s Rýmou s Horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý.
2: Je to lepší.
1: Že na tom s Rýmou s Horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý.
2: Je to lepší, není to úplně dobrý.
1: Rýmou s Horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý.
2: Je to lepší, není to úplně dobrý.
1: Není ještě úplně. Aha.
2: Ale
1: s těma věcma, jako už je to dobrý.
2: Je to lepší, není to úplně dobrý.
1: Není ještě úplně. Aha.
2: Ale myslím,
1: jako už je to dobrý.
2: Je to lepší, není to úplně dobrý.
1: Není ještě úplně. Aha.
2: Ale myslím si, že přes víkend trošku. Je to lepší, není to úplně dobrý.
1: Není ještě úplně. Aha.
2: Ale myslím si, že přes víkend trošku poleží. Není to úplně dobrý.
1: Není ještě úplně. Aha.
2: Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
1: Já jsem jako
2: dobrý.
1: Není ještě úplně. Aha.
2: Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
1: Já jsem jako ready, ten nosánek. Aha.
2: Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
1: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát
2: furt. Ještě přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
1: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát furt, víš, jako je tam,
2: víš. Trošku poležím a že už to bude fajn.
1: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát
2: ještě
1: furt, víš, jako
2: viď.
1: Je tam, viď,
2: no,
1: ten nos.
2: My jsme
1: jako,
2: tady
1: všichni,
2: už to bude fajn.
1: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát
2: ještě
1: furt, víš, jako
2: viď.
1: Je tam, viď,
2: no,
1: ten nos.
2: My jsme
1: jako,
2: tady všichni takový lazar.
1: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát
2: ještě
1: furt, víš, jako
2: viď.
1: Je tam, viď,
2: no,
1: ten nos.
2: My jsme tady všichni takový lazar.
1: Je tam nosánek akorát furt, víš, jako je tam, viď, ten nos.
2: My jsme tady všichni takový lazar.
1: Je tam furt, víš, jako je tam, viď, ten nos.
2: My jsme tady všichni takový lazar.
1: Je tam ten Jirka Kornes, furt, víš, jako je tam, viď, ten nos.
2: My jsme tady všichni takový lazar.
1: Je tam ten Jirka Korn, tam,
2: no,
1: ten nos.
2: My jsme tady všichni takový lazaři,
1: je tam, je tam ten Jirka Korn ještě pořád, no.
2: Tady všichni takový lazaři, ale snad to bude.
1: Je tam ten Jirka Korn ještě pořád, no.
2: My tady takový lazaři, ale snad to bude.
1: Je tam ten Jirka Korn ještě pořád, no.
2: My tady Anabel, snad to bude.
1: Je tam ten Jirka Korn ještě pořád, no.
2: My tady Anabel říkáme ráno, že
1: tam ten Jirka Korn ještě pořád, no.
2: My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus.
1: Ještě pořád, no.
2: My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak. My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak.
1: Jo.
2: My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak.
1: Jo.
2: Ty se Šírka v korn. Říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak.
1: Jo.
2: Ty se Šírka v korn.
1: No.
2: Ráno, že zní jako lábus 2.0, tak.
1: Jo.
2: Ty se Šírka v korn.
1: No, tak ten kouzel.
2: Lábus 2.0, tak.
1: Jo.
2: Ty se Šírka v korn.
1: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel.
2: No, tak.
1: Jo.
2: Ty se Šírka v korn.
1: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel. Jo.
2: Ty se Šírka v korn.
1: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel.
2: Šírka v korn.
1: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel. No, tak uvidíme, já už bych potřeboval, ten kouzelník se nám sem vetřel. No, tak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáhnout, ten kouzelník se nám sem vetřel.

0: Co děláte, jo. Tak, počím, nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak, po čem si povídáte. Televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak, po čem si povídáte.
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak, po čem si povídáte.
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Má, víš, jako co děláte, jo. Tak, po čem si povídáte.
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak, vidíš, děláte, jo. Tak, po čem si povídáte.
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe, tak, po čem si povídáte.
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Si povídáte.
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude.
1: Si nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude.
1: Tak v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový. Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezky. Tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend. Sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou Theory of Dead Men. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou Theory of Dead Men. Dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou Theory of Dead Men. Hezký, hezký víkend a tady jsou Theory of Dead Men. Hezký víkend a tady jsou Theory of Dead Men.

Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rokový dopoledne. Rockradio. Rockradio. Rokový dopoledne a Kamil Dráb. Rockradio. Rockradio. Rokový dopoledne a Kamil Dráb. Radio. Rockradio. Rokový dopoledne a Kamil Dráb. Radio. Rokový dopoledne a Kamil Dráb. Dopoledne a Kamil Dráb. Dne a Kamil Dráb.

poslední, vešla smrt, skok poslední z poslední, vešla smrt, kadál bez poslední z poslední, vešla smrt, kadál bez pozvání z poslední.

Ještě že tak, aspoň strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned ledvinu rozpínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned ledvinu rozpůlil. Ještě že tak, aspoň měl

vaku. Hrál bez pozvání s kosou ve vaku. Rána o zemaní s kosou ve vaku.

vlaky. Letadlo stoupá nad mraky, mě čtyři muži. Letadlo stoupá nad mraky, mě čtyři muži. Spadák dostoupá nad mraky, mě čtyři muži. Spadáky a nad mraky.

je oslovil, na co zbyli, blíží se vpřed. Stav je oslovil, kulomet, blíží se vpřed. Stav je oslovil, kulomet, před. Stav je oslovil, kulomet, hlasitě štěká. Stav je oslovil, kulomet, hlasitě štěká, jak zuřivej pe. Stav je oslovil, kulomet.

0: Rockrádiu YouTube. 9 hodin 21 minut na Rockrádiu YouTube. Dneska máme 9 hodin 21 minut na Rockrádiu YouTube. Dneska máme 9. října a v 9 hodin 21 minut na Rockrádiu YouTube. Dneska máme 9. října a v tento den by Narozeniny oslavil John Lennon. To znamená, že by mu 40, to znamená, že by mu dnes bylo 86 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme
1: Ringa Stara i
0: 86 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme Ringa Stara i Paula McCartneyho, kteří tady mezi námi pořád jsou. Takže kdyby se nestal ten osudný moment v roce 1980 a kdyby se nestal ten osudný moment v roce 1980 a nastal ten osudný moment v roce 1980 a Mark Chapman nezastřelný moment v roce 1980 a Mark Chapman nezastřelil Johna v roce 1980 a Mark Chapman nezastřelil Johna Lennona 80 a Mark Chapman nezastřelil Johna Lennona no tak a Mark Chapman nezastřelil Johna Lennona no tak by bylo možný, že by tady Chapman nezastřelil Johna Lennona no tak by bylo možný, že by tady pořád byl Johna Lennona no tak by bylo možný, že by tady pořád mezi námi Lennona no tak by bylo možný, že by tady pořád mezi námi byl a zásoboval by nás muzikou by bylo možný, že by tady pořád mezi námi byl a zásoboval by nás muzikou stejně tak jako Paul by bylo možný, že by tady pořád mezi námi byl a zásoboval by nás muzikou stejně tak jako Paul bylo možný, že by tady pořád mezi námi byl a zásoboval by nás muzikou stejně tak jako Paul McCartney by tady pořád mezi námi byl a zásoboval by nás muzikou stejně tak jako Paul McCartney nedá se nic mezi námi byl a zásoboval by nás muzikou stejně tak jako Paul McCartney nedá se nic dělat každoval by nás muzikou stejně tak jako Paul McCartney nedá se nic dělat každopádně je to obrovská legenda stejně tak jako Paul McCartney nedá se nic dělat každopádně je to obrovská legenda obrovská Paul McCartney nedá se nic dělat každopádně je to obrovská legenda obrovská nedá se nic dělat každopádně je to obrovská legenda obrovská osobnost hudební scény obrovská legenda obrovská osobnost hudební scény a my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepská osobnost hudební scény a my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího osobnost hudební scény a my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího scény a my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího tam nahoru a my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího tam nahoru. No a při dnešním dni v roce 1990, to je taky zásadní pro všechny. V roce 1990, to je taky zásadní pro všechny fanoušky z mojí generace a kategorie. Vyšla deska Season in the Abyss od Slayer. Netřeba dodávat za mě společně ze South of Heaven od Slayer.

0: Je společně ze South of Heaven, netřeba dodávat, za mě společně ze South of Heaven dvě nejlepší alba kapely dávat, za mě společně ze South of Heaven dvě nejlepší alba kapely Slayer, za mě společně ze South of Heaven dvě nejlepší alba kapely Slayer, určitě teď společně ze South of Heaven dvě nejlepší alba kapely Slayer. Určitě teď spousta skalních panoušků namítá, že tam chybí Raining Blood, ale tam je fakt moc nebere. Ta je moc jako rozjetá, že tam chybí Raining Blood, ale tam je fakt moc nebere. Ta je moc jako rozjetá, moc jako za tam chybí Raining Blood, ale tam je fakt moc nebere. Ta je moc jako rozjetá, moc jako samozřejmě tam Angel, ale tam je fakt moc nebere. Ta je moc jako rozjetá, moc jako samozřejmě tam Angel of Death. Tam je fakt moc nebere. Ta je moc jako rozjetá, moc jako samozřejmě tam Angel of Death. A moc jako samozřejmě tam Angel of Death, to je bez diskuze, ale prostě jako samozřejmě tam Angel of Death, to je bez diskuze, ale prostě celkově mě ta deska moc je tam Angel of Death, to je bez diskuze, ale prostě celkově mě ta deska moc se, to je bez diskuze, ale prostě celkově mě ta deska moc se nebere, spíš deska moc se nebere, spíš opravdu South of Heaven a Season in the Abyss, takový ty sofisty, spíš opravdu South of Heaven a Season in the Abyss, takový ty sofistikovanější, spíš opravdu South of Heaven a Season in the Abyss, takový ty sofistikovanější desky, opravdu South of Heaven a Season in the Abyss, takový ty sofistikovanější desky od kapely a Season in the Abyss, takový ty sofistikovanější desky od kapely, ty mám moc rád. Takže dneska určitě půjde na gramec, protože tohle album miluju, tak si ho dnes, protože tohle album miluju, tak si ho dneska poslechnu, protože je k tomu důvod a vy to můžete, tohle album miluju, tak si ho dneska poslechnu, protože je k tomu důvod a vy to můžete udělat taky. Si ho dneska poslechnu, protože je k tomu důvod a vy to můžete udělat taky. Dáme si AC/DC za chvíli, protože je k tomu důvod a vy to můžete udělat taky. Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si taky, je k tomu důvod a vy to můžete udělat taky. Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně a vy to můžete udělat taky. Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně, to udělat taky. Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně a čekají nás i Linkin Park. Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně a čekají nás i Linkin Park. AC/DC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně a čekají nás i Linkin Park. Dáme si taky škvor na hraně a čekají nás i Linkin Park.
1: Paní ředitelko, můžu...
0: A čekají nás i Linkin Park.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Ne... Čekají nás i Linkin Park.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
0: Jenom jedno... Linkin Park.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice.
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko? Přijmete to riziko?
6: Nejjednodušší rozhodnutí. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Čnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Č uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Oknem. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Oknem. Firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Oknem fouká střech.
6: Česká spořitelna.
7: Oknem fouká střecha, padá kdo pak.
6: Česká spořitelna.
7: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví. Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví.
6: Zedník. Malý.
7: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví.
6: Zedník. Malíř. Topená.
7: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví.
6: Zedník. Malíř. Topená.
7: Fouká střecha, padá kdo pak nám to praví.
6: Zedník. Malíř. Topenář. Podlahář.
7: Alen. A kdo pak

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno praví
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne,
1: na to všechno stačí rekbity,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne,
1: na to všechno stačí rekbity,
0: rekník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne,
1: na to všechno stačí rekbity,
0: rekonstrukce bytů,
1: nechte nás,
0: podlahář,
1: ale ne,
0: na to všechno stačí rekbity,
1: rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho,
0: ale ne,
1: na to všechno stačí rekbity,
0: rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
0: na to všechno stačí rekbity,
1: rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
0: více,
1: rekbity,
0: rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
0: více informací na rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
0: více informací,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
0: více informací na rekbity.cz,
2: rek z vašeho bytu opět domov
0: více informací na rekbity.cz,
2: rekbity opět domov
0: více informací na rekbity.cz,
2: rekbity záruka kvality
0: cz,
2: rekbity záruka kvality. Ruka kvality.
3: Tlačíš? Tlačíš?
4: Tlačím.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to ne.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší.
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
4: Ale moc to nejde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchu
4: jde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchu.
3: Nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
3: Jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho. Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poraď. Vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poraď. CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
6: Východ slunce nad
3: vzduchotechnika CZ. To je fičák.
6: Východ slunce nad
3: Bali. To je fičák.
6: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 770. Si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. To neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 1500. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška za 1 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška CZ. Tokio za 15 300

0: 54 koruny. Letuška CZ. Jednička na 54 koruny. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek.
1: Aktuální zpráva.
0: 4 koruny. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek.
1: Aktuální zpráva.
0: Letuška CZ. Jednička na trhu letenek.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
0: Jednička na trhu letenek.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší.
0: Trhu letenek.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: Se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí
1: v republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard
1: účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
1: závislost. 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka
2: financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting.
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
2: Hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
2: Závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
4: Dokážete si představit?
3: Sportka casting na milionáře.
4: Dokážete si představit, co byste dělali?
3: Sportka casting na milionáře.
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli
3: na milionáře?
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportu. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportu. Co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionů, když byste vyhráli milion. Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Milion. Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a slosujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
3: Tiket a jste ve hře.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny a 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, to měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen a 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní cent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.

0: nová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Syko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Syko.cz. A také podlah. Syko.cz. Podlah. Syko.cz.
1: Přestaň.
0: Syko.cz.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Staň být jen divákem. Askem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Na. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si... Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. V realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přeci si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. CZ.
2: Hledáte spolehlivý. Hledáte spolehlivý vůz, který má. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U auto.
2: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze.
2: Historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka.
2: Technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má.
3: V Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ.
3: My na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získá
3: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
3: u prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
3: Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Který každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete
2: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i
2: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné
2: servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné finance.
2: Nabídku opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu.

0: auto.užit i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto.police.
0: Výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto.police.cz. Autopoli. Nabídka vozu na auto.police.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu na auto.police.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v auto.police.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Poli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Jste
1: autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Jste připraveni obklopit se podzimní
1: partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge
1: plus v Praze a Příbrami.
0: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge
1: věc Příbrami.
0: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge věcku nabízíme široký sortiment. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Věcku nabízíme

0: kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou textilu, dekorací a doplňku i nábytku. Se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Dekorací a doplňku i nábytku. Se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk i nábytku. Se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk Scandinavian. Se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Hřejivou atmosféru. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: A co vaše úspory?
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: A co vaše úspory v penzíku? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Předělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na ečce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na N. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.

0: Rádio.
1: Ahoj, tady Petr
0: Rock Rádio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny
0: Rock Rádio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím
0: Rock Rádio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor.
0: Rock Rádio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače
0: Rock Rádio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Rock Rádia.

15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů. 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na Hraně. Nás spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na Hraně. A my si tuhle událost světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na Hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat. Brusu nová deska Škvorů na Hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska Škvorů na Hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z vlast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů roce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou. Kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na Hraně s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na Hraně ve čtvrtek Patličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na Hraně ve čtvrtek 15. Honzou Chudanem. Škvor a novinka na Hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rokra. Škvor a novinka na Hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokra. A novinka na Hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 na Hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme cena celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Ško. Ve čtvrtek 15.

0: zástupci rockových muzikantů a zpěváků. A vy se můžete podívat, pokud se rockových muzikantů a zpěváků. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální a zpěváků. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě zpěváků. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat. Vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravuje.
1: Padají vám vlasy, vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá. Padají vám vlasy,

Tak tohle byly linky. Tak tohle byly Linkin Park, který... Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok... Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok... Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok rádiu 9 hodin a 30... Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok rádiu 9 hodin a 37 minut. Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se Linkin Park, který jsme si dali na rok rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží, který jsme si dali na rok rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží už pomalu listopad rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží už pomalu listopad hodin a 37 minut. Nám se blíží už pomalu listopad, a to znamená 7 minut. Nám se blíží už pomalu listopad, a to znamená nám se blíží už pomalu listopad, a to znamená i 18. narozeniny rok. Se blíží už pomalu listopad, a to znamená i 18. narozeniny rok rádia. Pomalu listopad, a to znamená i 18. narozeniny rok rádia. Listopad, a to znamená i 18. narozeniny rok rádia, který oslavíme 7. znamená i 18. narozeniny rok rádia, který oslavíme 7. v sobotu. 18. narozeniny rok rádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datard. Narozeniny rok rádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datard. To všechno rádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datard. To všechno víte, oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datard. To všechno víte, o tom už jsme informovali 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datard. To všechno víte, o tom už jsme informovali. Penny můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu, potom pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu, potom za 900. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu, potom za 9. Aktuálně za cenu 890 korun v listopadu, potom za 990. A 890 korun v listopadu, potom za 990. A co je důležitý, korun v listopadu, potom za 990. A co je důležitý, tak už padu potom za 990. A co je důležitý, tak už 990. A co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře rok rádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Víte, že tam potkáte tváře rok rádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Potkáte tváře rok rádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten rok rádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten s tou muž tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten s tou mužskou populací, rokovej kalendář, ten s tou mužskou populací, zástupci kalendář, ten s tou mužskou populací,

0: Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a brder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičné. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. On pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. A posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Podávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
1: Pojďme se podívat na akce, který se bude...
0: Doping pro vaše vlasy.
1: Pojďme se podívat na akce, který se
0: bude... Doping pro vaše vlasy.
1: Pojďme se podívat na akce, který se budou dít...
0: Vlasy.
1: Pojďme se podívat na akce, který se budou dít mnohem. Pojďme se podívat na akce, který se budou dít mnohem dřív, a to už tento. Pojďme se podívat na akce, který se budou dít mnohem dřív, a to už tento víkend. Podívat na akce, který se budou dít mnohem dřív, a to už tento víkend. Takže kulturní typy jsou připravené. Mnohem dřív, a to už tento víkend. Takže kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete. Mnohem dřív, a to už tento víkend. Takže kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit. Pokud to už tento víkend, takže kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit. Pokud se chcete bavit víkend, takže kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit. Pokud se chcete bavit, no a pak si dáme kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit. Pokud se chcete bavit, no a pak si dáme další muziku, ale připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit. Pokud se chcete bavit, no a pak si dáme další muziku, Aleš Brichta, kam můžete vyrazit. Pokud se chcete bavit, no a pak si dáme další muziku, Aleš Brichta, Gamma Ray nebo Jim te bavit, no a pak si dáme další muziku, Aleš Brichta, Gamma Ray nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás... Pak si dáme další muziku, Aleš Brichta, Gamma Ray nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás... Dáme další muziku, Aleš Brichta, Gamma Ray nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě do desáté... Aleš Brichta, Gamma Ray nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě do desáté hodiny. Gamma Ray nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě do desáté hodiny.
2: Tak děti...
1: Nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě do desáté hodiny.
2: Tak děti, zítra je taky...
1: Jamison, to je to, co nás čeká ještě do desátý hodiny.
2: Tak děti, zítra je taky den.
1: Nás čeká ještě do desátý hodiny.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už dospěl...
1: A ještě do desátý hodiny.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku...
1: Tý hodiny.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí... Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat. A spinkat. Spinkat.
3: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
4: Itálie.

0: bezkempu.cz.
1: Itálie, která
0: CZ.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodej. Itálie, která chutná. Objevte Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Nejchutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prostě. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vyjte ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Italie a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravý výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při první vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat i které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Www. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Www. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Máte dlažbu.
1: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Máte dlažbu. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátovou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada.

kouřové systémy. OK, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Ve systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na OK nerezové komíny pro firmy

0: ten pravej tah. V podúkach nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Den. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Komte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Profivoňa.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Profivoňa.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Profivoňa. Stěhovací a vyklízecí služby.

0: SUV modely Honda teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZE připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZE zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZE a HR-V na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZE a HR-V až téměř čtvrtní SUV modely Honda CR-V. ZE a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Honda CR-V, ZE a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám CR-V, ZE a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat ZE a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Sportu a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarovce může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz. Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: I úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Když chceš bezpečně
0: na zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Když chceš bezpečně nakoupit
0: více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny
0: jarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny je to
1: těšíme se na vás.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny

0: kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Finální výprodej
0: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Finální výprodej ve velkém stylu
0: platí.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve sportistice. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyber ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport ve obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Kupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Koupelnách
1: nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Koupelnové ventilátory.
1: Sportissimo. Život v pohybu.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl.
1: Sportissimo. Život v pohybu.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory.
1: Život v pohybu.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, rady. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo zušné. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo zušné ventilátory, střešní ventilátory. Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo zušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory. Průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo zušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, radiální ventilátory, teplo zušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.

0: i dobrá nálada, velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spát, i dobrá nálada, velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spát, velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár, pět barev a rovnou hranu, tová dlažba Best Prila má minimum spár, pět barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Best Prila má minimum spár, pět barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 minimum spár, pět barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, pět barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nehranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba držbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila. 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat.
0: Co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat. Vesta
0: i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách.
0: Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat C.
0: Best Brila.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
0: Brila.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
2: Komín musí mít
1: brat ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
2: Komín musí mít pořádnej
1: pevninách Izomat. Izomat CZ.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Okáse to.
1: Izomat CZ.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Okáse to.
1: Izomat CZ.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Okáse to. Nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. Okáse to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní. Komín musí mít pořádnej.

0: Kvalitní vrtané. Víte vás, jak chtěla dodat. Kvalitní vrtané studny na klíč. Vás, jak chtěla dodat. Kvalitní vrtané studny na klíč. Zde. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivo. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.
1: Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě mak. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš, ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky tě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstři. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstřihni se. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti je musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Čej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
2: Dobrý den.
1: Řadí Hilti. Protože profíci vědí.
2: Dobrý den.
1: Ty. Protože profíci vědí.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a...
1: Protože profíci vědí.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
1: Vědí.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás poz... Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na
2: Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní
2: Jarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní

0: 199 korun. Víc pro každý den a 59 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc 5 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. Momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. Prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte.
1: Rock Radio.
0: Víc než si myslíte.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
0: Víte.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio. Co se děje?
1: Rock Radio.
2: Rock Radio. Co se děje?
1: Rock Radio.
2: Rock Radio. Co se děje?
3: Léto.
1: Radio.
2: Rock Radio. Co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, tak.
1: Radio.
2: Rock Radio. Co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase.
2: Rock Radio. Co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací.
2: Radio. Co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
2: Děje.
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Se vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál. Se můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko. V domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS. 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a Duffy nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a Duffy alky Rock Café. Na akci God Save The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu. The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. Na Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. Na druhým Punk. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. V modrý opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. V sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák

VVU, posilový autobus, Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a tu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip. Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Tak VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. hubí autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphony. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalovák s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalovák. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalovák Sandria a spolu s ní za 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalovák Sandria a spolu s ní zahraje dorazí do klubu District Symphonic Metalovák Sandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires District Symphonic Metalovák Sandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio, Šárka Holubcová.

0: Banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od Banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky X cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XX, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 200. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů. Okurka 1 kus.

takhle širokou nabídku. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde.

0: nenajdete ventilátory.cz. Nikde jinde nenajdete ventilátory.cz. Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladní.
0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladní.
0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech.
0: S použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletení.
0: AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry. Bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních. Od KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 240 dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a plné pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 190 a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 nich od 249 korun a pro děti už od 199 korun 49 korun a pro děti už od

Rokový dopoledne s... Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rok. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rok Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rok Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rok Radio. Dopoledne s Kamilem Drábem. Rok Radio. Kamilem Drábem. Rok Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Ale, co pak? Ale, co pak? Pískají brzdy, bo... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouch... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať... co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle... Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Napdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčkové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčkaporuchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčkaporuchy.cz. Jezděte, rezervujte na bezpomlčkaporuchy.cz. Jezděte bez poruchy. Skonto.cz. Jezděte bez poruchy. Skonto nabité. Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Skonto nabité. Už nemus poruchy. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiď. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, s kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Přijďte 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: přijďte si do
1: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu
1: u obchodníka?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku,
0: radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku, s kartou.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku, s kartou Benu Plus totiž pořídíte
2: více. Doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku, s kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000.
2: Prosím?
3: Máte to bez doplatku, s kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky 1000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékách se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se rad nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. CZ. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno radíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz chce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
4: ať už
3: Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
4: ať už jste hobík nebo profík.
3: Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
4: ať už jste hobík,
3: co potřebuje. Zafido.eshop.cz
4: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Zafido.eshop.cz
4: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svůj
3: .eshop.cz
4: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: .eshop.cz
4: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim. Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce ATE. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupí kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz
4: AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz
4: Partner S. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši
4: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz Partner pro
4: vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu. Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužka
3: e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená za
3: CZ Partner pro vaši zahradu.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená
3: pro vaši zahradu.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let?

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 5 000... Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599... Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 99 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. K prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Z.
1: Ne.
2: Každý je naladěný.
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěný na.
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si.
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás.
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50 u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% z odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zkrát 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Víc zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Nejvyšší.
1: Více na rb.cz.
3: Nejvyšší čas.
1: Více na rb.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný.
1: CZ.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránku. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový rádio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokový rádio.cz. Všech slušný rokový stránky. www.rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokový rádio.cz.

www.rovíradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rovíradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Dio CZ.

0: Ta z 200 ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. No a vedoucí Třinec z 287 kandidátů. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové 87 kandidátů. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat kandidátů. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení. Vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocelářů bude Hradec bez bodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocelářů bude Hradec Králové ztráty od začátku sezóny. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé parku sezóny. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovice. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. Mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve Středočeské. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve Středočeském derby se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve Středočeském derby s Mladou Boleslaví. Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve Středočeském derby s Mladou Boleslaví. No a třeba Kladno se utká ve Středočeském derby s Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Se utká ve Středočeském derby s Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Po českém derby s Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Tak Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme ještě
0: na
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme ještě na počasí pro
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme ještě na počasí proměnlivá oblač.
1: Počasí.
2: Tak pojďme ještě na počasí proměnlivá oblačnost dneska. Tak pojďme ještě na počasí proměnlivá oblačnost dneska, který bude. Tak pojďme ještě na počasí proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně. Pojďme ještě na počasí proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně. Proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně přibývat. Proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně přibývat. A oblačnost dneska, který bude postupně přibývat, ale bude to spíš dneska, který bude postupně přibývat, ale bude, který bude postupně přibývat, ale bude to spíš beze srážek. Takže přibývat, ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by přibývat, ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 se srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. Celsia a na Moravě mezi 12 až 16.
3: Ať už prší,
4: je mezi 12 až 16.
3: Ať už prší, nebo paří slunce,
4: až 16.
3: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dikto

0: Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s... Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami. Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními... Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční... Nepřeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referent. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referent. Komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referent. 20 plebiscitů se týká volby se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referent. 20 plebiscitů se týká volby uskuteční 37 místních referent. 20 plebiscitů se týká volby 37 místních referent. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích místních referent. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny pro obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytu. Většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování nových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno. Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejnost týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasné. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureát očekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureát.

0: zamilovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muza každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muza. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Z dopravy.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Z dopravy tady mám.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění z Plzně, ulice.
0: Radio. Doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění z Plzně, ulice Karlovar.
0: Doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší. Z dopravy tady mám pro vás upozornění z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka. Tady mám pro vás upozornění z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních. Pro vás upozornění z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu. Tak ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu. Tak počítejte s omezeníčka, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte osobních aut, která tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte a tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi v Českých s omezením a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonickým a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický. Pořád počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický, protože počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický, protože tam se malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický, protože tam se řeší na Českých Budějovicích na Strakonický, protože tam se řeší na nehodách na Strakonický, protože tam se řeší na nehoda nákladní, protože tam se řeší na nehoda nákladního auta a autobusu, protože tam se řeší na nehoda nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolo, tam se řeší na nehoda nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolony, se řeší na nehoda nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolony, tak nehoda nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte nehoda nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku.
0: Hledáme
1: a taky se zdržením v tomhle úseku.
0: Hledáte radost z jízdy.
1: Zdržením v tomhle úseku.
0: Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do Bku. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovaly. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové. Radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze.

0: Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás ze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW po Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vše BMW. Rock Radio. Rock Radio. Rockový. Rock Radio, rockový dopoledne. Rock Radio, rockový dopoledne s Kamilem. Rock Radio, rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio, rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme jo,
0: rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme něco málo po desátý
0: dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme něco málo po desátý hodině, Kamil Drába.
0: S Kamilem Drábem.
1: Máme něco málo po desátý hodině, Kamil Drába. Přeje hezkej
0: pem.
1: Máme něco málo po desátý hodině, Kamil Drába. Přeje hezkej pátek 9. října. Máme něco málo po desátý hodině, Kamil Drába. Přeje hezkej pátek 9. října. A v té hodině, Kamil Drába. Přeje hezkej pátek 9. října. A v této hodině přeje hezkej pátek 9. října. A v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový pátek 9. října a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i 9. října a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje tak se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včetně budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včervat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si můžeme je Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout, můžete se podívat i na hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout, můžete se podívat i na klip premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý YouTube, takže už si můžete poslechnout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme, můžete poslechnout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rocknout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a spojíme důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem. Tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem Martinem i Féteru Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcádia a spojíme se s bubeníkem Martinem a spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a o tom Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a o tomhle klipu. A budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a o tomhle klipu. A samozřejmě si i zahrát právě o týhletý písni a o tomhle klipu. A samozřejmě si i zahrajeme. Takže se o týhletý písni a o tomhle klipu. A samozřejmě si i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a o tomhle klipu. A samozřejmě si i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se v tomhle

0: klipu a samozřejmě si ji i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se...
1: Franta Sahula.

Rock, rock rádio. Rock, rock rádio. Rock, rock rádio. Rockový dopoledne. Rock, rock rádio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock, rock rádio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock, rock rádio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock rádio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

Tak tohle byli Aerosmith, který jsme... Tak tohle byli Aerosmith, který jsme si na Rock Rádiu dali a skladba Dream On. Máme 10 hodin. Dream On, máme 10 hodin a 18 minut a já pro vás něco mám. Přátelé, mám tady pro vás informace, kterými teda zrovna moc nerozumím, ale zase na druhou stranu to aktuálně až tak složitý na pochopení nebude. Moje dokonce akce, díky který

podobně jako běžný bankovnictví. No a teď má dokonce akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet jako běžný bankovnictví. No a teď má dokonce akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet. No a teď má dokonce akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky. No a teď má dokonce akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky zadarmo. Akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky zadarmo. Když si totiž založíte účet u Partners Banky a zadáte kód BTC500, dostanete na účet 500 korun právě na nákup Bitcoinu. A protože BTC500 dostanete na účet 500 korun právě na nákup Bitcoinu. Dáme si Scorpions, Metallicu a taky Komunál.

0: a taky komunál.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. I 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místní si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místní SUV vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místní SUV Peugeot 5000 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místní SUV Peugeot 5000 osobnějších podmínek. Třeba 7 místní SUV Peugeot 5000 mínek. Třeba 7 místní SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 7008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Itálie.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Itálie, která
1: kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Itálie, která chutná. Obě
1: až s nabídkou od Domanského.
3: Itálie, která chutná. Objevte
1: od Domanského.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve... Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Italsky a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Ke speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat i které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Stanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Lavitec. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. Lavite.cz. Ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Itálii. www.lavite.cz.
4: Do Brna.
3: www.lavite.cz.

0: Tetszerzett.
1: Dobrna, dobra, hej.
2: Jedźte.
0: Tetszerzett.
1: Dobrna, dobra, hej.
2: Jedźte, jedźte.
1: Dobrna, dobra, hej.
2: Jedźte, jedźte moderním vlakem českým.
1: Dobrna, dobra, hej.
2: Jedźte, jedźte moderním vlakem českých drah.
1: Dobrna, dobra, hej.
2: Jedźte, jedźte moderním vlakem českých drah. Jedźte, jedźte
1: moderním vlakem českých drah.
2: Jedźte, jedźte moderním vlakem českých drah. Jedźte, jedźte moderním. Jedźte, jedźte moderním vlakem českých drah. Jedźte, jedźte moderním vlakem českých drah.

0: Prahy a zpět. Kde jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Ním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných hodně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Novějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy na Vách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychle. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny as. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Česíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za sedm minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Uvažujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Uvažujete o tep.
0: Zamilujte si je taky.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Si je taky.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s padla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme od flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montelitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás táž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Mám jen desetní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to,
1: kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
1: u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout,

0: na letišti Praha děláš?
1: Jdeme na Proterm.cz.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš?
1: Proterm.cz.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš?
1: Jdeme na to?
2: První nápověda je Z.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš?
1: Jdeme na to?
2: První nápověda.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš?
1: Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci.
1: Díky
0: to uhodnout, co na letišti Praha děláš?
1: Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci.
1: Díky nám letadla přesně ví.
0: Na letišti Praha děláš?
1: Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci.
1: Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádějíš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci.
1: Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel.
2: První nápověda je v noci.
1: Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolá v noci,
1: díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži.
2: Kam přistát.
0: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži.
2: Taky ne.
0: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova. Volají, jde o čas.
0: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak. Čas.
0: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
0: Na letišti.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 6
2: tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Elektrikář. Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Tak co jí
0: koupíme? Tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Tak co jí koupíme?
0: Práci na letišti.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: CZ.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic ne.
3: Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří.
4: Říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Nebyla, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to by...
3: A vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to by...
3: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat...
4: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
4: Zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
4: Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva. Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva. Darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v super zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v super Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinovou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek. Ne.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Sportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší

0: opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
0: Pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Lepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Skontorky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Skontorábyte
2: a firmanazážitky.cz.
3: Skontorábyte
2: zážitky.cz.
3: Skontorábyte.
4: Už nemusíte čekat.
3: Skontorábyte.
4: Už nemusíte čekat až.
3: Skontorábyte.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s kontonu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, s kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých desetinách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých 10 000 a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých 10 z konto.cz, slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 100% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 1 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Slevy u obchodníka.
5: Denně říká. Denně řeším. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s... Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastní podaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka tem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář

0: František. Boží nápoj, váš farmář František. Váš farmář František. František.
1: Pohon všech. Pohon všech kol. Pohon všech kol u nového X-Trailu. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj! Varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj! Euročí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj! Eurojackpot nám se může vzniknout závislost. Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Rock Radio.

God Chapter. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. S deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte, tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rockový Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rockový Radio CZ s deskou One. Hlasujte na našem webu Rockový Radio One. Hlasujte na našem webu Rockový Radio CZ. Hlasujte na našem webu Rockový Radio CZ. Rockový Radio CZ. Vyberte si rockový album na sobot.cz. Vyberte si rockový album na

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na

hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka no záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere mer. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination ka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God.

Ještě zůstaneme, protože já se mám v 10:37 a na domácí scéně ještě zůstaneme, protože já se mám v půdu hodiny říkal 37 minut a na domácí scéně ještě zůstaneme, protože já se mám v půdu hodiny říkal na domácí scéně ještě zůstaneme, protože já se mám v půdu hodiny říkal, že kapla ještě zůstaneme, protože já se mám v půdu hodiny říkal, že kapla Škvor, protože já se mám v půdu hodiny říkal, že kapla Škvor zrovna včera pustila v půdu hodiny říkal, že kapla Škvor zrovna včera pustila do světa třetí kal, že kapla Škvor zrovna včera pustila do světa třetí single, třetí, že kapla Škvor zrovna včera pustila do světa třetí single, třetí videoklip, kapla Škvor zrovna včera pustila do světa třetí single, třetí videoklip ke skladbě zrovna včera pustila do světa třetí single, třetí videoklip ke skladbě Tajný přání, zrovna včera pustila do světa třetí single, třetí videoklip ke skladbě Tajný přání, pustila do světa třetí single, třetí video klip ke skladbě Tajný přání a že si o něm single, třetí videoklip ke skladbě Tajný přání a že si o něm třetí videoklip ke skladbě Tajný přání a že si o něm Tajný přání a že si o něm zkusíme popovídat s Martinem Pelcem, tedy a že si o něm zkusíme popovídat s Martinem Pelcem, tedy bubeníkem, si o něm zkusíme popovídat s Martinem Pelcem, tedy bubeníkem kapely Škvor, zkusíme popovídat s Martinem Pelcem, tedy bubeníkem kapely Škvor, pokud se zkusíme popovídat s Martinem Pelcem, tedy bubeníkem kapely Škvor, pokud s Martinem Pelcem, tedy bubeníkem kapely Škvor, pokud se nám podaří se mu dovolat. Já to s Pelcem, tedy bubeníkem kapely Škvor, pokud se nám podaří se mu dovolat. Já to s kapely Škvor, pokud se nám podaří se mu dovolat. Já to zkusím. Pokud se nám podaří se mu dovolat. Já to zkusím. Pokusím se s ním spojit a podaří se mu dovolat. Já to zkusím. Pokusím se s ním spojit a hodíme řeč. Pokusím se s ním spojit a hodíme řeč o této skladbě. Za mě s ním spojit a hodíme řeč o této skladbě. Za mě teda ještě musím a hodíme řeč o této skladbě. Za mě teda ještě musím dodat, že hodíme řeč o této skladbě. Za mě teda ještě musím dodat, že za mě je to o této skladbě. Za mě teda ještě musím dodat, že za mě je to velký potenciál skladbě. Za mě teda ještě musím dodat, že za mě je to velký potenciál, protože teda ještě musím dodat, že za mě je to velký potenciál, protože už jsem celou desku, že za mě je to velký potenciál, protože už jsem celou desku slyšel, že za mě je to velký potenciál, protože už jsem celou desku slyšel, je to velký potenciál, protože už jsem celou desku slyšel, už mám i naposlouchanou i potenciál, protože už jsem celou desku slyšel, už mám i naposlouchanou. Mám jí doma, protože už jsem celou desku slyšel, už jí mám i naposlouchanou. Mám jí doma, jsem celou desku slyšel, už jí mám i naposlouchanou. Mám jí doma a musím říct, celou desku slyšel, už jí mám i naposlouchanou. Mám jí doma a musím říct, že už jí mám i naposlouchanou. Mám jí doma a musím říct, že tahle píseň za mě tedy slouchanou. Mám jí doma a musím říct, že tahle píseň za mě tedy mám jí doma a musím říct, že tahle píseň za mě, tedy z celý desky, hodně vyčnívá. A musím říct, že tahle píseň za mě, tedy z celý desky, hodně vyčnívá. Takže tahle píseň za mě, tedy z celý desky, hodně vyčnívá. Tak jsem moc zvědavej, tahle píseň za mě, tedy z celý desky, hodně vyčnívá. Tak jsem moc zvědavej, co na za mě, tedy z celý desky, hodně vyčnívá. Tak jsem moc zvědavej, co na ní řeknete i vy, posluchači, a desky, hodně vyčnívá. Tak jsem moc zvědavej, co na ní řeknete i vy posluchači, až ji uslyšíte, hodně vyčnívá, tak jsem moc zvědavej, co na ní řeknete i vy posluchači, až ji uslyšíte, tak jsem moc zvědavej, co na ní řeknete i vy posluchači, až ji uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia, co na ní řeknete i vy posluchači, až ji uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia, jinak te i vy posluchači, až ji uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia, jinak samozřejmě už ji posluchači, až ji uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost streamovat poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost streamovat na poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost streamovat na YouTube, jak jsem říkal, Rock Rádia.

0: Tak samozřejmě už ji máte možnost streamovat na YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočen. A i o něm si za chvíli budeme dovytočit číslo a uvidíme, jestli se nám povede s Martinem spojit.
1: Francimel probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur. Vyrábíme francimel probiotický jogurtový nápoj. Objednávejte na farmanemce.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František na farmanemcova.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž. Soudny dobré, lepší a

0: Ermax.cz/soutěž.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce prodej, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Alexe a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Ahoj, tady Kuba.
1: Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama
1: naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme.
1: Když něco, tak Allegro.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do...
1: Allegro.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kultur... Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý... Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Seš na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Seš nás vidět v do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Seš nás vidět face to face. 24 koncertů po celý republice. Seš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vstaň se, že jo. 16.10. tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vstaň se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vstaň se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští kde poblíž, vstaň se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. 10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. A příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. 25 let, tak doraž na kačinu. Doraž na kačinu.
0: Zatímco všichni ještě spí. Zatímco všichni ještě spí. Ty už... Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Vilt... Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě maká. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Vil ty víme, že bez tebe ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Vil ty víme, že bez tebe se pí. Ty už tvrdě makáš. Vil ty víme, že bez tebe už tvrdě makáš. Vil ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. Vil ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Vil ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Vil ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max, bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje mu se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky staví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkouš. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti.

0: odstrkni se od kabelu a vyzkoušej, akú nářadí Hilti. Protože profíci. Odstrkni se od kabelu a vyzkoušej, akú nářadí Hilti. Protože profíci. Od kabelu a vyzkoušej, akú nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej, akú nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
1: Tati.
0: Ty. Protože profíci vědí.
1: Tati, a pro mě...
0: Protože profíci vědí.
1: Tati, a promění se...
0: Profíci vědí.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahe v...
0: Vědí.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným... Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusík... Tati... A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění?
1: A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem. A vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění?
1: Petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění?
1: A v novou sukínku?
2: Promění?
1: V novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění?
1: A v novou sukínku?
2: Promění?
1: S mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění?
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v džusíkem.
2: Promění.
1: A v novou sukínku.
2: Promění.
1: A v...
2: Promění.
1: A v novou sukínku.
2: Promění.
1: A v paraplíčko.
2: Promění.
1: A v novou sukínku.
2: Promění.
1: A v paraplíčko.
2: Promění.
1: I na kínku.
2: Promění.
1: A v paraplíčko.
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: Promění.
1: A v paraplíčko.
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: I v ob...
1: A v paraplíčko.
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: I v
1: paraplíčko.
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: A v baťůžek.
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: A v baťůžek.
3: Ano, v tohle všechno.
1: A v baťůžek.
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlah.
1: Baťůžek.
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných
3: se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí.
3: Proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty. Může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
4: Mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
4: Užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí?
4: Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
4: Více na cestě.
1: Vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
4: Více na cesta odpadu CZ.
1: Dět. Tatí? A...
2: Běž už.
4: Více na cesta odpadu CZ.
1: Tatí? A...
2: Běž už.
4: Více na cesta odpadu CZ.
1: A...
2: Běž už.
4: Více na cesta odpadu CZ.
5: Jsem horská gorila.
4: Více na cesta odpadu CZ.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Odpadu CZ.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné ka...
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné
5: a gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská.
6: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila.
6: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká horským gorilám.

0: s Ugandy. Česká značka.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bush.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní
1: Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení tu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu hor výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Auto z prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Auto z druhé ruky?
0: I na www.bushman.cz.
2: Auto z druhé ruky?
3: No trochu se bojím.
0: Bushman.cz.
2: Auto z druhé ruky?
3: No trochu se bojím, co koupím.
2: Auto z druhé ruky?
3: No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš.
2: Auto z druhé ruky?
3: No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
2: Z druhé ruky?
3: No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500...
3: No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených...
3: Bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou... V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let... Nord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
3: Jako fakt?
4: Něco kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
3: Jako fakt? No tak to už jsem...
4: Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
4: Prověřených aut, polovina mladší dvou let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
4: Polovina mladší dvou let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
5: Jedu na sever.
4: Polovina mladší dvou let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
5: Jedu na sever.
4: Cert.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
5: Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny.
3: Fakt? No tak to už se nebojím.
5: Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
3: Tak to už se nebojím.
5: Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
5: Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
5: Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od větší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní
6: hry. 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
6: od Prahy. Autonord.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
6: Autonord.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby.
6: CZ.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo
7: hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí
7: osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

na Rock Rádiu Komunál a de... Na Rock Rádiu Komunál a déšť... Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou... Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou 10:37. Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou 10:30. Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou 10:37. A na domácí scéně ještě zůstaneme. Komunál a déšť nad scénou 10:37. A na domácí scéně ještě zůstaneme, protože já ještě nad scénou 10:37. A na domácí scéně.

0: 16 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj! Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Euro...
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stá...
1: Hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stá...
1: Vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hraje... Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o tém... Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř... Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: Přemýšlíte o nové koupelně?
2: Jackpot, lístek ke svobodě.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Lístek ke svobodě.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Svobodě.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si kon. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko. Nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci kuchyni. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylovář. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení. Prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trend.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafit, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní k inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo ně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 až také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun darma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 prolnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podla 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen. 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. Na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz a také podlah. Siko.cz a také podlah. Siko.cz.

0: www.rock.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.
1: Rock Radio.
2: Tak přátelé, jsme spa...
1: Rock Radio.
2: Tak přátelé, jsme zpátky.
1: Rock Radio.
2: Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že...
1: Rock Radio.
2: Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se...
1: Radio.
2: Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit... Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit... Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali... Já jsem vám říkal, že se pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali... Já jsem vám říkal, že se pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali... Pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor... Spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě... skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo. Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo. Aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo. Martine na telefonu. Já ti povídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo. Martine na telefonu. Já tě zdravím. Nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo. Martine na telefonu. Já tě zdravím. Ahoj.
3: Ahoj, tam.
2: Škvor. Hele, a ono se to povedlo. Martine na telefonu. Já tě zdravím. Ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: A ono se to povedlo, Martine, na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: Co povedlo, Martine, na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: Čau, co ty děláš, Škvor, aktuálně na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: Čau, co ty děláš, Škvor, aktuálně po... Zdravím, ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: Čau, co ty děláš, Škvor, aktuálně po... Nahrá...
3: Kamile.
2: Čau, co ty děláš, Škvor, aktuálně po nahrání desky, odpočíváte nebo schází? Čau, co ty děláš, Škvor, aktuálně po nahrání desky odpočíváte? Co ty děláš, Škvor, aktuálně po nahrání desky odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete? Aktuálně po nahrání desky odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album nebo nahrání desky odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album nebo teď máte jakože odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album nebo teď máte jakože pauzu. Nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album nebo teď máte jakože pauzu od sebe. Diskutujete, probíráte album, nebo teď máte jakože pauzu od sebe.
3: No tak úplně pauzu.
2: Probíráte album, nebo teď máte jakože pauzu od sebe.
3: No tak úplně pauzu nemáme.
2: Album, nebo teď máte jakože pauzu od sebe.
3: No tak úplně pauzu nemáme. Samozřejmě.
2: Jakože pauzu od sebe.
3: No tak úplně pauzu nemáme. Samozřejmě jsou ještě nějaký věci.
2: Pauzu od sebe.
3: No tak úplně pauzu nemáme, samozřejmě jsou ještě nějaké... Tak úplně pauzu nemáme, samozřejmě jsou ještě nějaké věci, které se pojejí... Pauzu nemáme, samozřejmě jsou ještě nějaké věci, které se pojejí vlastně jakoby s vydáním... Samozřejmě jsou ještě nějaké věci, které se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky, jsou ještě nějaké věci, které se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějaký věci, které se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo, který se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo a tak dále. Pojejí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo a tak dále.
2: Mm-hmm.
3: S vydáním desky, s nějakým promo a tak dále.
2: Mm-hmm.
3: A desky, s nějakým promo a tak dále.
2: Mm-hmm.
3: A s nějakým promo a tak dále.
2: Mm-hmm.
3: A v podstatě, potom si dáme teda a tak dále.
2: Mm-hmm.
3: A v podstatě, potom si dáme teda takovou krátkou.
2: Mm-hmm.
3: A v podstatě, potom si dáme teda takovou krátkou. A v podstatě, potom si dáme teda takovou krátkou. V podstatě, potom si dáme teda takovou nějakou kratší jako pauzičku přes zimu. V podstatě, potom si dáme teda takovou nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli takovou nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme takovou nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na své rodiny
2: hmm.
3: a přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na své rodiny,
2: hmm.
3: aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na své rodiny,
2: hmm.
3: ale

0: Nevím, taky měli čas aspoň na sebe a na svoje rodiny, ale aspoň na sebe a na svoje rodiny, ale po novém roce začneme hnedka už aspoň na sebe a na svoje rodiny, ale po novém roce začneme hnedka už sebe a na svoje rodiny, ale po novém roce začneme hnedka už vlastně tvrděny, ale po novém roce začneme hnedka už vlastně tvrdě zkoušet, ale po novém roce začneme hnedka už vlastně tvrdě zkoušet. Po novém roce začneme hnedka už vlastně tvrdě zkoušet na nás hnedka už vlastně tvrdě zkoušet na následující jarní turnaje. Vlastně tvrdě zkoušet na následující jarní turnaje.
1: Vy jste vlastně letos
0: zkoušet na následující jarní turnaje.
1: Vy jste vlastně letos vypustili i ten
0: zkoušet na následující jarní turnaje.
1: Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční
0: na následující jarní turnaje.
1: Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert
0: na následující jarní turnaje.
1: Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2. Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo? Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo? Vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo?
0: Ano, ano.
1: I ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo?
0: Ano, ano.
1: No. Vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo?
0: Ano, ano.
1: Koncert v O2 Univerzum, že jo?
0: Ano, ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu.
1: Rozum, že jo?
0: Ano, ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že ano, ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že nebo chápeme, že to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že nebo chápeme, že spoustu lidí vlastně, že chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako že chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. Chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. My jsme to, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. My jsme to vlastně taky tak nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. My jsme to vlastně taky tak brali. Spousta lidí to bralo už jako takovou tradici, my jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem k tomu, že bylo už jako takovou tradici, my jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem k takovou tradici, my jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem k tomu, že nás čeká, my jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem k tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, vlastně taky tak brali, ale vzhledem k tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, ale vzhledem k tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, jarní, ale vzhledem k tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, jarní, vzhledem k tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, jarní turné, které nás čeká, jak jsem říkal, jarní turné, které vlastně bude zatím nejvíc, říkal, jarní turné, které vlastně bude zatím největší, jarní turné, které vlastně bude zatím největší v historii, jarní turné, které vlastně bude zatím největší v historii, historii Škvoru, turné, které vlastně bude zatím největší v historii, historii Škvoru, tak jsme vlastně bude zatím největší v historii, historii Škvoru, tak jsme nechtěli nechat zatím největší v historii, historii Škvoru, tak jsme nechtěli nechat nic náhodě a nechtěli v historii, historii Škvoru, tak jsme nechtěli nechat nic náhodě a nechtěli jsme tříž. Historii Škvoru, tak jsme nechtěli nechat nic náhodě a nechtěli jsme tříštit tanouškovské nechat nic náhodě a nechtěli jsme tříštit tanouškovské síly. Tak. Nic náhodě a nechtěli jsme tříštit tanouškovské síly. Tak. Tříštit tanouškovské síly. Tak.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera
0: tanouškovské síly. Tak.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera
0: Tak.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera od 19. hodin.
0: Tak.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera od 19. hodin. Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v Tajný přání, která od včera

0: 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě si ji přání, která od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě si ji posluchači můžou od 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě si ji posluchači můžou poslechnout hodiny visí na YouTube a v podstatě si ji posluchači můžou poslechnout na všech streamovacích platformách visí na YouTube a v podstatě si ji posluchači můžou poslechnout na všech streamovacích platformách a za chvíli YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout na všech streamovacích platformách a za chvíli si taky si posluchači můžou poslechnout na všech streamovacích platformách a za chvíli si taky v premiéře poslechnout u nás můžou poslechnout na všech streamovacích platformách a za chvíli si taky v premiéře poslechnout u nás na všech streamovacích platformách a za chvíli si taky v premiéře poslechnout u nás na Rock Rádiu platformách a za chvíli si taky v premiéře poslechnout u nás na Rock Rádiu. Je to za chvíli si taky v premiéře poslechnout u nás na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit, když si taky v premiéře poslechnout u nás na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit z desky nebo máš poslechnout u nás na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit z desky nebo máš u nás na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit z desky nebo máš nějakou jinou píseň na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit z desky nebo máš nějakou jinou píseň, na kterou sázíš? Je to tvůj favorit z desky nebo máš nějakou jinou píseň, na kterou sázíš, že se třeba posluchačům? Je to tvůj favorit z desky nebo máš nějakou jinou píseň, na kterou sázíš, že se třeba posluchačům bude? Favorit z desky nebo máš nějakou jinou píseň, na kterou sázíš, že se třeba posluchačům bude? Nebo máš nějakou jinou píseň, na kterou sázíš, že se třeba posluchačům bude? Nějakou jinou píseň, na kterou sázíš, že se třeba posluchačům bude nejvíc líbit nebo jaký bude nejvíc líbit nebo jaký skladby ty preferuješ v rámci kapely Škvor? Skladby ty preferuješ v rámci kapely Škvor? Preferuješ v rámci kapely Škvor?
1: Já vím.
0: V rámci kapely Škvor?
1: Já vím.
0: Já
1: vím.
2: Já vím. Ne, takhle je to tak, že Já to mám trošku hozený, nicméně za mě osobně, já to mám trošku

0: hozený jinak. Nicméně za mě osobně,
1: Vlastně si myslím, že už jich moc nebude, možná vydám ještě třeba tak jeden.

0: Myslím, že už jich moc nebude, možná vydáme ještě třeba tak jeden.
1: Některé kapely to jako dělají, nebo třeba...
0: Takže si myslím, že už toho moc asi nebude.
1: Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový...
0: Moc už toho moc asi nebude.
1: Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věc...
0: Asi nebude.
1: Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci jako... Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci jakože aby. Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci jakože aby to. Jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci jakože aby to na YouTube nebylo jenom jakože je tam fotka. Takový ty lyric videa, nebo takový věci jakože aby to na YouTube nebylo jenom jakože je tam fotka a píseň. Lyric videa, nebo takový věci jakože aby to na YouTube nebylo jenom jakože je tam fotka a píseň. Aby to na YouTube nebylo jenom jakože je tam fotka a píseň. Což to je jedno. Já jsem se chtěl zeptat na to, v YouTube nebylo jenom jako, že je tam fotka a píseň, což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat na to, že je tam fotka a píseň, což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat na to, v klipu se objevuje had, píseň, což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat na to, v klipu se objevuje had, ten je tvojí, což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat na to, v klipu se objevuje had, ten je tvojí sbírky, já jsem se chtěl zeptat na to, v klipu se objevuje had, ten je tvojí sbírky.
0: Ano.
1: Jsem se chtěl zeptat na to, v klipu se objevuje had, ten je z tvojí sbírky?
0: Ano.
1: To, v klipu se objevuje had, ten je z tvojí sbírky?
0: Ano.
1: Se objevuje had, ten je z tvojí sbírky?
0: Ano. Ten je z můj... Ano. Ten je z můj sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo? Těch...
0: Ano. Ten je z můj sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo? Těhle těch potvorů různých.
0: Ten je z můj sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těchhle těch potvorů různých.
0: Ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těchhle těch potvorů různých.
0: Ale tak já si...
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těchhle těch potvorů různých.
0: Ale tak já se vlastně chovat...
1: Máš bohatou sbírku, že jo, těchhle těch potvorů různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatelství...
1: Že jo, těchhle těch potvorů různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatelství...
1: Různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatelství...
2: Je to poměrně rozsáhlou kolekci

0: možných různých vpadů.
1: A je to možný někde?
0: Rozsáhlou kolekci všech možných různých vpadů.
1: A je to možný někde vidět třeba?
0: Všech možných různých vpadů.
1: A je to možný někde vidět třeba? Ukazuje?
0: Všech možných různých vpadů.
1: A je to možný někde vidět třeba? Ukazuješ to? A je to možný někde vidět třeba? Ukazuješ to někde nebo máš nějak? A je to možný někde vidět třeba? Ukazuješ to někde nebo máš nějak? Je to možný někde vidět třeba? Ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku? Vidět třeba? Ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco? Ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco? Kdyby třeba posluchuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco? Kdyby třeba posluchači a fanoušci nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco? Kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba ránku, nebo třeba na Facebooku nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to na Facebooku nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom Rizetbooku nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom Rizetvoje soukromá třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom Rizetvoje soukromá záležitost. Fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom Rizetvoje soukromá záležitost. Dívat třeba nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost?
0: Je to moje soukromá záležitost.
1: Nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost?
0: Je to moje soukromá záležitost.
1: Ryze tvoje soukromá záležitost?
0: Je to moje soukromá záležitost, nicméně na Facebooku.
1: Má záležitost.
0: Je to moje soukromá záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači. Je to moje soukromá záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat. Soukromá záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat na page. Záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat na page. Nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat na page, která se jmenuje můžou posluchači podívat na page, která se jmenuje Tropy doma. Musí podívat na page, která se jmenuje Tropy doma. A tam občas dávám na page, která se jmenuje Tropy doma. A tam občas dávám, která se jmenuje Tropy doma. A tam občas dávám nějaký fotky, se jmenuje Tropy doma. A tam občas dávám nějaký fotky nebo nějaký doma. A tam občas dávám nějaký fotky nebo nějaký příspěvky. A tam občas dávám nějaký fotky nebo nějaký občas dávám nějaký fotky nebo nějaký příspěvky jakoby s mým chovatelem nějaký fotky nebo nějaký příspěvky jakoby s mým chovatelským životem fotky nebo nějaký příspěvky jakoby s mým chovatelským životem fotky nebo nějaký příspěvky jakoby z mým chovatelským životem příspěvky jakoby z mým chovatelským životem.
1: A poslední otázka
0: jakoby z mým chovatelským životem.
1: A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem
0: z mým chovatelským životem.
1: A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem
0: chovatelským životem.
1: A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem prej ti přivodil. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem prej ti přivodil během natáčení. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení, která je spojená s tímhle klipem. Prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. A s tímhle klipem prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. Prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. Přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. Natáčení nějaký nečekaný překvapení. Nečekaný překvapení.
0: Tak to úplně teďko nevím. Tak to úplně teďko nevím. Tak to úplně teďko nevím, na co narážíš, teda se tak to úplně teďko nevím, na co narážíš, teda se přiznám.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo něco takovýho, nebo něco se stalo.
0: Prej. Jo, tohleto.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo něco takovýho, nebo něco se stalo.
0: Prej. Jo, tohleto, no tak...

0: to asi jako pokálel nebo něco takového, nebo něco se stalo?
1: Jo, tohleto, no tak...
0: Pokálel nebo něco takového, nebo něco se stalo?
1: Jo, tohleto, no tak...
0: Po něco takového, nebo něco se stalo?
1: Jo, tohleto, no tak... Jak mi potom režisér...
0: Co se stalo?
1: Jo, tohleto, no tak... Jak mi potom režisér nechtěl podat ruku? Tohleto, no tak... Jak mi potom režisér nechtěl podat ruku? Jak mi potom režisér nechtěl podat ruku? Jak mi potom režisér nechtěl podat ruku? Jak mi potom režisér nechtěl podat ruku? No, tak když jsem režisér nechtěl podat ruku? No, tak když se manipuluje se zvířaty obecně. No, tak když se manipuluje se zvířaty obecně, tak... No, tak když se manipuluje se zvířaty obecně, tak samozřejmě... No, tak když se manipuluje se zvířaty obecně, tak samozřejmě oni to nemají moc rádi. No, tak když se manipuluje se zvířaty obecně, tak samozřejmě oni to nemají moc rádi. Já se manipuluje se zvířaty obecně, tak samozřejmě oni to nemají moc rádi. Já ty zvířaty obecně, tak samozřejmě oni to nemají moc rádi. Tak samozřejmě oni to nemají moc rádi.
0: Dobře, Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej.
2: Rokový dopoledne s Kamilem.

0: Ahoj.
1: Výborně, ahoj všem.
0: Čau, čau.
2: Rokový dopoledne s Kamilem.
1: Výborně, ahoj všem.
0: Čau, čau.
2: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio.
0: Čau, čau.
2: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

0: Nový. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty do obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha běh sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý Cerny prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Máme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý.
1: Značkové
0: ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý.
1: Značkové slevy
0: ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý.
1: Značkové slevy v
0: ploty dobrý všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které
0: ploty dobrý všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší
0: všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
0: Dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24. Příklad Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané kit Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holbaný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 3 různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland Knovák za 13,90 až do 13. října. Kaufland
2: K novému Peugeotu
1: 90 až do 13. října. Kaufland
2: K novému Peugeotu parádní nákupy
1: až do 13. října. Kaufland
2: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského
1: října. Kaufland
2: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostat
1: Kaufland.
2: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády dostanete k novému Peugeotu 5

0: 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domante k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domantu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena.
0: Nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19.
0: centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let.
0: Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná...
0: Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná...
0: Z.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový do 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort do 5. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. Jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike. A hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike. Nebo speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi. Nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října. Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Je to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz Skončina ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz
2: Skonto nábyte.
1: Aréně. Více na fashion.arena.cz
2: Skonto nábyte.
1: Více na fashion.arena.cz
2: Skonto nábyte.
1: Arena.cz
2: Skonto nábyte.
0: Už nemusí
1: na CZ.
2: Skonto nábyte.
0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
2: Skonto nábyte.
0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
2: Skonto nábyte.
0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednou. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až dopříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejně. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu padou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 tisíc nák a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 tisíc na konto CZ slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravicíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: 2 plus 1 zdarma
0: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: 2 plus 1 zdarma
0: pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku
0: slevy u obchodníka.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta
0: obchodníka.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. Plus 1 zdarma

0: na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette. Na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta drogerie procent. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta drogerie CZ. Vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta drogerie CZ. V prodejnách i na e-shopu Teta drogerie CZ.
1: Když chceš bezpečně
0: na e-shopu Teta drogerie CZ.
1: Když chceš bezpečně nakoupit
0: Teta drogerie CZ.
1: Když chceš bezpečně nakoupit
0: CZ.

0: Hezké dopoledne. Hezké dopoledne Hezké dopoledne přeje David Račák. Hezké dopoledne přeje David Račák. První Hezké dopoledne přeje David Račák. První výhledy na Hezké dopoledne přeje David Račák. První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě nepřeje David Račák. První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohatačák. První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobně výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může v bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit její teplejší průběh té podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit její teplejší průběh. Do počasí může promluvit také mimořádně silné El Niño. Meteorologové ale upozorňují, že sezónní výhled není polárního víru. Německá vláda zlepšila výhled růstu ekonomiky pro letošní není žádné dogma.
1: David Pastrňák se dvěma góly a dvěma přihrávkami zásadním způsobem podílel.

0: zásadním způsobem podíl. David Pastrňák se dvěma góly a dvěma přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins. David Pastrňák se dvěma góly a dvěma přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins. Adam Klapka se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka.
1: Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin.

jistě nápad víc než obstojný, spartner Bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, spartner s Apkouba. Je to jistě nápad víc než

0: Slušná muzika Duka. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Jeho počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme do Kolína.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme do Kolína.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká.
0: Doprava.
1: Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká, nehoda dvou. Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká, nehoda dvou osobních aut. Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká, nehoda dvou osobních aut tam kompá. Ulice Ovčárecká, nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd, počítejte s tím. Ulice Ovčárecká, nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd, počítejte s tím. Ovčárecká, nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd, počítejte s tím. Ovčárecká, nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd, počítejte s tím. A v Českých Budějovicích si dvou osobních aut tam komplikuje průjezd, počítejte s tím. A v Českých Budějovicích si dejte tentokrát pozor, tam komplikuje průjezd, počítejte s tím. A v Českých Budějovicích si dejte tentokrát pozor v ulici, počítejte s tím. A v Českých Budějovicích si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše. A v Českých Budějovicích si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam se řeší. Si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam se řeší taky srážka dvou osob. Pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Si Edvarda Beneše, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na Beneše, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na míst, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na místě policie, která neřeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, ka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte aut. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením.
2: Hledáte radost,
1: tak tam taky počítejte s omezením.
2: Hledáte radost,
1: tak tam taky počítejte s omezením.
2: Hledáte radost z jízdy,
1: s omezením.
2: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Zdy, přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.

0: Nerzbanka. Kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka. Když neví mamka, poradí mi partner z banka. Když neví mamka, poradí mi partner z banka. Poradí mi partner z banka. Poradí mi partner z banka.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: Partners banka.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný roka. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Já nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz.

0: oběd.
1: Startujeme elektrický oběd.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický
0: oběd. Elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině.
0: Elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je... Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a... Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home office. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home office, nebo jste z práce doma. Přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home office, nebo jste z práce doma, nebo toho před pátek. Doufám, že jste buď na home office, nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemám, že jste buď na home office, nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Jste buď na home office, nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Fisu, nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik, což jsou tři nejideálnější z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik, což jsou tři nejideálnější varianty, a nebo toho před sebou nemáte tolik, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu nemáte tolik, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si tete tolik, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli, jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu. Ideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvody, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písničku, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní a tu možnost mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní a tu možnost máte z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní a tu možnost máte právě teď, když napíšu třeba svoji oblíbenou písní a tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv oblíbenou písní a tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv a nebo a tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv a nebo případně máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv a nebo případně na e-mail obet za teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv a nebo případně na e-mail obet zavináč napíšete na náš Facebook do zpráv a nebo případně na e-mail obet@rokovyradio.cz buď do zpráv a nebo případně na e-mail obet@rokovyradio.cz a nebo případně na e-mail obet@rokovyradio.cz. Já jsem připraven, nejsem případně na e-mail obet@rokovyradio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. obet@rokovyradio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište rokovyradio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to tam pomalu. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to tam pomalu sázet. Až nejsem zaskočen, takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. Skočen, takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. Takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Elektrický oběda. Alice Cooper a Poison. Alice Cooper a Poison.

Při dnech home office, výborně. Poprosím o panoptiku pro mamku a tátu. Home office, výborně. Poprosím o panoptiku pro mamku a tátu, který bohužel nemají takové výborně. Poprosím o panoptiku pro mamku a tátu, který bohužel poprosím o panoptiku pro mamku a tátu, který bohužel nemají takové štěstí jako já. Prosím o panoptiku pro mamku a tátu, který bohužel nemají takové štěstí jako já. Trávit pátky na home pro mamku a tátu, který bohužel nemají takové štěstí jako já, trávit pátky na home officeu. Tátu, který bohužel nemají takové štěstí jako já, trávit pátky na home officeu. Všem bohužel nemají takové štěstí jako já, trávit pátky na home officeu. Všem přeji krásný pátek, trávit pátky na home officeu. Všem přeji krásný pátek a hezký víkend. No a tady je pan home officeu. Všem přeji krásný pátek a hezký víkend. No a tady je pan Optiko. Všem přeji krásný pátek a hezký víkend. No a tady je pan Optiko. Všem přeji krásný pátek a hezký víkend. No a tady je pan Optiko. Krásný pátek a hezký víkend. No a tady je pan Optiko. A hezký víkend. No a tady je pan Optiko. No a tady je pan Optiko.

Posloucháte elektrický oběd na Rock Radio rozjeli jsme to s Elisem Kuprem a teď už Poslouchat elektrický oběd na Rock Radio rozjeli jsme to s Elisem Kuprem a teď už pojďme na vaše přání, Jirka píše, ahoj Kamile, teď už pojďme na vaše přání, Jirka píše, ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál přání, Jirka píše, ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro Mojiše, ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro Mojiše, fovou její oblíbenou písničku, a to noc, Poprosím o panoptiko pro mamku a tátu.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp.

Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu Flex. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu Flex. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickém obědě na přání Radky. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickém obědě na přání Radky. Born na Rock Rádiu v elektrickém obědě na přání Radky. A další přání je v elektrickém obědě na přání Radky. A další přání je od obědě na přání Radky. A další přání je od Vlastíka. Přání Radky a další přání je od Vlastíka. A další přání je od Vlastíka. Přání je od Vlastíka, který napsal, že by chtěl je od Vlastíka, který napsal, že by chtěl nechat od Vlastíka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple od Vlastíka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Vlastíka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn, má to být. Který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn, má to být pro všechny, co že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn, má to být pro všechny, co mají rádi dobrou. Chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn, má to být pro všechny, co mají rádi dobrou. Nechat zahrát Deep Purple a Burn, má to být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Deep Purple a Burn, má to být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku, dík. Tak jestli bych to mohl zahrát, má to být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku, dík. Tak jestli bych to mohl zahrát, hele, být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku, dík. Tak jestli bych to mohl zahrát, hele, moh a mají rádi dobrou muziku, dík. Tak jestli bych to mohl zahrát, hele, moh a schutí, dík. Tak jestli bych to mohl zahrát, hele, moh a schutí. Tak jestli bych to mohl zahrát, hele, moh a schutí. To mohl zahrát. Hele, moh a schutí. Hele, moh a schutí. Moh a schutí.

0: Kvalitní práce, autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kaufland.
0: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které...
0: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší
0: celou... Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
0: Na poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohem. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemiašu. Slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemiašunkandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemiašunka výběrová 100 gramů za potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemiašunka výběrová 100 gramů za celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. Za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobst 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobst Vel Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobst Velvet zrnková káva krem jogurt za 6,90 a Jakobst Velvet zrnková káva krema kilo za 296,90 a Jakobst Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 a Jakobst Velvet zrnková káva krema kilo za 299 a Jakobst Velvet zrnková káva krema Krema kilo za 299,90 až zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. října a krema kilo za 299,90 až do 13. října Kauflandát až do 13. října Kaufland.
2: Zdravíčko sousede.
1: 13. října Kaufland.
2: Zdravíčko sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl.
1: Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Půjčte loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Finální výprodej.
3: Více na KB.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodej už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sporty

0: Simo, žijte 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v kine 9 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti platí.
0: Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
0: Život v pohybu.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo. První edice. Celý den jsme mezi
1: lidmi. Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo. První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne.
1: Na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo. První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne.
1: Tak jdeme na to?
2: Tak jo. První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Lidmi.
1: Check-in?
2: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás. Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Besnou. Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti.
2: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti.
2: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes
2: pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
2: omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Obní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Skonto napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Skonto nabité. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Skonto nabité. Svou. Na práci na letišti.cz. Skonto nabité. Na letišti.cz. Skonto nabité.
0: Už nemusíte čekat. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až dojdete na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodeji. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodej, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevujte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu. Do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každý. Máte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vezmi svůj osud do vlastních
0: poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěží
0: slevy u obchodníka.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro
0: obchodníka.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu.

0: listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro ceny a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Na Allegro.cz/smart/soutěž. /smart/soutěž.
1: Xandria Symphonic. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Room. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři epické kapely. Jeden večer. A Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský district. Tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský district.
2: No to, že...
1: 15. říjen, Pražský distrikt.
2: No to, že seš mladej pro... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen plot. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. Mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme pro... Alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým... Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na... A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovské výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysadým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlentům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysok. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se pojď na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budva smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnost nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost rychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě. Podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojď CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Nost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Sudop Praha. Pojďte v tom

0: s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. A k námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se...
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České
0: republice.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo.
1: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: Účast se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: Účast se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: Účastí na osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Sportko
1: financí varuje.
0: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting
0: varuje.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting
1: na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
1: Hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
1: Vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit...
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali...
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste...
2: Na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce. Představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 za... Co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plní tyk. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plní tiket. Losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plní tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Staňte plní tiket a jste ve hře. Milionářů. Staňte plní tiket a jste ve hře.
4: Tati.
3: Staňte plní tiket a jste ve hře.
4: Tati, to bylo chytrý koup.
3: Ty plní tiket a jste ve hře.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu.
3: Jste ve hře.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych
4: chytrý. To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytrál.
4: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytrál.
4: Koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytrál. S chytrártem jsme ušetřili.
4: V Datartu.
5: Přímo bych chytrál. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je?
5: Přímo bych chytrál. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrá?
5: Bych chytrál. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil trálí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak vím, jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš. Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytřil
5: jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej aj.
5: Tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké
5: ceny. Že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny. To je chytrá.
5: Ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny. To je chytrárt.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart. Ceny. To je chytrárt. Datart.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Ale, co pak?
0: Elektrický oběd.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny.

0: Datart.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám.
0: A Knart.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej. Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
0: Citroen.
1: Gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
0: Citroen Happy Day.
2: Jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
0: Citroen Happy Days jsou...
2: A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
0: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi Citroen.
1: No nekecej.
0: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
1: Kecej.
0: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až os... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.

Posloucháte Rock Radio, samozřejmě elektrický oběd, kde si užíváte. A tohle byli Rammsteini, Sonja z Roudnice.

Posloucháte rok. Posloucháte rok rádio. Posloucháte rok rádio, samozřejmě elektrický objekt.

z nás. Elektrický Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio.

I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr, posloucháte elektrické... Halloween na Rock Rádiu, I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr, posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu, I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr, posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich chutí. I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr, posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání. Píseň, o kterou si napsal Petr, posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Psal Petr, posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Ahoj, posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybičky a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače rokat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rokrádia. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rokrádia a pro nás na... prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rokrádia a pro nás na dílnu. Ať nám dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rokrádia a pro nás na dílnu. Ať nám to připraví 48 pro všechny posluchače Rokrádia a pro nás na dílnu. Ať nám to při praxích všechny posluchače Rock Rádia a pro nás na dílnu, ať nám to při praxích lépe utíká. Rádia a pro nás na dílnu, ať nám to při praxích lépe utíká. Děkujeme. Pro nás na dílnu, ať nám to při praxích lépe utíká. Děkujeme. Ať nám to při praxích lépe utíká. Děkujeme. Při praxích lépe utíká. Děkujeme. Lépe utíká. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.

0: 5 domov. Více informací na regbity.cz.
1: Chcete si udělat z vašeho bytu o 5 domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity vašeho bytu o 5 domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity o 5 domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity záruka kvality.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity záruka kvality.
0: Na regbity.cz.
1: Regbity záruka kvality.
0: Byty.cz.
1: Regbity záruka kvality. Ty záruka kvality. Záruka kvality.
2: Šéfe, za sto net. Šéfe, za sto. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercaj. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Fouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchu.
3: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
3: Teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehled. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to do shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No.
2: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: Nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: Ve firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www. Pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www. Kompresory vzduchotech online.
3: No, to by šlo.
2: www. Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: To by šlo.
2: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: KFC.
2: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: KFC ti zase nabíjí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: KFC ti zase nabízí víc.
2: Technika.cz. To je fičák.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBook.
2: To je fičák.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
2: Fičák.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projekce.
4: Se nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory. MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stoky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats
5: a stovky
4: 15.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen. Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC spe.
5: Projektory.
4: Sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kup.
4: KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co
0: rádio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky. Boji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL. Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky i to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Saláto XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 2,11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem.
1: To se vyplatí.

0: kupón.
1: Pojď si a hraj o skvělé ceny.
0: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
1: Podmínky na vyhraj skvělé ceny.
0: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
1: Podmínky na vyhraj KFC.
0: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
1: Podmínky na vyhraj KFC.cz.
0: A získej slevový kupón.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
0: Získej slevový kupón.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
0: Kupón.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz. Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: ACDC.cz. ACDC Metallica Pink Floyd.cz. ACDC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin
1: AZ.
2: ACDC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin

0: tu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Věrným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Seznam najdu tam, co neznám. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Angry Birds, kosmetika, co má kouř.
0: Najdu tam, co neznám.
1: Angry Birds, kosmetika, co má kouř.
0: Neznám.
1: Angry Birds, kosmetika, co má kouř. Angry Birds, kosmetika, co má kouř. Angry Birds, kosmetika, co má kouř. Angry Birds, kosmetika, co má kouř.

0: další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphon a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Ledy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends v symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera z skupiny místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket Portal a Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket Portal a Ticketmaster. Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket Portal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket Portal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket Portal a Ticketmaster. Sítích Ticket Portal a Ticketmaster.
1: Slyšíte? To je seznam
0: a Ticketmaster.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás jde? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmu je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď jste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdo se vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buď teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jí. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Kdo má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a šikovným. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam.

0: www.bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
1: Dobrý den, jmenuji...
0: Oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl.
0: Bezpotisku.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval...
0: Potisku.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
0: CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval... Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě
1: ten jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď
1: se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili
1: a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimo
1: do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše
1: Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybrid. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZRV. Ne zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZRV a HRV. A štění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZRV a HRV. A štění SUV modely Honda CRV ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu modely Honda CRV ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte se na CRV ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že je až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarovce může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarovce zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Voda je
2: zároveň. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Voda je fajn.
2: Na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
1: Těšíme se na vás.
3: Voda je fajn. V létě.
1: Těšíme se na vás.
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
1: V zimě.
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
1: V zimě.
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
1: V zimě na hokej.
3: V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku
1: na hokej.
3: Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A po. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvátráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát. Proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát A. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrták asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtáků a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodiny a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českou. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS.

0: mě pot i sporek, žádnou koule, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný, keci funkčí ve Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný, keci funkčí věci, a lousy vůně, pot i sporek, žádný, keci funkčí věci, a nogo, pot i sporek, žádný, keci funkčí věci, a nogo, i, bek, žádný, keci funkčí věci, a nogo, i, be a rodo se, keci funkčí věci, a nogo, i, be a rodo se, či věci, a nogo, i, be a rodo se, tečka cz, a nogo, i, be a rodo se, tečka cz.
1: Řekni.
0: Bardoso.cz.
1: Řekni třikrát. Strč.
0: Bardoso.cz.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz.
0: Bardoso.cz.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz.
2: Znám lepší.
0: .cz.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz.
2: Znám lepší.
0: .cz.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje.
1: Třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje.
1: Strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje. Skla prostroje. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje. Skla prostroje. CZ. Skla prostroje, skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Troje, skla prostroje, skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro země prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Zem.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Sta na skla pro pracovní stroje.
3: Mejtěm pěl...
2: Pracovní stroje.
3: Mejtěm pěleně tíši... Mejtěm pěleně tíši tělvn... Mejtěm pěleně tíši tělvn dodo pin...每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahé几条个人信息和银行卡号。 Nekupujte drahé značky.
3: Gěren sínsí he jinhán ká hào.
4: Nekupujte drahé značky. Ani
3: he jinhán ká hào.
4: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský s...
3: Jinhán ká hào.
4: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský s... Ani levný čínský s... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský s... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.

0: praví?
1: Zedník.
2: Malý.
0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne.
0: Dá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to
0: všechno. To praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí
0: praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat
1: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Ty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informace bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho

generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt prostě s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Prostě v krvi. www.charvat.cz. www.charvat.cz. www.charvat.cz.

Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu Pátek. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu Páteční, poslední v tom. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu Páteční, poslední v tomto týdnu. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu Páteční, poslední v tomto týdnu. Samozřejmě muzika podle. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu Páteční, poslední v tomto týdnu. Samozřejmě muzika podle vaší chuti a přání. Oběd na Rock Rádiu Páteční, poslední v tomto týdnu. Samozřejmě muzika podle vaší chuti a přání a zazněla na Rock Rádiu Páteční, poslední v tomto týdnu. Samozřejmě muzika podle vaší chuti a přání a zazněla Páteční, poslední v tomto týdnu. Samozřejmě muzika podle vaší chuti a přání a zazněla nám Patti Smith. Samozřejmě muzika podle vaší chuti a přání a zazněla nám Patti Smith, o kterou podle vaší chuti a přání a zazněla nám Patti Smith, o kterou si napsal Standa. Další vzkaz přání a zazněla nám Patti Smith, o kterou si napsal Standa. Další vzkaz zazněla nám Patti Smith, o kterou si napsal Standa. Další vzkaz je, o kterou si napsal Standa. Další vzkaz je tady, kterou si napsal Standa. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, psal Standa. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, prosím o kurty. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od U. Vzkaz je tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG. Tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG. A pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG a píše, prosím o kurtizánu od UDG a píše holkytizánu od UDG a píše holky UDG a píše holky, tahle je pro vás a píše holky, tahle je pro vás, díky a píše holky, tahle je pro vás, díky Míša. Píše holky, tahle je pro vás, díky Míša. Takže holky, tahle je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si holky, tahle je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si dát kurtizánu. Je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si dát kurtizánu. Díky Míša. Tak jdeme si dát kurtizánu. Tak jdeme si dát kurtizánu. Jdeme si dát kurtizánu. Kurtizánu.

Elektrický oběd. Elektrický oběd. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

0: Věda. Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Mrakodrapy New York.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže.
0: Můžeme být hrdí.
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. A objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letě Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 000. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 300 na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 korun.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 803. Akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 830. Za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Let 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 3839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu
1: pro korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za
1: letenek?
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék do...
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu...
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž
3: pořídíte... Budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více...
3: Set, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000...
3: Prosím?
2: Máte to...

0: Bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Teto bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo s kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se snížením Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádka. V našich lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všedíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
1: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
1: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás.
0: Zafido.e-shop.cz
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete. Připravte svou.
0: E-shop.cz
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete. Připravte svou zahradu na. Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty nebo profík. U nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkt u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.
1: Českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz
1: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz Partner pro
1: S. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz Partner.
1: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
1: Koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
1: Na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu. Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu. CZ Partner pro vaši zahradu. Partner pro vaši zahradu. Zahradu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se ne. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Dá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších.

0: nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodiny, pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak neček
0: 5 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte. 7 dní
0: Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem.
1: Nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalon. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký.
2: Služby, na které se jste se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký.
2: Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více
2: u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký.
2: Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.
2: Autosalony Kopecký.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Kopecký.
2: Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Když uvidíte
1: služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Když uvidíte Albert Nepora,
2: se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Když uvidíte Albert Nepora,
1: více na Kopecký.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levně
1: Kopecký.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: CZ.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo, zhledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo, za 70. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. U nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A vepřová Krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gusto, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 24,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.95,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. Nejvyšší srovnání k 30.9.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný
4: 9.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný
4: tý.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co

se do ránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Vešlo na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz.

0: jiná generace, lidé narození v letech 1997 až 2012, tak předcem lidé narození v letech 1997 až 2012, tak předstihli i zástupce generací v letech 1997 až 2012, tak předstihli i zástupce generace, která 1997 až 2012, tak předstihli i zástupce generace, která přichází až 2012, tak předstihli i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové 12, tak předstihli i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce, stihli i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouhodobě, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouhodobě přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a Česk po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se po semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti. Se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti. Vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v partii nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. V Pardubicích má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. Výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. Hodin. Rock Radio. Počasí.
1: Tak jaký bude
2: Rock Radio. Počasí.
1: Tak jaký bude zítra
2: počasí.
1: Tak jaký bude zítra počasí. Tak jaký bude zítra počasí. Velká Tak jaký bude zítra počasí. Velká proměnlivá Tak jaký bude zítra počasí. Velká proměnlivá oblačnost. Tak jaký bude zítra počasí, velká proměnlivá oblačnost na většině území. Tak jaký bude zítra počasí, velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximum. Zítra počasí, velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální denní velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální denní teplota proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální denní teploty mezi na většině území přehánky a maximální denní teploty mezi 11 až zemí přehánky a maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia a maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia 11 až 15 stupni Celsia.
3: Ať už prší, nebo paří.
1: Až 15 stupni Celsia.
3: Ať už prší, nebo paří slunce.
1: Stupni Celsia.
3: Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší, nebo

0: Paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18... rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rokrašná muzika do každého počasí. Rokra do každého počasí. Rok rádio do počasí. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava.
1: Neplachovice na Opavsku.
0: Rok rádio doprava.
1: Neplachovice na Opavsku. Tam je
0: rádio doprava.
1: Neplachovice na Opavsku. Tam je
0: doprava.
1: Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklistů. Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklistů. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší. Nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a sam hlavní je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak je tam listy, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě. Tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak pokračujte a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak pokračujte ve spanělým a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě a projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojetně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojte v pořádku. Šťastnou cestu. V pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojte v pořádku. Šťastnou cestu. Pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojte v pořádku. Šťastnou cestu. Spanělý jízdě a hlavně dojte v pořádku. Šťastnou cestu.
2: Hledáte radost
1: a hlavně dojte v pořádku. Šťastnou cestu.
2: Hledáte radost
1: šťastnou cestu.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW
1: cestu.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW.

Hezké. Rock Radio. Zprávy. Hezké poledne. Zprávy. Hezké poledne přeje David Rač. Zprávy. Hezké poledne přeje David Račák. Dokonce. Zprávy. Hezké poledne přeje David Račák. Do konce letošního roku. Hezké poledne přeje David Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva. Hezké poledne přeje David Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost. Hezké poledne přeje David Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než David Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisíců. Letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských končí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičů dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online. Proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál. Kontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Příslušník požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci generace Y, to lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z utratili řídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z utratili loni a v první skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině leta dopravy. Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jaká loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace lidé na letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace lidé narození v letech 1990 výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození v letech 1990 více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození v letech 1997 až 2012.

0: של BMW. Rock Radio, Rockaway Fox. Rock Radio, Rockaway Fox.
1: Tak.
0: Rock Radio, Rockaway Fox.
1: Tak, Danuš za mě.
0: Rock Radio, Rockaway Fox.
1: Tak, Danuš za mě párkrát za
0: Radio, Rockaway Fox.
1: Tak, Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal hele
0: Rockaway Fox.
1: Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych... Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Mě párkrát zaskáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno, chci si odpočinout, chci zaskáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno, chci si odpočinout, chci zrelaxovat. Tak říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno, chci si odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věc. Co, já bych si v pátek vzal volno, chci si odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věci. Kámoš pátek vzal volno, chci si odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věci. Kámoš přijede, prosto, chci si odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věci. Kámoš přijede, prostě nechtěl odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věci. Kámoš přijede, prostě nechtěl bys to ty vzít za zrelaxovat, mám nějaký věci. Kámoš přijede, prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za si. Kámoš přijede, prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě. A říkám, jasně, dlužím ti to, ne. Prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě. A říkám, jasně, dlužím ti to, to víš. Prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě. A říkám, jasně, dlužím ti to, to víš, jo. Pomůžu rád ty vzít zase naopak za mě. A říkám, jasně, dlužím ti to, to víš, jo. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal za mě. A říkám, jasně, dlužím ti to, to víš, jo. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal a jasně, dlužím ti to, to víš, jo. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal a dan odpočím ti to, to víš, jo. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal a dan víš, jo. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal a dan odpočívá, no a já. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal a dan odpočívá, no a já jsem tady za něj přirokový. Rád, tak jsem tady zůstal a dan odpočívá, no a já jsem tady za něj přirokovým voraze. Tady zůstal a dan odpočívá, no a já jsem tady za něj přirokovým voraze. Mé jméno je Kamil a dan odpočívá, no a já jsem tady za něj přirokovým voraze. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračuje odpočívá, no a já jsem tady za něj přirokovým voraze. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, no a já jsem tady za něj při rokovým voraze. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to spolu za něj při rokovým voraze. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to spolu určitě ně rokovým voraze. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to spolu. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme. Důležitý je, že Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme. Důležitý je, že muziky je tady. Pokračujeme z dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme. Důležitý je, že muziky je tady spousta, takže dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme. Důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochu spolu určitě nějak zvládneme. Důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený nebude. Zvládneme. Důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme. Že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme hned spousta, takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme. Takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej. Ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj. A my pojďme na tenhle. Můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj a my pojďme na Tinlizy trustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj a my pojďme na Tinlizy Trautenberky a na začátek tady máme Dana, odpočívej, relaxuj a my pojďme na Tinlizy Trautenberky a na začátek tady mám odpočívej, relaxuj a my pojďme na Tinlizy Trautenberky a na začátek tady mám pro vás Black Crowes. A my pojďme na Tinlizy Trautenberky a na začátek tady mám pro vás Black Crowes.

Thin Lizzy, Trautenberky a na začátek tady mám pro vás Black Crowes. Trautenberky a na začátek tady mám pro vás Black Crowes. Začátek tady mám pro vás Black Crowes. Black Crowes.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rádio.

0: Iron Maiden na Rock Rádiu. Iron Maiden na Rock Rádiu. Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jednu. Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jednu a mám tu... Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jednu a mám tady... Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jednu a mám tady pro vás informace týkající... Na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jednu a mám tady pro vás informace týkající se našich narozenin. Něco málo po čtvrt na jednu a mám tady pro vás informace týkající se našich narozenin. Po čtvrt na jednu a mám tady pro vás informace týkající se našich narozenin. Už jste na jednu a mám tady pro vás informace týkající se našich narozenin. Už jste několikrát... Mám tady pro vás informace týkající se našich narozenin. Už jste několikrát, řekl bych víc informace týkající se našich narozenin. Už jste několikrát, řekl bych víckrát než mínkrát slyšeli se našich narozenin. Už jste několikrát, řekl bych víckrát než mínkrát slyšeli narozenin. Už jste několikrát, řekl bych víckrát než mínkrát slyšeli, že osmnáctý několikrát, řekl bych víckrát než mínkrát slyšeli, že 18. narozenin, řekl bych víckrát než mínkrát slyšeli, že 18. narozeniny Rock Rádia proběh víckrát než mínkrát slyšeli, že 18. narozeniny Rock Rádia proběhnou tentokrát než mínkrát slyšeli, že 18. narozeniny Rock Rádia proběhnou tentokrát na Moravě 7. že 18. narozeniny Rock Rádia proběhnou tentokrát na Moravě 7. listopadu 18. narozeniny Rock Rádia proběhnou tentokrát na Moravě 7. listopadu hale Datart ve Zlíně Rock Rádia proběhnou tentokrát na Moravě 7. listopadu hale Datart ve Zlíně Votonic běhnou tentokrát na Moravě 7. listopadu hale Datart ve Zlíně. Votonic Lupeny jsou ještě k dispozici na Moravě 7. listopadu hale Datart ve Zlíně. Votonic Lupeny jsou ještě k dispozici 7. listopadu hale Datart ve Zlíně. Votonic Lupeny jsou ještě k dispozici, i když teď dopadou hale Datart ve Zlíně. Votonic Lupeny jsou ještě k dispozici, i když teď Datart ve Zlíně. Votonic Lupeny jsou ještě k dispozici, i když teď už o něco dražší. Votonic Lupeny jsou ještě k dispozici, i když teď už o něco dražší než nic. Lupeny jsou ještě k dispozici, i když teď už o něco dražší než jsou ještě k dispozici, i když teď už o něco dražší než v zálici, i když teď už o něco dražší než v září. Takže v říjnu si je můžete co dražší než v září. Takže v říjnu si je můžete koupit za v říjnu si je můžete koupit za 890 korun a v listopadu potom září, takže v říjnu si je můžete koupit za 890 korun a v listopadu potom za 993, takže v říjnu si je můžete koupit za 890 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete si je můžete koupit za 890 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak koupit za 890 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit 890 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. A v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. Nicméně jen potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. Nicméně informace nebo lespsa, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. Nicméně informace nebo respektive takový lákte vyrazit, tak neváhejte. Nicméně informace nebo respektive takový lákadlo je na... Tak neváhejte. Nicméně informace nebo respektive takový lákadlo jejte. Nicméně informace nebo respektive takový lákadlo je na slušný kalendář. Takový lákadlo je na slušný kalendář na ten pánský, který měl loni premiéru
1: a uchytil se, takže i letošní kalendář na ten pánský, který měl loni premiéru a uchytil se, takže i letos bude na ten pánský, který měl loni premiéru a uchytil se, takže i letos bude pokračování, který měl loni premiéru a uchytil se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct premiéru a

0: Uchytil se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a uchytil se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokování a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. Protože 7. bude konce členy slušný party, tak už si ho můžete předobjednat. Protože 7. bude pokřtin slušný party, tak už si ho můžete předobjednat. Protože 7. bude pokřtin party, tak už si ho můžete předobjednat. Protože 7. bude pokřtin pokřtěn 9. už si ho můžete předobjednat, protože 7. bude pokřtěn 9. bude do prodeje objednat, protože 7. bude pokřtěn 9. bude do prodeje, ale klidně stát, že se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost, Takže členové slušní party mají možnost dělat, už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky,
1: V rokovým vorazu budeme pokračovat, za chvíli nás čekají Angliky Joe, dáme si taky.

0: Five Finger. V rokovým porazu budeme pokračovat, za chvíli nás čekají Angliky Joe, dáme si taky Five Finger. Budeme pokračovat, za chvíli nás čekají Angliky Joe, dáme si taky Five Finger Dead Punch a nebo Kabáty. A to za chvíli nás čekají Angliky Joe, dáme si taky Five Finger Dead Punch a nebo Kabáty. Joe, dáme si taky Five Finger Dead Punch a nebo Kabáty. Si taky Five Finger Dead Punch a nebo Kabáty. Kabáty.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoly v Praze.
1: Který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká širokou
1: historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka pro
1: perfektní technický stav.
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených
1: stav.
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz
2: Poli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má
2: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ.
2: Čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku.
2: Nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
2: skvělých vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A
1: původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A
1: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodný,
1: který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Vdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police.
2: Můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police z. Autopoli.
2: Výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police z. Auto.
2: Pání.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Drbis, autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Drbis, partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Drbis, ohrad a výběhu zooparku
1: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Drbis, ohrad a výběhu zooparku
1: v Praze a Příbrami.
3: Drbis, ohrad a výběhu zooparku
1: Zelčín.
3: Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky. A výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor. Hlásíme.
3: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích.
3: Surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areál
3: hlídky.
4: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areál. Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. Areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas být. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré.

0: A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí.
0: A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí.
0: Surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy.
0: Dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko. Park Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Elčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Izomat stavebniny.
1: Blízko u zvířat.
2: Izomat stavebniny.
3: Stavíš para.

0: spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to nerezové.
0: Technika.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to nerezové. Komín.cz. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to nerezové komíny, kouřovody a...

0: výjimečnou kávou Mountain Goblečín Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. I goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Okay.
0: Bushman i na www.bushman.cz.

0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment.
0: Vyškolení termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolení personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolení personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolení personál. Široký sortiment. Vyškolení personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí široký sortiment. Vyškolení personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat.cz prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat.cz e-shop. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat.cz. Stačí si vybrat. Izomat. Stavebniny. www.izomat.cz. Izomat stavebniny. www.izomat.cz. Izomat stavebniny. www.izomat.cz. www.izomat.cz. Izomat.cz.
2: Fungujte, křápe. Fungujte, křápe.
3: Já to musím dnes.
2: Fungujte, křápe.
3: Já to musím dnes.
2: Fungujte, křápe.
3: Já to musím dny,
2: křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
3: Musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.
3: Musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.
3: Dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a ne za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré při na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce spojení nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce spojky pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce spojky pneumatické nářadí pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce spojky pneumatické nářadí a mnoho dalších vzduch pistole, ventily, válce spojky pneumatické nářadí a mnoho dalšího na

kompletní sortiment pro komínové systémy. OK kompletní sortiment pro komínové systémy. OK to nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Sortiment pro komínové systémy. OK to nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás systémy. OK to nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách. To nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK pomlčka firmy i domácnosti.

0: práce.cz. Z různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácenaletišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou na prácenaletišti.cz. Objevte tu svou na prácenaletišti.cz. prácenaletišti.cz. Znabíletišti.cz. Znabíčka.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat po. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné i svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5 SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopečka.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony KT. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby?
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
3: se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Rok. Zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Rok.
3: Kopecký.cz.

0: malíř,
1: topenář,
2: opak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí,
2: to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí, rekbity, rekonstrukce,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí, rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí, rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho,
1: ne, na to všechno stačí, rekbity, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
1: rekbity, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na
0: udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: Byty.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: Z.
0: Rekbity, záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin.
0: Ty, záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha dělá. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: To uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne.
3: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklopit.
3: Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklopit. Jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodme.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel? Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás L. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní.
4: Nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti.
4: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete.
4: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
4: Nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
4: Omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.

0: Kvalitní vrtané
1: musíte bát, jak chtěla dodat.
0: Kvalitní vrtané
1: musíte bát, jak chtěla dodat.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč.
1: Bát, jak chtěla dodat.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem horský.
0: Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem horská
0: go. Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem horská go.
0: Letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Profivoda.cz.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné
0: KZ.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
2: Gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek ne.
2: Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horstvám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horský.
3: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem
3: obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská
3: gorila. Pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značkým gorila.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se
2: gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
2: Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
2: Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu.

0: skupiny Team Rock Rádia, pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny Team Rock Rádia, rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny Team Rock Rádia, slušný rocker. Tři ostrý český skupiny Team Rock Rádia, slušný rockerky. Tři ostrý český skupiny Team Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů pro český skupiny Team Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů prostě slušná Team Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů prostě slušná oslava se vším všudy. Slušný rockerky. Křest kalendářů prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up kerky. Křest kalendářů prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět křest kalendářů prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. A oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte kvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu jdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme v našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale v našich sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Te hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockový rádio hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockový rádio CZ ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockový rádio CZ. Zapít plnoletost. Lístky na rockový rádio CZ. Lístky na rockový rádio CZ. Na rockový rádio CZ.
1: Ahoj
0: to CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na mini i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ. Pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ. Kouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ. Rok se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ. Rok má na Minijeřáb Zlín CZ.
2: Rok má být tvrdej a beton
1: CZ.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná. Má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.

alone. I don't wanna die alone. I don't wanna die alone.

Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český sklach, ale pořádnej rokovej mejdan.

0: mělo proběhnout v rámci Brna včera a
1: Koncert je naprosto luxusní, byl jsem se podívat v Českých Budějovicích.

Koncert je naprosto luxusní, byl jsem se podívat v Českých Budějovicích a musím říct,

padne, bohužel i tak se to stalo, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne, každopádně věřím,

0: Jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshop. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava. Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Link, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% 10. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte Loxita. Se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte Loxita. 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte Loxita. Díky týdenní slevové knížce. Navštivte Loxitan, Nike, Profimet a další týdenní slevové knížce. Navštivte Loxitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. V knížce. Navštivte Loxitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropol. Navštivte Loxitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropolis, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. A další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš...
0: Značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš...
0: Obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že má.
0: Pole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že má.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No, zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Hetroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny a... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdar. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdar. Extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkni k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 30. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Neváhejte.
3: Mrkněte na Citroen.cz.
4: Neváhejte. Nakupujte na
3: Letroen.cz.
4: Neváhejte. Nakupujte na Letuška. Neváhejte. Nakupujte na Letuška.cz. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Hejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Kupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Podpora a pomoc. Spolehlivost. Široký výběr letenek. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Letuška.cz. Váš průvodce světem.

Čert na koze jel a kabát. Čert na koze jel a kabát na rok. Čert na koze jel a kabát na rok. Čert na koze jel a kabát na rok rádiu ve 12 hodin. Čert na koze jel a kabát na rok rádiu ve 12 hodin a 35 minut. Čert na koze jel a kabát na rok rádiu ve 12 hodin a 35 minut. Píseň, která není... Jel a kabát na rok rádiu ve 12 hodin a 35 minut. Píseň, která není... A kabát na rok rádiu ve 12 hodin a 35 minut. Píseň, která není... Rádiu ve 12 hodin a 35 minut. Píseň, která není... aktuální 12 hodin a 35 minut píseň, která není s aktuálním playlistu. Píseň, která není s aktuálním playlistu koncertu a to, která není s aktuálním playlistu koncertu a turné s aktuálním playlistu koncertu a turné kapely Kabát, který s aktuálním playlistu koncertu a turné kapely Kabát aktuálním playlistu koncertu a turné kapely Kabát, který bohužel playlistu koncertu a turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout koncertu a turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna a turné kapely Kabát, který bohužel

0: Letušet, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka. Váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka. Světem. Letuška.cz, víc než jen letenka. Letuška.cz, víc než jen letenka. Letuška.cz, víc než jen letenka. Víc než jen letenka.
1: Tak co jí koupíme?
0: Víc než jen letenka.
1: Tak co jí koupíme? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To řík. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj.
1: Říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj. Letos to vyřešíme zážitky.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj. Letos to vyřešíme zážitkem.
1: Dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj. Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Tváří se kysele.
2: Neboj. Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už le.
2: Neboj. Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte.
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat.
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek.
2: Zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Rom od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro. Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva. Zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu. Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinovou romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zak.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zak. Zaslouženou masáž.
1: Na Supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
2: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitnou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte. Na
1: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
1: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Přemýšlí hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení. Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Siko.cz, kde najdete inspiraci?

0: třikrát zelená. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Pro kempu. www.bezkempu.cz.
2: Proč se
1: www.bezkempu.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
1: Kempu.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný.
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Tohle bude ale jiný level.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, ale

0: inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní Graf, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafit a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyň. Oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 ke zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko. Stylová řešení vašeho měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko. Stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak cent na všechny podlahy Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, všechny podlahy Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně
0: kuchyní a také podlah Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně na
0: a také podlah Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny
0: Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny
0: Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jist. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Spát bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. S partner s apkou bankovní, je to jistě nápad víc než

0: Sberbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky boji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XX cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XX, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová 90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů a okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To 100 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Ale, co pak?
1: 24,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Ale, co pak? Pískají.
1: 4,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Ale, co pak? Pískají.
1: Lidl. To se vyplatí.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: Se vyplatí.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez... Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservikoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou... A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou... A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou... to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez servis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Každý z nás
2: poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe
2: na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit
2: poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má.
2: Jezděte bez poruchy.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
2: Bez poruchy.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas, každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou, řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá.

0: přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní, novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Dobrou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. A za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitní. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempí. Volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru. Výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Najdete to své na kazbet.cz. To své na kazbet.cz.
1: Rock Radio.
0: Kazbet.cz.
1: Rock Radio.
0: Zed.

0: banka. Když neví mamka, poradí mi Partners banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
0: neví mamka, poradí mi Partners banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu,
0: poradí mi Partners banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
0: poradí mi Partners banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od

Rádio. 25. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je Rock Rádio. Rock je slušná muzika. My máme 25. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. 25. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za tu rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékan, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy it, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a hol 90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprňkané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13 druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 9,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland až do 13. října. Kaufland.
1: Ne.
0: Až do 13. října. Kaufland.
1: Ne.
0: Října. Kaufland.
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěn.
0: Kaufland.
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěn.
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného.
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu
1: ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50 si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za svému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákup 500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Procent zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Procent zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na RB potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Dobrý den.
2: Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Dobrý
2: víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a...
2: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do...
2: Více na rb.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda a...
2: CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
4: Právě...
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
4: Právě teď jsme...
3: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné...
3: Pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění...
3: Do autosalonu Honda Auto Jarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní...
3: Honda Auto Jarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní... Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda C... Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda C... Pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. Zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V.

0: Novi. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno do. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Oknem
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha
0: pada. CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo
0: padá. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to.
0: Všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
0: Dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví. Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
2: Zedník, malíř, topenář, podlaha.
1: Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
2: Zedník, malíř, topenář, podlaha.
1: Padá, kdo pak nám to praví.
2: Zedník, malíř, topenář, podlaha.
3: Ale ne,
1: nám to praví.
2: Zedník, malíř, topenář, podlaha.
3: Ale ne, na to všechno stačí rek.
1: Praví.
2: Zedník, malíř, topenář, podlaha.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník, malíř, topenář, podlaha.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce
2: bytů. Topenář, podlaha.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte
3: podlaha. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
3: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
4: Rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
4: .cz.
2: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
4: Značku
2: záruka kvality.
4: Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které značkové slevy v Kauflandu, které potěší značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Kabaty v Kauflandu, které potěší celou rodinu.

Naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem 1 000 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz. Může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Ventilátory.cz.

Jít do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz Ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz Červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz Červenekontejnery.cz

0: naopak dál zdražila, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních zim. Prémiová paliva naopak dál zdražila, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 paliva naopak dál zdražila, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. Naopak dál zdražila, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. No, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. No a vedou zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejovější za posledních více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extra více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordu. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série. Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bezbodové ztráty od začátku usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Soupeřem ocelářů bude Hradecký série výher.
1: Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. roce.

0: můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Jste diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici...
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebs...
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se...
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se...
0: Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se řeší nehoda osobního auta překážka. V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se řeší nehoda osobního auta překážka. Bouralo v ulici Chebská, tam se řeší nehoda osobního auta překáží to v provozu, počítejte s omezením. Tam se řeší nehoda osobního auta překáží to v provozu, počítejte s omezením. A Hradec se řeší nehoda osobního auta překáží to v provozu, počítejte s omezením. A Hradec Králové nehoda osobního auta překáží to v provozu, počítejte s omezením. A Hradec Králové Gočárovo auta překáží to v provozu, počítejte s omezením. A Hradec Králové Gočárova třída to v provozu, počítejte s omezením. A Hradec Králové Gočárova třída, počítejte s omezením. A Hradec Králové Gočárova třída, nehoda dvou osobních aut. A Hradec Králové Gočárova třída, nehoda dvou osobních aut, počítejte Králové Gočárova třída, nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdrhem. Gočárova třída, nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením. A třída, nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením. Nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením. Dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením.
0: Instagram
1: aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením.
0: Instagram Rock
1: Radio s komplikacemi a se zdržením.
0: Instagram Rock Radio
1: se mi a se zdržením.
0: Instagram Rock Radio, to je Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte, Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naja, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

Hezké. Dio. Zprávy. Hezké odpoledne přeje Zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. Zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byly zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byly Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění související. Přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění souvisejícímu s Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění související. Byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to čeští občané. Čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí česká diplomacie činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí česká diplomacie. To potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a ministerstva zahraničních věcí. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardních věcí. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární. Diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot a jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnění druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnili. Hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnili. Z předchozích dlouhod na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnili. Z předchozích týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnili. Z předchozích dlouhodobých maxim poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnili. Z předchozích dlouhodobých maxim poloviny srpna nepatrně zlevnili. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila patrně zlevnili. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila jejich ceny vy. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila jejich ceny v zemi byly dlouhodobých maxim prémiová paliva

0: v podstatě vzal svůj rokový voraz za své.
1: Soule Xylom.

Překáží vám doma vysloužilé. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektro. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřeby. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Ve elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. červené kontejnery? Tak právě ty patří.

0: Jo, nevím, čím to je, prostě možná je to ten komplexní pohled na tu kapelu, Praze a tam mě absolutně dostali, takže možná ta akce 18 v Praze a tam mě absolutně dostali, takže možná ta v Praze a tam mě absolutně dostali, takže možná ta atmosféra, prostě ten pohled a tam mě absolutně dostali, takže možná ta atmosféra, prostě ten pohled absolutně dostali, takže možná ta atmosféra, prostě ten pohled dostali, takže možná ta atmosféra, prostě ten pohled
1: Green Day naprosto skvělý na Rock Rádiu před chvílí a věřím,

Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin. Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14. Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin 21 minut. Dáme. Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin 21 minut. Tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin 21 minut. Dáme trochu takovýho filozofie. Si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin 21 minut. Dáme trochu takovýho filozofického. Rock Rádiu dali ve 14 hodin 21 minut. Dáme trochu takovýho filozofického okýnka. Na 21 minut. Dáme trochu takovýho filozofického okýnka. Protože já jsem minut. Dáme trochu takovýho filozofického okýnka. Protože já jsem tady trochu takovýho filozofického okýnka, protože já jsem tady celou tu píseň filozofického okýnka, protože já jsem tady celou tu píseň přemýšlel, že já jsem tady celou tu píseň přemýšlel, vlastně ta kapela celou tu píseň přemýšlel, vlastně ta kapela u mě patří do kategorie tu píseň přemýšlel, vlastně ta kapela u mě patří do kategorie šlel, vlastně ta kapela u mě patří do kategorie. Vlastně ta kapela u mě patří do kategorie, že se mi líbí. Kapela u mě patří do kategorie, že se mi líbí a vlastně nevím. Patří do kategorie, že se mi líbí a vlastně nevím, co se do kategorie, že se mi líbí a vlastně nevím, co se mi na nich líbí. Že se mi líbí a vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože se mi líbí a vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý ingredient. Líbí a vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají a vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý ingredience, který co se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbených líbí, protože postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců fungují, protože postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců fungují, jakože na první dobrou. Postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců fungují, jakože na první dobrou, nebo zabírají ingredience, který u mojich oblíbenců fungují, jakože na první dobrou, nebo zabírají. A já jako který u mojich oblíbenců fungují, jakože na první dobrou, nebo zabírají. A já jako furt oblíbenců fungují, jakože na první dobrou, nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám jakože na první dobrou, nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já je první dobrou, nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky všechno a prostě poslouchám, kupuju si desky všechno a přemýšlím už vlastně leta, kupuju si desky všechno a přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se desky všechno a přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí a podobně to už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám i z Foo Fighters na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám i z Foo Fighters a nebo třeba se Stounama. Nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám i z Foo Fighters a nebo třeba se Stounama. A podobně to třeba mám i z Foo Fighters a nebo třeba se Stounama. Jo, nevím, mám i z Foo Fighters a nebo třeba se Stounama. Jo, nevím, čím to je pro Foo Fighters a nebo třeba se Stounama. Jo, nevím, čím to je, prostě možná nebo třeba se Stounama. Jo, nevím, čím to je, prostě možná je to ten komplexní pohled na Stounama.

0: Vím, že se vám budou líbit i Vitacit, ještě s Milou. To skvělý na Rock Rádiu před chvílí a věřím, že se vám budou líbit i Vitacit, ještě s Rock Rádiu před chvílí a věřím, že se vám budou líbit i Vitacit, ještě s Milošem Dodo Doležalem. Chvílí a věřím, že se vám budou líbit i Vitacit, ještě s Milošem Dodo Doležalem. Dáme si taky Battle Beast a budou líbit i Vitacit, ještě s Milošem Dodo Doležalem. Dáme si taky Battle i Vitacit, ještě s Milošem Dodo Doležalem. Dáme si taky Battle Beast a nebo Europe za chvíli. Ještě s Milošem Dodo Doležalem, dáme si taky Battle Beast a nebo Europe za chvíli. Dodo Doležalem, dáme si taky Battle Beast a nebo Europe za chvíli. Dáme si taky Battle Beast a nebo Europe za chvíli.
1: Spotřební daň tvoří
0: a nebo Europe za chvíli.
1: Spotřební daň tvoří 14%
0: Europe za chvíli.
1: Spotřební daň tvoří 14% Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovar tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Česko.
2: Tlačíš. Tlačíš, tlačíš.
3: Tlačím, tlačím.
2: Tlačíš, tlačíš.
3: Tlačím, tlačím, ale moc.
2: Tlačíš, tlačíš.
3: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačíš, tlačíš.
3: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačíš, tlačíš.
3: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch
3: číš. Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepším
3: tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchu.
3: To nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na technika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory po.
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresuchotechnika.cz. To je fičák. To je fičák.
5: Hledáte spolehlivý. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
6: U Autopoli v Praze a
5: má jasnou historii a perfektní technický stav.
6: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká
5: historie a perfektní technický stav.
6: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
5: technický stav.
6: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Stav.
6: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý
6: Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný
6: a Příbrami na vás čeká široká nabídka.

0: nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ
0: a čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
0: nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
0: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. A skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police z...
0: I výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police z... Autopoli.
0: Financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police z... Autopoli. Váš autorizovaný... Nabídka vozu na auto pomlčka police z... Autopoli. Váš autorizovaný... Nabídka vozu na auto pomlčka police z... Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto pomlčka police z... Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Pračka police z... Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Xandria.
1: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Xandria.
1: Praze a Příbrami.
2: Xandria.
1: Dami.
2: Xandria.
3: Symfonik metalová krása míří.
2: Xandria.
3: Symfonik metalová krása míří s novou deskou
2: Xandria.
3: Symfonik metalová krása míří s novou deskou
2: Xandria.
3: Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show.
2: Xandria, Seven Spires a
3: Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show.
2: Xandria, Seven Spires.
3: Čeká vás dechberoucí show.
2: Xandria, Seven Spires a Secret Rule.
3: Tři půvab dechberoucí show.
2: Xandria, Seven Spires a Secret Rule.
3: Tři půvabné ženy. Tři show.
2: Xandria, Seven Spires a Secret Rule.
3: Tři půvabné ženy. Tři epické.
2: Xandria, Seven Spires a Secret Rule.
3: Tři půvabné ženy. Tři epické kapely.
2: Jeden ve. Seven Spires a Secret Rule.
3: Tři půvabné ženy. Tři epické kapely.
2: Jeden. Secret Rule.
3: Tři půvabné ženy. Tři epické kapely.
2: Jeden večer. 15.
3: Tři půvabné ženy. Tři epické kapely.
2: Jeden večer. 15. říjen.
3: Pražský ženy. Tři epické kapely.
2: Jeden večer. 15. říjen.
3: Pražský epické kapely.
2: Jeden večer. 15. říjen.
3: Pražský distrikt.
2: 15. říjen.
3: Pražský distrikt.
2: Pražský distrikt. Distrikt.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质每一件漂亮的T恤条纹多多品质每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要个人信息和银行卡号
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský
4: 卡号
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko. Zamište do prodejen Siko nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci, stylovko nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejlepsiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a

0: nejoblíbenější trendy. Nyní, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh konspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a graf nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupel kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu s montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 2 nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, procent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také pi. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také pod vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz kuchyní a také podlah. Siko.cz
1: Výzku pro vás máme extra slevu 10% na extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JIS 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian 11.10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living online. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná.
2: To se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality.

0: Tejtaka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním souhnařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavi, k tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat itality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: www.lavite.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: www.lavite.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: www.lavite.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápady.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
1: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Děláš? Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne.
1: Na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota. 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ. Úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady. Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznik. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha!
2: Je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha!
2: Základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha! Kuchař.
2: Správně.
1: Naleklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha! Kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha.
2: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha! Kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes
2: všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha! Kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
2: vznikne magie.
1: Ha! Kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Ha! Kuchař. Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. A najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Práci na letišti.cz. Když.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj, nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem. Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme

0: S respektem k přírodě sivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě, a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimelských kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Jděte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář cova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
1: Rok.
0: František.

0: Stačí jen sádky a přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární, přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra ve námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8 Supersport vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8 Supersport jehož design. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8 Supersport, jehož design doslova fascinoval. Namátkou legendární MTX Tatra V8 Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Tatra V8 Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster Tatra V8 Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základ Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kdo by se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslil, zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili. On je uváděl život od první. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili. On je uváděl život od první skici. A Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. Kteří svá díla nejen nakreslili. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jen nakreslili. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designer skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designer, ale taky poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designer, ale taky automobilový. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designer, ale taky automobilový a jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designer, ale taky automobilový a buginový závodník. Král nebyl jen designer, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen designer, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 Padet a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 Padet, to je to pro závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 Padet, to je to prostě musíte vidět. Nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 Padet, to je to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středečeském Supersport Java Athena 3 Padet, to je to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středečeském muzeu Athena 3 Padet, to je to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středečeském muzeu v Rostokách u Prahy. To je to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středečeském muzeu v Rostokách u Prahy. Prostě musíte vidět. Nejlépe ve středečeském muzeu v Rostokách u Prahy. Právě tam běží až do března. Vidět. Nejlépe ve středečeském muzeu v Rostokách u Prahy. Právě tam běží až do března výstava s názvem Středočeské muzeum v Rostokách u Prahy. Právě tam běží až do března výstava s názvem Václav tečka Král v Rostokách u Prahy. Právě tam běží až do března výstava s názvem Václav tečka Král výstava s názvem Václav tečka Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat. Václav tečka Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat. Tečka Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio
0: automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio
0: motainu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio motokeci.
0: A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio motokeci.
0: Je na co koukat.
1: Rock Radio motokeci. Rock Radio motokeci. Rock Radio motokeci. Motokeci. Motokeci.

0: Motokeci. Rock Rádio. Motokeci Marcela Herbol. Rock Rádio. Motokeci Marcela Herbolta. Rock Rádio. Motokeci Marcela Herbolta. Rádio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím i Československo.
0: Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova. O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v může být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následník. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v Osace Lovilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v Osace Loni se vyprávějí legendy. Výstavě v 58. či jeho následníku v Osace Loni se vyprávějí právě legendy. A co se týče voltem 8. či jeho následníku v Osace Loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak o následníku v Osace Loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na Osace Loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prase. Nebo co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie samodel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie samozřejmě na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie samozřejmě té původní. Prostě na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie samozřejmě té původní. Prostě jsme už fenomenální design prasete nebo Škody Felicie samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je království, tam musí být už dlouhá léta královstvím designu a kde je království, tam musí být nutně léta královstvím designu a kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě královstvím designu a kde je království, tam musí být nutně král. V tom a kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav král. Ten mi se letos dožil 90. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav král. Ten mi se letos dožil 90. A mysli krále s velkým K. Václav král. Ten mi se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není s velkým K. Václav král. Ten mi se letos dožil 90. A přestože už mezi námi Václav král. Ten mi se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska. 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůže ta z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Host nemůžeme nechat ujít. Celý den vám bude chat ujít. Celý den vám budeme hrát songy. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na... Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční. Vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska mě songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů rozebere zpět Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou, kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinkem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. Kvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v devět a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v devět večer vám čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v devět večer vám desku pustí Hořína celý den na Rock Rádiu. A v devět večer vám desku pustíme celou.

0: výročí jeho narození.
1: Je to
0: vlastně
1: tak?
0: Oslavil
1: přesně?
0: 86. narozeniny. A proto tady výročí jeho narození.
1: Je
0: to vlastně
1: tak?
0: Oslavil
1: přesně?
0: 86. narozeniny. A proto tady vítám jeho narození.
1: Je to
0: vlastně
1: tak?
0: Oslavil
1: přesně?
0: 86. narozeniny. A proto tady vítám experta na Johna Lennona.
1: Je to
0: vlastně
1: tak?
0: Oslavil přesně? 86. narozeniny. A proto tady vítám experta na Johna Lennona. Oslavil 86. narozeniny. A proto tady vítám experta na Johna Lennona. Petra Jandu mladšího. Experta na Johna Lennona. Petra Jandu mladšího.
1: To si ze mě děláš schválně srandu. Petra
0: Jandu mladšího, který...
1: To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem...
0: Petra Jandu mladšího, který...
1: To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal...
0: Petra Jandu mladšího, který...
1: To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho... To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John. To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John. Schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto se mě děláš, že já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto se mě děláš srandu teďka, vy. Když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto se mě děláš srandu teďka, vy.
0: Ty máš
1: vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto se mě děláš srandu teďka, vy.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citron.
1: Omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto se mě děláš srandu teďka, vy.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: John Lemon. Tak proto se mě děláš srandu teďka, vy.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citron. Tak proto se mě děláš srandu teďka, vy.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony. Proto se mě děláš srandu teďka, vy.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony obecně, vy.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony obecně, vy.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony obecně, vy.
0: Ty máš rád olympik
1: ty
0: citronový
1: čaj. Já mám rád citrony obecně, vy.
0: Ty nemáš rád olympik.
1: Já mám rád citrony obecně, ví.
0: Ty nemáš rád olympik, ty máš rád citron, jo?
1: Hele, ty obecně, ví.
0: Ty nemáš rád olympik, ty máš rád citron, jo?
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Ty nemáš rád olympik, ty máš rád citron, jo?
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ty nemáš rád olympik, ty máš rád citron, jo?
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně... Olympik, ty máš rád citron, jo?
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako...
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu...
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu...
1: Fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně... Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No...
0: Je... Krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak. Je
0: to všechno, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak. Je
0: to všechno nahrál Paul. Blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak. Je
0: to všechno nahrál Paul McCartney, no. On na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak. Je
0: to všechno nahrál Paul McCartney, no. On tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: Je to všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabotoval, ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň.
1: Je to tak.
0: Já jsem mu vlastně ani
1: tam,
0: to všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň.
1: Je to tak.
0: Já jsem mu nahrál Paul McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň.
1: Je to tak.
0: Já se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak.
0: McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň.
1: Je to tak.
0: Já se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak.
0: John jako sabotoval tu píseň.
1: Je to tak.
0: Já se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak.
0: Johne, vidíš to, dokonce,
1: je to
0: ona se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak.
0: Johne, vidíš to, na to ona se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak.
0: Johne, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na Rock Radio.
1: Přesně tak.
0: Johne, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na Rock Radio a ještě ti přihodíme.
1: Tak, přesně tak.
0: Johne, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na Rock Radio a ještě ti přihodíme takovýhle kousek, kdo ví. Johne, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na Rock Radio a ještě ti přihodíme takovýhle kousek, kdo ví. Ten tam musí mít radost nahoře. No nicméně, za mě je to všechno. Já se dneska loučím, zaskakoval jsem. Ten tam musí mít radost nahoře. No nicméně, za mě je to všechno. Já se dneska loučím radost nahoře. No nicméně, za mě je to všechno. Já se dneska loučím, zaskakoval jsem zadaná, předávám to teda. No nicméně, za mě je to všechno. Já se dneska loučím, zaskakoval jsem zadaná, předávám to teda Petrovi. Nicméně, za mě je to všechno. Já se dneska loučím, zaskakoval jsem zadaná, předávám to teda Petrovi. To všechno. Já se dneska loučím, zaskakoval jsem zadaná, předávám to teda Petrovi. Teď si tady už je rokový. Loučím, zaskakoval jsem zadaná, předávám to teda Petrovi. Teď si tady už je rokový odpoledne, těší se. Teď si tady už je rokový odpoledne, těší se plnej energie, koukám na něho ještě mladý, no tak.
1: No, tak.

0: ještě je rokový odpoledne, těší se plný energie, kouká Vaňo ještě mladý, no tak.
1: No, tak ještě to...
0: Těší se plný energie, kouká Vaňo ještě mladý, no tak.
1: No, tak ještě to, dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Energie, kouká Vaňo ještě mladý, no tak.
1: No, tak ještě to, dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Kouká Vaňo ještě mladý, no tak.
1: No, tak ještě to, dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt, co tě čeká?
1: No, tak. No, tak ještě to, dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt, co tě čeká?
1: Ne, no, tak ještě to, dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt, co tě čeká?
1: Ne, mám zítra koncert, ale myslím, že dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt, co tě čeká?
1: Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že to bude docela... Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že to bude docela dlouhej, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů. Zítra koncert, ale myslím si, že to bude docela dlouhej, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže myslím si, že to bude docela dlouhej, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli bude docela dlouhej, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli celou proležím prostě. Takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli celou proležím prostě. Budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli celou proležím prostě.
0: Šetři
1: v neděli celou proležím prostě.
0: Šetři se.
1: No, musím se snažit.
0: Hele, všechno
1: neděli celou proležím prostě.
0: Šetři se.
1: No, musím se snažit.
0: Hele, všechno co
1: proležím prostě.
0: Šetři se.
1: No, musím se snažit.
0: Hele, všechno co teďkon jakože šetři se.
1: No, musím se snažit.
0: Hele, všechno co teďkon jakože přejde se. Šetři se.
1: No, musím se snažit.
0: Hele, všechno co teďkon jakože přejdeš a
1: musím se snažit.
0: Hele, všechno co teďkon jakože přejdeš a čemu jako všechno co teďkon jakože přejdeš a čemu jakože v úzovkách teďkon jakože přejdeš a čemu jakože v úzovkách nafackuješ, tak to jakože přejdeš a čemu jakože v úzovkách nafackuješ, tak to se ti pak se přejdeš a čemu jakože v úzovkách nafackuješ, tak to se ti pak sečte všechno. Přejdeš a čemu jakože v úzovkách nafackuješ, tak to se ti pak sečte všechno. Nafackuješ, tak to se ti pak sečte všechno.
1: To máš velkou pravdu, ty brdě.
0: Ale evidentně jako tak to se ti pak sečte všechno.
1: To máš velkou pravdu, ty brdě.
0: Ale evidentně jako tak děda se asi hodně všechno.
1: To máš velkou pravdu, ty brdě.
0: Ale evidentně jako tak děda se asi hodně šetřil.
1: To máš velkou pravdu, ty brdě.
0: Ale evidentně jako tak děda se asi hodně šetřil, protože teď
1: pravdu, ty brdě.
0: Ale evidentně jako tak děda se asi hodně šetřil, protože teď jsme ho viděli, že jako tak děda se asi hodně šetřil, protože teď jsme ho viděli, že jo.
1: No přesně.
0: Ve 84 prostě se asi hodně šetřil, protože teď jsme ho viděli, že jo.
1: No přesně.
0: Ve 84 prostě furt jako mladí, ale... který dokonce i do mě nalýval ruma, takže jako já myslím, že jako mladí, ale... který dokonce i do mě nalýval ruma, takže jako já myslím, že
1: jako sám to
0: dokonce i do mě nalýval ruma, takže jako já myslím, že
1: jako sám to nechápu, kde on to bere, ale
0: ruma, takže jako já myslím, že
1: jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že
0: jako já myslím, že
1: jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
0: Super.
1: Jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
0: Super. Tak jo, tak se mi
1: jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
0: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě.
1: To nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
0: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju
1: to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
0: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ti to utíká, no a já
1: budu mít taky tak jako.
0: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi loučím
1: jako.
0: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se. Tak se mi hezky přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau. Přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau. Utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau. S vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau.
2: Vytvořeno s použitím AI.
0: Hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo.
0: Uslyšíme se v pondělí. Čau.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji.
0: Pondělí. Čau.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech
2: užitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené. Aby vám bylo tepleji

0: i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry o tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od dvě. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 240 dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 190 a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý 49 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní moment už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc 99 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. 9 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Voda je fajn.
0: V prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Voda je fajn. V létě na koupák.
0: Víc než si myslíte.
1: Voda je fajn. V létě na koupání.
0: Než si myslíte.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ani. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme... Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrob nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce... A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů. Jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindel. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinných pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. V kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat.
1: www.charvat.cz.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí.
1: CZ.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. S mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky.

0: Teda alespoň ne, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Jsme Sudop ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Ní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podívat a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podívat profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej dílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na ní třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucího nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš v tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Aktuálně v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ.
1: Aktuální zpráva.
0: www. Projektant budoucnosti CZ.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v
0: Projektant budoucnosti CZ.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v
0: Českosti CZ.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí.
1: Her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
1: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vznikat
1: osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka
2: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milion.
2: Hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
2: Může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
4: Dokážete?
3: Sportka casting na milionáře.
4: Dokážete si představit, co by...
3: Sportka casting na milionáře.
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste...
3: Casting na milionáře.
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
3: Už dne...
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
3: Už dnes losujeme.
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
3: Už dnes losujeme ve Sportce 10.
4: Představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
3: Už dnes losujeme ve Sportce 10.
4: Zate dělali, když byste vyhráli milion?
3: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
4: Vyhráli milion?

Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci. Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného. Ta Johnu Lennonovi na konci, když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní ne. Na konci, když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ty, když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ale se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ale dneska právě při devátém řídbí nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ale dneska právě při 9. říjnu si můžeme připomenout výročí jeho narození. Kdy vlastně oslavil 86. narozeniny. A proto tady vidíme výročí

0: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Stadion. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jsme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
1: To bylo chytrý koupitelku.
0: A jste ve hře.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
2: Vy chytralí, chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplný Einstein.
2: S chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplný Einstein.
3: Vneste do podzimní
2: šetřili.
1: Tebe nikdo

0: Den u nás je Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihoč porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo, ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 2. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 3. To týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. České máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pod 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129. Vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert a svíčková kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnává kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9. 129,90. Albert dle srovnání k 30.9. 90. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. Srovnání k 30.9.
1: Jsem farmář. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodí. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodář. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a s František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotiky hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. A z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chmel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má obě nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmanem. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francim. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Nápoj. Váš farmář František.
2: Oknem
1: váš farmář František.
2: Oknem fouká střecha.
1: František.

0: kávové latte i osvěžující cold brew. Cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Tart, opravdový elektrospecialista. Ví elektrospecialista.
1: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 3 vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 307 těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2 mínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 408 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc. 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc. 79 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte 1000. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
2: Velký výběr vozů skladem. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domadem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Když u k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Když uvidíte
3: Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Když uvidíte Albert neporazitelný. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Když uvidíte Albert neporazitelné. Až s nabídkou od Domanského. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější od Domanského. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Kého. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden.

0: Malíř, topenář,
1: podlahář,
0: ale
1: tak kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne,
1: pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to
1: všechno praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informaty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.
2: Chcete si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity za opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruk.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
0: Na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
0: Ty.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
3: Zahrad.
2: Rekbity záruka kvality.
3: Zahrádkář se raduje.
2: Záruka kvality.
3: Zahrádkář se raduje.
2: Záruka kvality.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
4: Ať už jste
3: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profi.
3: Všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
3: potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík,
3: u Zafido@e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu. Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty. Nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlepší zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido
4: od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido@e-shop.cz.
4: Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido@e-shop.cz.
4: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Vždy na Zafidu.
3: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. CZ. Partner pro vaši zahradu.
5: Rock Radio.
3: Partner pro vaši zahradu.

inventions too, and smoke the

0: obchodním centru Arkády Pankrác. Novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena
0: slash na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena
0: v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena
0: slash tru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás
0: Krác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná
0: Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeniny slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort do 15 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídková show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbený narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených provodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. ček jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
2: Mám jen
1: 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin.
1: Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Více na fashion.arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme z.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z C.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého.
2: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Co Praha děláš? Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne.
2: Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělé. Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne. Světa.
2: Informační služby?
3: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne. Pro našeho.
2: Informační služby?
3: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne. Pro. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salon?
3: Pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně. Uhodlí před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně. Uhodlo si. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně. Uhodlo si.
2: Na letišti
3: začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně. Uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 6
3: už tady.
2: Salonek?
3: Správně. Uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obor.
3: Salonek? Správně. Uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte
3: správně. Uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
3: Uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Restaurace

0: spíš obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
1: Restaurace.
0: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
1: Restaurace Vikárka. Gastronomická
0: práce na letišti.cz.
1: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo.
0: Z.
1: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den, od 10 do 20 přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den, od 10 do 20 hodin na Pražském hradě, otevřeno každý den, od 10 do 20 hodin, otevřeno každý den, od 10 do 20 hodin, jedino každý den, od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta 10 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece ta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned se kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta a nyní Kubece hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky víte hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné nedělní bramu svatého Víta a nyní taky výjimečné nedělní Víta a nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací. Nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace. Taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikárčné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikárka restaurant branče. Více informací a rezervace na vikárka restaurant. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Vikarkarestaurant.cz.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
1: Restaurant.cz.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se.
1: CZ.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart lomeno soutěž. 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. V pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž.

0: Dobrý den, jmenuji si...
1: CZ/smart/soutěž.
0: Dobrý den, jmenuji se Jiří...
1: Smart/soutěž.
0: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych... Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás
0: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili
0: vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné
0: autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše
0: Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. Pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. Zavili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a hádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a H na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HRV až téměř čtvrt modely Honda CR-V, ZR-V a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Honda CR-V, ZR-V a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat. ZR-V a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat. A HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že JRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úspěšná. Otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz. Zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: I úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Překážka.jarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Překážka.
0: Těšíme se na vás.
2: Překáží vám doma vysloužit. Překáží vám. Překáží vám doma vysloužilé drobné Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery CZ. Ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery CZ. Kontejnerů. www. Červené kontejnery CZ. www. Červené kontejnery CZ. Červené kontejnery CZ. CZ.

Hezké odpoledne u zpráv vás vítá. Zprávy. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna. Zprávy. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková v Česku. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková v Česku. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. U zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny s Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem. V Česku začaly celorepublikové komunální volby spojeny jsou tradičně s úvodním kolem celorepublikové komunální volby spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů komunální volby spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů dnes budou volby spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů dnes budou volební místnosti spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů dnes budou volební místnosti otevřeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete volit senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny. Volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 10 otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli po výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody kvůli poklesu hladiny ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody kvůli poklesu hladiny omezí od zítra. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská trpí výrazným nedostatkem vody kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu nedostatkem vody kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz hrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil při přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí vývoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní mu planou a bližší Lhotou.

0: Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména která nyní musí nádrž objíždět.
1: Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že Bíského jezera v Rakousku.

K novému Peugeotu parádní. K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanské. K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrát.

0: jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. Jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. Velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. Usnovačky krustulina, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. Usnovačky krustulina stykta je podobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. Usnovačky krustulina stykta jsme naopak by byl dosud na našem území přehlížen. Usnovačky krustulina stykta jsme naopak její výskyt v Česku našem území přehlížen. Usnovačky krustulina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli. Usnovačky krustulina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
1: A to kvůli četným nálezům.
0: Krustulina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
1: A to kvůli četným nálezům.
0: Stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
1: A to kvůli četným nálezům sousedních.
0: Pak její výskyt v Česku mohli očekávat.
1: A to kvůli četným nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
2: Rokrát.
0: Česku mohli očekávat.
1: A to kvůli četným nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
2: Rok Radio.
0: Očekávat.
1: A to kvůli četným nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
2: Rok Radio. Počasí.
1: Četným nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
2: Rok Radio. Počasí.
3: Tak to vypadá.
1: Sousedních zemí. Tolik zprávy.
2: Rok Radio. Počasí.
3: Tak to vypadá, že.
1: Tolik zprávy.
2: Rok Radio. Počasí.
3: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase.
2: Rok Radio. Počasí.
3: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu.
2: Počasí.
3: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách. Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně. To na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to právě pan pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to z noc. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes 10 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den, více večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den, víceméně po celé České republice na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den, víceméně po celé České republice. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den, víceméně po celé České republice. Možná se tomu akorát vyhne. Budou čekat přehánky přes celý den, víceméně po celé České republice. Možná se tomu akorát vyhne. Přes celý den, víceméně po celé České republice. Možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Celý den, víceméně po celé České republice. Možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Víceméně po celé České republice. Možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů. Republice možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů. Možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů. Vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů.
4: Ať už prší.
3: Zítra teploty kolem 14 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří.
3: Teploty kolem 14 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce.
3: 14 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.

0: počasí. Rock raná muzika do každého počasí. Rock rádio do každého počasí. Rock rádio do počasí. Rock rádio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat.
0: Rock rádio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, taká si...
0: Rock rádio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5.
0: Rock rádio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5 70.
0: Rádio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5 70.
0: Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5 77. kilometr směrem na Rozvadov. Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5 77. kilometr směrem na Rozvadov. Podívat, taká situace na cestách na D5 77. kilometr směrem na Rozvadov. Jsou v sobě dva osobáky. Situace na cestách na D5 77. kilometr směrem na Rozvadov. Jsou v sobě dva osobáky. Počítat na D5 77. kilometr směrem na Rozvadov. Jsou v sobě dva osobáky. Počítejte tam s kolonou. Na 77. kilometr směrem na Rozvadov. Jsou v sobě dva osobáky. Počítejte tam s kolonou. Na silnici 306 směrem na Rozvadov jsou v sobě dva osobáky. Počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče dva osobáky. Počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, druhý se tomu počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, druhý se tomuhle ideálně kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, druhý se tomuhle ideálně úplně vyhněte. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, druhý se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, druhý se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova na jich od Třebíče vidím padlej strom, druhý se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osoby, vidím padlej strom, druhý se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, druhý se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. A v Praze Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. A v Praze ještě vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. A v Praze ještě jeden osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce s autobusem, díky bohu ale bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce zase bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce za sjezdem na... A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce za sjezdem na... na průmyslovou směrem na Černě. Jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce za sjezdem na... na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě Štěrboholský sportce spojce za sjezdem na... na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák z sportce spojce za sjezdem na... na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák z dodávkou spojce za sjezdem na... na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Na, na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony.
0: Insta.
1: Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony.
0: Instagram Rokra
1: s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony.
0: Instagram Rokrádia.
1: Bacha na ty velký kolony.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušný
1: kolony.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za... Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant... Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rádio. Rokový Rok Rádio. Rokový odpoledne. Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout. 15 hodin, 5 minut k tomu.
0: Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout, 15 hodin, 5 minut k tomu, rokový odpoledne začíná.
0: Odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout, 15 hodin, 5 minut k tomu, rokový odpoledne začíná.
0: Ne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout, 15 hodin, 5 minut k tomu, rokový odpoledne začíná. Se na to pojďme rovnou vrhnout, 15 hodin, 5 minut k tomu, rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem. Rovnou vrhnout, 15 hodin, 5 minut k tomu, rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem. 5 minut k tomu, rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou. Rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není. To bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není. Ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není. Ale v pondělí už tady budeme zase v plný. S Petrem Kuba tady dneska bohužel zase není. Ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem komu Petrem Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem komu sednení, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych mohl věnovat. Přemýšlel jsem komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych mohl věnovat. Hlavně věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych mohl věnovat. Hlavně lidem, co byli včera na vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat. Hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat. Hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce, mohl věnovat. Hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně. Hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně. To byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně stejně jako já. Takže doufám, že si tu akci i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně stejně jako já. Takže doufám, že jste si tu akci včera užili a že dneska jdou do práce úplně stejně jako já. Takže doufám, že jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně stejně jako já. Takže doufám, že jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně stejně jako já. Takže doufám, že jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám. Takže doufám, že jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny, tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás motor, hudbu tady mám úplně pro všechny, tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás motorband, taky Ozzy přijde úplně pro všechny, tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley, tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society čeká vás motorband. Taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívá. Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívá, ale tady to roky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívá, ale tady to roky odpoledne na jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívá, ale tady to roky odpoledne na jeho Crowley. Black Label Society se sem podívá, ale tady to roky odpoledne nám začnou REM. Black Label Society se sem podívá, ale tady to roky odpoledne nám začnou REM a Men on the Moon. Se sem podívají, ale tady to roku odpoledne nám začnou REM a Men on the Moon. Peska už z roku, ale tady to roku odpoledne nám začnou REM a Men on the Moon. Peska už z roku 92 to roku odpoledne nám začnou REM a Men on the Moon. Peska už z roku 92 to bych ani nevěřil, ty REM a Men on the Moon. Peska už z roku 92 to bych ani nevěřil, ty brďo, tak si hlavně Men on the Moon. Peska už z roku 92 to bych ani nevěřil, ty brďo, tak si hlavně užijte. Peska už z roku 92 tomu bych ani nevěřil, ty brďo, tak si hlavně užijte. Jedem, rokový odpoledne začíná. Arva tomu bych ani nevěřil, ty brďo, tak si hlavně užijte. Jedem, rokový odpoledne začíná. Věřil, ty brďo, tak si hlavně užijte.

užijte. Jedem, Rockwheel pojďme začíná. Tak si hlavně užijte. Jedem, Rockwheel pojďme začíná. Jedem, Rockwheel pojďme začíná. Rockwheel pojďme začíná.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.
1: Zap.
0: Rock Rádio.

Motorband a jejich pesnička. Motorband a jejich pesnička Tví oči lžou právě teď. Motorband a jejich pesnička Tví oči lžou právě teďka dojela na Rock Radio. Motorband a jejich pesnička Tví oči lžou právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 15 hodin a jejich pesnička Tví oči lžou právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 15 hodin 22 minut. Tví oči lžou právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 15 hodin 22 minut. Máme 15 hodin 22 minut. A nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že 15 hodin 22 minut. A nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky. Co? A nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky. Co vy na to? Já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky, co vy na to? Tady ten týden totiž rozdat nějaký co vy na to? Rozdáváme lístky na Harley a dneska už je úplně poslední šance, jak se na jejich koncert. Takže rozhodně z teďka otevřete Facebooky a tý do Ústí nad Orlicí dostat. Takže otevřete Facebook, ať to neprošvihnete. Já vám zatím pustím nějakou další muziku.

0: Já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, držte Facebook, ať to neprošvihnete. Já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. Prošvihnete. Já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl. Já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl Jam, pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku. Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku na Rokovém 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku na Rokovém odpolední. Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku na Rokovém odpolední.
1: Vše, co potřebuji za...
0: Jeremy. Už za chvilku na Rokovém odpolední.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Na Rokovém odpolední.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Odpolední.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsa. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně D, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. V Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 200 gramová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 za 90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. Máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. Za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 4,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Tak tohle.
1: Lidl. To se vyplatí.
2: Tak tohle nevyvětra.
1: Lidl. To se vyplatí.
2: Tak tohle nevyvětra.
1: Se vyplatí.
2: Tak tohle nevyvětram.
3: Zase.
2: Tak tohle nevyvětram. Tak tohle nevyvětram.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tohle nevyvětram.
3: Zase všude tolik vody.
2: A to je...
3: Zase všude tolik vody.
2: A to je puch.
3: Zase všude tolik vody.
2: A to je puch.
4: Jak od větra do zá...
2: A to je puch.
4: Jak od větra do zápach vlh...
2: A to je puch.
4: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na pach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: Trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
6: Honda přiváží.
5: Ventilátory.cz.
6: Honda přiváží akční.
5: CZ.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinec. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní.

0: hybridní modely. Vyberte si rodinné přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až RV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přes a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
1: A zadní jsou tady.
0: Honda, the power of dreams.
1: A zadní jsou tady.
0: Power of dreams.
1: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachy. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci občky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno vat až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevou. Zapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy. Noci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alzace, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Máte špatný den?
1: Kódy na Alza.cz.
2: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
1: Za CZ.
2: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www. Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www. Stěhování. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www. Stěhování. Krbec.cz. Rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www. Stěhování. Krbec.cz. Kompletní stěhovat. Stěhovat. Život je rok. www. Stěhování. Krbec.cz. Kompletní stěhovací. Život je rok. www. Stěhování Krbec.cz, kompletní stěhovací a vyklízecí služby. CZ, kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
3: A co vaše úspory v
2: služby?
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko.
3: Penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď.
3: Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď.
3: Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
3: Náš spí.
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
3: Náš.
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří vaše penzíko právě teď. Převeďte ho.

0: K NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000. Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás. Za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. NN.cz. NN. Na vás záleží.
1: Nemáš co na sebe?
0: NN. Na vás záleží.
1: Nemáš co na sebe?
0: NN. Na vás záleží.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
0: Vás záleží.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Po sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
2: Jsem horská.
1: www.rokovýradio.cz.
2: Jsem horská gorila.
1: www.rokovýradio.cz.
2: Jsem horská gorila.
1: www.rokovýradio.cz.
2: Jsem horská gorila z Ugandy. Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
2: A gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
2: Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horský může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
2: Horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila.
2: Gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
2: unikátní.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorila. Mountain Gorilla kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman.

0: Bitmain.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jisté. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě na... Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc...

0: svobodě. Istek ke svobodě. Xandria, Symphonic Metal. Xandria, Symphonic Metalová krása. Xandria, Symphonic Metalová krása míří s novou deskou. Xandria, Symphonic Metalová krása míří s novou deskou. Xandria, Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberu. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberu. Míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seventh Spou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
1: Mám jen 10.
0: 15. říjen. Pražský distrikt.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Říjen, Pražský distrikt.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha.
0: Pražský distrikt.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha.
0: Distrikt.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne,
1: Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodl si. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha
2: najde. Naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes.
2: Už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
2: Už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
2: Salonek. Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Rok.
1: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Rok.
1: Rádio. Práci na letišti.cz.
0: Rok. Rádio.
1: .cz.

0: banka. Svý kámoš, když neví mamka, poradí ty Partners banka. Když neví mamka, poradí ty Partners banka.
1: Aktuální
0: neví mamka, poradí ty Partners banka.
1: Aktuální zpráva.
0: Mamka, poradí ty Partners banka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se...
0: Poradí ty Partners banka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit...
0: Poradí ty Partners banka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo
1: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard
1: mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: A
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj!
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot!
2: Hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám
2: vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být měř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke... šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Vodou. Eurojackpot. Lístek.

a jen žena, který každý mužský zná, a jen žena ho, který každý mužský zná, a jen žena ho, dovede mužský zná, a jen žena ho, dovede i zná, a jen žena

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.
1: Je 10 hodin odpoledne. Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno.

0: Mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, Slušníkovej Mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, Slušný rockerky křest... Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, Slušný rockerky křestkalendář. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, Slušný rockerky křestkalendářů. Český skupiny, tým Rock Rádia, Slušný rockerky křestkalendářů. Prostě slušná oslava. Rock Rádia, Slušný rockerky křestkalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Slušný rockerky křestkalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích tak překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích tak... Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart, vezmejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i... Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat... Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrik jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrik Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a do... Stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ. Pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ. Kouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ.
0: Rok má bejt
1: sám. Více na Minijeřáb Zlín CZ.
0: Rok má bejt tvrdý.
1: Více na Minijeřáb Zlín CZ.
0: Rok má
1: Řáb Zlín CZ.
0: Rok má bejt tvrdý. Rok má bejt tvrdý. A beton taky. Ferobet. Rok má bejt tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásná tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevný. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Cená dlažba a pevná zeď. Ferobet CZ. A pevná zeď. Ferobet CZ. Zeď. Ferobet CZ. Ferobet CZ.

Ale my na sebe po... Ale my na sebe po 18 rok rádia... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dej... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Přiostry to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Přiostrý český skupiny potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Přiostrý český skupiny.

0: slušní partie nebo na ty stránky jako takový, kde dokovíradio.cz, buď do naší slušní partie nebo na ty stránky jako takový, kde už si CZ, buď do naší slušní partie nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa, buď do naší slušní partie nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně slušní partie nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního roku. Už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů, na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního rockera a slušní rockerky. Těch nových kalendářů slušního rockera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nářů slušního rockera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nackera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nacpanej zpěvákama slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nacpanej zpěvákama z českých. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nacpanej zpěvákama z českých kapel. Takže nepodotýkáme, že ten slušný rocker je docela nacpanej zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzikantama rocker je docela nacpanej zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých nacpanej zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je českých kapel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni plantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu i kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na ně. Rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa. Oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. A 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách Rokový radio na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách Rokový radio CZ taká z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách Rokový radio CZ taky můžete koupit lístky těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách Rokový radio CZ taky můžete koupit lístky. Ale samozřejmě si na těch stránkách Rokový radio CZ taky můžete koupit lístky. Tady na ty narozeniny, mě si na těch stránkách Rokový radio CZ taky můžete koupit lístky. Tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře, stránkách Rokový radio CZ taky můžete koupit lístky. Tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře, radio CZ taky můžete koupit lístky. Tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme, CZ taky můžete koupit lístky. Tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam koupit lístky. Tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam vleďte narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete. Tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete. I pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete. Padají. Rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete.
1: Padají vám vlasy.
0: Ať něco neprošvihnete.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
0: Prošvihnete.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový š... Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a br. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičné. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičné. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin dopingovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vašky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Mu vypadávání. Alpecin doping

0: Doping pro vaše vlasy. Navání Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
1: No a teď nás bude čekat ještě nějaká další.
0: Doping pro vaše vlasy.
1: No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika.
0: Doping pro vaše vlasy.
1: No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika.
0: Vaše vlasy.
1: No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson, taky Medvedman. No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson, taky Medvedman 09. No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson, taky Medvedman 09. Ale jako první nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson, taky Medvedman 09. Ale jako první začnou Twisted Sister. A další muzika. Marilyn Manson, taky Medvedman 09. Ale jako první začnou Twisted Sister. We're not gonna take it. Marilyn Manson, taky Medvedman 09. Ale jako první začnou Twisted Sister. We're not gonna take it. Manson, taky Medvedman 09. Ale jako první začnou Twisted Sister, we're not gonna take it. 09, ale jako první začnou Twisted Sister, we're not gonna take it. Už za chvíli. Ale jako první začnou Twisted Sister, we're not gonna take it. Už za chvíli.
2: Vítejte.
1: První začnou Twisted Sister, we're not gonna take it. Už za chvíli.
2: Vítejte v kempu, vaše...
1: Twisted Sister, we're not gonna take it. Už za chvíli.
2: Vítejte v kempu, vaše místo...
1: Not gonna take it. Už za chvíli.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
1: Už za chvíli.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

The Darkness. The Darkness a jejich pecka Is It Just. The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela. The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela. The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Rádiu v The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut. Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu a já vás Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu a já vás samozřejmě musím právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu a já vás samozřejmě musím pozvat na to na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu a já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 15 hodin a 40 minut k tomu. A já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11. k tomu. A já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. Vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně. Samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž na to, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datár, dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datart budeme 11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datart budeme slavit naše hale Datart budeme slavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozjet budeme slavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozjet doufáme, že budete u toho naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozjet doufáme, že budete u toho 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozjet doufáme, že budete u toho a taky narozeniny. Takže rozně doufáme, že budete u toho a taky vám doporučuju, abyste se ještě mrkli na takže rozně doufáme, že budete u toho a taky vám doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky dokovi. Máme, že budete u toho a taky vám doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky dokoviradio.cz a taky vám doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky dokoviradio.cz. Doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky dokoviradio.cz. Doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky dokoviradio.cz. CZ, buď do naší slušný partie, nebo na té stránky, na naše stránky dokoviradio.cz, buď do naší

0: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Voda je fa.
0: Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Voda je fajn.
0: Firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Voda je fajn.
0: George Business. Česká spořitelna.
1: Voda je fajn. V létě na koupání.
0: Česká spořitelna.
1: Voda je fajn. V létě na koupání.
0: Telna.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baně na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku jí. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku jí teda fakt nechce. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku jí teda fakt nechceš. Uvařit pivo. Ale v baráku jí teda fakt nechceš. A pro dvo. Ale v baráku jí teda fakt nechceš. A proto jsme tu. Ale v baráku jí teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvá baráku jí teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltový. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. To jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. A my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindel. AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindel. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace nových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát A. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krize českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.as. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Prostě v krvi. www.charvat.cz. www.charvat.cz. www.charvat.cz.
2: Už nemusíte čekat.
1: Charvat.cz.
2: Už nemusíte čekat až. Už nemusíte čekat až si Už nemusíte čekat až si ušetříte na Už nemusíte čekat až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pořiď

0: si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50 v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu na CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u cent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Bez navýšení
0: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Bez navýšení a za 0%.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to.
0: Slevy u obchodníka.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde.
0: U obchodníka.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu šení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na cent. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybranou už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0%. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc kupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Procentní úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AAA auci právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte už na splátky a máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 810. Máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 810. Osmšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 810. 800. Cena na AAA Auto.cz nebo volejte 810. 800.
2: Ceny střech jsou šílený a termín
0: nebo volejte 810. 800.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu
0: 810 800.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu
0: 800.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
3: Já jako řemeslník beru
2: a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Nemáš nějakou radu.
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Jakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci a spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za superkost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super.
2: A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Nabídky výrobci udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. A nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří

0: Třikrát zelená smaže. Třikrát zelená smažá. Třikrát zelená smažá. Třikrát zelená smažá. Třikrát zelená smažá. Třikrát zelená smažá.
1: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Jinak. Zkus to bez kempu. www. Bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www. Bezkempu.cz.
2: Paní ředitelko,
1: bez kempu. www. Bezkempu.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: www. Bezkempu.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Bezkempu.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte.
1: CZ.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme. Můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme.
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete
4: vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Pro vás předvýběr a
2: šíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
6: vás.
2: Šíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
6: Váš názor. Máme investice.
5: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
6: Váš názor. Váš názor.
5: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
6: Váš názor. Váš názor.
5: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
6: Váš názor. Váš názor.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes

0: kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbe. Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet. Lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce
0: se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních
0: poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbetce. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbetce. Kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
2: Kazbet.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do
2: aut.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili
3: Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimo
3: a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimo
3: do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše
3: Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR-V. Mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR-V a HR-V až na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR-V a HR-V až téměř hybridní SUV modely Honda CR-V ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu modely Honda CR-V ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte s čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se
4: na sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: I úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Tati.
4: Úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Tati.
3: Těšíme se na vás.
5: Tati. A promění se vytříděná petlehev v novou s mým jediná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
6: Promění.
5: A v novou sukínku v novou s mým oblíbeným džusíkem.
6: Promění.
5: A v novou sukínku.
6: Promění.
5: Oblíbeným džusíkem.
6: Promění.
5: A v novou sukínku.
6: Promění.
5: Kem.
6: Promění.
5: A v novou sukínku.
6: Promění.
5: A v paraplíčko.
6: Promění.
5: A v novou sukínku.
6: Promění.
5: A v paraplíčko.
6: Promění.
5: A v novou sukínku.
6: Promění.
5: A v paraplíčko.
6: Promění. Promění.
5: A v paraplíčko.
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky.
6: Promění.
5: A v paraplíčko.
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky. A v paraplíčko.
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky.
6: I v obal.
5: A v bačko.
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky.
6: I v obal.
5: A v baťužek.
6: A promění.
5: I na obal pro pastelky.
6: I v obal.
5: A v baťužek.
6: Ano.
5: Na obal pro pastelky.
6: I v obal.
5: A v baťužek.
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky.
5: I v obal. A v baťužek.
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může
6: všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí.
6: Proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl.
6: Proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty. Může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty. Vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
7: Užitečných věcí. Má to

0: smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu PET lahev vytřídit. Tatí.
0: K věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu PET lahev vytřídit. Tatí.
0: A... Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu PET lahev vytřídit. Tatí. A...
0: Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu PET lahev vytřídit. Tatí. A...
2: Běž už.
0: Víc.
1: Tak já jdu tu PET lahev vytřídit. Tatí. A...
2: Běž už.
0: Více na cesta odpadu
1: se vytřídit. Tatí. A...
2: Běž už.
0: Více na cesta odpadu CZ.
1: Tatí. A...
2: Běž už.
0: Více na cesta odpadu CZ.
1: A...
2: Běž už.
0: Více na cesta odpadu CZ.
3: Dva plus...
2: Běž už.
0: Více na cesta odpadu CZ.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou...
2: Už.
0: Více na cesta odpadu CZ.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii...
0: Na cesta odpadu CZ.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta.
0: Z.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. K tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Droge 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Droge. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie.cz. I v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie.cz.
4: Proč?
3: V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie.cz.
4: Proč se culíš?
3: I na e-shopu Teta Drogerie.cz.
4: Proč se culíš?
3: Teta Drogerie.cz.
4: Proč se culíš?
3: Protože budeme kat.
4: Proč se culíš?
3: Protože budeme kat.
4: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: To už. Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle.
4: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jinak.
4: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
4: Budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty.
4: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
4: Beauty Days v Metropolis.
3: Přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropolis.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropolis Ličí.
4: Vlasový jiný level.
3: Beauty Days v Metropolis Ličín.
4: Vlasový styling.
3: Beauty Days v Metropolis Ličín.
4: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
4: Days v Metropolis Ličín.
3: Vlasový styling.
4: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje.
4: Polis Ličín.
3: Vlasový styling.
4: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje
4: nebo kavárna z dárečky.
3: Vlasový styling.
4: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje
4: nebo kavárna z dárečky.
3: Link.
4: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje
4: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropolis Ličín.
4: Workshopy.
3: Příprava matcha čaje
4: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropolis Ličín.
4: Patnáva
3: matcha čaje
4: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropolis Ličín. 15. až
4: o čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropolis Ličín. 15. až
4: kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropolis Ličín. 15. až 18. října.
4: K tomu
3: Beauty Days v Metropolis Ličín. 15. až 18. října.
4: K tomu
3: Pohody Days v Metropolis Ličín. 15. až 18. října.
4: K tomu
3: pohodové nákupy z Ličín. 15. až 18. října.
4: K tomu
3: pohodové nákupy se slevami až 30%. 15. až 18. října.
4: K tomu
3: pohodové nákupy se slevami až 30%
4: díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane.
4: Nájmy až 30%
3: díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane.
3: Nájcent
4: díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane,
4: Nike,
3: Profimet a další
4: týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane.

0: Nike, Profimet a další značkové obchody. Levové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole. L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. A další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Rok.
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Rok.
0: Metropole Zličín.

a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Sek Symphonic, metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Sek Red Rule. Tak se bavte, Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Sek Red Rule. Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Sek Red Rule. Tak se bavte, Prorok Spires a Sek Red Rule. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Red Rule. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Šárka Holubcová.

0: Rokrádio, co se děje?
1: Léto je...
0: Rokrádio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase...
0: Rokrádio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
0: Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich... Takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba se zase vrací pod střechu a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley pod střechu a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem, staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam večí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne Loco Loco? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském rok 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském rok kafe. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském rok kafe. Na akci Gatsave víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském rok kafe. Na akci Gatsave the Punk za ku, tak 9. října nemůže chybět v pražském rok kafe. Na akci Gatsave the října nemůže chybět v pražském rok kafe. Na akci Gatsave the Punk zahrají SPS a nemůže chybět v pražském rok kafe. Na akci Gatsave the Punk zahrají SPS a The Fialky v pražském rok kafe. Na akci Gatsave the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude tak na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají. To bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový auto. Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. Zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Tak VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí a dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphony. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metal. Předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spire. Dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami.
1: Izomat. Izomat.cz.
0: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami.
1: Izomat.cz.
0: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky
1: U.S.A.
0: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku z New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška. Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci. Letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 000. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 000. Na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 000. Akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839. New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. 1302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška za 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Jedničky. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek 1839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek 39 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. CZ. Jednička na trhu letenek.
2: Přestaň být ten divák.
0: Jednička na trhu letenek.
2: Přestaň být ten divákem.
0: Nek.
2: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Ten divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si. Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. To v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek beš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe.

Another World. A přitom kousek od tebe. Another World. Přitom kousek od tebe. Another World. Kousek od tebe. Another World. Od tebe. Another World. Jiná realita CZ. Another World. Jiná realita CZ. The World. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ.

můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět vašemu účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10 tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální cen zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Víc zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Nejvyšší bank. Více na rb.cz. Nejvyšší čas rb.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všech slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co sví stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia neveš. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. CZ.

Máte dlažbu plnou... Máte dlažbu plnou... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné...

0: z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Probíhá právě za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Probíhá právě teď.
1: Tak ne
0: 5 tisíc. 7 dní Peugeot. Probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot. Probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte. Probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u kopce
0: teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony.
1: Čekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký.
1: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno.
2: Takem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký CZ.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký CZ.
3: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz. Více na Kopecký.cz.
4: Ne.
2: Kopecký.cz.
4: Ne.
3: Každý je. Každý je naladěný na něco jiného.
4: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného.
4: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás.
4: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat.
4: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete. Je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šest na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50 to si u nás k novému účtu.

0: Dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstvičů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora krátce před 15 zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora krátce před 15. hodinou odvolstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku, třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr, pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se volil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční. Původně oznámil, že se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční. Se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident účastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes před volbou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes před volbami Pavel cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes před volbami Pavel. Hypotéky v Česku jít příkladem, řekl dnes před volbami Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich se řekl dnes před volbami Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6% Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6% podle analytiků. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6% podle analytiků mohou příští rok dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6% podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Jejich sazby se už blíží 6% podle analytiků mohou příští rok tuto hranici už blíží 6% podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlast 6% podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlast podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě konat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
1: Kdo
0: vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
1: Kdo
0: může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
1: Kdo vyloženě
0: musí s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
1: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní
0: ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
1: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení.
0: Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
1: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení.
0: Ekonom Lukáš Kovanda.
1: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení. Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení financované z cizích zdrojů. Nepotřebuje nyní vlastnické bydlení financované z cizích zdrojů, tak možná nyní vlastnické bydlení financované z cizích zdrojů, tak možná učiní lépe ke bydlení financované z cizích zdrojů, tak možná učiní lépe, kdy financované z cizích zdrojů, tak možná učiní lépe, když vyčká z cizích zdrojů, tak možná učiní lépe, když vyčká třeba 2 roky, možná učiní lépe, když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela učiní lépe, když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobně lépe, když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték city, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně docela i pravděpodobné.

0: i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Pest Prila má minimum spár. Dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Pest Prila má minimum spár. Pět barev a rovda. Velkoformátová dlažba Pest Prila má minimum spár. Pět barev a rovnou hranu. Prostformátová dlažba Pest Prila má minimum spár. Pět barev a rovnou hranu. Prosnadnou Pest Prila má minimum spár. Pět barev a rovnou hranu. Prosnadnou údržbu. Tloušťka až a minimum spár. Pět barev a rovnou hranu. Prosnadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm. Pět barev a rovnou hranu. Prosnadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i F. A rovnou hranu. Prosnadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Prosnadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Pest. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Pest Brila. 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Pest Brila.
1: Stačí si vybrat,
0: co udrží i auto. Nejlepší dlažba Pest Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebně
0: auto. Nejlepší dlažba Pest Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
0: Nejlepší dlažba Pest Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat
0: Pest Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Mrako.
1: Stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: Podobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další.
1: Zítra nás bude čekat déšť, víceméně pod

0: Celý den a to po 14 stupňů a večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé České republice. Večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé České republice. Možná 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy. Víceméně po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. To po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra tepké republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší.
0: Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří
0: kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří
0: stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
0: Do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Jeho počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podívám.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podívám, jaká je situace na cestách.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podívám, jaká je situace na cestách na jižní spojce.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podívám, jaká je situace na cestách na jižní spojce. Vidím nehodu osoba.
1: Doprava.
0: Ještě se podívám, jaká je situace na cestách na jižní spojce. Vidím nehodu osobáku z nákladě. Ještě se podívám, jaká je situace na cestách na jižní spojce. Vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce. Vám jaká je situace na cestách na jižní spojce. Vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam cestách na jižní spojce. Vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní spojce. Vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. Nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici nákladňákem je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. Počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody. V Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela. Jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. Fulky díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. Fulici Tovární ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. Fulici Tovární v Ústí nad Labem. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. Fulici Tovární v Ústí nad Labem. Taky místo té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáku poměrně docela průjezdný.

0: V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor, průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na ohus. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na ohusnou. V Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na ohusnoucí provoz. A v srážku do osobáků, tak si dejte pozor na ohusnoucí provoz. A v ulici Okružní v Česku, tak si dejte pozor na ohusnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky na ohustnoucí provoz a v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Ohustnoucí provoz a v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce provoz a v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel. V ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor. V Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. Taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. U sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to.
1: Hledáte
0: na vozovce, takže pozor na to.
1: Hledáte radost z jízdy.
0: Pozor na to.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postavali v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. Vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rockový Rock Radio. Rockový odpoledne. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Máme 60.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a
2: Rockový Radio. Rockový odpoledne.
0: Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a
2: Rockový odpoledne.
0: Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a Rockový odpoledne najíždí do svojí
2: dne.
0: Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a Rockový odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a Rockový odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. 16 hodin, 3 minuty k tomu a Rockový odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, a k tomu a Rockový odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley, buď se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley, buď 15.10. lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley, buď 15.10. do Plzně a nebo že tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley, buď 15.10. do Plzně. Rozdávám tentokrát na Harley, buď 15.10. do Plzně a nebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tentokrát na Harley, buď 15.10. do Plzně a nebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Buď 15.10. do Plzně a nebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište do Plzně a nebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem. Plzně a nebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte

zájem, ať vám tak za 40 minut do Ústí nad Orlicí, tak mi pište, vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut, tak mi pište, vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky darovat. Vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky darovat. Teda jenom jednomu z lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky darovat. Teda jenom jednomu. Ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky darovat. Teda jenom jednomu. Za 40 minut můžu tady ty lístky darovat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě 10 minut můžu tady ty lístky darovat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože můžu tady ty lístky darovat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože ty lístky darovat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat, jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat. Čekají vás Kerni. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat. Čekají vás Kerni. Taky přijde Baby. Dáme další muziku, protože na co taky čekat. Čekají vás Kerni. Taky přijde Baby Metal. Muziku, protože na co taky čekat. Čekají vás Kerni. Taky přijde Baby Metal, ale teďka jako na co taky čekat. Čekají vás Kerni. Taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brakat. Čekají vás Kerni. Taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams. Kerni, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams. S obeckou Somebody, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojďte Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojďte, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ní se rozjíždí Brian Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. Brian Adams, s obeckou Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. Si obeckou Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. Pojďte trošku trsnout, ne.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčík.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková v Česku.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková v Česku odstartovali podzim. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková v Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů odpoledne přeje Kristýna Ševčíková v Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje Kristýna Ševčíková v Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o Ševčíková v Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6000 obecních podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6000 obecních podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

Aréně. V úzovkách nejnáviděnějšího června příštího roku v O2 Aréně. V úzovkách nejnáviděnější nejnen příštího roku v O2 Aréně. V úzovkách nejnáviděnější nejnenáviděnější kapela O2 Aréně. V úzovkách nejnáviděnější nejnenáviděnější kapela. O úzovkách nejnáviděnější nejnenáviděnější kapela. Opět dorazí do Prahy. Budou tak nejnáviděnější nejnenáviděnější kapela. Opět dorazí do Prahy. Budou to nejnenáviděnější kapela. Opět dorazí do Prahy. Budou to Nickelback. A vím, že nejnenáviděnější kapela. Opět dorazí do Prahy. Budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi kapela. Opět dorazí do Prahy. Budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají opět dorazí do Prahy. Budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela dorazí do Prahy. Budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, ale samozřejmě budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, ale svek. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, ale samozřejmě. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, ale samozřejmě. Tahle ta kapela prostě lidi proti ním mají docela své výhrady, ale samozřejmě. Tahle ta kapela prostě má svoje docela své výhrady, ale samozřejmě. Tahle ta kapela prostě má svoje místo. Jako výhrady, ale samozřejmě. Tahle ta kapela prostě má svoje místo. Jako jo, má dokonce i mě. Tahle ta kapela prostě má svoje místo. Jako jo, má dokonce i své místo tady u nás. Tahle ta kapela prostě má svoje místo. Jako jo, má dokonce i své místo tady u nás na Rock Rádiu, protože tady docela kapela prostě má svoje místo. Jako jo, má dokonce i své místo tady u nás na Rock Rádiu, protože tady docela dost často místo tady u nás na Rock Rádiu, protože tady docela dost často hrajeme. A musím říct, že teda Rock Rádiu, protože tady docela dost často hrajeme. A musím říct, že teda dřív jsem byl taky jeden z těch, který jako dost často hrajeme. A musím říct, že teda dřív jsem byl taky jeden z těch, který jako jí docela jako neuznávali. Hrajeme. A musím říct, že teda dřív jsem byl taky jeden z těch, který jako jí docela jako neuznávali. A musím říct, že teda dřív jsem byl taky jeden z těch, který jako jí docela jako neuznávali. Jo, říkal jsem si, že to prostě říct, že teda dřív jsem byl taky jeden z těch, který jako jí docela jako neuznávali. Jo, říkal jsem si, že jsem byl taky jeden z těch, který jako jí docela jako neuznávali. Jo, říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohle to jako jí docela jako neuznávali. Jo, říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohle to, ale teďka člověče celé jako neuznávali. Jo, říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohle to, ale teď jo, říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohleto, ale teďka člověče, čím jsem starší, tak říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohleto, ale teďka člověče, čím jsem starší, není úplně ono a tohleto, ale teďka člověče, čím jsem starší, tak mě začínají nějak víc bavit. Ty. Není úplně ono a tohleto, ale teďka člověče, čím jsem starší, tak mě začínají nějak víc bavit. Ty brďo, musím to, ale teďka člověče, čím jsem starší, tak mě začínají nějak víc bavit. Ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište, člověče, čím jsem starší, tak mě začínají nějak víc bavit. Ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na vaší, tak mě začínají nějak víc bavit. Ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom, tak mě začínají nějak víc bavit. Ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte, nějak víc bavit. Ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte názor. Ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback. Musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor. A klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proč zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadějí vlastně. Vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadějí vlastně. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 Aréně fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 Aréně 26. června, prostě mi nějak asi vůbec jako nevadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 Aréně 26. června si vůbec jako nevadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 Aréně 26. června vadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 Aréně 26. června, takže samozřejmě. No každopádně budou tady v O2 Aréně 26. června, takže samozřejmě vy, kdo je máte, budou tady v O2 Aréně 26. června, takže samozřejmě vy, kdo je máte rádi, tak si myslím, že 26. června, takže samozřejmě

0: vy, kdo je máte rádi, tak si myslím, že byste si mohli. Takže samozřejmě, vy, kdo je máte rádi, tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela si myslím, že samozřejmě, vy, kdo je máte rádi, tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela si myslím, že to bude fajn. Vy, kdo je máte rádi, tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou. Myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty Prahy zavítat tady na ten docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hit tady na ten docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity. Docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity, takže rozhodně si u toho zase nový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity, takže rozhodně si u toho zaskotačíte. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity, takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete. Zase ty jejich největší hity, takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete. Jejich největší hity, takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete a tak dále. Teď už se dáme ty, takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete a tak dále. Teď už se dáme samozřejmě rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete a tak dále. Teď už se dáme samozřejmě další muziku, zaskotačíte, zařvete a tak dále. Teď už se dáme samozřejmě další muziku, Pretty Maids vás čekají, zařvete a tak dále. Teď už se dáme samozřejmě další muziku, Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta a tak dále. Teď už se dáme samozřejmě další muziku, Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta, a nebo teď už se dáme samozřejmě další muziku, Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta, a nebo Whitesnake už za chvíli. Samozřejmě další muziku, Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta, a nebo Whitesnake už za chvíli. Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta, a nebo Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den,
0: čekají taky Aleš Brichta, a nebo Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl,
0: Brichta, a nebo Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se
0: Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu
0: za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda a... Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě
1: jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás.
1: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás připravili.
1: A rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
1: do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
1: Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely
1: Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV. Mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR. Zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR a HRV až téměř na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR a HRV až téměř hybridní SUV modely Honda CRV ZR a HRV až téměř čtvrté modely Honda CRV, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si jak na CRV, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si jak nám otestovat ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si jak nám otestovat a přes HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si jak nám otestovat a přesvědčit se, že již téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si jak nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z hybrid čtvrt milionu korun. Přijďte si jak nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním. Přijďte si jak nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se.
0: Zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: I úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Drby na zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Drby z ohrad a výběhu.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Drby z ohrad a výběhu zoopark
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme drby z ohrad.

0: a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni.
0: A výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v
0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny.
0: Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí.
0: Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusí.
0: Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusí.
0: Zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se smějete. Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se smějete. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně. Si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. Než do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu, vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový let. Jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový let. V Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto. V Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto. A jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
1: To tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně
1: léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko.
1: To.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie.
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná.
0: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná.
0: A hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavit.
0: Blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr chutná. Objevte prodejnu lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italská. Objevte prodejnu lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prodejnu lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sousu vinařství. Lavite. Přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Voda.
2: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Voda je fajn.
2: Itálii. www.lavite.cz.
3: Voda je fajn.
2: www.lavite.cz.
3: Voda je fajn. V létě na
2: lavite.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
2: Z.
3: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z v létě na koupání.

0: V zimě na hokej. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt. Se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Pit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto... Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charváku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltový... A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS máme asfaltovým kapitálem. Charvát AS máme asfalt prostě v krvi. Charvát AS máme asfalt prostě v krvi. www.charvat máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Ahoj, asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Prostě v krvi. www.charvat.cz.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář.
0: www.charvat.cz.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme.
0: www.charvat.cz.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné.
0: www.charvat.cz.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Tak doraš. A že nehrajeme v menší sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Tak doraš. A že nehrajeme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž. Vsaď se, že jo. 16. oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: A zadní jsou tady.
1: Slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: A zadní jsou tady.
1: Let, tak doraš na Kačinu.
2: A zadní jsou tady. A tak jsem. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevu.

Advance a jejich peska SOS právě teďka. Advance a jejich peska SOS právě teďka dojela na... Advance a jejich peska SOS právě teďka dojela na Rock Rádiu. Advance a jejich peska SOS právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 19. Advance a jejich peska SOS právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 19 minut k tomu na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 19 minut k tomu. No já vás zase musím pozvat na jednu docela 16 hodin 19 minut k tomu. No já vás zase musím pozvat na jednu docela 19 minut k tomu. No já vás zase musím pozvat na jednu docela zajímavou akci, která se teďka bude dít k tomu. No já vás zase musím pozvat na jednu docela zajímavou akci, která se teďka bude dít 26. Já vás zase musím pozvat na jednu docela zajímavou akci, která se teďka bude dít 26. června. Zajímavou akci, která se teďka bude dít 26. června příštího roku v O2 aréně. Se teďka bude dít 26. června příštího roku v O2 aréně.

0: a za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na a za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Chystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily. Ne, kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až tři produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapočítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci. Nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Opět až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se zapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevou, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza.cz, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza.cz, Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza.cz.
1: Aktuální zpráva.
0: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazard.
0: Se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
0: Kódy na Alza.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účet. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí
1: v republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard.
1: Účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali? Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli casting na milionáře? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Tak co jíš?
3: Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Tak
3: staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Tak co jí koupíme?
3: Tiket a jste ve hře.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic ne.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: Koupíme. Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostane svý, co?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostane svý.
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří.
5: Říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letce.
4: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to.
4: Vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte celé.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.

0: Allegrie. Když boj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat,
0: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, daruj
0: Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek. Večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo
1: pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na running. Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie. Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek.
0: Nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitek. Zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Firma na vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: Opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zdeho.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každý pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
3: Slevy u obchodníka.
4: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
3: V auto u obchodníka.
4: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
3: V auto.
4: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
3: V Auto Nord víš přesně, co
4: ruky? No trochu se bojím, co koupím.
3: V Auto Nord víš přesně, co kupuješ.
4: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Auto Nord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených
4: bojím, co koupím.
3: V Auto Nord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut
4: polovin.
3: V Auto Nord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut polovina mladší 2 let. To Nord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut polovina mladší 2 let.
4: Jako
3: přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No tak to
3: přes 500 prověřených aut polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
3: 2 let.
4: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny.
4: Už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord.
4: Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. To Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. V 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Rock
5: Prahy. Autonord.cz.
6: Rock Radio.
5: Nord.cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Poledne.

hlasu záleží. Do sobotního roku referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novin. Hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassin várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God. Dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. S deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stone Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a je za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu mám a jejich Foreign Tongues. A do třetice Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rock Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz s deskou One. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz One. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rok na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na sobotní večer.

Vyberte si rokový. Vyberte si rokový album na sobotu. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album.

0: Tento probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Francimel, to je boží nápoj. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: KFC ti zase nabídne
2: ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: KFC

0: ti zase nabízí víc. KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo.
0: iPhone 17. Víc.
1: MacBooky Neo.
0: iPhone 17.
1: Laserové projektory.
0: Sluchátka Apple Beats.
1: MacBooky Neo.
0: iPhone 17.
1: Laserové projektory.
0: Sluchátka Apple Beats.
1: A to.
0: iPhone 17.
1: Laserové projektory.
0: Sluchátka Apple Beats.
1: 17. Laserové projektory.
0: Sluchátka Apple Beats.
1: A stovky dalších cen.
0: Kup si teďka.
1: Laserové projektory.
0: Sluchátka Apple Beats.
1: A stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi.
1: Tory.
0: Sluchátka Apple Beats.
1: A stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj odka Apple Beats.
1: A stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: A stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj už dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevu.
0: KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhraj skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhraj s KFC.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhraj s KFC.cz.
1: Účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhraj s KFC.cz.
1: Slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: Uvažu.
1: Kupon.
0: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: Uvažujete o tepelném.
0: Na vyhrajskafc.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku.
0: Vyhrajskafc.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku
0: tradiční.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. O tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichého výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou mozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu na odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd,
2: Lady. ProTerm.cz.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd,
2: CZ.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí. Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever v symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 7. a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, první host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum, Praha.

0: Pretty Maids a jejich pecka Face. Pretty Maids a jejich pecka Face. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut a Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký líst. 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už 8 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já si na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku. Už tady všichni uslyšíme. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku. Už tady všichni uslyšíme. Výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme. Pekem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme. Za chvilku už tady všichni uslyšíme. Už tady všichni uslyšíme. Tady všichni uslyšíme. Uslyšíme.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaří zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení.

0: Nenechte si ujít událost roku Rock in 10. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky za. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti. Ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketport o stroku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
1: Přijďte si do Benu.
0: Koupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
1: Přijďte si do Benu pro léky.
0: Portál a Ticketmaster.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Master.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Na Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídím. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. To bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Máte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky více léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje,
1: rádi vám poradíme.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co víme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eš, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už
3: všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík.
3: Co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vy...
3: Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vy...
3: Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: Připravte svou zahradu...
3: CZ.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními... Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitník nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Ty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido pomlčka
5: českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido pomlčka
5: Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido pomlčka e-shop.cz.
5: Na Zafidu.
3: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Finální výprodej ve
3: shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Finální výprodej ve velkém stylu.
3: Partner pro vaši zahradu.
6: Finální výprodej ve velkém stylu.
3: Výprodej.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu. Výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i prodej značkové obuvi.

0: ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 209 obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 simu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sport už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Honda přiváží.
0: Prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Honda přiváží.
0: Online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své.
0: Život v pohybu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CLA. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 RV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 30 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams.
2: Jsou dny dobré.
1: The power of dreams.
2: Jsou dny dobré, lepší a
1: of dreams.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické karty. Tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4000. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4800. Elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899. Care se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října 1899 korun. Allegro Days jen do 18. října 899 korun. Allegro Days jen do 18. října 5 korun. Allegro Days jen do 18. října. Allegro Days jen do 18. října. Days jen do 18. října. 18. října.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息。

0: 和银行多品质保证，只需要您的几条个人信息。和银行卡号品质保证，只需要您的几条个人信息。和银行卡号只需要您的几条个人信息。和银行卡号
1: 你可不
0: 要您的几条个人信息。和银行卡号
1: Nekupujte drahý značky.
0: Ani Gören Sinsi, he Ying Hang Ka Hao.
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný
0: he Ying Hang Ka Hao.
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
0: sky. Ka Hao.
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský sky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský sky. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský sky. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský sky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský sky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Levný čínský sky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku. Bez potisku CZ.
2: Rok.
1: Bez potisku CZ.
2: Rok.
1: Potisku CZ.
2: Rok. Rádio. Rok. Rádio.
3: Po malý pauze jsem...
2: Rok.
3: Po malý pauze jsem zpátky.
2: Rok Radio.
3: Po malý pauze jsem zpátky a konečně.
2: Rok Radio.
3: Po malý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám.
2: Radio.
3: Po malý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám. Tady totiž jsem mnou.
2: Radio.
3: Po malý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám. Tady totiž jsem. Po malý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám. Tady totiž se mnou. Po malý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám. Tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám. Tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na hár. Tady ve studiu nejsem sám. Tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na hár. Jsem sám. Tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo. Tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo.
4: Ahoj,
3: to... Který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj, Ráďo.
4: Ahoj, to tře, čau.
3: Taky na Harley. Ahoj, Ráďo.
4: Ahoj, to tře, čau.
3: Tak prosím tě, já ti moc krát, Ráďo.
4: Ahoj, to tře, čau.
3: Tak prosím tě, já ti moc krát gratuluju, že ty lístky jsou...
4: Ahoj, to tře, čau.
3: Tak prosím tě, já ti moc krát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal...
4: Ahoj, to tře, čau.
3: Tak prosím tě, já ti moc krát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal, že už jste...
4: Čau.
3: Tak prosím tě, já ti moc krát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou... Prosím tě, já ti moc krát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Krát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Tak lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit, tak jak je to možný? Ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit, tak jak je to možný? Už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit, tak jak je to možný?
4: Je to pravda, no,
3: protože... S manželkou nebyli nikde zapařit, tak jak je to možný?
4: Je to pravda, no, protože jsem měl...
3: Kde zapařit, tak jak je to možný?
4: Je to pravda, no, protože jsem měl...
3: Tak jak je to možný?
4: Je to pravda, no, protože jsem měl takový... Je to pravda, no, protože jsem měl takový zdravotní průser a je to pravda, no, protože jsem měl takový zdravotní průser a moc jsem, no, protože jsem měl takový zdravotní průser a moc jsem nemohl, měl takový zdravotní průser a moc jsem nemohl chodit, takový zdravotní průser a moc jsem nemohl chodit do teďka.
3: Ježišmarad.
4: Zdravotní průser a bo jsem nemohl chodit do teďka.
3: Ježišmarad, no a už je to, už je to...
4: Bo jsem nemohl chodit do teďka.
3: Ježišmarad, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošku...
4: Bo jsem nemohl chodit do teďka.
3: Ježišmarad, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku... Bo
4: jsem nemohl chodit do teďka.
3: Ježišmarad, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku... Bo
4: jsem nemohl chodit do teďka.
3: Ježišmarad, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat.
4: Do teďka.
3: Ježišmarad, no a už je to v pohodě.

0: ty budeš tam moci trošičku jako zatancovat? Ježišmarja, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat?
1: Na jedný roze, jo.
0: Už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat?
1: Na jedný roze, jo. Na jedný roze, jo.
0: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě.
1: Na jedný roze, jo.
0: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne?
1: Na svíze, jo.
0: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne?
1: Na svíze, jo.
0: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne?
1: Na svíze, jo, to je jasný.
0: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne?
1: Na svíze, jo, to je jasný. A když tak to rozjede manželka za mě.
0: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
1: Manželka za mě.
0: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli? Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
1: Ne, už jsme byli. Už.
0: Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
1: Ne, už jsme byli,
0: Je to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
1: Ne, už jsme byli.
0: Hezky, tak to hezky. Tak
1: jo,
0: to
1: já mám Harley rád.
0: Tak to jsem rád, že lístky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončili. Tak to jsem rád, že lístky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončili dobře dneska, že jo?
1: Jasný.
0: To jsem rád, že lístky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončili dobře dneska, že jo?
1: Jasný.
0: To jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončili dobře dneska, že jo?
1: Jasný,
0: fanoušků, to je to teda skončili dobře dneska, že jo?
1: Jasný, to je paráda, já mám radost.
0: To je to, teda skončili dobře dneska, že jo?
1: Jasný, to je paráda, já mám radost velikou.
0: Perfekt, teda skončili dobře dneska, že jo?
1: Jasný, to je paráda, já mám radost velikou.
0: Perfektní, tak jsem, že jo?
1: Jasný, to je paráda, já mám radost velikou.
0: Perfektní, tak jsem moc rád.
1: Jasný, to je paráda, já mám radost velikou.
0: Perfektní, tak jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak
1: paráda, já mám radost velikou.
0: Perfektní, tak jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak
1: radost velikou.
0: Perfektní, tak jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošle mi, když tak nějakou fotku, jo. Perfektní, tak jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošle mi, když tak nějakou fotku, jo. Jak jste si ten jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošle mi, když tak nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili, a hlavně máš radost, Ráďo, hele, tak pošle mi, když tak nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili, a hlavně to tam pořádně, Ráďo, hele, tak pošle mi, když tak nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili, a hlavně to tam pořádně, pošle mi, když tak nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili, a hlavně to tam pořádně proskotašte, aspoň něco dobrýho k pití, nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili, a hlavně to tam pořádně proskotašte, aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo,
1: Určitě, pošlu a užijem si to moc. Hele, určitě, pošlu a užijem si to moc. Určitě, pošlu a užijem si to moc. Užijem si to moc.
0: Díky, Ráďo, měj se, ahoj,
1: taky, ahoj.
0: Díky, Ráďo, měj se, ahoj.
2: Na Rock Rádiu.
0: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
1: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
1: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok.
0: Tak dneska si nám za sebou
2: vedl. Máme od rána do večera slušnej rok.
0: Tak dneska si nám za sebou
2: do večera slušnej rok.
0: Tak dneska si nám za sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se o
2: slušnej rok.
0: Tak dneska si nám za sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka bude. Tak dneska se nám do sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Tak dneska se nám do sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Dneska se nám do sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teďka už se nám do sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teďka už se nám nějaký kabát, radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teďka už se nám nějaký kabát, jejich burlaky. Bojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky.

Teďka už se hledáme nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Teďka budeme rozdávat další lístky. Konopílana, tak ty už něco vydržíš.

0: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Zedník. Malíř.
1: Topenář.
0: Podlaha.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov. Více informací na regbity.cz.
0: Regbity za bytu opět domov. Více informací na regbity.cz.
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Výzkum na... Jste připraveni

0: se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK, Scandinavian Sleep, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK, Scandinavian Sleeping and Living, kouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Správnou hřejivou atmosféru. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Atmosféru. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to. Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
1: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: A děláš? Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady.
1: Ne.
2: Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha.
2: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
2: Všechno dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
2: kuchař. Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba.
1: Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme.
1: Tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim.
1: Práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na
1: tu.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sálách. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v obleči koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli v celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že ne face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. Kým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá.

0: a Boleslav. Jo a příští rok že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Z kosmetika, co má kou?
0: Doraž na Kačinu.
1: Z kosmetika, co má kou? Z kosmetika, co má koule? Angry Birds, kosmetika, co má koule? Angry Birds, oh, Angry Birds, kosmetika, co má koule? Angry Birds, oh, kosmetika, co má koule? Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, co má koule? Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádná koule? Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný ke... Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věc, Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, an, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, an, gr, i, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, an, gr, i, sporek, žádný keci, funkční věci, an, gr, i, b, a, r, d, keci, funkční věci, an, gr, i, b, a, r, d, se, funkční věci, an, gr, i, b, a, r, d, se, tečka, c, an, gr, i, b, a, r, d, se, tečka, c, z, b, a, r, d, se, tečka, c, z, a, r, d, se, tečka, c, z.
2: Zdravíčko, sousede,
1: tečka, c, z.
2: Zdravíčko, sousede, založíte mě?
1: Já... Tečka, c, z.
2: Zdravíčko, sousede, založíte mě? Já jsem se roz...
1: Z.
2: Zdravíčko, sousede, založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi... Zdravíčko, sousede, založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a... Zdravíčko, sousede, založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme... Sousede, založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžet... No tak nic. Já jsem se rozhodl proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžet... No tak nic, no. Proměnit lodi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si...
2: Úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás...
2: Zahradu a ještě bysme chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás...
2: Komerční... Chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás... Komerční banka...
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás... Komerční banka... Více na...
2: Nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ. Více na KBCZ. Více na KBCZ.
4: Hledáte spolehlivý... Hledáte spolehlivý vůz, který má... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopolis
4: spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopolis v Praze a
4: vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopolis v Praze a Příbrami na
4: má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopolis v Praze a Příbrami na vás čeká široká
4: a perfektní technický stav?
5: U Autopolis v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka pro

0: systémní technický stav.
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených
0: technický stav.
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý
1: Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ.
1: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný
1: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
1: prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis
1: Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít
0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít
0: záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka.
1: Můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.
1: Využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz.
1: Auto ne financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš
1: financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. V Praze a Příbrami.
2: Překáží vám
0: a Příbrami.
2: Překáží vám doma. Překáží vám doma vysloužilé drobné. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červené. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenéspotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? Ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? Červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? www.červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. V minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem z referendních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří věd na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrnicku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejním větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytišť se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné nicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce nad vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti. Jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti. Jsou kandidáti z této zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic, na zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybné obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován. By chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou naftatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,60. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 korun. Hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát 4. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát 46,7 koruny za litr. Benzin bude stát

0: 46,48 za litr. Benzin bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené benzin bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová 6,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová 48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšiřuje. Maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do Středočeska na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do Středočeského kraje. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do Středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okresní nákaza zajíců se rozšířila do Středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělníků se rozšířila do Středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v Středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečného kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí. Veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. V okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze. Není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu pro voní je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu pro voní jablk nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu pro voní jablk vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu pro voní jablka z kořice a pozim na tamní kolonádě. Mariánské lázně o víkendu pro voní jablka z kořice a pozim na tamní kolonádě se uskuteční. Mariánské lázně o víkendu pro voní jablka z kořice a pozim na tamní kolonádě se uskuteční už čtvrtně o víkendu pro voní jablka z kořice a pozim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník voní jablka z kořice a pozim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník z kořice a pozim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu jablka zim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu jablek. Na to se můžou na kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu jablek. Na uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu jablek. Na to se můžou návštěvníci těšit už 14. ročník lázeňského festivalu jablek. Na to se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí karlovarského ročník lázeňského festivalu jablek. Na to se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí karlovarského lázeňského festivalu jablek. Na to se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí karlovarského kraje Jitka. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční.
0: Můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání.
0: Řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nej.
0: Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a
0: jeho kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablko. Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablko. Bude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená. Bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského. Slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2000 a předání ceny vítězi soutěže Zelená.

0: Na hvězda Karlovarského kraje 2025.
1: Ani ceny vítězy soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
2: Tolik zprávy.
1: Vítězy soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
2: Tolik zprávy.
1: Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
2: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
1: Karlovarského kraje 2025.
2: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
1: Kraje 2025.
2: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
3: Rock Radio
1: 2025.
2: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
3: Rock Radio. Počasí.
2: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska to vypadá, že...
2: Zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska to vypadá...
2: Vám hezké odpoledne.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska to vypadá, že bude pršet a...
3: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerních hodinách. Vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky svět a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to tak, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně noc a taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne, můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6, mě připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. Kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. Stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. Padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. A zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak.
5: Ať už prší,
4: úplně přesně zrovna tak.
5: Ať už prší nebo paří slunce,
4: slušně zrovna tak.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej
4: zrovna tak.
5: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slutovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Dej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
3: Rock Radio. Dobrá.
5: Do každého počasí.
3: Rock Radio. Doprava.
5: Počasí.
3: Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si...
3: Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor na D1.
3: Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor na D1 na 200.
3: Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor na D1 na 222.
3: Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor na D1 na 222. Kilometru.
3: Doprava.
4: Dejte si pozor na D1 na 222. Kilometru směrem do Prahy. Dejte si pozor na D1 na 222. Kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž... Dejte si pozor na D1 na 220...

0: 22. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár jedničce na 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočím 22. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane dalším kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. Do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehrad srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem čákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění a jednu kolonu. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění a jednu kolonu najdete v ulici Gmelí. V Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění a jednu kolonu najdete v ulici Gmelí. Jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění a jednu kolonu najdete v ulici Gmelská v Praze, kde díky bohu, ale bez zranění a jednu kolonu najdete v ulici Gmelská v Praze, kde si je zranění a jednu kolonu najdete v ulici Gmelská v Praze, kde si je osobák a jednu kolonu najdete v ulici Gbelská v Praze, kde si je osobák s nákladňákem. Kolonu najdete v ulici Gbelská v Praze, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se v ulici Gbelská v Praze, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku v Praze, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda Blanku ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda třech osobáků. V Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda třech osobáků v Praze je totiž směrem na Smíchov, nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat do směrem na Smíchov, nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Instagram. Takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Můžete očekávat docela dost velkou kolonu.
1: Instagram Rock Rádia. To je
0: dost velkou kolonu.
1: Instagram Rock Rádia. To je
0: kolonu.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky na jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Radio. Rokový odpoledne.
1: Máme 15.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: Máme 15.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do
0: svojí odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svá 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek opát a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek opáté, takže všem najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek opáté, takže všem Sárám a Štefanům v svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek opáté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno. Samozřejmě tady máme svátek opáté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepšíky. Tady máme svátek opáté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A k opáté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože vám přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějak nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Začneme výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Začala líbit, protože mám tady vybraný zase nějakých docela pár fajnových pecek. Začneme peckou od Avantage, vybraný zase nějakých docela pár fajnových pecek. Začneme peckou od Avantage, nějakých docela pár fajnových pecek. Začneme peckou od Avantage, se jima Dying for fajnových pecek. Začneme peckou od Avantage, se jima Dying for an Angel, pak budou pecek. Začneme peckou od Avantage, se jima Dying for an Angel, pak budou taky vohnout. Začneme peckou od Avantage se jima Dying for an Angel, pak budou taky vohnouti i Eric Clapton. Peckou od Avantage se jima Dying for an Angel, pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Se jima Dying for an Angel, pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Dying for an Angel, pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage Angel, pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořád. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Rokový odpoledne pokračuje. Nepokračuje.

rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne.

Šaty koprový, to si pak uvaří. Šaty koprový, a gula uvaří. Šaty koprový, a gula. Šaty koprový, a gulášový. Šaty koprový, a gulášový. Šaty koprový.

Nohavičky z marcipánu s vanilkou. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šánu s vanilkovou příchutí. Šá vanilkovou příchutí. Šá mazaný příchutí. Šá mazaný brušetou chutí. Šá mazaný brušetou. Šá mazaný brušetou. Stymia mazaný brušetou. Stymiánu mazaný

vykroj. Mámu, kulaťoučky, vykroj. Kulaťoučky, vykroj. Vykroj.

0: Že Steve, on totiž, oni totiž, když začali jich minulý turné, tak po třech koncertech to museli zabalit, protože Steven Tyler si prostě urval hlasivky s tím, že už to jako nikdy nebude dobrý. Ale vypadá to, že se Steven Tyler si prostě urval hlasivky s tím, že už to jako nikdy nebude dobrý. Ale vypadá to, že se to asi docela zlepšilo, Obrovský line-up neskutečnej tam bude. Takže si myslím, jako že jestli se chystáte do LA, tak byste u toho rozhodně.
1: Každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem.

0: Within Temptation a jich... Within Temptation a jich pecka... Within Temptation a jich pecka What Have You... Within Temptation a jich pecka What Have You Done. Právě teďka do Jela na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 21 minut k tomu. A já mám pro vás zase jednu docela velkou... Máme 17 hodin 21 minut k tomu. A já mám pro vás zase jednu docela velkou zajímavost, jo. 17 hodin 21 minut k tomu. A já mám pro vás zase jednu docela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte... minut k tomu. A já mám pro vás zase jednu docela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, se jednu docela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Jestli se chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Tak jako řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Jestli se chystáte konkrétně do řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi října nebo začátkem listopadu. Jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout listopadu. Jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra se spustí prodej. Tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra se spustí prodej vstup. Byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra se spustí prodej vstupenek. Vypadá to, že možná úplně poslední koncert Aerosmith.
1: Oni totiž začali jejich minulý turné, tak po třech koncertech to museli zabalit, protože

0: stravy pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy na výsách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlakem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je tak. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Tak co, sousede?
0: Vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Tak co, sousede?
0: Milujte si je taky.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že...
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A...
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Co, sousede? Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej. Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Gumy? No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen. Že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou... A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi Extroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
1: Cej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdar. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na cí pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Mám jen 10 vteřin.
2: Října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to.
2: Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha.
2: Citroen.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je
3: v 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je v noci. Díky nám
3: to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam
3: letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění. Jdeme na to?
4: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel.
4: Ne. První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel.
4: Ne, když v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel.
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel.
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži.
4: Přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel.
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži.
4: Taky ne, občas.
3: Navádění letadel.
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži.
4: Taky ne, občas je
3: letadel.
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži.
4: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
3: Elektrik ve věži.
4: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
3: Elektrikář.
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes...
4: Občas je v tom napětí. Doslova.
3: Elektrikář.
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
4: napětí. Doslova.
3: Elektrikář.
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objev...
4: Elektrikář. Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč...
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha...

0: najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz. A najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
1: Komín musí mít pořádný.
0: Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Svou na pracenaletišti.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Pracenaletišti.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny. Kouřovo. Komín musí mít.

0: o pracovní stroje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje
0: pracovní stroje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny s řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnáš také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen. 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Když chceš bez
1: kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Když chceš
1: a také podlah. Siko.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoin.
1: Podlah. Siko.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,
1: Siko.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Když bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Spár koupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

sortiment pro komínové systémy. OKové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro vody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácí sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najde komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkazy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách. Ne se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na OK-seto firmy i domácnosti.

0: XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Petka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Kurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24. 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních
0: rukou. Lidl, to se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních
0: rukou. Lidl, to se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
0: To se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro.
0: Platí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Smart. Soutěž. 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Smart. Soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz /smart /soutěž. V pravidlech na Allegro.cz /smart /soutěž.
2: Chceme ho postavit
0: Allegro.cz /smart /soutěž.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama
0: /smart /soutěž.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama
0: /soutěž.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat do...
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý...
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat...
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš...
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov. Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
3: Dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s
3: rozumem. A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
3: Budovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
5: Jak to má moto?
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Jak to má motora kola?
4: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Jak to má motora kola dřív či...
4: Rozumem, budujte srdcem.
5: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy?
4: Budujte srdcem.
5: Jak to má motora kola dřív či později s tím... Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obra kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obra či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukaři. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ale ještě předtím obrovská zábava.

ten pravej tah. Profi voda. Smlčka Seto CZ. OK Seto, ten pravej tah. Profi voda. CZ. OK Seto, ten pravej tah. Profi voda. Na Seto, ten pravej tah. Profi voda. Ten pravej tah.

0: obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory sportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokecní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku, stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Pondělí do pátku na Rokrádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku
0: na Rokrádiu?
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku
0: u nás na Rokrádiu?
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Rock.cz/kariéra.

0: dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny.
0: Musíte bát, jak skvělá dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč.
0: Bát, jak skvělá dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou
0: zárukou.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší.
1: Zárukou. Profivoda.cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší.
1: Sklaprostroje.cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje.
2: Třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.
2: Strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. CZ.
2: Co?
3: Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla. Prozemnoje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje. Sklaprostroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Sklaprostroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Sklaprostroje CZ. Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Sklaprostroje CZ. Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Sklaprostroje CZ.
3: Specialistní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Sklaprostroje.cz.
3: Specialista pro zemědělské a stavební stroje.
2: Sklaprostroje.cz.
3: Specialista na skla pro a stavební stroje.
2: Sklaprostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stroje.
2: Sklaprostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlí.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
3: na skla

0: Nersbanka.
1: Kámoš, když neví mamka, poradí mi pár.
0: Nersbanka.
2: Vše, co potřebuji.
1: Když neví mamka, poradí mi pár.
0: Nersbanka.
2: Vše, co potřebuji za...
1: Ví mamka, poradí mi pár.
0: Nersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Mamka, poradí mi pár.
0: Nersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Nersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od Nersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.
1: Much good can come from the root use of power. One.

0: plnoletost. Lístky na rockoviradio.cz. Tapít plnoletost. Lístky na rockoviradio.cz. Lístky na rockoviradio.cz. Lístky na rockoviradio.cz.
1: Ahoj,
0: Radio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Lín, pomůžu ti. Ahoj, jsem Minijeřáb z Lín, pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Minijeřáb z Lín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Minijeřáb z Lín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jsem Minijeřáb z Lín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník z Lín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím, ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb z Lín, usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb z Lín, jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb z Lín, CZ. A dovezu se sám. Více na Minijeřáb z Lín, CZ.
0: Rok má
1: sám. Více na Minijeřáb z Lín, CZ.
0: Rok má bejt tvrdej.
1: CZ.
0: Rok má bejt tvrdej. A beton taky.
1: Fe-CZ.
0: Rok má bejt tvrdej. A beton taky. Ferobet. Rok má bejt tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. Rok má bejt tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. Dej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná. Beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet.cz. Bet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej rokovej mejdan. Tři ostrý čo... Tři ostrý český skupiny, tým rockrádia, slušný rockerky, křest kalendář, slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít

0: i s Kubou. Tak se mějte, jo, čus. A už v plný palbě i s Kubou. Tak se mějte, jo, čus.
1: Vytvořeno s...
0: Mějte, jo, čus.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních te dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. Pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 190 a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 190 od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro 49 korun. A pro děti už od 199 korun. Víti korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách 5 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. Den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte...
2: Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné...
2: Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledy.
2: Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo ze. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74. Týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Alstona litr s apkou pouze za 25,90. Albert pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.20. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Náš výkup.
3: Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Náš výkup.
3: Dle srovnání k 30.9.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: K 30.9.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zví.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
4: Teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechno auta.
4: Hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechno auta a platíme i. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V ceny vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Kupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejlepší i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a

0: získejte nejvýhodnější cenu lodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 810 na trhu. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 810 110 800.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždy.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj se.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme.
1: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: A tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Kdy kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte.
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek.
2: Zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
2: Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantik.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva. Zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vybere supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete
2: zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Zážitky
1: opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Zážitky.cz.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun projektu s výjimečnou kávou

Bon Jovi a You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio. Bon Jovi a You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už teďka dojelo na Rock Radio, no a už to ale bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne. Máme Rock Radio, no a už to ale bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec, už to ale bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma jistě značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím, značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím, za chvilku mě tady vystřídá poledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím, za chvilku mě tady vystřídá kapitán a vy si už samozřejmě můžete. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím, za chvilku mě tady vystřídá kapitán a vy si už samozřejmě rozloučím, za chvilku mě tady vystřídá kapitán a vy si už samozřejmě můžete promyslet, co si od něj budete chtít. Tady v ten pátek mě tady vystřídá kapitán a vy si už samozřejmě můžete promyslet, co si od něj budete chtít. Tady v ten páteční večer nechat kapitán a vy si už samozřejmě můžete promyslet, co si od něj budete chtít. Tady v ten páteční večer nechat zahrát. Já vám tady ten páteční večer nechat zahrát. Já vám ještě zahraju tady pár posledních pecek, jako třeba Red Hoty, večer nechat zahrát. Já vám ještě zahraju tady pár posledních pecek, jako třeba Red Hoty, taky Protea a nebo Kisák. Já vám ještě zahraju tady pár posledních pecek, jako třeba Red Hoty, taky Protea a vám ještě zahraju tady pár posledních pecek, jako třeba Red Hoty, taky Protea a nebo Kisáky a uslyším se s váma samozřejmě pecek, jako třeba Red Hoty, taky Protea a nebo Kisáky a uslyším se s váma samozřejmě Red Hoty, taky Protea a nebo Kisáky a uslyším se s váma samozřejmě klasicky zase taky Protea anebo Kisáky a uslyším se s váma samozřejmě klasicky zase zítra Protea anebo Kisáky a uslyším se s váma samozřejmě klasicky zase zítra Takže v pondělí o 3 do 6 a už zase zítra, teda ne zítra, vlastně v pondělí mám před sebou víkend. Takže v pondělí o 3 do 6, teda ne zítra, vlastně v pondělí mám před sebou víkend. Takže v pondělí o 3 do 6 a už v plný palbě, teda vlastně v pondělí mám před sebou víkend. Takže v pondělí o 3 do 6 a už v plný palbě i s Kubou. Tak se mějte, jo, mám před sebou víkend. Takže v pondělí o 3 do 6 a už v plný palbě i s Kubou. Tak se mějte, jo. Takže v pondělí o 3 do 6 a už v plný palbě i s Kubou. Tak se mějte, jo. Čus. 3 do 6 a už v plný palbě.

0: Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na zámečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkou z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: K novému Peugeotu
0: Bushman i na www.bushman.cz.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy
0: www.bushman.cz.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domann.cz. K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu pímu Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodnímského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pank 1000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác Domanský.cz. Nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Komín musí mít pořád.
1: V obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah.
1: Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to.
1: Domanský.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny.
1: Domanský.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerez. Komín musí mít pořádný...

0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Kde magie?
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: A kuchař. Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Ti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje.
1: Příš obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje.
1: Zahrady. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje.
1: Zahrád svou na práci na letišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
1: Letišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte
2: e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitní u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce a vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido pomlčka
3: českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido pomlčka
3: AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner.
3: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ty na Zafidu.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Rok.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Rok rádio.
2: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Rok rádio.
2: Partner pro vaši zahradu.

pohoda. Rocková pohoda.

nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i doma. Sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Studůkách nebo na OK. Nerezové komíny pro firmy.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádiu slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok rádio. Rok radia.cz. Rok rádio. Rok radio.cz. Rok rádio. Rok rádio. Co se děje?
1: Let.
0: Rok rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase...
0: Rok rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. Akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturku. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků. Jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál. Vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour jako kulturní v domě barikádníků se staví se svojí, tak jdem dál tour. Jako host v domě barikádníků se staví se svojí, tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam barikádníků se staví se svojí, tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ví se svojí, tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října, tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Tak 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Tak 9. října nemůže a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Tak 9. října nemůže chybět pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Tak 9. října nemůže chybět v pražského. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat nevíc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat Save the Punk zahrají 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat Save the Punk zahrají SPS a DVS a The Fialky. Pankový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Fialky. Pankový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají. Pankový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. V Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU a druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák VVU, posilový autobus a řada. Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák VVU, posilový autobus a řada dalších. Festu zahrají Vision Days, Driák VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden Days, Driák VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Tak VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí.

0: dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spies do klubu District Symphonic metalová Xandria.
1: Prorok Rádio, Šárka Holubcová.

0: Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: k.seto.cz OK Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na
0: CZ OK Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: OK Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3
0: na tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme
1: na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady vzky. Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady vznikne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Somady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Spra-

a jsou čtyři ráno a zazdí jsou čtyři ráno a zazdí kostela, jsou čtyři ráno a zazdí kostela, ráno a zazdí kostela, a zazdí kostela.

čtyři ráno, nad Prahou vládne tma, nad Prahou vládne tma, vládne tma, vládne tma, poslední noc tma.

Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Program. Poručík Josef Gabčík. Program. Poručík Josef Gabčík. Program. Poručík Josef Gabčík. Program. Poručík Josef Gabčík.

We'll be right back.

0: Super ceny bez čekání.
1: Můžeme být hrdí.
0: Super ceny bez čekání na akci v DM.
1: Dí.
0: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmě. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšení. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zub a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly zvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly s Protection Duo minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml. Jen za 90 zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml. Jen za 99 korun. Pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml. Jen za 99 korun. Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. Pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. 100 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 9 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Za dny jsou
0: super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A za dny jsou tady.
0: A z akce. DM vždy výhodně.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem.
0: DM vždy výhodně.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíc. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na a za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobil slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až tu. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30% počítače. Mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň. Mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň do půlnoci hračky opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš ušet a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš ušetři se slevou do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš ušetři se slevou půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš ušetři se slevovými kódy na jednáš ráno v Alza boxu máš ušetři se slevovými kódy na alza.cz ráno v Alza boxu máš ušetři se slevovými kódy na alza.cz boxu máš ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. I'm on my way. Se slevovými kódy na alza.cz. I'm on my way. Mi kódy na alza.cz. I'm on
3: my way. Xandria.
0: Na alza.cz. I'm on
3: my way. Xandria. Symphonic.
0: CZ.
3: Xandria, symfonik metalová krát.

0: Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria. Novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria Seventh. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Připůvá Zechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Připůvabné žerousí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Připůvabné ženy. Tři epické. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Připůvabné ženy. Tři epické kapely. Seven Spires a Secret Rule. Připůvabné ženy. Tři epické kapely. Yes a Secret Rule. Připůvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Patrul. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Prahy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
1: Sada zimní
0: večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
1: Sada zimní.
0: 15. říjen. Pražský distrikt.
1: Sada zimních kol zdarma.
0: Pražský distrikt.
1: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka.
0: Distrikt.
1: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai nyní už od 500 dloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai nyní už od 590 ruka na 5 let. Nissan Qashqai nyní už od 599. Nissan Qashqai nyní už od 599 tisíc korun. Nissan Qashqai nyní už od 599 tisíc korun včetně. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days 99 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Šéfe.
1: Akce na Nissan.cz.
2: Šéfe, zastup
1: na Nissan.cz.
2: Šéfe, zastup netlačí.
1: CZ.
2: Šéfe, zastup netlačí. Potřebujem novej verc. Šéfe, zastup netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zastup netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý. Šéfe, zastup netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, zastup netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi.
2: Tlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi.
2: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi.
2: Říkal cajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.

0: Profesor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, profesor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, nafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchu.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechniky.
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.
1: Mám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy Todoru Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy Todoru Shop, vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy Todoru Shop, objednáte a doručí vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy Todoru Shop, objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Www. Do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresor a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: To by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Nejvyšší čas na.
0: To je fičák.
2: Nejvyšší čas navštívit.
0: To je fičák.
2: Nejvyšší čas navštívit slušák. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia neveš stránky. www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www. Rokovýradio.cz. Na www. Rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Radio.cz. CZ.

0: Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slim. Věda. Řemeslo. Slim. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. C. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Super ceny bez čekání.
0: Na které můžeme být hrdí.

0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna
0: Ševčíková. Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Prezident k volbám na... Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Prezident k volbám nakonec dorazil. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl večer přeje Kristýna Ševčíková. Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Kristýna Ševčíková. Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku seká. Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí v hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé komunální volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu jedně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstane v cestě. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační agent. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunální, sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunální, digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb, registrační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jim senátních voleb registrovala jim několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Registrovala jim několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy s prokázáním. Odbornou pomoc s duševním zdravím, že všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledáváčmi se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dále podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí tem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, výtum přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, výmluvčí VZ.

0: psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využij
0: 1000 korun. Kam peníze konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využít je mohou.
0: Kam peníze konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeuta.
0: Konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů.
0: VZP Viktorie Plívová.
1: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek
0: je Plívová.
1: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále. Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí. To příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozvěk neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300. O něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů. 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny u které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů. Rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů. 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým. Dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
0: Jejich seznam najdou
1: terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
0: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecně,
1: kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
0: Jejich seznam najdou zájemci na
1: sezení dětem i dospělým.
0: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné
1: zdravotní.
0: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda všeobecné zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA finále zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA finále sezóny bude od 8. tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA finále sezóny bude od 8. do 15. turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu. Dnes to oznámila WTA finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu. WTA finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo. Sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. 8. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí. Paru hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
2: Rock Radio
0: Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
2: Rock Radio.
0: A tím zprávy končí.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Zprávy končí.
2: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
3: Moc krát děkujeme, drahá, za zprávy.
2: Počasí.
3: Moc krát děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat na
2: počasí.
3: Moc krát děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat na moc krát děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat na počasí. Moc krát děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidíte.

0: Děkujeme drahá za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí český hydro.
1: Dvou osobních aut blokujete tam do... No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda.

0: dvou osobních aut, blokujete tam dopravu, tak v Slářské ulici v Praze taktéž nehoda. Dvou osobních aut, blokujete tam dopravu, tak určitě v Praze taktéž nehoda. Dvou osobních aut, blokujete tam dopravu, tak určitě dávejte pozor. Dvou osobních aut, blokujete tam dopravu, tak určitě dávejte pozor, buďte. Osobních aut, blokujete tam dopravu, tak určitě dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Blokujete tam dopravu, tak určitě dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Tak určitě dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 na 180 dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 na 183 a pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 na 183 a půltým hlavně trpěliví. Na D1 na 183 a půltým kilometru na trpěliví. Na D1 na 183 a půltým kilometru na trase Praha po. Na D1 na 183 a půltým kilometru na trase Praha Polsko. Na 183 a půltým kilometru na trase Praha Polsko státní. Na 183 a půltým kilometru na trase Praha Polsko státní hranice. Půltým kilometru na trase Praha Polsko státní hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh. Na trase Praha Polsko státní hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh. Praha Polsko státní hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh. Překážku na vozovce státní hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh. Překážku na vozovce tam tvoří hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh. Překážku na vozovce tam tvoří hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh. Překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních průjezdný levý jízdní pruh. Překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních aut, tak jeď jízdní pruh. Překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních aut, tak jeďte. Překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních aut, tak jeďte opatrně. A ať vozovce tam tvoří nehoda tří osobních aut, tak jeďte opatrně. A ať jedete na nehoda tří osobních aut, tak jeďte opatrně. A ať jedete na čemkoliv tří osobních aut, tak jeďte opatrně. A ať jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv, tak jeďte opatrně. A ať jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv, hlavně doražte. Jeďte opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv, hlavně doražte na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv, hlavně doražte v pořádku. Čemkoliv nebo kamkoliv, hlavně doražte v pořádku. Nebo kamkoliv, hlavně doražte v pořádku. Hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rokrádio.
0: Doražte v pořádku.
1: Instagram Rokrádia. Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte. Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte a nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

Lamborghini má... Ahoj, Lamborghini, máme skoro tři... Ahoj, Lamborghini, máme skoro tři minutky po 18. Ahoj, Lamborghini, máme skoro tři minutky po 18. hodině, je tu... Ahoj, Lamborghini, máme skoro tři minutky po 18. hodině, je tu konečně pátek... Lamborghini, máme skoro tři minutky po 18. hodině, je tu konečně pátek... Máme skoro tři minutky po 18. hodině, je tu konečně pátek, všichni máme svátek... Tři minutky po 18. hodině, je tu konečně pátek, všichni máme svátek, protože všichni... 18. hodině, je tu konečně pátek, všichni máme svátek, protože všichni jsme blázni, jenom já... Hodině, je tu konečně pátek, všichni máme svátek, protože všichni jsme blázni, jenom já jsem letadlo... Je tu konečně pátek, všichni máme svátek, protože všichni jsme blázni, jenom já jsem letadlo... Konečně pátek, všichni máme svátek, protože všichni jsme blázni, jenom já jsem letadlo... Pátek, všichni máme svátek, protože všichni jsme blázni, jenom já jsem letadlo, přátelé. A máme taky 9.10. svátek, protože všichni jsme blázni, jenom já jsem letadlo, přátelé. A máme taky 9.10. Cože všichni jsme blázni, jenom já jsem letadlo, přátelé. A máme taky 9.10. Což je krásné. Blázni, jenom já jsem letadlo, přátelé. A máme taky 9.10. Což je krásné. Letadlo, přátelé. A máme taky 9.10. Což je krásné. Čeká nás víkend. A máme taky 9.10. Což je krásné. Čeká nás víkend. Jak ho rozjedeme? 9.10. Což je krásné. Čeká nás víkend. Jak ho rozjedeme? Je čistě na vás. Což je krásné. Čeká nás víkend. Jak ho rozjedeme? Je čistě na vás. Pojďte se mnou projet. Krásné. Čeká nás víkend. Jak ho rozjedeme? Je čistě na vás. Pojďte se mnou projet. Krásně. Čeká nás víkend. Jak ho rozjedeme? Je čistě na vás. Pojďte se mnou projet. Krásně. Na vlnách. Jak ho rozjedeme? Je čistě na vás. Pojďte se mnou projet. Krásně. Na vlnách rockový muziky. Na vás. Pojďte se mnou projet. Krásně. Na vlnách rockový muziky. Pojďte se mnou projet. Krásně. Na vlnách rockový muziky. Rokovou projet krásně na vlnách rokový muziky rokovou výpravu za muzikou krásně na vlnách rokový muziky rokovou výpravu za muzikou na vlnách rokový muziky rokovou výpravu za muzikou která se zove rok na rokový muziky rokovou výpravu za muzikou která se zove rok na přání jinak rokovou výpravu za muzikou která se zove rok na přání jinak vás zdraví samozřejmě váš rokovou výpravu za muzikou, která se zove Rok na přání, jinak vás zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách služby. Za muzikou, která se zove Rok na přání, jinak vás zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Která se zove Rok na přání, jinak vás zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Rok na přání, jinak vás zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A pustme se rok. Vás zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A pustme zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a pustme se rovnou do toho volejte na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a pustme se rovnou do toho volejte mi do kapitánský kajuty rokový muziky Jirka Vajgis a pustme se rovnou do toho volejte mi do kapitánský kajuty na 7258 Jirka Vajgis a pustme se rovnou do toho volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444426 a pustme se rovnou do toho volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444426 rovnou do toho volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444426 pište na Messengera a jdete mi do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messengera a do mailu do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messengera a do mailu na 7258444424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na 44424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod 4424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na kuráš, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na kuráš whisky, dokonce do mailu. No a na úvod si dáme na kuráš whisky, dokonce in the... No a na úvod si dáme na kuráš whisky, dokonce in the jar od Metallica. A na úvod si dáme na kuráš whisky, dokonce in the jar od Metallica. Úvod si dáme na kuráš whisky, dokonce in the jar od Metallica a během týhle pěti minut. Kuráš whisky, dokonce in the jar od Metallica a během týhle pěti minut.

pesničkovce Koukejte na skakovat. Dokonce In The Jar od Metallica a během týhle pětiminutovky Koukejte na skakovat. Dokonce In The Jar od Metallica a během týhle pětiminutovky Koukejte na skakovat na náš pirátský pářník. Od Metallica a během týhle pětiminutovky Koukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože Metallica a během týhle pětiminutovky Koukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Během týhle pětiminutovky Koukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Koukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Protože právě vyplouváme. Joho! Vyplouváme. Joho!

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Так, tak na zdraví, přátelé. Tak na zdraví, přátelé. Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar. Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar. Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica. Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou čest. Zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Jsme to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hud. Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hodný. Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hodný mi psal. A dáme se opět nějakou českou píseň. Dominik Hodný mi psal. Opět nějakou českou píseň. Dominik Hodný mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od českou píseň. Dominik Hodný mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechta. Dominik Hodný mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty. Hodný mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty. Když po tobě jdou mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty. Když po tobě jdou, děkuji psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš ty, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit. My to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit. My to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou, takže si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Nádhernou píseň.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Na přání. Rock Radio. Přání. Rock Radio. Rock Radio.

50. narozeninám přejemu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. Narozeninám přejemu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když nám přejemu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví, Míro. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu let. A nic si z té 50 ve zdraví dalších spoustu let. A nic si z té 50ky nedělají, chlapi 50 plus jsou nejlepších spoustu let. A nic si z té 50ky nedělají, chlapi 50 plus jsou nejlepší, díky za. A nic si z té 50ky nedělají, chlapi 50 plus jsou nejlepší, díky za tebe. Alžběta. 50ky nedělají, chlapi 50 plus jsou nejlepší, díky za tebe. Alžběta. Jo. Dělají, chlapi 50 plus jsou nejlepší, díky za tebe. Alžběta. Jo. Plus jsou nejlepší, díky za tebe. Alžběta. Jo. To se mi líbilo, lepší, díky za tebe. Alžběta. Jo. To se mi líbilo, za tebe. Alžběta. Jo. To se mi líbilo, já. Alžběta. Jo. To se mi líbilo, já jsem samozřejmě Míro, pro mě všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch od nás rok rádia. Ale jednou jsem takhle viděl všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch od nás rok rádia. Ale jednou jsem takhle viděl nejlepší, hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch od nás rok rádia. Ale jednou jsem takhle viděl štěstí, zdraví a kopec randy navrch od nás rok rádia. Ale jednou jsem takhle viděl krásnej randy navrch od nás rok rádia. Ale jednou jsem takhle viděl krásnej rok rádia. Ale jednou jsem takhle viděl krásnej ale jednou jsem takhle viděl krásnej jako fotku v jednom. Jednou jsem takhle viděl krásnej jako fotku v jednom dabingovém studiu. Viděl krásnej jako fotku v jednom dabingovém studiu. Nebudu jmenovat. Krásnej jako fotku v jednom dabingovém studiu. Nebudu jmenovat. Krásnej jako fotku v jednom dabingovém studiu. Nebudu jmenovat pana. Krásnej jako fotku v jednom dabingovém studiu. Nebudu jmenovat pana herce. Fotku v jednom dabingovém studiu. Nebudu jmenovat pana herce a majitele a on tam měl. Nebudu jmenovat pana herce a majitele a on tam měl fotku někde z nějaký. Jmenovat pana herce a majitele a on tam měl fotku někde z nějaký Afriky s pana herce a majitele a on tam měl fotku někde z nějaký Afriky z nějaký herce a majitele a on tam měl fotku někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema a on tam měl fotku někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema a on tam měl fotku někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byla někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byla pod tím jménem Afriky s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byla pod tím jménem nápis život s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byla pod tím jménem nápis život začíná s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byla pod tím jménem nápis život začíná po domorodcema a vysmátej tam byla pod tím jménem nápis život začíná po 50ce. Vysmátej tam byla pod tím jménem nápis život začíná po 50ce. A vysmátej tam byla pod tím jménem nápis život začíná po 50ce. A potom pod tím je nápis život začíná po 50ce. A potom, protože život začíná po 50ce. A potom, protože už je mu víc, tak tam začíná po 50ce. A potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přes 50ce. A potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrta. A potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrta. Potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrta. Potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrta. Je tam napsáno po 60ce. Jo, život už je mu víc, tak tam to pade přeškrta. Je tam napsáno po 60ce.

0: Jo, tak tam to pade přeškrta, je tam napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, pade přeškrta, je tam napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70. po 80. je tam napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70. napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70. po 80. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70. po 80. a jednou zase skončí. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70. po 80. a jednou zase skončí. Ale tato show začíná furt, přátelé, po 70. po 80. a jednou zase skončí. Ale tato show bude pokračovat, přátelé, po 70. po 80. a jednou zase skončí. Ale tato show bude pokračovat. Tak Míro, vše nej. Po 80. a jednou zase skončí. Ale tato show bude pokračovat. Tak Míro, vše nej. A jednou zase skončí. Ale tato show bude pokračovat. Tak Míro, vše nej.
1: Rok napsání.
0: A jednou zase skončí, ale tato show bude pokračovat. Tak Míro, vše nej.
1: Rok napsání s Jirkou.
0: Jednou zase skončí, ale tato show bude pokračovat. Tak Míro, vše nej.
1: Rok napsání s Jirkou.
0: Tato show bude pokračovat. Tak Míro, vše nej.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Pokračovat. Tak Míro, vše nej.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Míro, vše nej.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Tak to byla Černá labuť. Tak to byla Černá labuť od kapely Tak to byla Černá labuť od kapely Str. Tak to byla Černá labuť od kapely Strac, neboli Black Swan. Tak to byla Černá labuť od kapely Strac, neboli Black Swan. Od kapely Strac, neboli Black Swan, anglicky. Strac, neboli Black Swan, anglicky. English, ano. A teď Strac, neboli Black Swan, anglicky. English, ano. A teď si dáme něco. Black Swan, anglicky. English, ano. A teď si dáme něco k narozeninám, přátel. Anglicky. English, ano. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Vždycky English, ano. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Psala mi Alžbětka. English, ano. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Psala mi Alžbětka. Mail už. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Psala mi Alžbětka. Mail už včera. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Psala mi Alžbětka. Mail už včera. Říkal si dáme něco k narozeninám, přátelé. Psala mi Alžbětka. Mail už včera. Říkal si mi připomeň se narozeninám, přátelé, psala mi Alžbětka. Mail už včera, říkal jsem mi, připomeň se, psala mi Alžbětka. Mail už včera, říkal jsem mi, připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Mail už včera, říkal jsem mi, připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Prosím o včera, říkal jsem mi, připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Prosím o zahrání písničky, co jsem mi, připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Prosím o zahrání písničky dneska, udělala to, to je super. Prosím o zahrání písničky The Show Must Go On. Udělala to, to je super. Prosím o zahrání písničky The Show Must Go On. To je super. Prosím o zahrání písničky The Show Must Go On. Mému milému manželovi. Prosím o zahrání písničky The Show Must Go On. Mému milému manželovi Mírovi. Prosím o zahrání písničky The Show Must Go On. Mému milému manželovi Mírovi. K zahrání písničky The Show Must Go On. Mému milému manželovi Mírovi. K 50. Mému milému manželovi Mírovi k 50. narozeninám přejemu jen to nejlepší, jsem moc rád. Manželovi Mírovi k 50. narozeninám přejemu jen to nejlepší. Mírovi k 50. narozeninám přejemu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro k

0: perfektní technický stav? Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav? Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly
0: vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami, na
0: který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami,
0: jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
0: a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
0: technický stav.
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Stav.
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz
1: má v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný
1: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ
1: čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
1: nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
1: vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i
0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné
0: záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídku opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.pomlčka.
1: Můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.pomlčka police.
1: I výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.pomlčka police.cz.
1: Autopné financování.
0: Nabídka vozu na auto.pomlčka police.cz.
1: Autopolování.
0: Nabídka vozu na auto.pomlčka police.cz. Autopoly, váš auto. Nabídka vozu na auto.pomlčka police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner pro auto.pomlčka police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Spotřební partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň.
0: Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň tvoří 14%
0: v Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň tvoří 14% státní
0: Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně
2: Česko.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehled. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 200 levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 200. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90.

0: za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 124,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 120. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A svíčková kilo pouze za 129,90. Albert kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. 9. za 129,90. Albert dle srovnání k 30. 9. 9,90. Albert dle srovnání k 30. 9.
1: Máte špatný
0: 10. Albert dle srovnání k 30. 9.
1: Máte špatný den.
0: Albert dle srovnání k 30. 9.
1: Máte špatný den, buďte rádi, že špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz kompletní stěhovací. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz kompletní stěhovací a vyklízeč rok. www.stěhovanikrbec.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: Sakra.
1: Vyklízecí služby.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlí.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé dělají.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnanci v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky @healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadline @healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadline.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadline.eu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadline.eu. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadline.eu. Kancelářské válečníky v hrdiny deadline.eu. Profi v hrdiny deadline.eu. Profi vonda. Stou se nemu. Deadline.eu.

0: a rukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím.
1: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informačně děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí. Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Věta.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro
1: služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně.
1: Odletem. Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na...
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti
2: začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých...
2: Už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic... Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč ob...
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Na práci na letišti.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší.
1: Sklapro.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Sklapro.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje.
3: Třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.
3: Prst skrz krk.
4: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje. CZ. Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje. CZ. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje. CZ.
3: Co?
4: Kvalitní stroje, sklaprostroje, sklaprostroje. Stroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní stroje, skla pro stroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Stroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla
4: CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje. Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialista na skla pro a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialista na skla
3: pro stroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Když chci říct víc
3: CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Když chci říct víc.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Když chci říct víc.
4: Na skla pro pracovní stroje.
5: Když chci říct víc než slova.
4: Pracovní stroje.

0: od srdce, belárky od srdce, belabel.cz od srdce, belabel.cz, belabel.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma
0: belabel.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Brat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Zděte materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem
2: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
2: náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
2: domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Honda přiváží akční...
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Honda přiváží akční nabídku...
3: Rozumem, budujte srdcem.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní...
3: Budujte srdcem.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské hybridní akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams.
5: Rock Radio.
3: The power of dreams.
5: Rock Radio.
3: Power of dreams.

Hledáte spolehlivý... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a...

0: Kvalitní vrtané.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Máme studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: rockerky zahráte k zemi přibitej. Tak jo, tak si tuhle je pro všechny slušní rockery a rockerky zahráte k zemi přibitej. Tak jo, tak si tuhle slušní rockery a rockerky zahráte k zemi přibitej. Tak jo, tak si tuhle tu parádní energii zahráte k zemi přibitej. Tak jo, tak si tuhle tu parádní energii nabitou šlehu dá k zemi přibitej. Tak jo, tak si tuhle tu parádní přibitej. Tak jo, tak si tuhle tu parádní energii nabitou šlehu dáme. No a tak jo, tak si tuhle tu parádní energii nabitou šlehu dáme. No a pak samozřejmě si tuhle tu parádní energii nabitou šlehu dáme. No a pak samozřejmě pojedeme dál v naší parádní energii nabitou šlehu dáme. No a pak samozřejmě pojedeme dál v naší krasojízdě. Energii nabitou šlehu dáme. No a pak samozřejmě pojedeme dál v naší krasojízdě, jak je naším dobrým dáme. No a pak samozřejmě pojedeme dál v naší krasojízdě, jak je naším dobrým zvykem. No a pak samozřejmě pojedeme dál v naší krasojízdě, jak je naším dobrým zvykem, přátelé. Dál v naší krasojízdě, jak je naším dobrým zvykem, přátelé.
1: Rock radio.
0: Krasojízdě, jak je naším dobrým zvykem, přátelé.
1: Rock radio.
0: Naším dobrým zvykem, přátelé.
1: Rock radio. Rock na psání.
0: Zvykem, přátelé.
1: Rock radio. Rock na psání. Rock radio. Rock na psání. Rock radio. Rock na

Krásně nám to tady doprší a... listopad nás čeká, přátelé, za listopad nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc, no, uvidíme, zda bude pršet, snížit, či padat i padat z oblohy něco s hákem, to uvidíme. Každopádně, co je jisté, že si dáme něco s hákem, to uvidíme. Každopádně, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny, hákem, to uvidíme. Každopádně, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny, bejny. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčka. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře pro všechny slušný rokery. Zahrát k zemi přibitej. O vozíčkáře pro všechny slušný rokery.

0: z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné ÚS za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 výhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 700 SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 730 Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot 8 skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot právě skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot právě vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot právě teď za 735 000. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijď
0: 5 000. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domansk.
0: 7 dní Peugeot právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
0: Peugeot právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů
0: teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Tak děti, zítra je taky den.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Tak děti, zítra je taky den.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Tak děti, zítra je taky den.
1: A s nabídkou od Domanského.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spink. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat. Spinkat. Spinkat.
4: Luboši, ty ho nebij, ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij, ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij, ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij, ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij, ho, nic ti neudělal.
5: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš

0: můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
1: Mám jen 10 vteřin na
0: to.cz
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí.
1: Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí pro
1: to.
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování
1: pravidel.
2: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečný
2: proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přes.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně. Pak. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha.
2: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
2: omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objev kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Přijďte si
1: pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i
1: obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Svou. Na práci na letišti.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Na letišti.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék?
1: CZ.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet?
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet?
3: Do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku.
3: I pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více.
4: Lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3.
4: Prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnost více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistit. Tisíce léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistit. Doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných. Nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách. Doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu. Benu.cz. Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradí v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Lékárnách.

0: nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Benu, rádi vám poradíme. Poradíme.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky. Nekupujte drahé značky. Ani
1: levný.
2: Nekupujte drahé značky. Ani levný. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Já. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám. Kupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Kam bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
2: Potisku. Bez potisku CZ.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady jel ten...
2: Bez potisku CZ.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se... Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plast? Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijedno.
4: A co, jako?
3: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijedno normální, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijedno normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
4: No jak se má
3: plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijedno normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
4: No jak se má si dostat plastový odpad?
3: No tobě přijedno normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a
3: kde? Normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky?
3: Se tady jezdí žlutý kontejner?
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Žlutý kontejner?
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa. Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová.
3: Nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo ta. Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev. Nebo takhle reflexní vest. Dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se má jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci.
4: Svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život.
4: Plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cestě na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ.
6: Oknem fouká střech.
5: Ekokom. Více na cesta odpadu CZ.
6: Oknem fouká střech a padá. Oknem fouká střech a padá. Kdo pak nám to praví?
7: Zedník.
6: Oknem fouká střech a padá. Kdo pak nám to praví?
7: Zedník.
6: Oknem fouká střech a padá. Kdo pak nám to praví?
7: Zedník.
8: Malíř.
7: Topenář.
8: Podlaha.
6: Střech a padá. Kdo pak nám to praví?
7: Zedník.
8: Malíř.
7: Topenář.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí
0: Topravý,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí Rekbity,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukčník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů. Ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho.
1: Na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: .cz.
2: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
3: Ale, co pak?
2: Záruka kvality.
3: Ale, co pak? Pískají
2: kvality.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvoz. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přízdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Tí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez sporu. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez sporu. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krát. A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krát. To. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit v...
3: Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit
3: Na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
3: Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
5: Porama. Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
6: Porfix.
5: Dobrý materiál.
4: A

0: vybudovat náš domov.
1: Porfix.
0: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte se.
0: Budovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: AC/DC
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: AC/DC Metallica Pink. AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy. AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí. Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host na místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum a host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 20. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Zoom Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky za. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti Ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Honda
2: sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Honda přiváží
2: a Ticketmaster.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny
2: Master.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získni své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé ESLy. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV RV nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. RV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 100 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams.
1: Rock. Power of dreams.

0: Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40 paklík maila. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. narozeninám maila. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. narozeninám všechno nejlepší. A buď furt takový, jaký jsi, a píseň by měla být od Krucipisku. Buď furt takový, jaký jsi, a píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Takový, jaký jsi, a píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě stream Cajček to za chvilku být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě stream Cajček to za chvilku Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě stream Cajček to za chvilku rozjede. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě stream Cajček to za chvilku rozjede. Tobě Tondovi ke štuku rozjede. Tobě Tondovi ke 40. přeju hodně štěstí, zdraví jako pec srandy. Tobě Tondovi ke 40. přeju hodně štěstí, zdraví jako pec srandy na vrch jako vždycky. Štěstí, zdraví jako pec srandy na vrch jako vždycky. No a předtím, než se to rozjede celý, tak pec srandy na vrch jako vždycky. No a předtím, než se to rozjede celý, tak přátelé, tradiční výzva. Předtím, než se to rozjede celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát připátku vyjde celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát připátku VIP, přátelé, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát připátku VIP píseň na přání hned pohodně, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát připátku VIP píseň na přání hned pohodně, sedmý výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát připátku VIP píseň na přání hned pohodně, sedmý vymýšlí. Kdo by chtěl zahrát připátku VIP píseň na přání hned pohodně, sedmý vymýšlí jazyk pro časové znamení. Připátku VIP píseň na přání hned pohodně, sedmý vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě VIP píseň na přání hned pohodně, sedmý vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu citání hned pohodně, sedmý vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které pohodně, sedmý vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl na vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už mamánek. Časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už mamánek. Samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už mamánek.
1: Rok na
0: situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už mamánek.
1: Rok na přání.
0: Ho chtěl načapat. A teď už mamánek.
1: Rok na přání.
0: Rok. Mamánek.
1: Rok na přání.
2: Rock Radio.
1: Rok na přání.
2: Rock Radio.
1: Rok na přání.
2: Rock Radio.
1: Přání.
2: Rock Radio.

Už jsme ve vysílání, přátelé. Už jsme ve vysílání, přátelé, ano. Už jsme ve vysílání, přátelé, ano. Už jsme ve vysílání, přátelé, ano, je 18 hodin. Už jsme ve vysílání, přátelé, ano, je 18 hodin 49 minut. Tohle byly taky bývalý kudr. Už jsme ve vysílání, přátelé, ano, je 18 hodin 49 minut. Tohle byly taky bývalý kudr. Přátelé, ano, je 18 hodin 49 minut. Tohle byly taky bývalý kudrnáči Europe the final 18 hodin 49 minut. Tohle byly taky bývalý kudrnáči Europe the final countdown. Už jsme se dozvěděli 49 minut. Tohle byly taky bývalý kudrnáči Europe the final countdown. Už jsme se dozvěděli minut, tohle byli taky bývalí kudrnáči Europe the final countdown. Už jsme se dozvěděli konečně teda, taky bývalí kudrnáči Europe the final countdown. Už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici Europe the final countdown. Už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu Europe the final countdown. Už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodovou countdown. Už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodovou trvalou konečně teda, že měli na palici tu vodovou trvalou, to jsme rádi, protože měli na palici tu vodovou trvalou, to jsme rádi, protože fouká na palici tu vodovou trvalou, to jsme rádi, protože foukaná by jim nevydržela. Vodovou trvalou, to jsme rádi, protože foukaná by jim nevydržela, že jo, jak jim foukal trvalou, to jsme rádi, protože foukaná by jim nevydržela, že jo, jak jim foukal ten vítr do těch vlasů. To jsme rádi, protože foukaná by jim nevydržela, že jo, jak jim foukal ten vítr do těch vlasů, to by jim rádi, to jsme rádi, protože foukaná by jim nevydržela, že jo, jak jim foukal ten vítr do těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Protože foukaná by jim nevydržela, že jo, jak jim foukal ten vítr do těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Tak, vydržela, že jo, jak jim foukal ten vítr do těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Tak, přátelé, co si nám jak jim foukal ten vítr do těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Tak, přátelé, těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny, to celý rozfoukal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Psal mi, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Psal mi tady Václav Baklík. Dáme teď? Ano, další narozeniny. Psal mi tady Václav Baklík. Maila. Další narozeniny. Psal mi tady Václav Baklík. Maila. Psal mi tady Václav Baklík. Maila. Ahoj Jiří, chtěl bych psal mi tady Václav Baklík maila. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát tady Václav Baklík maila. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi Keč 40 Václav Baklík maila.

0: Live a my tam švihneme ještě jednu píseň, Jakub Bubňák mi psal mailem, zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať. A my tam švihneme ještě jednu píseň, Jakub Bubňák mi psal mailem, zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas. Píseň, Jakub Bubňák mi psal mailem, zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest. Jakub Bubňák mi psal mailem, zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest. A Bubňák mi psal mailem, zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest. A keď ich na mailem, zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock. Všetkým poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock. Dúfam zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock. Dúfal som, že všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock. Dúfal som, že budú Amon Amarth a keď ich nám dali na Masters of Rock. Dúfal som, že budú Amon Amarth, ale aj Judas poteší. Dali na Masters of Rock. Dúfal som, že budú Amon Amarth, ale aj Judas poteší. Myslím na Masters of Rock, dúfal som, že budú Amon Amarth, ale aj Judas poteší. Ja si myslím do toho Honza Rock, dúfal som, že budú Amon Amarth, ale aj Judas poteší. Ja si myslím do toho Honza Shifta, zasom, že budú Amon Amarth, ale aj Judas poteší. Ja si myslím do toho Honza Shifta, zase hlídač našeho kalendáře, ale aj Judas poteší. Ja si myslím do toho Honza Shifta, zase hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že aj Judas poteší. Ja si myslím do toho Honza Shifta, zase hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že 9. října poteší. Já si myslím do toho Honza Shifta, zase hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že 9. do toho Honza Shifta, zase hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že 9. října je to přesně 48 let. Zase hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že 9. října je to přesně 48 let od vydání hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že 9. října je to přesně 48 let od vydání alba Killing kalendáře. Připomněl, že 9. října je to přesně 48 let od vydání alba Killing Machine od Judas. Připomněl, že 9. října je to přesně 48 let od vydání alba Killing Machine od Judas. 9. října je to přesně 48 let od vydání alba Killing Machine od Judas Priest. Tak prosím vyber. Přesně 48 let od vydání alba Killing Machine od Judas Priest. Tak prosím vyber nějakou pecku. Od vydání alba Killing Machine od Judas Priest. Tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemá. Ani alba Killing Machine od Judas Priest. Tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemá. Od Judas Priest. Tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku od Judas Priest, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album Priest, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 1980 nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 1986 Turbo. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 1986 Turbo a dáme si píseň Park. Nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardian. Můžu posloužit album z roku 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardian. Album z roku 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok
0: 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok napsání Sir
0: Turbo a dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok napsání s Jirkou
0: Parental Guardians.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem.

Так, 50... Так, 50... Так, přátelé, tohle byly Paparouci. Tak, přátelé, tohle byly Paparouci and Ninth Life. Tak, přátelé, tohle byly Paparouci and Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu. Tak, přátelé, tohle byly Paparouci and Ninth Life a my tam švihneme ještě. Tak, přátelé, tohle byly Paparouci and Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň. Přátelé, tohle byly Paparouci and Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň. Jakub Bubněk mi psal mailem zdravíčko. Tohle byly Paparouci and Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň. Jakub Bubněk mi psal mailem zdravíčko.

0: Maokai. Maokai Lutra. Maokai Lutra. Maokai Lutra. Katash Akma. Maokai Lutra. Katash Akmo. Maokai Lutra. Katash Akmo. Soy Lutra. Katash Akmo. Lutrak atash akmuk, Sourak atash akmuk, Sauron lat ulgash akmuk, Sauron lat ulgash atmuk, Sauron lat ulgash atmuk, Sauron lat ulgash at, Sauron lat ulgash at. Lat durp at lat ulgash at. Lat durp at ur ish ulgash at. Lat durp at ur ish ash at. Lat durp at ur ish ash burz burz. Lat durp at ur ish ash burz burz. Durp at ur ish ash burz burz burz bauro. Ur ish ash burz burz burz baurop. Ur ish ash burz burz burz baurop. Gag bur ash burz burz burz baurop. Gag bur burz burz burz baurop. Gag burz kak urz burz baurop. Gag burz kak urz op baurop. Gag burz kak urz op rop. Gag burz kak urz op le. Gag burz kak urz op let ultrak burz kak urz op let ultrakat god kak urz op let ultrakat god let ultrakat god. Lik ishi ak krupet ultrakat god. Lik ishi ak krupat shrakat god. Lik ishi ak krupat shok pot. Lik ishi ak krupat shok pra. Lik ishi ak krupat shok prag gon. Ishi ak krupat shok prag gon. Ak krupat shok prag gon. At shok prag gon. Prag gon.
1: Tak
0: ak gon.
1: Tak dnes jste. Tak dnes jste slyšeli, přátelé. Přátelé. Tak dnes jste slyšeli, přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás. Tak dnes jste slyšeli, přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Slyšeli, přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes? Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes slavím své. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes slavím své 6 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes slavím své 666. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes slavím své 666. narozeniny. Sauron. Jak víte dnes slavím své 666. narozeniny. Jak víte dnes slavím své 666. narozeniny. Slavím své 666. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a své 666. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a 66. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a očekávám.

čokoládový dort. Zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak jak se to čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak jak se to dneska přál. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak jak se to dneska přála Lucie Kopečková. To bylo jazykem Mordoru, tak jak se to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj jazykem Mordoru, tak jak se to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne Mordoru, tak jak se to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne poprosím, tak jak se to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne poprosím o časové znamení v jazyku Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru Kopečková, která napsala ahoj kapitáne poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru situace Sauron slaví narod ahoj kapitáne poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody prosím o časové znamení v jazyku Mordoru situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako znamení v jazyku Mordoru situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává Mordoru situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládu situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládu se Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládový narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí Sauron vás jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí Sauron vás vřele nikdy neočekává čokoládový dort a vřelé obětí Sauron vás vřele nikdy čokoládový dort a vřelé obětí Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí vřelé obětí Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete tetí Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete to víte sami Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete to víte sami proto jsem ho Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete to víte sami proto jsem ho tam raději nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete to víte sami proto jsem ho tam raději v časovém po jeho obětí většinou zemřete to víte sami proto jsem ho tam raději v časovém znamení nechtí většinou zemřete to víte sami proto jsem ho tam raději v časovém znamení nedoporučil to víte sami proto jsem ho tam raději v časovém znamení nedoporučil tak milá Lucinko proto jsem ho tam raději v časovém znamení nedoporučil tak milá Lucinko můžeš si za svůj raději v časovém znamení nedoporučil tak milá Lucinko můžeš si za svůj originální a skvělý v časovém znamení nedoporučil tak milá Lucinko můžeš si za svůj originální a skvělý nápad který mě mu znamení nedoporučil tak milá Lucinko můžeš si za svůj originální a skvělý nápad který mě jistě poručil tak milá Lucinko můžeš si za svůj originální a skvělý nápad který mě jistě pobavil tak milá Lucinko můžeš si za svůj originální a skvělý nápad který mě jistě pobavil a doufám že i vás něco můžeš si za svůj originální a skvělý nápad který mě jistě pobavil a doufám že i vás něco přát svůj originální a skvělý nápad který mě jistě pobavil a doufám že i vás něco přát a my si na úvod a skvělý nápad který mě jistě pobavil a doufám že i vás něco přát a my si na úvod naší druhé mě jistě pobavil a doufám že i vás něco přát a my si na úvod naší druhé půlku doufám že i vás něco přát a my si na úvod naší druhé půlky roku něco přát a my si na úvod naší druhé půlky roku na přání kterou a my si na úvod naší druhé půlky roku na přání kterou teď otvírám dávod naší druhé půlky roku na přání kterou teď otvírám dáme Rammstein půlky roku na přání kterou teď otvírám dáme Rammstein a Ausländer půlky roku na přání kterou teď otvírám dáme Rammstein a Ausländer taky roku na přání kterou teď otvírám dáme Rammstein a Ausländer taky Mordor kterou teď otvírám dáme Rammstein a Ausländer taky Mordor dáme Rammstein a Ausländer taky Mordor dáme Rammstein a Ausländer taky Mordor Rammstein a Ausländer taky Mordor Ausländer taky Mordor

0: Jedeme totiž Naska Kopečková píše pecka, prosím o Highway to Hell, jedeme totiž píše pecka, prosím o Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak pecka, prosím o Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba, prosím o Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba u Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude, totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli to bude prava jako hosté, no tak snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli to bude pravá jihočeská, no tak snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli to bude pravá jihočeská. Snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli to bude pravá jihočeská. Tak peklo nebude a jestli to bude pravá jihočeská. Tak to bude krásné nebude a jestli to bude pravá jihočeská. Tak, to bude krásný. A jestli to bude pravá jihočeská, tak, to bude krásný. I když se bude třeba konat na... Bude pravá jihočeská, tak, to bude krásný. I když se bude třeba konat na severní Moravě. Jihočeská, tak, to bude krásný. I když se bude třeba konat na severní Moravě. Tak, to bude krásný, i když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně, ať vám svatba dobře, to bude krásný, i když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně, ať vám svatba dobře dopadne, i když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně, ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně, ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, na Moravě. Přátelé, hlavně, ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, a my se rozjedeme. Přátelé, hlavně, ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, a my se rozjedeme dálnicí. Svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, a my se rozjedeme dálnicí přímo. Ať si řeknou ano, a my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla. Spolu ano, a my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářem. A my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářem AC. Rozjedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářem AC/DC. Jedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářema AC/DC. Přímo do pekla společně s elektrikářema AC/DC.
1: Rock Radio.
0: Přímo do pekla společně s elektrikářema AC/DC.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Společně s elektrikářema AC/DC.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsáno.
0: Společně s elektrikářema AC/DC.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock
0: napsáno. AC/DC.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.
0: DC.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, rock na psání. Rock na psání.

Jawohl, das ist... Komm mit, ich dir mache gut. Jawohl, das ist gut, Pschatter. Ich dir mache gut. Jawohl, das ist gut, Pschatter. Jawohl, das ist gut, přátelé, tak to byl Ausländer. Gut. Jawohl, das ist gut, přátelé, tak to byl Ausländer. Otter. Jawohl, das ist gut, přátelé, tak to byl Ausländer. Otter. Jawohl, das ist gut, přátelé, tak to byl Ausländer. Otter. Rammstein samozřejmě. A co se... Das ist gut, přátelé, tak to byl Ausländer. Otter. Rammstein samozřejmě. A co si tady vybral? Gut, přátelé, tak to byl Ausländer. Otter. Rammstein samozřejmě. A co si tady vybral? Tak to byl Ausländer. Otter. Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordlenda? Otter. Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Milá Lucka Kopečková. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Milá Lucka Kopečková píše pecka. Vybrala za ten svůj Mordor. Milá Lucka Kopečková píše pecka. Ten svůj Mordor. Milá Lucka Kopečková píše pecka. Prosím o highway. Milá Lucka Kopečková píše pecka. Prosím o highway to hell. Jedeme totiž no. Milá Lucka Kopečková píše pecka. Prosím o highway to hell.

Adio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Adio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Přátelé, krásný... Ano, přátelé, krásný nápad na víkendovou... Ano, přátelé, krásný nápad na víkendovou činnost. Krásný nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex... Krásný nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex na ohni, přátelé. Nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex na ohni, přátelé. Co vy na to? Na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex na ohni, přátelé, co vy na víkendovou činnost? Sex on fire, sex na ohni, přátelé, co vy na to? No, každý to má po... Sex on fire, sex na ohni, přátelé, co vy na to? No, každý to má po svým, samozřejmě, takhle, co vy na to? No, každý to má po svým, samozřejmě, takhle to měli Kings of Leon a my si dáme... No, každý to má po svým, samozřejmě, takhle to měli Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šank. To má po svým, samozřejmě, takhle to měli Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky. To měli Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky. A Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu. A my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady. Dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady. Ký jeho šánky od Bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady. Od ty od Bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady. Od ty si volal David. Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady. Od ty si volal David z Kanady. Od ty si volal David, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat od ty si volal David, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou písničku. Od ty si volal David, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou volal David, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to samou, který bych chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to samou úplně nerozuměl. Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to samou úplně nerozuměl. Tak já doufám, nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to samou úplně nerozuměl. Tak já doufám, že píseň, kterou to samou úplně nerozuměl. Tak já doufám, že stejně jako já, kterou to samou úplně nerozuměl, tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide. Nerozuměl, tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide. Měl, tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide. Tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide. Doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide. Too damn good. Feeling way. Jako já se cítíš ty, Davide. Too damn good. Feeling way. Too damn good. Cítíš ty, Davide. Too damn good. Feeling way. Too damn good. Bude ta. Too damn good. Feeling way. Too damn good. Bude ta píseň. Too damn good. Feeling way. Too damn good. Bude ta píseň. Pro tebe. Too damn good. Feeling way. Too damn good. Bude ta píseň. Pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio.
0: Feeling way. Too damn good. Bude ta píseň. Pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio.
0: Good. Bude ta píseň. Pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio. Rock.
0: Bude ta píseň. Pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio. Rock.
0: Pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.
0: Alenko.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajtou. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: 11,90 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 2. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 2. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů. Okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 2 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co je? Funguj.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Co je? Funguj ty, křáp.
0: To se vyplatí.
1: Co je? Funguj ty. Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to...
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím...
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Klik, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
2: Musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
2: Ska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na... Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí. Příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí. Stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu. Válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada z X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během víc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům. 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Napěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan nebo na Nissan.

0: Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Ale. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Ale, copak?
0: Akce na Nissan.cz.
1: Ale, copak?
0: Písk Nissan.cz.
1: Ale, copak?
2: Pískají brzdy, bouchat.
1: Ale, copak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí
1: Ale, copak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
1: Ale, copak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
1: Ať už copak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
1: Ať už je to cokoliv.
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
1: Ať už je to cokoliv.
2: Přijde brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
1: Ať už je to cokoliv.
2: Přijdeme na to.
1: Podvozek, svítí kontrolky.
2: Ať už je to cokoliv.
1: Přijdeme na to a opravíme to. Rychle.
2: Svítí kontrolky,
1: ať už je to cokoliv.
2: Přijdeme na to a opravíme to.
1: Rychle.
2: Jsme beky,
1: ať už je to cokoliv.
2: Přijdeme na to a opravíme to.
1: Rychle.
2: Jsme bez poruchy.
1: A to cokoliv.
2: Přijdeme na to a opravíme to.
1: Rychle.
2: Jsme bez poruchy.
1: Autoservis na Praze 8.
2: To. Rychle.
1: Jsme bez poruchy.
2: Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy.
1: Jsme bez poruchy.
2: Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy. A bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Bez poruchy.
2: Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Poruchy.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidopce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste.
3: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík.
3: Všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo
3: potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
3: @eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: Připravte svou zahradu na
3: shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitním
4: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty,
4: u nás si vyberete.
5: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce
4: Arete.
5: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafidu.
5: Vždy na Zafidu.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vždy na Zafidu.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Když chci říct...
3: E-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
6: Když chci říct víc...
3: Z, partner pro vaši zahradu.
6: Když chci říct víc...
3: Pro vaši zahradu.
6: Když chci říct víc... Než slova...

Vše, co potřebuji za... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci... Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsínko. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsínko. Za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsínko. Řízky XXL, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsínko. Řízky XXL v ceně 90 platí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsínko. Řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsínko. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. A v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání.
0: Nemůžu dýchat.
1: Správné.
0: Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika.
0: Dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory teď větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz technika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem.

Ventilatory.cz. Najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě. Skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě. Ne poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě. Jedno místě.

0: Dana Landy, Klaun je král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky. Klaun je král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Tak já jsem říkal, no tak... Nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Tak já jsem říkal, no tak buď je... Nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta... Díky moc, na to dáš. Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla. Od Karla Kryla. A nebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest Kryla. A nebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest... A nebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil. Nebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil. Část textu, tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem... Tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Do toho to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokán. Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokán. Který to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokán. Který bych chtěl pro svoji ženušku... Do toho mi ještě volal Sandokán. Který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku nechat Sandokán. Který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku nechat taky zahrát nějakýho Landán. Který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku nechat taky zahrát. Který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku nechat taky zahrát nějakýho Landu. A mám Vladěnku nechat taky zahrát nějakýho Landu. A mám Vladěnku nechat taky zahrát nějakýho Landu. A mám Vladěnce zkázat prej taky zahrát nějakýho Landu. A mám Vladěnce zkázat prej nemat nějakýho Landu. A mám Vladěnce zkázat prej nemáš a mám Vladěnce zkázat prej nemáš Sandokana. Mám Vladěnce zkázat prej nemáš Sandokana příliš popou. Vladěnce zkázat prej nemáš Sandokana příliš popou. Zkázat prej nemáš Sandokana příliš popouzet. Prej nemáš Sandokana příliš popouzet. Nemáš Sandokana příliš popouzet. Tak to řekl. Sandokana příliš popouzet. Tak to řekl. Tak příliš popouzet. Tak to řekl. Tak jo, tak pro vás všechny lidi příliš popouzet. Tak to řekl. Tak jo, tak pro vás všechny lidi je tady Dan Uzet. Tak to řekl. Tak jo, tak pro vás všechny lidi je tady Dan Landa a Protest to řekl. Tak jo, tak pro vás všechny lidi je tady Dan Landa a Protest Song. Pojďme. Tak jo, tak pro vás všechny lidi je tady Dan Landa a Protest Song. Pojďme protestovat. Tak jo, tak pro vás všechny lidi je tady Dan Landa a Protest Song. Pojďme protestovat. Je tady Dan Landa a Protest Song. Pojďme protestovat.
1: Rok
0: Landa a Protest Song. Pojďme protestovat.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Protest Song. Pojďme protestovat.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Pojďme protestovat.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

bezmocí od roku. Z bezmocí od roku. Z bezmocí od roku. Z bezmocí od roku. Z bezmocí od roku. Pouta schovává bezmocí od roku. Pouta schovává. Pouta schovává. Občan svobodný pouta schovává. Občan svobodný. Občan svobodný. Občan svobodný. Klopí. Občan svobodný. Klopí. Občan svobodný. Klopí zrak v zemi. Svobodný. Klopí zrak v zemi. Klopí zrak v zemi. A klopí zrak v zemi. A ještě pár klopí zrak v zemi. A ještě pálík v zemi. A ještě pálík. A ještě pálík.

Píseň z milénia Iron Maiden. Píseň z milénia Iron Maiden. Píseň z milénia Iron Maiden album. Píseň z milénia Iron Maiden album Brave New World a písnička Duke. Píseň z milénia Iron Maiden album Brave New World a písnička. Píseň z milénia Iron Maiden album Brave New World a písnička The Wicker Man. Taknia Iron Maiden album Brave New World a písnička The Wicker Man. Taková písnička The Wicker Man. Taková byla muzika u nás v roku na přání. The Wicker Man. Taková byla muzika u nás v roku na přání. Na vašem oblíbeném roku. Taková byla muzika u nás v roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma muzika u nás v roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho u nás v roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho přání na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho váš na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posuneme se dál a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posuneme se dál, dáme si všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posuneme se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase Vajgis. Tak posuneme se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol, dala mi ho. Posuneme se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Se nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Zase jsem tady dostal krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo. Zase jsem tady dostal krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo. Ahoj kápo, krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo. Ahoj kápo, když jsou ty volby, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Šedivá. Ahoj kápo. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klauj kápo. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král, nebo nevím. Když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc.

zajetí před zemi, v zajetí před sudku, v zajetí před sudku, v zajetí před sudku, v zajetí před sudku, láska uva, v zajetí před sudku, láska uvada před sudku.

je všechno v pořádku. V tom našem je všechno v pořádku. V tom našem okolí je v pořádku. V tom našem okolí.

hostem v tom našem okolí. V tom našem okolí. Pod teplou peřinou okolí. Pod teplou peřinou. Pod teplou peřinou. Pod teplou peřinou. Pod teplou peřinou.

zas na nás dopadá tíha. Zas na nás dopadá. Zas na nás dopadá.

nás přece nebolí, bolí druhé. Nás přece nebolí, nás přece nebolí, nás přece nebolí, tak nás přece nebolí.

0: skvěle, děkuju za obtání. Zdravím, kapitáne, jak se daří? Hele, daří se skvěle, děkuju za obtání a doufám, že to by se taky daří. Dobrým, kapitáne, jak se daří? Hele, daří se skvěle, děkuju za obtání a doufám, že to by se taky daří dobře. Jak se daří? Hele, daří se skvěle, děkuju za obtání a doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady je. Hele, daří se skvěle, děkuju za obtání a doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady Jakub píš, skvěle, děkuju za obtání a doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát, já doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal, se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal, daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal, please. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal, please. A pro nás všechny, Metal, please. A pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Díkes, Jakub. Hele, pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Díkes, Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali. Všechny, co poslouchají v Irsku. Díkes, Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali. V Irsku. Díkes, Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou. Díkes, Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou. Tak si můžete teďka připít. Hele, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou. Tak si můžete teďka připít irskou na začátku, i když americkou. Tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si i když americkou. Tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si irskou. Tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si píseň. Tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas Dagas od irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak jste si? Pustíme si píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Jakub, Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře. Od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře. Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije. A tady to má. Jak jste si přáli? Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije. A tady si přáli. Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije. A tady to máte.
1: Rok na psání.
0: Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije. A tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajkem.
0: Ať se vám tam dobře žije. A tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Je a tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: A tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe. Rock Radio za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe a teď už něco do Jirska. S péčkou Believe a teď už něco do Jirska si dáme už druhou. Believe a teď už něco do Jirska si dáme už druhý den mi tady psal. Jakub a teď už něco do Jirska si dáme už druhý den mi tady psal. Jakub Piško zdraví. Teď už něco do Jirska si dáme už druhý den mi tady psal. Jakub Piško zdravím kapitán. Do Jirska si dáme, už druhý den mi tady psal. Jakub Piško, zdravím, kapitáne, jak se daří? Dáme, už druhý den mi tady psal. Jakub Piško, zdravím, kapitáne, jak se daří? Hle, daří se, druhý den mi tady psal. Jakub Piško, zdravím, kapitáne, jak se daří? Hle, daří se skvěle, děkuju za optání. Jakub Piško, zdravím, kapitáne, jak se daří? Hle,

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 po městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. A získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem můžením až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být už 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za 1000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power. Vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. I zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Itálie, která
0: Honda. The power of dreams.
1: Itálie, která chutná.
0: The power of dreams.
1: Itálie, která chutná. Objevte
0: dreams.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr i chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Itálie a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu větší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské z proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. Prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Když uvidíte...
1: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Když uvidíte Albert...
1: Nad Itálii. www.lavite.cz.
2: Když uvidíte...
1: www.lavite.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné...
1: www.lavite.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější...
1: www.lavite.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Ten uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás

0: Čitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kořene. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kořene. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo zde. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepčová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Guston kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.50. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9.
1: Přestaň být ten divák.
0: 30.9.
1: Přestaň být ten divákem.
0: 5.
1: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. A staň být ten divákem. A staň se soukem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se tisí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají den. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Tě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Na z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Tom kousek od tebe. Another world. Jít tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. World. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.

0: nový plot mám. No ty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Praha Běchovice.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komín.
0: Komín musí mít pořádnej.

0: healthyoffice.eu. Protože my měníme kancelář Praha zavináč healthyoffice.eu. Protože my měníme kancelářské válečníky náš healthyoffice.eu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. office.eu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví,
1: co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: A děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Na to? První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne.
1: Opat. Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrika.
2: Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrika.
2: Jo, přes o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrika.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha.
2: Technik ve věži. Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha.
2: Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: různých napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
2: Elektrikář. Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.
2: Tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: K novému
1: přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: K novému
1: pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy.
1: Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u doma.
1: Na práci na letišti.cz.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského.
1: Dost.cz.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského. Dostanete k novému Peugeotu. Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského. Dostanete k novému Peugeotu 5000. Parádní nákupy. Pouze u Domanského. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním Domanského. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský. Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. 1000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. V obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Rok. Centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Rok. Arkády Pankrác. Domanský.cz. Rok. Radio. Domanský.cz.

Sortiment pro komínové systémy. Oktové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny. Sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 Důlkách nebo na OK. Nerezové komíny pro firmy i

0: pravej tah.
1: Sakra.
0: Gop.cz. OK se to. Ten pravej tah.
1: Sakra.
0: OK se to. Ten pravej tah.
1: Sakra.
2: Moje záda.
0: Za tohle pravej tah.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Za tohle lidé.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Za tohle lidé dělají za tohle.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přináší.
2: Moje záda.
3: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přináší.
2: Moje záda.
3: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci. Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firm. Lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně. Zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně. Zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavináč přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavináč Healthy Office zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha praha@healthyoffice.eu kusedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme. Napište nám na praha@healthy

0: turné u Dvora Králového nad Labem, ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá že Králového nad Labem, ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude nad Labem, ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho, ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho, díky moc věrný usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho, díky moc věrný motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný námořník, to už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě pro vás dlouho. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě pro vás doufám, že potřebuješ moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě pro vás doufám, že potřebuješ na ten motor. Samozřejmě pro vás doufám, že potřebuješ na ten motor. Ne na sebe. Pro vás doufám, že potřebuješ na ten motor. Ne na sebe. A já ti přeju, ať ti ta práce dopadne dobře. Doufám, že potřebuješ na ten motor. Ne na sebe. A já ti přeju, ať ti ta práce dopadne motor. Ne na sebe. A já ti přeju, ať ti ta práce dopadne dobře a všecko funguje. Ne na sebe. A já ti přeju, ať ti ta práce dopadne dobře a všecko funguje tak, jak má. Na sebe. A já ti přeju, ať ti ta práce dopadne dobře a všecko funguje tak, jak má. A traktor samozřejmě klap. A já ti přeju, ať ti ta práce dopadne dobře a všecko funguje tak, jak má. A traktor samozřejmě klape. Práce dopadne dobře a všecko funguje tak, jak má. A traktor samozřejmě klape dle tvých představ.
1: Rock Radio Rock.
0: Tak, jak má. A traktor samozřejmě klape dle tvých představ.
1: Rock Radio Rock Radio.
0: Traktor samozřejmě klape dle tvých představ.
1: Rock Radio, Rock Radio, rok na přání.
0: Mě klape dle tvých představ.
1: Rock Radio, Rock Radio, rok na přání.
0: Dle tvých představ.
1: Rock Radio, Rock Radio, rok na přání. Radio, rok na přání.

opery nás vzali Nightwish. S peckou The Phantom of the Opera. A my si teďka dáme zase nějakou pěknou českou píseň. Ano, psal tady Martin Šebek. Čau, kapitáne, prosím tě, tentokrát mrknu na to. Ať se mi líp usazuje motor do traktu.

Rockrad. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

A s touhletou písní naší má samozřejmě. A s touhletou písní naší páteční hymnou se dneska týmě. A s touhletou písní naší páteční hymnou se dneska rozloučíme. A s touhletou písní naší páteční hymnou se dneska rozloučí naší páteční hymnou se dneska rozloučíme. Oťase Hereše pozdravíme s naší páteční hymnou se dneska rozloučíme. Oťase Hereše pozdravíme slušně hymnou se dneska rozloučíme. Oťase Hereše pozdravíme slušně jako žlababu se dneska rozloučíme. Oťase Hereše pozdravíme slušně jako žlababu. Ahoj. Rozloučíme Oťase Hereše pozdravíme slušně jako žlababu. Ahoj. Oťase Hereše pozdravíme slušně jako žlababu. Ahoj. No a přátelé, pozdravíme slušně jako žlababu. Ahoj. No a přátelé, pěkný slušně jako žlababu. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám přejem jako žlababu. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám přejem a pro dnešek. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám přejem. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám přejem a pro dnešek se s váma loučí. No a přátelé, pěkný víkend vám přejem a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán. Pěkný víkend vám přejem a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový. Pěkný víkend vám přejem a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Přejem a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, jak se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu zase v pondělí na slušný rokový muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu zase v pondělí u roku na přání muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu zase v pondělí u roku na Vajgis a těšit se na vás budu zase v pondělí u roku na přání po osudu zase v pondělí u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte jak chcete. V pondělí u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte jak chcete. Pondělí u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte jak chcete. A něco na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte jak chcete. A něco pro to dělejte. 18. hodině. Do té doby se mějte jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Do té doby se mějte jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Do té doby se mějte jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Chcete a něco pro to dělejte. Pic! Něco pro to dělejte. Pic!

cink, přátelé, a je to tady, máme tu... Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho... Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu... Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu Rock. Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu Rock na přání. Cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu Rock na přání. Tak, to tady, máme tu konec našeho pořadu Rock na přání. Tak, čím to zakončí? Konec našeho pořadu Rock na přání. Tak, čím to zakončíme? Pokud pořadu Rock na přání. Tak, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že Rock na přání, tak čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že dnes na přání, tak čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že dneska neusní, tak čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu, pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od Alkeho, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak. Slyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No a Veronika. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No a Veronika Jurajdová byla tli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No a Veronika Jurajdová byla ta první. Kdo s tím přijde jako první? No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čuska Petr přijde jako první. No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. První. No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Kapitáne, chtěl bych zahrát alkohol v pátek. No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, chtěl bych zahrát Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, chtěl bych zahrát alkohol v pátek k večeru, když je ten pátek první dneska. Čus kapitáne, chtěl bych zahrát alkohol v pátek k večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano. Dneska. Čus kapitáne, chtěl bych zahrát alkohol v pátek k večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano. Kapitáne, chtěl bych zahrát alkohol v pátek k večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano. Logiku to má. Sát alkohol pátek k večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Sam k večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě. A když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě. A ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě. A s touhletou písní. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě. A s touhletou písní naší logiku to má. Samozřejmě.

a už mám strach, že se blíží, pak hned slupnu vepřo, knedlo se zelím, a už mám strach, že se blíží pondělí, co knedlo se zelím, a už mám strach, že se blíží pondělí, až pondělím, a už mám strach, že se blíží pondělí, až pondělí ráno budu. A už mám strach, že se blíží pondělí, až pondělí ráno budí zás, takže se blíží pondělí.

0: kopecký.cz.
1: Oknem fouká,
0: na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
1: Oknem fouká střecha pad,
0: snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak?
0: Více na kopecký.cz.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám?
0: Kopecký.cz.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř. Topenář.
1: Střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř. Topenář.
1: Podlaha. Padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř. Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne.
1: K nám to praví?
2: Zedník,
1: malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne. Na to všechno
1: praví?
2: Zedník,
1: malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne. Na to všechno
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne,
2: na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nejíř,
2: topenář,
1: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat
2: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
1: Bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: Informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: Na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: Rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality. Kvality.

0: Super ceny bez čekání. Super ceny bez čekání na akci. Super ceny bez čekání na akci v DM Shop. Super ceny bez čekání na akci v DM Shop. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšeností. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Dobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte tím na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte ment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel, zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 60 šené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 ani 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 220. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229. Prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez 6 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když chceš bez
0: 29 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když chceš
0: super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně na
0: super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny.
0: DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je
0: DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,
0: je výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Spár nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Spartners upkny, je to jistě nápad víc.

0: Partnersbanka.
1: Když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Znabí
0: Partnersbanka.
2: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se ne. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek a radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5000 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot výhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 těch podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc 7 Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc 7008 skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot právě teď tak vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
3: tak neček
2: za 735 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
3: tak nečekejte
2: 35 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
3: tak nečekejte jezděte
2: 7 dní Peugeot právě teď
3: tak nečekejte jezděte
4: staňte se Peugeotákem
2: Peugeot právě teď
3: tak nečekejte jezděte
4: staňte se Peugeotákem
2: právě teď
3: tak nečekejte jezděte
4: staňte se Peugeotákem u Kopeckého
3: auto nečekejte jezděte
4: staňte se Peugeotákem u Kopeckého
3: autosalon jezděte
4: staňte se Peugeotákem u Kopeckého
3: autosalony Kopecký služby
4: staňte se Peugeotákem u Kopeckého
3: autosalony Kopecký služby na které se snadno
4: se Peugeotákem u Kopeckého
3: autosalony Kopecký služby na které se snadno zvyká
4: víkem u Kopeckého
3: autosalony Kopecký služby na které se snadno zvyká
4: více na Kopecký
3: salony Kopecký služby na které se snadno zvyká
4: více na kopecký.cz
3: služby na které se snadno zvyká
4: více na

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi.
1: A co se týče vozidel, tak v Osace loni se vyprávějí

legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete. Nebo če vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete. Nebo Škody Felicie, samozřejmě. Tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete. Nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původně. Na naprosto fenomenální design prasete. Nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní. Prostě to fenomenální design prasete, nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta design prasete.

0: nejen nakreslili. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodě. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebeského život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen design skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale tak poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport, Java Athena, automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport, Java Athena 3 Padet, buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport, Java Athena 3 Padet, to je to prostě. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport, Java Athena 3 Padet, to je to prostě musíte vidět. Nevěnoval se jen autům, supersport, Java Athena 3 Padet, to je to prostě musíte vidět. Nejlépe ten autům, supersport, Java Athena 3 Padet, to je to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu Java Athena 3 Padet, to je to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Padet, to je to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března, jde vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března, výstava s názvem. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března, výstava s názvem Václavské muzeum v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března, výstava s názvem Václav tečka u Prahy, právě tam běží až do března, výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu. Právě tam běží až do března, výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu. A vy do března, výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu. A vězte, že je výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu. A vězte, že je názvem Václav tečka král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat. Václav tečka král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat. Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio
0: automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio
0: designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio Motoket.
0: Vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio Motoket.
0: Je na co koukat.
1: Rock Radio Motokeci.
0: Koukat.
1: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Motokeci. Keci.

this motherfucker.

Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop, ale jistě jak si rad. Poctivý český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jeťák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedině, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokoví račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokoví český. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokoví český kapely s největšími. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokoví český kapely s největší Radio Stage se střídají nejlepší rokoví český kapely s největšími hvězdami světa. Stage se střídají nejlepší rokoví český kapely s největšími hvězdami světového roku. Dají nejlepší rokoví český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokoví český kapely s největšími hvězdami světového roku. Kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturačními hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultura světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav tového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Z festiáků kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Výjáků kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku aků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku bav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Slyšíš? Laď Rock Radio Stage v dabu. V dabu.

Poctivý český festiák. Poctivý český festiák nonstop. Poctivý český festiák nonstop. Ale

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou.

pro východní Čechy. Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Východní Čechy.

i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz u i FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio všude tady.cz Rock Radio všude tady je slušnej rok do Rock Radio všude tady je slušnej rok Rock Radio všude tady je slušnej rok doma Rock Radio všude tady je slušnej rok doma v Praze na 103 všude tady je slušnej rok doma v Praze na 103.7 FM všude tady je slušnej rok doma v Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95.8 a v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi 92.5 v Benešově na 95.8 a v Mladé 25 v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103. V Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103. Na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence na Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi5fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rokvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio slu na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio slušnej rok pro www.rokoviradio.cz. Rock Radio slušnej rok pro východní Rock Radio slušnej rok

Rock Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rockovej več. Rock Radio. Rockovej več. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou per. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zn. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní. Toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úder a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock večer. Od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná mu na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Ve čtvrtek 15. října Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu no... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů. Na hraně 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů. Na hraně října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů. Na hraně i světlo světa z Brusu nová deska škvorů. Na hraně a my si tuhle událost nemůžeme z Brusu nová deska škvorů. Na hraně a my si tuhle událost nemůžeme škvorů. Na hraně a my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně a my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den můžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový beat. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měst. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek v tradiční podcast Deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebe podcast Deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere z Petra měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdli? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudou? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor kvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. S Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října s Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den s Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. Čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustí 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Pustíme celou. Pustíme celou.

0: Řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc. To máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme.
0: Mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc. To máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení.
0: Litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro.
0: Máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rocker.
0: To máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádio. To všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádio, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia, na www.rockrádio nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia, na www.rockrádio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia, na www.rockovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rockrádia, na www.rockovýradio.cz. Na e-shopu Rockrádia, na www.rockovýradio.cz. Rockrádia, na www.rockovýradio.cz. www.rockovýradio.cz. www.rockovýradio.cz. www.rockovýradio.cz.

Vstáváme brzo a chodí. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou.

S garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rock Radio. Rock s garáží a s Kušebem. Rock Radio. Garáží a s Kušebem. Rock Radio.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Ono.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte... Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl... Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl...

0: si Rock Rádio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej živ... neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v... A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncert... A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. Řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Kamil Drap. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu.
1: Kdo ví, jestli...
0: Neděli od 19 hodin na Rock Rádiu.
1: Kdo ví, jestli...
0: Jestli... 19 hodin na Rock Rádiu.
1: Kdo ví, jestli... Jestli jsou na měsíc...
0: Hodin na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Líp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jste se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Pojď. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Pras s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Hoďte nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 2 uteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se...

103,5 FM. Další frekvence najdete na našem Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.cz. Rock Radio se najdete na našem webu www.rokovira.cz. Rock Radio se na našem webu www.rokovira.cz. Rock Radio, slušnej rok, www.rokovira.cz. Rock Radio, slušnej rokový rádio CZ. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Radio CZ. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Pozdě s Jirkou Němý.

Příjemné počasí. Příjemné počasí. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web ve. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web www.rokovirádio. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web www.rokovirádio.cz. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web www.rokovirádio.cz. Všechno o nás. Si vám přeje jedinečný web www.rokovirádio.cz. Všechno o nás. Jedinečný web www.rokovirádio.cz. Všechno o nás. O rok www.rokovirádio.cz. Všechno o nás. O rokový muzice. www.rokovirádio.cz. Všechno o nás. O rokový muzice. www.rokovirádio.cz. Všechno o nás. O rokový muzice. www.rokovirádio.cz. Všechno o nás. O rokový muzice. www.rokovirádio.cz. O rokový muzice. www.rokovirádio.cz. Rokový muzice. www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.

DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. radia.cz. Rock Radio. Všude tady je služka.cz. Rock Radio. Všude tady je slušný. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na slu. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM v Kolíně na 9 doma. V Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95.8.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95.8 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 102.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence na 8 a v Mladé Boleslavi na 103.

stejně neví, co je dobrý? Nalaď ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. A nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC a budete na svých. Od AC/DC na svých. Od AC/DC po ZZ. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legenda. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika

Vyznávate jedine klasiku? Vyznávate jedine klasiku a Vyznávate jedine klasiku a s žiadnymi novotami si na vás... Vyznávate jedine klasiku a s žiadnymi novotami si na vás... Vyznávate jedine klasiku a s žiadnymi novotami si na vás nepřijdou? Vyznávate jedine klasiku a s žiadnymi novotami si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně klasiku a s žiadnymi novotami si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně žiadnymi novotami si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak novotami si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? V bradě? A ty mladý?

to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rok nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dan. Povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dantou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fáro, nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 u Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusím... V Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný, Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokový stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd z Hon stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Jeho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lího roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo, kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo, budíky povinně na 6, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo, budíky povinně na 6, ať nezastaví i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6.

our flag.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Ono se nebo na radia.cz. Ono se řekne e-shop radia.cz. Ono se řekne .cz. Ono se řekne e-shop. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte plné e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky. To máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky. To máte dětská. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky. To máte dětský. My to všechno mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc. My to všechno, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc. My to všechno máme. Oblečení půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc. My to všechno máme. Oblečení, to máte ponožky, to máte dětský věc. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a dášky, to máte dětský věc. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdete. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www. Pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rokovýradio.cz. Rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rokovýradio a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rokovýradio.cz. Najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rock Rádia. Na www.rokovýradio.cz. Rádia. Na www.rokovýradio.cz.
1: Na festiáň.
0: Na www.rokovýradio.cz.
1: Na festiáň. Na poradu.
0: Do rokovýradio.cz.
1: Na festiáň. Na poradu. Do porodnice.cz. Na festiáň. Na poradu. Do porodnice. Na festiáň. Na poradu. Do porodnice. Na posedce. Na festiáň. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej shop na rokovýradio.cz. Radio.cz.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Na radia.cz. .cz. Z.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. S Jirkou.

0: sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme a hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Ti na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že to
0: opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej. Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to
1: myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se jí přestali, by se nemohli tolik lhát. Možná by se jí přestali opouštět lhát. Možná by se jí přestali opouštět. Možná by se jí přestali opouštět. Hule. Možná by se jí přestali opouštět. Hulení tady prostě ne. Možná by se jí přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici. Přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici. Tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu.
1: Tím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale
1: určitě.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tak. Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme. Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkná. Máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkné skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná. To každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Rádio.
1: Ostatně jako jakákoliv jiná země. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Rádio. Konec.
1: Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Jiná země.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

Honí vás mlsná. Máte chuť na pořád. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rok. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco smlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej bere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina máme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Přes naše sociální

0: se konkrétní týden udál. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi mimo příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není. Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcast rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia s motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková kronika vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková kronika, deska měsíce a mozici. Hvězdný host Roková kronika, deska měsíce a motokeci. Hvězdný host Roková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Roková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na Naková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokovíra měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovací speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcast rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv kdekoliv. Ty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv kdekoliv. Můžete si žít kdykoliv kdekoliv. Rock Rádio žít kdykoliv kdekoliv. Rock Rádio název kdekoliv. Rock Rádio název opiv. Rock Rádio název opra. Rock Rádio název opra. Rock Rádio název opravdu vás pobaví. Rock Rádio název opravdu vás pobaví. Rádio název opravdu vás pobaví. Název opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je...

0: podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. Šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. Tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. A kulečník. No, tak ten blezen. A normálně hledáme ty koule. Normálně hledáme ty koule. Normálně hledáme ty koule. Normálně hledáme ty koule. A on tam hledáme ty koule. A on tam mě koule. A on tam nějaký chlap. A on tam nějaký chlap. A on tam nějaký chlap.
1: Ty jsi pobrskala botlem.
0: A jo, promiň, ale nějaký chlap.
1: Ty jsi pobrskala botlem.
0: A jo, promiň, ale dělal.
1: Ty jsi pobrskala botlem.
0: A jo, promiň, ale dělal striptease, co si
1: vy... Ty jsi pobrskala botlem.
0: A jo, promiň, ale dělal striptease, co si vy jste mladý, to mi nebude...
1: Pobrskala botlem.
0: A jo, promiň, ale dělal striptease, co si vy jste mladý, to mi nebude... A jo, promiň, ale dělal striptease, co si vy jste mladý, to mi nebude se vůbec rozumět, ale... Promiň, ale dělal striptease, co si vy jste mladý, to mi nebude se vůbec rozumět, ale... Striptease, co si vy jste mladý, to mi nebude se vůbec rozumět, ale... Ježiš, nás to tak... Striptease, co si vy jste mladý, to mi nebude se vůbec rozumět, ale... Ježiš, nás to tak... Co si vy jste mladý, to mi nebude se vůbec rozumět, ale... Ježiš, nás to tak vzalo... Rozumět, ale... Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho... To mě... Ale... Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho... To mě konkrétně nejví... Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho... To mě konkrétně nejví... Vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
2: Rock Radio, konec legrace. Rock Radio, konec legrace. Rock Radio, konec legrace. Radio, konec legrace. Konec legrace.

Propásli jste středy. Propásli jste středečního hosta? Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se kom... Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás,

Slyšíš to? Tady na ulici. Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet růst. Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat. Na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat rock rádio. Můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat rock rádio. Ať už jste kdekoliv, různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat rock rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte rock. A i tady můžeš poslouchat rock rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte rock rádio. Můžeš poslouchat rock rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte rock rádio v mobilu. Stáhněte rock rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte rock rádio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Jo. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte rock rádio v mobilu. Stáhněte si. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte rock rádio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Si aplikaci radia.cz. Radia.cz. Radia.cz.

0: Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. S Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. S Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš.
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo
2: by
1: co s tou kurvu dělá,
0: Rock Radio. Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Mocná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Mocná muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio slušně hraje.

každej se s ním na čas, tam kde touha začíná, každej se s ním na rozloučí.

0: slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu váka. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme.
0: Pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu. Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu. Jdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak zapat.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
2: Hrky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Tak za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace. Give me fuel, give me fire. Rock Radio. Konec legrace. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Konec legrace. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Konec legrace. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Konec legrace. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Give me fuel.

0: Vyznáte se... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval ství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Ta sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte.
0: Ana. A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si...
0: A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim...
0: Jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže...
0: Muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže...
0: Buď na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže...
0: Budo...
1: Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže.
0: Budou z vás mít radost.
2: Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na mě. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesou... My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Zavolejte. Rock Rádio. Rock je...